0: satisfakcí bylo.
1: Obžalovaní Malý a Raška k jednání nepřišli, už dřív vinu odmítli. Jejich obhájci rozsudek nechtěli komentovat. Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Na protestu se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory současných protestů za lepší ochranu nájemníků. List El País píše, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborářské organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. Protestující minulý týden dosáhli toho, že španělská vláda přijala dva dekrety o lepší ochraně nájemníků. Ty ale neprošly dolní komorou parlamentu a premiér Pedro Sánchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby. Železniční dopravu v Praze a okolí dlouhodobě ovlivňuje nedostatek provozu schopných elektrických vlaků. Některé spoje tak jezdí s poloviční kapacitou a jsou kvůli tomu přeplněné.
2: Pravidelně je to jenom jedna souprava místo dvou. Prostě ty soupravy jsou poruchové a jsou porouchané, no tak nejedou. Víme to všichni a jsme rádi, když ten vlak přijede vůbec, že jo. Jako.
3: Říká pan Michal, který jel vlakem z Milovic do Prahy po 7:30 ráno. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové dnes chybí kvůli technickým závadám nebo instalaci bezpečnostních systémů 8 souprav City Elephant. V pondělí to bylo přes 20.
4: Dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaku, které z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem.
3: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy chce Středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu stovek tisíc korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ve Státním úřadě pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října ve 64 letech. Sport. Basketbalisté pražské Slávie vstoupili do své první sezóny Ligy mistrů porážkou. Na úvod skupiny nestačili v Pardubicích na německé šampiony z Alby Berlín, kterým podlehli 86-110. Důvody hledal kapitán Martin Kříž.
5: Bylo tam dost chyb v obraně, to můžeme asi vidět na konečném skóre obdržených 110 bodů, 86 bodů v útoku. Není úplně špatný, ale jestli chceme být konkurenceschopní a někam v té skupině směřovat, tak takovýhle výkon nemůžeme opakovat.
1: Hokejisté Pardubice si v Lize mistrů připsali čtvrtou výhru z 5 zápasů. Na ledě francouzského Bordeaux otočili z 0-2 na konečných 5-2. Vítěznou branku dal Lukáš Sedlák. V tabulce jsou svěřenci kouče Pešána třetí.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D35 se u sjezdu na Litovel a u zavírky na silnici 68 na Frýdecko-Místecku. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice po půlnoci havarovalo nákladní auto. Za sjezdem na Litovel na kilometru 246 kolona se v místě nehody netvoří. V Praze z Horních Počernic na Smíchov vezou mostní konstrukci. Tam místy brzdí provoz. Naposledy se pohyboval na jižní spojce směr Barandovský most za odbočkou na Vídeňskou ulici. Na silnici 68 Střince na Slovensko jsou nová omezení u hranic. U Jablunkova se kvůli opravám vozovky do konce října pojede na třech místech kivadlově. Teď bez dalšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci od západu přibývá oblačnosti, ochlazuje se většinou na 10 až 5 stupňů. Přes den pak bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. A nejvyšší čtvrteční teploty od 16 do 23 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
0: Posloucháte noční radiožurnál 6 minut po druhé hodině a je tu soutěž. Dnes a po zbytek týdne o právě vyšlou knihu severský thriller s mysteriózními prvky Lesní sny od Johana Theorina. Kdo se chcete vypravit do opuštěného kempu ve švédských lesích, kde hlavní hrdiny uvězní bouře, tak s námi soutěžte a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A zavolat mohou ti z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední dva měsíce.
6: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Aneta Langerová nás přiblížila k dnešní noční soutěži, tak pojďme na to.
1: Ať se vaše sny nepromění v noční můru. Poznejte díky radiožurnálu osamělý kemp uprostřed švédských lesů, sledujte bouři, která se přežene nad krajinou a místo odřízne od okolí. Na povrch začne vyplouvat něco, co mělo zůstat dávno pohřbené. Vzpomínky na dávnou tragédii a zlo, o němž není jisté, zda patří pouze do světa živých. Severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johanna Theorina dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: O co budeme soutěžit, jsme si teď připomněli a nezbývá tedy, než zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme, dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Tady je Martin.
0: Martine, než se pustíme do soutěžení, tak samozřejmě musíme v rychlosti prolétnout pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti a hledáme správnou odpověď. Je to takhle jasné?
2: Ano, je. Dobře,
0: tak jdeme na to. Dnes se podíváme blíže na tvorbu Johanna Theorina. Ptáme se, která z následujících knih nepatří do jeho tvorby? Opakuji, nepatří do jeho tvorby. Za A. Mlhy Ólandu, za B. Sněhulák, za C. Skamenělá krev.
2: Já si myslím to druhý, Bčko.
0: Bčko, Sněhulák říkáte. A kdo by to podle vás tak mohl být jiný?
2: To nevím, to netuším.
0: Je to Younes B. Je to správná odpověď, trefil jste to. Já vám gratuluju.
2: Děkuju.
0: Není vůbec zač, výhra bude vaše, nebo někoho potěšíte?
2: Asi moje.
0: Perfektní. Tak poprosím jenom vydržet ještě chviličku na telefonu.
2: Ano, děkuju.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost tedy až zítra, zase po druhé hodině v nočním radiožurnálu. Tu na vás čeká noční soutěž o knihu Johanna Theorina Lesní sny.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Terapie před kamerou. Filmaři začali natáčet druhý díl snímku Tloskov Fiction. Vedle Jaroslava Duška, Ivana Franka nebo nově Hany Wagnerové v něm hrají i klienti Centra sociálních služeb Tloskov na Benešovsku. Natáčení jim má pomoct získat větší sebevědomí. Terapeutický účinek má společná práce, ale i na herce.
1: Až budeš ready, my se sedneme Hanku do auta a pojedeme.
2: Nová posila Tloskov Fiction, Hana Wagnerová, převlečená za gangsterku, černá paruka, černé brýle, rudá rtěnka.
3: S těma klukama, co hrajou, tak já musím říct, že to je opravdu, ty přijdou a všichni mají úsměv od ucha k uchu, jako je to fakt hrozně hezký. Navíc jim to hrozně jde. Umějí strašně dobře improvizovat, myslím si, že jako mě strčili do kapsy okamžitě, jako jsem byla vlastně úplně wow, to je super. Jako.
4: Patrik Křivánek, dobrý den.
2: Pan režisér.
4: Je to hlavně postavený na ty improvizaci. My jsme připravili nějaký svět pro ty kluky, v kterým si můžou bezpečně hrát a na základě toho nám utváří nádherný příběh.
1: Občas si zabubnuješ do volantu a trošku okay. Jako vibuješ.
5: Vibuju.
1: A pobrukáváš si.
5: Jo, dobře.
2: A já jsem se tady přesunula taky do maskérny, protože na plac se chystají dvě hlavní postavy. Jirko, jak se vám hraje s Hankou?
6: No krásně, protože za druhý je hubená štíhla a jinak je to herečka teda bezvadná. Budeme natáčet, jak budeme vykrádat banku. Národní českou. Se nás ptali, co s těma penězma budete dělat. Já pán, tak to dáme chudým lidem a čtvrtku do Tloskova.
7: Ježiš, to je hezký.
8: To já nám ještě ruce umažem a jsme hotoví.
2: Další slavný herec, Ondřej.
9: Ano, já jsem slavný herec.
2: A jak se cítíte jako gangster?
9: Dobrý, vyhovuje to moc.
2: Baví vás to?
9: Baví, strašně.
2: Jiřina Šimková, produkční. Je takovéhle natáčení terapie i pro vás, protože je to terapeutický film?
10: Rozhodně. Je to takové to místo, kde už prvním díle nám vlastně Jirka, jeden z herců, Jirka Bitne, řekl, my jsme vás sem přišli zachránit. A tak to je.
2: Film Tloskov Fiction 2 bude dokončený na podzim 2027. Tloskova, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače, a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy, fakta, tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Máme půl třetí. Stručné zprávy má Martin Matějka.
2: Vláda v druhé půlce října projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu více zapojit. V Opavě začala obnova poslední železniční trati, která je po předloňských povodních stále mimo provoz. Jde o úsek ve směru na Malé Hoštice a Kravaře. A těžká technika likviduje zbytky mostu přes řeku a na místě vznikne nová mostní estakáda. Celkové náklady vyjdou zhruba na 500 milionů korun. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí nově kvůli dlouhodobému suchu stav nedostatku vody. Krajská komise tím umožnila snižování minimálního odtoku z vltavské kaskády Uvraného z 35 na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Odběry vody zatím úřady neomezují. A na frankfurtském knižním veletrhu dnes vystoupí český spisovatel Jaroslav Rudiš. V rámci programu Čtení všemi smysly se bude nejen pro zrakově postižené předčítat z Rudišovy knihy Návod k použití železnice, vydané v Brailově písmu. Návštěvníky čekají i debaty s autory Jáchymem Topolem nebo Dorou Kaprálovou. Sport. Česko má na tenisovém turnaji série Masters v Pekingu jistotu semifinálové účasti. Ve čtvrtfinále proti sobě totiž nastoupí Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. České derby začne v Číně krátce po 9. ranní hodině našeho času.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na dálnici D1 u Brna a následky nehody v Praze. Dálnice teď bez kolon, plynule se jezdí i nočním omezením na D1 z Brna do Vyškova. Za Rohlenkou u sjezdu na Slavkov v noci opravují značení. Mezi kilometry 210 až 211 byl nejprve zavřený levý pruh, teď zavřeli pravý. V Praze ve Vídeňské ulici včera havaroval jeřáb. Je zaseklý pod železničním mostem za jižní spojkou směr Kunratice. Do rána bude v místě neprůjezdný levý pruh a provoz řídit světelná signalizace. A v Praze na městském okruhu počítejte s úplnou uzavírkou. Pravidelná údržba zavřela Strahovský tunel směr Smíchov, Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Během noci se od západu přibývá oblačnost, ochladí se většinou na 10 až 5 stupňů. Přes den bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší čtvrteční teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 a na jižní Moravě až 25 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Máme 3 minuty po 14:30 a v nočním radiožurnálu na úvod této půlhodiny zazní R.E.M. Přeji poklidnou čtvrteční noc.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Dokáže vytisknout téměř nezničitelnou radlici nebo materiál odolávající jaderné fúzi. O tiskárně, která posouvá fyzické limity 3D tisku na další úroveň, uslyšíte za pár minut. Vypravíme se na brněnský mezinárodní strojírenský veletrh, a to v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Madonna vám dělala společnost v nočním radiožurnálu. A v Brně pokračuje 67. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu. Brněnští inženýři na něm například představili novou 3D supertiskárnu. Dokáže tisknout z kovu pomocí svazku elektronů. Na rozdíl od běžných laserových 3D tiskáren si poradí i s kovy, na které laser nestačí. Vytisknout z nich dokáže extra pevné a odolné součástky pro stroje, letadla nebo třeba i jaderný výzkum.
1: No, pohled, vyskočte nahoru.
2: Petr Mareš z VUT a jeho spin-offu BeamShape mi ukazuje tiskárnu, která taví kov elektronovým svazkem místo laseru. Vyskakuje na žlutý schodeček a zvedá horní víko.
3: Právě otvírám vrchní kryt naší tiskárny a tady se schovává elektronový tubus, který právě taví ten daný kov.
2: Tiskárna je černožlutá s bílými zády, maličko připomíná velikánskou troubu nebo možná krb.
3: Typicky se tiskne laserem v argonové atmosféře, ale my nepoužíváme laser, ale používáme elektronový svazek. A rozstavit tak v podstatě jakýkoliv kov.
2: Tiskárna si tak poradí i z kovy, na které laser nestačí, třeba wolframem.
3: Wolfram, který má největší teplotu tání a má třeba obrovské aplikace v jaderné fúzi. Takže jestli jste třeba někdy slyšeli o tokamaku, tak ten právě je vystlaný wolframovými destičkami.
2: Tokamak vědci využívají k napodobení podmínek, které panují uvnitř slunce a dalších hvězd. Tiskárna si ale poradí i s dalšími náročnými kovy, třeba s mědí.
3: Těch aplikací je spousta. Z těch měděných částí to jsou zejména věci, které mají nějakým způsobem odvádět teplo, nějaké jako tepelné výměníky. Z těch věcí pro aerospace, tak tam jsou zase klíčové části motoru, takže se právě hodně používá v leteckém konstrukci motoru.
2: Na tiskárně jde podle jednoho z jejich vývojářů Hinka Štětiny tisknout ze super pevných materiálů lecos.
4: Úplně obyčejné věci se na tom dají tisknout. Třeba radlice na traktor, aby to bylo otěruzderné ten materiál, tak se tady dá použít vibenite, což je velice exotický materiál, ale potom životnost toho prvku je jako násobně větší. Jako...
2: Takže říkáte, že když by se vytisklo něco takového jako třeba radlice na traktor, tak by to bylo mnohonásobně odolnější, než když by to je třeba standardně vyrobené?
4: Ano, ten materiál jako je mnohem odolnější, otěruzderný a můžete s tím tom orat do nekonečna.
2: Teď vývojáře čeká další testování s průmyslovými a výzkumnými partnery. Lidé si tiskárnu můžou prohlédnout na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Ten potrvá do pátku. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis připravil Martin Matějka.
1: Zítra začnou komunální a senátní volby. Prezident republiky dál trvá na tom, že volit nebude. Francouzský premiér Le Corny slíbil plán na řešení krize ve školství. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz a má první světovou medaili. Dnes bude od západu postupně pršet, teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Úřady přijaly ve středu poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi můžou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale jen ve svém senátním obvodu. Skončila také lhůta, dokdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit.
3: Změny na kandidátkách volební úřady oznámí písemně přímo ve volebních místnostech, aby případné hlasy pro kandidáty nepropadly. Hlasovací lístky totiž už byly všem voličům rozeslané v minulých dnech. Prezident Petr Pavel podle Pražského hradu dál trvá na tom, že letos kvůli soukromé cestě v komunálních volbách hlasovat nebude. Kritizují ho za to zástupci vlády i opozice. Prezidenta se zastala první dáma Eva Pavlová. Stát podle ní lidem neumožnil volit ze zahraničí ani z jiného místa v Česku, i když termín voleb do zastupitelstev tentokrát pevně stanovil zákonem. Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: V letošním druhém prázdninovém měsíci rostl průmysl o 2,6%, stejně jako v červenci, tak růst zpomalil, informoval o tom Český statistický úřad. Mezi červencem a srpnem se produkce zvýšila o 0,3%, a to i přes celozávodní dovolené v automobilovém průmyslu. Podle statistiků měla největší podíl na růstu výroba kolejových vozidel. Zvýšila se ale i výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o necelých 6%, pozitivně se do toho promítly hlavně zakázky ze zahraničí. Francouzský premiér Sébastien Lecornu odmítl obvinění z policejní brutality vůči protestujícím studentům. Ve večerním televizním projevu řekl, že bezpečnostní složky neměly žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty a slíbil, že vláda do konce října předloží plán řešení krize. Studenti protestují třeba proti přeplněným třídám nebo zanedbaným budovám a kritizují vládu, že dlouhodobě nedává na vzdělání dost peněz. Protestující se ale na řadě míst střetli s policisty, ti už zadrželi přes 6600 lidí. Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu skoro vyschla. Zůstává v ní už jen 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafu Povodí Vltava. A vodohospodáři už budou z přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
4: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se tu ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
5: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička, ale takovýhle stav je teda opravdu ubohé.
4: Ředitel Povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v Baku bronz a má první medaili ze světových šampionátů. A v posledním zápase v Baku porazila v nastaveném čase takzvaném golden score Maďarku Anu Grizovou. O duelu plném zvratu mluvila Zachová pro Radiožurnál Sport.
6: Já jsem měla tak 3 infarkty a říkal jsem si, pane bože, proč vedeš a co to tady děláš a ty hodíš a hned upadneš. No, tak to někdy je. Ze začátku tam začalo jako měnit trochu ten styl, tak mi to úplně nesedělo, z toho jsem právě upadla, ale pak jak začalo to golden, tak jsem prostě strašně moc chtěla a ona pak trošku to změnila a já taky a jsem ráda, že to vyšlo.
1: Mistrem Evropy v časovce na šampionátu silničních cyklistů ve Slovensku se stal poprvé v kariéře domácí závodník Primož Roglič. Mezi ženami triumfovala popáté švýcarka Marlene Reusserová. Češky ani Češi v elitní kategorii nestartovali.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nová uzavírka na Pražském okruhu a omezení na trojce u Benešova. Nehody na dálnicích teď hlášeny nejsou. Na pražském okruhu směr dálnice D1 je nově zavřený exit 82 Jesenice, sjezd i nájezd. To omezení potrvá týden, objíždí se přes vedlejší exity 3 Vestec, 5 Písnice, případně 76 Modletice. V Praze z Horních Počernic na Smíchov v noci převážejí mostní konstrukci. Brzdit provoz mohou na městském okruhu i mimo něj. Na Smíchov pojedou přes Barandovský most a po Strakonické ulici. Na trojce z Prahy od D1 do Tábora za Benešovem bude do pátku brzdit provoz nové omezení, a to v obou směrech. Je u odbočky na Neveklov, jede se Kivadlově a aktuálně se v místě déle nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami, a teploty od 16 do 23 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
3: Pokračuje noční radiožurnál 6 minut po třetí a dnes odpoledne se dozvíme, kdo dostane Nobelovu cenu za literaturu. Budeme o tom mluvit za okamžik a připomeneme také laureáty ceny za chemii. Jejich jména ohlásil výbor ze Švédské královské akademie věd včera.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.
8: Across an ocean, far from home. Life is making no sense.

0: Týden vyhlašování Nobelových cen dnes pokračuje oceněním za literaturu. Kdo ji dostane, to oznámí odpoledne Švédská královská akademie. V uplynulých dnech jsme se dozvěděli o laureátech cen za vědecké obory. Včera to byla chemie.
1: Making chemistry choose a mirror image.
2: Chemie, která si vybírá mezi zrcadlovými obrazy, nastínila Ellen Monsová, tajemnice Švédské královské akademie věd, předtím, než oznámila jména letošních laureátů.
1: Nobelpreis in chemie til Henri Kagan och Kenzo Suai.
2: Francouz Henri Kagan a Japonec Kenzo Suai nabídli vysvětlení, proč jsou základní stavební prvky života takzvaně levotočivé nebo levoruké. V chemii totiž existuje mnoho látek, které mají při stejném složení dvě varianty, popsal při vyhlašování cen Heiner Linke z Nobelova výboru pro chemii.
3: Like my hands, they are one another.
4: Jako moje ruce jsou navzájem zrcadlově otočené. Vypadají jedna jako druhá, ale nejsou úplně stejné.
3: But they are not identical.
2: V chemických reakcích může levá nebo pravá strana znamenat velký rozdíl.
3: The molecule carbon, where the right-handed
4: version... U molekuly karbonu pravoruká verze voní jako máta, zatímco levoruká verze voní jako kmín. Je to z toho důvodu, že smyslové buňky v našem nose jsou také sestavené ze stranově rozlišených jednotek.
3: Built up from chiral building blocks.
2: U jiných látek můžou nastat ještě zásadnější rozdíly. Jedna verze molekuly může léčit, druhá škodit, nebo v lepším případě léčí něco jiného, uvedl Peter Somfaj z Nobelova výboru.
5: Například levoruká varianta je lék na kašel, zatímco pravoruká varianta tlumí bolest. Nazývají se Novrat a Darvon. Jedno slovo je zrcadlovým obrazem druhého, protože organičtí chemici mají smysl pro humor.
3: The level of humor among organic chemists.
2: Základní stavební kameny života, aminokyseliny a bílkoviny, ale takovou pestrost nemají. Jsou všechny takzvaně levotočivé. Vědce dlouho zajímalo, jak se to může stát. Letošní laureáti tomu postupně přišli na kloub.
5: Je to skutečně zásadní poznatek, jak můžeme navýšit podíl jedné stranové varianty na úkor druhé, a nebo jak může takové rozlišení vzniknout prakticky z ničeho.
2: Henri Kagan a Kenzo Suai v experimentech hledali nesymetrie, nerovnováhy mezi levorukými a pravorukými verzemi molekul a vymýšleli způsoby, jak je posílit, aby z chemické reakce vyšlo víc levorukých. Můžeme přidat třeba levoruký katalyzátor. Asi jako bychom měli těsto a hnětli ho a tvarovali jenom levou rukou. Výsledky by byly trochu jiné, než kdybychom pracovali pravou, ale přece jen to ještě nestačí. Kenzo Suai nakonec připravil experiment, ve kterém levoruké molekuly přibývaly řetězovým efektem.
5: Autokatalytická reakce. Vzniklé molekuly se stávají sami sobě katalyzátorem. Je to asi nejskvělejší experiment v organické chemii.
2: Čím víc levorukých molekul v reakci vznikne, tím víc tlačí zbytek reakce k tomu, aby se také stáčela doleva. Na vyhlašovacím ceremoniálu o tom mluvil sám oceněný Kenzo Suai.
4: Stačí, když máte rozdíl několika málo molekul, o 5 miliontin víc levých. Zopakujete reakci třikrát a jejich podíl vám stoupne na 99,5%.
2: A to se možná stalo kdysi při tvoření života na Zemi. Malá nerovnoměrnost, nějaká ta levoruká molekula navíc, chemickými reakcemi se zmnohonásobila, až nakonec levoruké převládly a pravoruké úplně zmizely. Martin Srb, Radiožurnál.
0: A noční Radiožurnál pokračuje, a to pohledem na silnice.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. Před Vyškovem se pohybuje několik psů, zhruba kilometry 3 až 2. U Vyškova směr Brno, několik psů.
8: Sjezdem na Vyškov na dálnici D46 od Prostějova, kde se pohybují na dálnici dva vlčáci. No, jsou i plašek.
7: Dejte pozor, D46 u Vyškova směr Brno, další zelená vlna ve zprávách v půl.
6: Zavolejte i vy 800 553 553.

vždycky to tu bylo, šité přesně na míru. Vždycky to tu bylo, tady přímo.

vždycky to tu bylo. Tak mi řekni, co se stalo, koho z nás to vzalo, kdo by stačil.

0: 12 bezbariérových bytů, tělocvična, rehabilitace a veřejné bistro. To všechno nabízí nové chráněné bydlení Kolečko v Prachaticích, jediné svého druhu v Česku. Lidé po těžkém úrazu si tam mohou na několik měsíců vyzkoušet, jak zvládnout každodenní život, než se vrátí domů. V místním bistru se také budou moct připravit na návrat do práce. A pomáhat jim budou i trochu netradiční kolegové.
1: Společně s Kolečkem otevře i nové bistro pro veřejnost. Pracovat tam budou klienti s roznášením jídla i příjmem objednávek, jim ale budou pomáhat dva obslužní roboti, Karla a Karel.
2: Já jsem Karla a vezmu vám objednávku.
3: Sociální pracovnice Kolečka Lenka Psutková mi ukazuje, jak vypadá pokoj klientů. Na každém patře jich je 6 a celková kapacita Kolečka je 12 lidí.
4: Každá kuchyně je přizpůsobená právě pro vozíčkáře, tak aby byli schopni si zajet přímo pod kuchyň.
3: Milada Kunová bude v Kolečku pracovat jako mentorka.
5: Jsem 35 let na vozíku, takže doufám, že budu moct ještě někomu pomoct, poradit.
3: Vy jste mi prozradila, že i váš manžel je na invalidním vozíku. S čím myslíte, že se potýkají lidé, kteří se náhle ocitnou imobilní?
5: Asi si zvyknou na ten vozek. No. Je to nejtěžší věc, že už je to teda natrvalo. To okolí to musí přijmout.
3: Kolečko to není domov, do kterého se člověk po úrazu nastěhuje natrvalo, jak mi vysvětluje ředitelka Kolečka Hana Vojtová.
6: Ti lidé tu budou zpravidla 3 měsíce. A jak jste řekla, ono nejde o to, aby tu bydleli, ale aby si vyzkoušeli, že můžou bydlet sami.
3: Součástí Kolečka bude taky bistro, kam může chodit veřejnost.
6: Ti, kdo budou přicházet, si budou moct sednout buď to na židli, anebo na vozík a zkusit si tak trošku chvilku tím životem třeba jet.
1: Vybudování Kolečka stálo zhruba 140 milionů korun. První klienti se do něj začnou stěhovat během listopadu. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 3 hodiny a 30 minut. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
1: Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Na protestu se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory současných protestů za lepší ochranu nájemníků. List El País píše, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborářské organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. Protestující minulý týden dosáhli toho, že španělská vláda přijala dva dekrety o lepší ochraně nájemníků. Ty ale neprošly dolní komorou parlamentu a premiér Pedro Sánchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby. Jihočeský kraj vyhlásil kvůli nedostatku vody stav sucha. Římovská přehrada, která zásobuje pitnou vodou téměř 2/3 obyvatel kraje, je naplněná zhruba z poloviny. Vyhlášení stavu sucha umožní líp řídit množství vody v nádržích. A podobné opatření od včerejška platí taky na středočeských úsecích Vltavy a Labe. A europoslanci podpořili důraznější politiku Evropské unie vůči Číně. 27 by podle nich měla víc chránit své zájmy ve vztazích s Pekingem a musí se snažit vyrovnat vzájemný obchodní deficit. Schválený dokument upozorňuje taky na porušování lidských práv v Číně a požaduje propuštění politických vězňů. Sport. Házenkářky mistrovské Slavie Praha prohrály v předehrávce 6. kola Interligy v hale Dunajské Stredy souboj o čele tobolky 29-33 a po třetí porážce v sezóně klesly Pražanky na 4. místo v tabulce a posunul se před ně Most, který zvítězil v Plzni 35-24 a Baník poskočil na 2. místo o skóre za Dunajskou Stredu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D1 na Vysočině a omezení na 53 u Znojma. Na dálnici D1 z Prahy do Brna mezi sjezdy na Velké Meziříčí policie hlásí nehodu. Kilometry 146 až 147 na kamerách následky vidět nejsou a kolona se teď v úseku netvoří. Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic stojí porouchané vozidlo mezi odbočkami na obec Práče a Lechovice a blokuje krajnici. V Praze už skončila noční uzavírka Strahovského tunelu směr Smíchov. Připomínáme zmíněnou nebezpečnou situaci na D46 u Vyškova směr Brno mezi 3. a 2. kilometrem hlásil náš zpravodaj na silnici pohyb velkých psů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude oblačno a zataženo zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. A teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na řadě je dnešní epizoda z pravodajského podcastu Radiožurnálu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Premiér Andrej Babiš se sešel se zástupci CIA a dozvěděl se podrobnosti o hrozbách z Ruska.
6: Varování CIA rozhýbalo Pavla i Babiše, píše deník N.
7: Rostou obavy z možného ruského útoku proti některé z evropských zemí.
8: S prezidentem jsem jednal o krocích v případě ruského útoku, řekl Babiš serveru deník CZ.
9: Aktuálními hrozbami by se měla zabývat 20. října i Bezpečnostní rada státu.
4: CIA varovala Česko. Před čím konkrétně? Babiš a Pavel to budou řešit na Bezpečnostní radě státu. O čem nakonec rozhodnou a jak jsme připraveni na případnou ruskou agresi? Ptám se Tomáše Pojara, bývalého poradce pro národní bezpečnost vlády expremiéra Petra Fialy z ODS. Dnes je čtvrtek, 8. října. Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
10: Dobrý den.
4: Za jak závažné považujete to bezpečnostní varování CIA prezidentovi a premiérovi České republiky? V září se s nimi sešel zástupce americké zpravodajské služby přímo v Praze.
10: Tak já nevím, jestli to je závažné, ale každopádně to byl velmi důležitý a jasný signál ze strany CIA, respektive ze strany Spojených států, kdy chtěli upozornit českou stranu, českého prezidenta, českého premiéra na to, co se děje a že situace tedy není jednoduchá.
4: Vyvolala teda ta návštěva CIA v Česku třeba v bezpečnostních kruzích znepokojení? Jak velké případně?
10: Já myslím, že nevyvolala znepokojení. Já myslím, že ta návštěva byla o tom upozornit i současnou vládu, že prostě situace je do určité míry vážná, respektive, že není prostě dobré ji podceňovat a že musíme společně se spojenci pracovat na tom, abychom žili nadále jako v bezpečí a musíme něco dělat a musíme se snažit. Takže to si myslím, že nebyl vzkaz do veřejnosti, nebyl to ani vzkaz do bezpečnostní komunity, protože myslím, že ty lidé z bezpečnostní komunity si to uvědomují, ale byl to vzkaz prostě jako české politické reprezentaci, tak to bych to četl.
4: A to, že někdo ze CIA přijede do Prahy a setká se s prezidentem a premiérem, to se děje běžně nebo je to výjimečné ta schůzka, která se odehrála v září?
10: Běžně se to neděje, ale tu a tam se to stane. Tady to bylo velmi cíleně s ohledem na novou českou tedy vládu, novou českou politickou reprezentaci. Myslím si, že to bylo poprvé tedy v rámci mandátu této české vlády vzešle z posledních voleb.
4: To znamená, že vy jako bývalý národně bezpečnostní poradce bývalé vlády Petra Fialy z ODS, ten na takové schůzce v minulosti taky byl?
10: Tak já jsem na takové schůzce byl a já jsem sám měl tu možnost hovořit několikrát, jednat několikrát i se současným, i s minulým ředitelem CIA například, takže to bylo jedno jako z mých poslání, respektive důvod té funkce.
4: Podle deníku NCIA nastolila Česku několik možných scénářů útoku Ruska nebo ruské agrese směřované vůči Evropě. Jaký z těch scénářů, které se objevují teďka v médiích, třeba obsazení kusů po Baltí nebo útoky dronů startujících z lodí ve Středomoří, jaký z těch scénářů považujete za nejnebezpečnější?
10: Tak za nejnebezpečnější považuji ten scénář, který se vymkne kontrole, respektive kdy dojde k eskalaci, kterou nebude možné jako zastavit. Ta ruská strana všechny testuje, snaží se znervozňovat, snaží se vždycky jít o kus dál a testovat to, co jí projde a jednou se může tedy jako přepočítat. A ve chvíli, kdy ale vypustíte prostě eskalací toho džina z láhve, tak pak někdy není jednoduché, někdy je to dost často nemožné možného vrátit zpět. Takže ruská strana tímto jako riskuje a neví, jaké to bude mít důsledky pro Rusko samotné a pro všechny ostatní.
4: To znamená, ale takový útok třeba na pobaltské státy v příštích měsících teoreticky vy byste považoval za možný, protože o potenciálním útoku na NATO mluví i šéf BIS Koudelka, že se stát může.
10: Ano, já si myslím, že se stát může, ale ta ruská strana testuje tu hranici toho, co je skutečný útok, co ten útok může spustit, znervozňuje druhou stranu a já bych neočekával, že to bude útok prostě pomocí tanků a letadel, že to bude prostě masivní jako vojenská operace, ale že to bude útok, který se bude snažit být na pomezí toho, kdy nebude možné nebo nebude jednoduché nebo podle ruských kalkulací nebude jednoduché, tedy to za jasný a přímý vojenský útok, o kterém bylo rozhodnuto v Kremlu a který provedly ruské ozbrojené složky, takže to se budou snažit nějakým způsobem zamaskovat. Prostě právě proto se jedná o útoky hybridní a já bych očekával nějaké takovéto hybridní testování, klidně s tím, že dojde k obsazení části území, ale ne řádnou armádou, respektive ne lidmi označenými za řádnou armádu například.
4: Současně tedy šéf NATO říká, že přímý útok podle něj nehrozí. BIS zase taky mírní obavy přímo v Česku, že by Česku něco takového hrozilo, ale my víme, že třeba šéf CIA, nemluvím teďka o zástupcích té služby, ale skutečně šéf CIA byl na konci srpna na jednání v Kremlu. Jak čtete takové zprávy, které jdou tak trošku teda proti sobě, jak veřejnost má odtušit, co jí teda hrozí?
10: Tak já si myslím, že to je v té definici, co to je přímý útok, tak pokud si pod přímým útokem prostě představíme to, že přiletí ruské stíhačky, které naruší vzdušný prostor členské země Aliance a začnou bombardovat jako pozemní cíle, tak takovýto útok si myslím, že nehrozí a takovýto útok v tuto chvíli plánován není. Takže ano, přímý útok to nebude, ale snaha o útok nepřímý, snaha o to rozklížit Alianci, snaha o to ukázat, že nejsme jednotní a že si nepřijdeme na pomoc, že nejsme připraveni se bránit, natož pak prostě to tomu útočníkovi vrátit, tak to je dlouhodobá ruská snaha a v tomto Rusko bude pokračovat. Konec konců Rusko na nás už zaútočilo. Vrbětice byla akce ruského státu na území českého státu, provedená příslušníky tedy ruské vojenské rozvědky a v zásadě to byl útok na český stát, ale jako nebyl to frontový útok ruské armády.
4: Ta vzájemná pomoc, o které jste se zmínila, která je zakotvená v Severoatlantické smlouvě, ta je důležitá, protože se k ní odkazuje nebo na ní odkazuje i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
11: Samozřejmě, že se připravujeme.
4: On totiž řekl, že pokud by došlo k napadení některého ze států na to, tak Česko pošle podle článku 5 dvě mechanizované brigády.
11: Samozřejmě bychom byli akční a mluvíme o tom. Ale
4: současně třeba tvrdí, kdyby ten útok měl být na Polsko, že Polsko je v jiné pozici, už třeba geograficky, než třeba Česko.
12: Tím jsem přesně jenom v jiné pozici, jak Polsko, které samozřejmě je vlastně plně blízko toho konfliktu. A
4: to obstojí takový argument v moderní válce, kdy ty drony můžou skutečně asi letět, kdyby to bylo drony, ten útok vedený, tak můžou letět asi kam chtějí.
10: Takhle Rusko nás samozřejmě může zasáhnout přímo ze vzduchu raketami už dlouhá desetiletí, drony v poslední době, ale pravdou je, že my nejsme tím frontovým státem naštěstí. My naštěstí nesousedíme s Ruskem a máme mezi námi a Ruskem Polsko a konec konců i tu Ukrajinu a v tom máme určitou výhodu. A je správně, když český premiér nespochybňuje článek 5 a říká, že pokud bude někdo napaden, takže přijdeme na pomoc, to v zásadě nás také chrání, protože když ta druhá strana, když ten agresor vidí a ví, že se ostatní spojí okamžitě proti němu, tak si ten útok třeba i rozmyslí. Ta cesta ředitele Radcliffe a ředitele CIA do Moskvy byla také o tom, aby informoval ruskou stranu, co Spojené státy vědí, co jim neuniklo a aby Rusko varoval před eskalací a před přímými i těmi nepřímými útoky.
4: Po ukládání korunovačních klenotů, je to pár dní zpátky, se pan premiér s prezidentem Petrem Pavlem podle deníku CZ sešli, aby to všechno probrali, všechno to, co slyšeli od zástupců CIA.
13: Je určitě na místě, abychom se bavili o tom, jaká opatření konkrétně přijmout.
4: A taky to, co budou řešit společně na Bezpečnostní radě státu 20. října.
13: Já už jsem to premiérovi avizoval, abychom tento bod, jak čelit hybridním hrozbám, na program jednání zařadili.
4: Co byste si přál, aby z ní vzešlo jako rezime, jak se postavit těm varováním?
10: Tak já myslím, že jasná deklarace toho, že jsme připraveni se bránit a že jsme připraveni společně bránit i naše spojence, ať si každý rozmyslí na nás útočit, že nás prostě jako nerozklíží a že to nemá pro toho útočníka cenu a zároveň předpokládám, že se tam budou řešit i nějaká konkrétní opatření, nejenom výměna informací, kdo co ví, co se chystá, co se děje, ale zároveň konkrétní opatření a konkrétní reakce, ale já u toho jednání nebudu. Já jsem teď svobodný občan naštěstí a takže přesně prostě jako nevím a samozřejmě to není o tom, aby tyto informace prostě byly v éteru, tak aby i ta ruská strana se mohla všechno dočíst.
4: Babiš chce oznámit projekt ohledně našich služeb. Tak to řekl, to je citace. Ohledně našich služeb, co to může být? Může to být třeba ten plán, jak o tom píše Deník N, přesunout civilní rozvědku z ministerstva vnitra pod úřad vlády? Co by tím získal?
10: Tak on si myslí, že by tím získal kontrolu, asi pokud by toto nad tou službou a že by ji mohl lépe jako ovládat. Dost možná by ta služba tím ztratila svoji reputaci a respekt ve světě, protože by si ostatní mysleli, že je zasahováno do fungování té služby a pak tak samozřejmě ty služby přestanou spolupracovat, respektive spolupráci omezí. Jakýkoliv takovýto přechod nebo přesun by musel být jednoznačným způsobem a jasně a důvěrně sdělen těm nejbližším partnerům, proč se to dělá, že to nebude zneužito, že jaký to má prostě vlastní jako význam. Těch modelů je spousta, každá země to má trochu jinak. Tady neexistuje jeden správný model, ale ve chvíli, kdy něco funguje, tak není dobré si zahrávat s tím, aby ostatní prostě znervoznili, a myslím si, že prostě funkční věci se mají nechat spíše běžet. Na druhou stranu nevím, co chce premiér udělat, a jak říkám, těch modelů je více.
4: A není naopak třeba dobře, že chce mít na blízko úřad vlády, ten úřad pro zahraniční styky a informace, totiž tu civilní rozvědku, i z toho důvodu, aby mohl právě spolu s ní velmi rychle sdílet tajné informace v momentě, kdy Česko v tuto chvíli nemá národně bezpečnostního poradce, tedy člověka, kterým jste byl vy za minulé vlády?
10: Takhle já si nemyslím, že takovýmto přesunem by došlo k jakékoliv jako změně nebo k zrychlení toku informací. Ty informace můžou téct v tuto chvíli stejně rychle jako při jakýchkoliv změnách. Prostě informace se předávají, mohou předávat ústně i elektronicky a záleží o tom nastavení jako systému. Tam není potřeba měnit zákony nebo celou strukturu fungování prostě jako českých služeb. To nevyřeší nic, to nezmění nic, jako to. Kde je vůle koordinovat, kde je vůle spolupracovat, kde je vůle slyšet hlas zpravodajských služeb, kde je ochota s nimi diskutovat a třeba se i přijít o to, s čím přicházejí, tak tomu samozřejmě nemá být bráněno, a kde ta vůle není, tak jako mechanický přesun ničemu nepomůže.
4: A propos ten národně bezpečnostní poradce, kterým byl do srpna Hynek Kmoníček, dnes velvyslanec při OSN, taková funkce chybí teď, nebo tento člověk, který by radil vládě, radil by premiérovi?
10: Tak ono to není o tom, že jako radíte, ono je to o tom, že mají ostatní to telefonní číslo a že vy se můžete bavit s ostatními a napomáhá to předávání informací a napomáhá to komunikaci, napomáhá to tomu, že vy se něco dozvíte, ale zároveň to napomáhá tomu, že můžete někomu něco sdělit. Kdyby došlo k nějakým změnám ve fungování služeb, respektive v tom systému, tak to je jeden kanálu, kde můžete zavolat nebo zaletět jak do Washingtonu, tak do Londýna, tak prostě třeba do Tel Avivu nebo jinam, kam chcete, k těm službám a k těm zemím, s kterými více spolupracujete, a můžete tyto kroky vysvětlovat. Ve chvíli, kdy nemáte takového člověka, tak nemá kdo komu zavolat a vy nemůžete předávat zprávy, které chcete ostatním, a nemůžete je zároveň jako přijímat. Tak ono to není jenom o poradenství, no je o tom fungování toho mezinárodního systému a určité důvěře, která je s tím nějakým způsobem spojována. A když to nemáte, tak to používat nemůžete. No tak je to nástroj.
4: Pan premiér to rád dělá sám přeci, tak možná by to obsáhli, tuto funkci sám od sebe. Ale teď řešil teda s panem prezidentem, že bavili se prý o tom, že by možná něco takového do budoucna zase mohli mít, totiž on, poradce.
10: Takhle, poradce pro národní bezpečnost existuje v naprosté většině zemí Severoatlantické aliance nebo Evropské unie. Existuje samozřejmě v Jižní Koreji, existuje v Japonsku, existuje v Izraeli, takže to není jenom prostě výmysl jako toho našeho euroatlantického světa, a existuje to proto, protože to je prostě mechanismus funkční. A je to nástroj, který pomáhá, když s ním pracujete. Není to tak, že se svět zhroutí, když takový nástroj nemáte, ale prostě jste ochuzen o to, s čím pracujete.
4: Na stole je teď dohoda o dronech, takzvaný drone deal.
14: Už 10 zemí se s Ukrajinou dohodlo, že na rozvoji dronů s ní bude spolupracovat.
4: Je to dohoda, kterou nám nabízí Ukrajina.
15: This deal will bring together Ukrainian ingenuity and Europe's industrial scale.
4: Jak dlouho ta nabídka, kterou jsme ještě nepřijali a řešíme ji podle toho, co ministr obrany za SPD Jaromír Zuna řekl respektu, jak dlouho je na stole? Řešila se třeba už za Mnichovské bezpečnostní konference? Vy jste tam byl na pozvání zbrojařské firmy CSG. Nezaslechl jste o tom něco?
10: Ale to se řeší už dlouho, to se řeší od začátku, co existuje tento problém, a různé aliance a různé spolupráce jsou navazovány a my, že jsme se nepřipojili, tak tím se jedině jako ochuzujeme. A to se ochuzujeme nejenom prostě o zajištění vlastní bezpečnosti, ale konec konců se ochuzujeme i o to, že české firmy prostě nebudou součástí těchto velkých dílů. Ochuzujeme se ekonomicky, ochuzujeme své zaměstnance o zaměstnání, prostě ochuzujeme se o příjmy do státního rozpočtu, protože ta aliance již vznikla, ten takzvaný Airbus již vzniknul a my u toho prostě nejsme. Takže kdyby jsme u toho byli, tak část těch peněz, které do toho budeme dávat a část toho know-how si můžeme udržet nebo vybudovat v České republice, a tak toto bude jenom o tom, že budeme platit za ty služby, respektive za ty zbraně a za ty systémy jako ostatním. Takže ano, již teď se ochuzujeme a vzhledem k tomu, že nepatříme mezi zakladatele těchto iniciativ, tak to místo jsme již ztratili, ten vlak již odjel. Je to možné do něj nasednout, ale a já doufám, že do něj někdy nasedneme, ale ten prvotní okamžik jsme prostě promarnili, to je potřeba si říct.
4: Obrana je v gesci SPD a poslanec SPD Josef Nerušil ze sněmovního výboru pro evropské záležitosti si myslí, že Česko má srovnatelné fabriky na výrobu dronů, tak třeba ten vlak ještě neodjel.
10: No, tak já nevím, kolik dokážeme vyrobit raket na sestřelování těch dronů, které lítají 500 kilometrů rychle, nebo balistických střel. Já jsem si teda nevšiml, že máme jednu fabriku jedinou, respektive, že tyto technologie máme. Prostě
4: on mluví
10: nemáme.
4: On mluví o výrobě dronů. Zmiňuje firmy, které jsou v Česku, které vyrábí drony.
10: Ano, tak to máme výrobu dronů. Koneckonců drony si můžete nakoupit v zásadě v samoobsluze, ale a mnoho lidí to dělá, takže jako nějaké drony mít budete. Ale abychom sami vybudovali protidronovou obranu, nebo abychom sami vybudovali na základě její pouze vlastních systémů armádu, která bude prostě jako respektovaná jenom s použitím vlastních technologií, tak to je prostě iluze. To neexistuje, to nemají ani ty velké země, to můžou snít možná Spojené státy nebo vojenské velmoci, jako je Izrael, ale prostě v Evropě je to o tom, že máte firmy, které spolupracují, které mají fabriky v různých dalších členských státech aliance, a které spolupracují nejenom na výrobě dronů, ale na všech těch komunikačních systémech, na propojení s velením a zřízením, a to je prostě něco, co opravdu nemáme a sami nevybudujeme. Takže buď to budeme součástí nějakého takového systému, a včetně toho výrobního nebo včetně toho vědecko-výzkumného, a tím na tom budeme lépe, anebo budeme odkázáni pouze na to, že nakonec si budeme nakupovat většinu těch systémů od ostatních, protože to není jenom o tom, že vyrobíte nějaký dron, byť zaplať mámu za to, že máme firmy a dobré firmy, které drony tu a tam vyrobit dokáží.
4: K tomu nakupování dronů do roku 2028 máme mít 3000.
10: A dobré firmy, které drony tu a tam vyrobit dokáží.
4: K tomu nakupování dronů do roku 2028 máme mít 3000 dronů za 2 miliardy korun.

0: způsobem kolektivně garantovaná a má možná někdy lepší úrokovou sazbu, než bychom si půjčovali jako stát, ale zároveň nepokrývá nebo neřeší prostě kurzové riziko posilování nebo naopak oslabování koruny. Ale ono je nakonec jedno, jestli to koupíte ten systém, ať už je to dron nebo tank, z peněz tohoto mechanismu nebo z vlastního státního rozpočtu. To, co je naprosto zásadní, je, abychom ty drony a ty systémy obrané, ale zároveň útočné, abychom je prostě nakoupili, abychom do nich investovali. A pak je to vlastně na účetní operaci a na ministerstvu financí, jakožto na správci českého dluhu, aby rozhodovalo o tom, z které kapsy to půjde. Takže můžeme nakupovat tanky stejně, jako můžeme nakupovat drony. Ten důvod, proč nakupujeme tanky a Tatrovky, jak bylo řečeno, tak ten spočívá v tom, že ty projekty byly připravené před více než rokem, kdy se o těch penězích hovořilo a kdy se o ně žádalo. My jsme nemohli žádat o věci, které připravené nejsou, tak abychom potom je nedokázali ty finanční prostředky vyčerpat, protože prostě bychom nedokázali nakoupit. Takže bereme to jako nástroj financování českého dluhu a jako dobrý a pozitivní nástroj, ale ne jako něco, co nám vyřeší všechny problémy, respektive z kterého budeme financovat veškerou naší obranu, tak to nebude.
1: Tomu rozumím, ale jestli se prostě nezaměřit teď spíš na ty drony nebo na interceptory, protože pan premiér volá po společném systému protiraketové obrany, říká tomu Europatriot, k tomu dodejeme teda, že on už existuje jakýsi panevropský projekt iniciovaný Ukrajinou Freja, do kterého jsme se taky ještě teda nezapojili, a plus pan prezident i pan premiér řeší využívání tady vodochodských letounů L-39 Skyfox k sestřelování dronů. Jestli ten boj ve vzduchu není teď ta priorita spíš než ty tanky a Tatry, na to jsem se ptal.
0: Nikdy neházejte všechny prostě vajíčka do jednoho košíčku, prostě jako musíte mít pozemní armádu funkční stejně jako protivzdušnou obranu, stejně tak musíme mít i útočné systémy, protože jakýkoliv predátor, který prostě se na vás bude chystat a který se na vás pokusí nebo bude přemýšlet o tom, že se pokusí zaútočit, tak vždy kalkuluje s tím, jestli ho to něco bude stát nebo respektive kolik ho to bude stát, a vy ve chvíli, kdy máte jenom obrané systémy a nemáte útočné systémy, nemáte tu sílu odstrašení, tak samozřejmě prostě toho predátora neodstrašíte a nakonec vás ta obrana bude stát strašně moc peněz, protože vy se budete do nekonečna bránit a ten útočník vás neustále bude testovat a nechá vás jako ekonomicky krvácet. Takže nevsázejme jenom prostě na letectvo nebo jenom na pozemní vojsko nebo jenom na protidronovou obranu nebo jenom protiraketovou obranu. Musíme prostě ten systém budovat jako celek a zároveň v propojení v rámci prostě Severoatlantické aliance, a tam je poměrně jasně napsáno a my jsme se k tomu zavázali, co máme dělat, jaké schopnosti máme mít, do čeho máme investovat pro dobro naší obrany i pro dobro té obrany kolektivní, takže jako nemusíme vymýšlet kolo.
1: Já rozumím vaší myšlence, ale zase si říkám, že tak do košíčku se vyjde jenom určitý počet vajíček a někdo musí určit jejich prioritu. Tak kdo to má ve výsledku být? Nemá to být třeba armáda?
0: No jasně, že to má být armáda.
1: Protože když jsem teď poslouchal bezpečnostního analytika Otakara Foltýna u Marie Bastlové, tak ten říkal, že máme víc naslouchat armádě, je teďka v prezidentské kanceláři.
0: Ale jasně, že máme naslouchat armádě a armáda ty plány dává dohromady se v rámci Severoatlantické aliance s našimi klíčovými spojenci, takže to nemá být tak, že politici, ať už z jakékoliv vlády nebo z jakékoliv strany, se ráno přečtou nějaký článek a řeknou si, a tohle to máme prostě jako nakoupit. Jasně, že to je postaveno na dlouhodobých schválených plánech naší armády, stejně tak, které jsou potom prostě součástí těch jako širších plánů budování schopností jak českých, tak v rámci Severoatlantické aliance. O tom prostě není sporu. A řešme to, co jako můžeme nakoupit, do čeho můžeme investovat. A já samozřejmě ve chvíli, kdy armáda řekne, že potřebuje a že to je priorita číslo jedna nakoupit Skyfoxy, tak je to skvělé je nakoupit ještě z toho důvodu, že to je od českého výrobce, takže naprostá většina těch peněz zůstane v české ekonomice a otočí se v české ekonomice a nějakým způsobem prostě nějaké naše bohatství nejenom ochrání, ale i třeba zmnoží.
1: Pane Pojare, poslední věc, já jsem zmínil Otakara Foltýna, on u Marie Bastlové taky řekl, že když se vrátím k tomu ohrožení a k těm varováním CIA, že ty varovné signály jsou teď srovnatelně silné jako na přelomu let 21-22, tedy před tou velkou invazí Ruska na Ukrajinu.

0: Znovu se zeptám, vy tedy tak závažně to varování v tuto chvíli necítíte, je dlouhodobé, žádné velké zemětřesení v bezpečnostní komunitě v tuto chvíli nevyvolává?
1: Já myslím, že nevyvolává zemětřesení, ale že ho nemáme podceňovat. Ta situace je jiná, než byla před těmi 5 lety, protože tehdy většina nevěřila těmto zprávám. Teď si myslím, že většina představitelů státu nebo i zpravodajských služeb těmto zprávám více věří, protože prostě vidí, že jsou reálné, že jsou na nějakém reálném základě a vědí, že skutečně na východ od nás vypukla největší válka v Evropě od té druhé světové. Takže varování jsou závažná, k eskalaci může dojít. Rusko je do určité míry zahnáno, respektive se zahnalo do kouta, vidí, že na Ukrajině mu to příliš nejde, tak se snaží prostě jako ten konflikt nějakým způsobem z svého pohledu rozšířit, respektive řízeně rozšířit, ale to se může vymknout kontrole. Takže nepodceňujeme ta varování a zároveň nepropadejme panice. Buďme silní, investujeme do naší obrany a bezpečnosti a tím nemůžeme prohloupit.
0: Tak jo, tak moc díky za rozhovor.
1: Mějte se pěkně, nashledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska bývalý vládní poradce pro bezpečnost Tomáš Pojar. Já jsem se ho ptal na varování CIA před Ruskou federací, jak závažné je, co přesně hrozí a jakých obranných iniciativ jsme a nejsme součástí. Naslyšenou zítra.
2: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynemarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hammer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Martin Matějka a zpravodajský souhrn.
4: Zájem o přihlašování nových lidí k trvalému pobytu ve Špindlerově mlýně pár desítek hodin před volbami roste. Američanka odsouzená k trestu smrti má po nepovedené popravě zápal plic. Basketbalisté Slávie prohráli na úvod Ligy mistrů v Pardubicích s Albou Berlín 86-110. A dnes bude od západu postupně pršet a teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravě až na 25 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Úřady přijaly ve středu poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi můžou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale jen ve svém senátním obvodu. Skončila také lhůta, dokdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit. Radnice ve Špindlerově Mlýně dostává další žádosti o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, tvrdí, že jde o účelovou snahu ovlivnit výsledky nadcházejících voleb a chce kvůli tomu podat trestní oznámení.
6: Teďka samozřejmě těch žádostí ještě ve dnešní den přibylo, lidé volají, chtějí se přihlašovat.
7: Potvrzuje zájem nezávislý starosta Martin Jandura, který celou situaci považuje za účelovou a bere ji jako snahu ovlivnit volby.
6: Je tady spoustu zájmových a vlivových skupin, jsou tady miliardové projekty, jsou tady změny územního plánu, jsme v přímé komunikaci s ministerstvem vnitra, ladíme to s právním týmem a určité páky na to jsou.
7: Do 15 členného zastupitelstva kandiduje celkem 7 uskupení, což v tomto horském městě roky nebylo. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
4: Ve středních Čechách kvůli dlouhodobému suchu nově platí stav nedostatku vody na Vltavě a Labi. Rozhodla o tom Krajská komise pro sucho. Umožnila tak snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření bude platit do konce dubna příštího roku. Má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody podle ministerstva zemědělství povodí Vltavy a Středočeského kraje zatím zůstávají bez omezení. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, má po nepovedené popravě zápal plica, nemůže polikat. Oznámili to její právníci. Podle nich je žena naštvaná a zmatená, ale plně si uvědomuje, co se stalo. Soud nařídil uchovat co nejvíc důkazů souvisících s nepovedenou popravou. A 50-letá Pajková dostala nejvyšší trest za vraždu spolužačky v 90. letech. Minulý týden přežila dvě smrtící injekce. Zatím není jasné, jestli bude nařízena nová poprava. Právníci už dřív opakovaně požádali guvernéra státu Tennessee, aby ženě zmírnil trest na doživotní vězení. Na frankfurtském knižním veletrhu dnes vystoupí český spisovatel Jaroslav Rudiš a v rámci programu Čtení všemi smysly se bude nejen pro zrakově postižené předčítat z Rudičovy knihy Návod k použití železnice vydané v Brailově písmu. Návštěvníky čekají i debaty s autory Jáchymem Topolem nebo Dorou Kaprálovou. Sport. Basketbalové Slávy se vstup do Ligy mistrů nepovedl. Před svými fanoušky v Pardubicích prohrála s jedním z favoritů celé soutěže Albou Berlín 86-110. Pokračuje reprezentant a křídelník pražského celku Vojtěch Hruban.
8: Až to může být sami na sebe, my jsme ten zápas nezvládli, my jsme nebyli dobrý, nebo Alba byla prostě lepší. Nám ukázala, jak to v té Champions League chodí a myslím, že spousta kluků to potřebovala vidět. Nás prostě přehráli, jsme nedokázali zastavit. Není důvod tuhle chvíli panikařit, je to první zápas, není čas na to věšet hlavy, spíš se z toho trochu poučit a koukat dál. Já si myslím, že ta cesta vede už jenom nahoru.
4: Opavští basketbalisté při vstupu do evropského poháru FIBA prohráli s chorvatským týmem KK Split 68-74. Zápas rozhodla dramatická koncovka, ve které se domácí Slezané dostali do vedení o bod, ale v poslední minutě už skórovali pouze hosté.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 na Vysočině nehoda a v Brně překážka. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdy na Velké Meziříčí se srazila dvě vozidla. Mezi kilometry 147 až 148 je to střed osobního auta s nákladním, opatrně blokují levý pruh, místo je označené. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava za sjezdem na Mikulov stojí kamion. 195. kilometr blokuje pravý pruh, je to kousek před omezením, přejezdem do protisměru. Na silnici 68 Střince na Slovensko vás i v noci chvíli zdrží nová omezení u hranic. Od Jablunkova se kvůli opravám vozovky na třech místech jede kivadlově. Zdržení krátké, teď do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
3: Příjemné probuzení do časného čtvrtečního rána přeji všem. Ladíte stále noční Radiožurnál a právě teď máme 6 minut po čtvrté. Výdejních boxů v Česku přibývá a s tím roste i jejich obliba. Jak se daří řešit spory s obcemi o to, kde boxy být mohou a kde naopak ne, tak nejen to probereme za okamžik v nočním Radiožurnálu.
5: Noční Radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: Možnost vyzvednout si zboží kdykoliv, rychlost a pohodlnost dodání. To jsou největší výhody doručování zboží do výdejních boxů. Ty jsou mezi lidmi čím dál populárnější a roste i jejich počet. V Česku jich je už přes 18 tisíc. To je pro představu skoro čtyřikrát tolik, co bankomatů. V minulosti ale s výdejními boxy měly problémy některé obce, hlavně kvůli nevhodnému umístění.
1: Do jednoho z výdejních boxů v centru Prahy pravidelně zaváží pan Roman. A řekl byste, že těch zavážek tady přibývá?
2: No třeba dřív už se nejezdili víkendy a teď už se jezdí furt i víkendy prostě. Non-stop.
3: Právě možnost vyzvednout si zásilku v jakoukoliv denní i noční dobu i o víkendu je jedním z důvodů, proč jsou výdejní boxy tak populární. V dnešní době jsou hlavním způsobem doručení zásilek už pro většinu Čechů, jak ukazuje průzkum společnosti Kantar pro firmu PPL, kterého se v únoru zúčastnilo 1000 Čechů. Mluvčí PPL Michaela Tůmová říká.
4: Ještě v roce 2023 volilo boxy jako primární způsob doručení pouze 18% Čechů. Letos vzrostl jejich podíl skoro trojnásobně na 56%.
3: Výdejní boxy jsou nejvyužívanější metodou doručení zásilek i u největšího tuzemského internetového obchodu Alzy. A podle jeho analýzy také nejekologičtější, tvrdí mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
5: Doručování zásilek do Alza boxů a jejich odnos zákazníky pěšky je nejšetrnější variantou z hlediska uhlíkové stopy. A to jak v Česku, tak i na Slovensku. V Tuzemsku je tato varianta až o 83% šetrnější než doručení přímo na adresu zákazníka.
3: Některé obce měly v minulosti s výdejními boxy problémy, hlavně s jejich umístěním. To se ale daří postupem času řešit. Alze se podle Čeřovské naopak v poslední době obce sami ozývají s žádostí o umístění boxu. Právě jasná dohoda na tom, kde bude box stát, pomáhá konfliktům předcházet. Potvrzuje i za zásilkovnu Emma Čapková.
6: Máme také samostatný tým, který se věnuje komunikaci se samosprávami a pravidelně se setkává se zástupci měst a obcí.
3: Že se komunikace mezi doručovacími společnostmi a obcemi v poslední době zlepšila, potvrzuje i ředitel legislativně právní sekce Svazu měst a obcí Dan Jiránek.
7: Pokud není ta komunikace od začátku úplně skvělá, tak se může stát, že se narazí na nějaký problém. Třeba to, že tam začnou jezdit lidi přes den, kdy se třeba plní škola. Někdy to je naopak, že tam lidi jezdí v noci, ať už zákazníci nebo ti, kteří ty boxy plní, a je to klidná čtvrť, kde nejsou zvyklí na noční provoz.
3: Už teď je v Česku přes 18 tisíc výdejních boxů a pravděpodobně jich ještě přibude. V průzkumu společnosti Kantar totiž skoro polovina dotázaných uvedla, že by v příštích 5 letech uvítali ještě víc výdejních míst. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

0: Somber zazněl v nočním radiožurnálu a přeji příjemný poslech i nadále. Příběh šikanované středoškolačky Carrie napsal Stephen King před víc než půl stoletím. Jeho první vydaný román se stal okamžitě bestsellerem a odstartoval spisovatelovu kariéru. Už dva roky po vydání ho převedl na filmové plátno režisér Brian De Palma a z krvavého maturitního plesu vytvořil jednu z nejslavnějších scén filmového hororu. Teď vyšla nová, tentokrát osmidílná, seriálová Carrie.
1: Příběh, který se stal jedním ze základních kamenů moderního hororu, přitom málem vůbec nevyšel. Stephen King začal Carrie psát jako povídku pro časopis.
2: Jenže se trochu moc rozrostla a tak jsem ji vyhodil. Moje žena ji vytáhla z koše a řekla, tohle je hodně zajímavé, měl bys s tom pokračovat. No, přesně takhle to vlastně neřekla. Spíš utrousila, že je to docela dobré a že si chce přečíst zbytek. A upřímně řečeno, potřeboval jsem peníze, a tak jsem do toho šel.
1: Kniha nakonec vyšla v dubnu 1974 jako Kingův první publikovaný román a příběh odstrkované dospívající dívky, která v sobě objeví telekinetické schopnosti, se stal také prvním Kingovým dílem, převedeným do celovečerního filmu. Režisér Brian De Palma uvedl svou Carrie o dva roky později. Hlavní roli svěřil tehdy 26-leté Sissy Spacek. A právě scéna z maturitního plesu udělala z Carrie filmovou ikonu. Spolužáci ji nechají zvolit královnou plesu. Poprvé v životě před nimi stojí jako někdo, koho obdivují. A potom na ní z výšky vylíjí kýbl prasečí krve. Ponížení spustí její telekinetické schopnosti naplno. Dveře se zavřou, předměty létají vzduchem a ples se mění v masakr. Tím ale Carrie zdaleka neskončila. V roce 2002 dostal Kingův román televizní adaptaci a o 11 let později se příběh vrátil do kin s Chloe Moritz v hlavní roli a Gillian Moore jako její matkou. Teď přichází Carrie znovu. Tentokrát jako 8-hodinový seriál oceňovaného Mikea Flanagana, autora seriálu Dům na kopci nebo Půlnoční mše. Carrie hraje Summer H. Howell, kterou tvůrci vybrali z více než tisícovky uchazeček. Platforma Prime Video zveřejní všech 8 dílů najednou. Základ příběhu zůstává. Nová Carrie je ale teenagerkou roku 2026. Šikana už nekončí s posledním zazvoněním ve škole. Její ponížení se natáčí, sdílí a šíří po sociálních sítích. Právě virální šikana a tlak digitálního světa patří k hlavním novým motivům seriálu. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají. Ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Máme 16:30. Martin Matejka připravil krátké zprávy.
2: Rodiny obětí masakru Hamásu si své blízké večer připomněli na vzpomínkové akci v izraelském Tel Avivu. Dorazilo na ní 50 tisíc lidí. Před 3 lety palestinské teroristické hnutí Hamás v Izraeli zavraždilo na 1200 lidí a zajalo 251 rukojmích. Jihočeský kraj vyhlásil kvůli nedostatku vody stav sucha. Římovská přehrada, která zásobuje pitnou vodou téměř 2/3 obyvatel kraje, je naplněná zhruba z poloviny. Vyhlášení stavu sucha umožní líp řídit množství vody v nádržích. Podobné opatření od včerejška platí taky na středočeských úsecích Vltavy a Labe. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič míří do Pekingu na schůzku s čínským ministrem obchodu Wangem Wenchanem. Usilovat bude znovu o vyrovnání obchodního deficitu s Čínou, který denně narůstá asi o 1 miliardu eur, tedy v přepočtu 25 miliard korun. A policie dál nebude muset lidem oznamovat, že skončilo jejich prověřování kvůli podezření z trestného činu. Tuto povinnost chtělo zavést ministerstvo spravedlnosti, nakonec ji ale z návrhu novely trestního řádu vypustilo. A podle rezortu není dostatečně jasné, koho přesně považovat za podezřelého. Proti současnému stavu se staví někteří právníci.
3: Sport.
2: Hokejisté Pardubice si v Lize mistrů připsali 4. výhru z 5 zápasů. Na ledě francouzského Bordeaux zvítězil východočeský klub 5-2. V tabulce jsou svěřenci kouče Pešána 3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D1 na Vysočině nehoda a v Brně stále překážka. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zásjezdy na Velké Meziříčí pomaleji. Na kilometru 148 se srazilo osobní auto s nákladním. Blokují levý pruh, místo je označené a kolem teď projedete plynule. Na D1 v Brně směr Ostrava stále velmi pozorně za sjezdem na Mikulov. Na 195. kilometru stojí v pravém pruhu kamion. Je to kousek před omezením přejezdem do protisměru. V Praze Krči ve Vídeňské ulici včera havarovalo nákladní auto s naloženou vrtnou soupravou. Následky nehody pod železničním mostem mají provoz omezovat až do dnešního rána. Směr Kunratice je neprůjezdný levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší čtvrteční teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 a na jižní Moravě bude většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiu Žurnálu je s vámi Adam Carda.
5: Už zítra začnou volby, je proto čas připomenout si třeba to, kde bývají volební místnosti, anebo také, co všechno si k volbám vzít sebou. Za chvíli nabídneme v nočním Radiožurnálu další díl našeho volebního průvodce.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Sienna Spyro a její píseň Great Expectation. S vámi byla v nočním radiožurnálu, a to 9 minut po 4:30. A teď slíbené téma. Máte platný občanský průkaz nebo cestovní pas? Raději si je před volbami zkontrolujte. Bez průkazu totožnosti vás totiž komise odvolit nenechá. Co všechno si sebou do volební místnosti vzít a co když se do ní nemůžete dostat, třeba kvůli schodům? I to vám poradíme v dalším dílu našeho volebního průvodce.
1: Po celém Česku se v pátek otevře 14,5 tisíce volebních místností. V menších obcích a městech bývají na úřadech nebo třeba v hospodách. Na sídlištích je často najdete v nejbližší škole.
2: Každý okrsek má v rámci obce svoje vlastní číslo. Kde najdete adresu své volební místnosti, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Bývá dobrou praxí těch větších úřadů, že do té volební dokumentace, která vám chodí s hlasovacím lístkem, tak je obsažena i informace o adrese volební místnosti. Současně zákon stanoví, že na úřední desce musí tedy být zveřejněny informace o umístění volebních místností.
1: Ve volební místnosti je připravená komise. Té se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. S řidičským průkazem odvolit nemůžete.
2: I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
4: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
1: Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Poté už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno.
2: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Kdy a jak oni žádat, vysvětluje Tomáš Jirovec.
3: V den voleb můžete klidně zavolat do té konkrétní volební místnosti, tam to zvedne členské volební komise a domluví s vámi nějaký termín, kdy zhruba by ta komise vás mohla navštívit a kde vás má navštívit.
1: Číslo na komisi najdete na webu příslušného městského nebo obecního úřadu. Přenosnou urnu můžete využít, i když jste v nemocnici nebo pečovatelském domě. Opět ale záleží na domluvě s komisí.
2: U senátních voleb navíc platí, že musíte být ve svém senátním obvodě. Anna Millerová a Marek Sedláček, Radiožurnál.

0: Konec nočního radiožurnálu se přiblížil, v pět s vámi už bude Petr Král a ranní vysílání. Tak než se rozloučíme, je tu ještě sport. Lyžařská snowboardistka Ester Ledecká má pro lyžařské závody nového trenéra. Je to zkušený Rakušan, jmenuje se Karl-Heinz Pichler a naposledy dosahoval velkých úspěchů s německým týmem. K Ledecké tak přichází muž, který je povahou výrazně jiný, než býval Tomáš Bank. Bývalé svěřenkyně Pichlera o něm říkali, že je hodně přísný.
1: Já jsem to upřímně zaslechla a hrozně mě to překvapilo. Nevím, možná já si mám jinou zkušenost s bývalýma trenérama a možná jako ve finále já jsem na sebe tak moc přísná, že stejně i Charlie, i ten přísný Charlie mě musí brzdit.
2: Ester Ledecká si na něj rychle zvykla. Pichlerovi se v lyžařských kruzích dlouhodobě říká Charlie, údajně velmi přísný Charlie.
3: That's what I've heard from them as well. I was also a bit surprised.
2: Pichler se tomu usmívá, prý to o sobě také slyšel.
3: I said okay. But with the results, then I thank you that you call me like this, you know.
2: Ale na druhou stranu, když měl německý tým pod jeho vedením takové výsledky, tak prý ať to o něm klidně říkají. Vždyť pomohlo Weidlové Winklmanové k výhrám ve světovém poháru a Eichrové k celkovému druhému místu v seriálu. A navzdory pověsti je Ledecká ráda, že jí dal její sponzor Pichlera k dispozici. I když to znamená, že se tím až na jednu výjimku úplně obměnil tým lidí kolem ní.
1: Bylo to takový zvláštní z začátku, protože jsem byla zvyklá a zajetá. Vlastně s Tomasem jsem spolupracovala 11 let, s Francem 5 let, s mým bývalým fyzioterapeutem 3 roky, tak je to opravdu, já bych skoro až řekla, jako konec jedné etapy, kdy se vlastně obrodí celý ten tým s tím, že mám prostě i novýho servisáka na snowboard, takže těch lidí kolem mě, který jsem vlastně do té doby neznali, ale najednou s nimi spolupracuju a musíme být tak jako jeden tým, jedna rodina, tak je to obrovská změna, ale já mám to štěstí, řekla bych štěstí, ale i taky jsem si ty lidi kolem sebe podle toho vybírala, aby to nebyly jenom dobrý trenéři a servisáci a fyzioterapeuti, ale aby to byly taky kvalitní lidi, se kterými se dá trávit čas a se kterými se za tu sezonu nepozabím.
2: Říká Ester Ledecká, která tvrdí, že navzdory novým lyžím by chtěla více závodit na snowboardu.
1: Může se to klidně stát, protože jako já se musím připravit dobře na ty snowboardové závody, tak abych byla vyzávoděná, abych se seděla komfortně i v těch závodech a nejenom na tréninku. Takže je to otevřený, jo. Asi moc lyžařský trenéři, já se z toho nebudu, ale no hop, mě poznajte.
2: Snowboard možná v jejím programu získává významnou roli, protože letos na něm chce jet znovu na mistrovství světa, které navíc dobře sedí do programu lyžařských závodů. Martin Charvát chce jet znovu na mistrovství světa, které navíc dobře sedí do programu lyžařských závodů. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Dobré ráno v 5 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Ukrajina po nočních ruských útocích hlásí nejméně 28 mrtvých. Policie dál nebude muset povinně říkat, že byl člověk podezřelý z trestného činu. Rakušan Pichler je novým lyžařským trenérem Ester Ledecké a bude oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Noční ruské údery na Ukrajinu mají nejméně 28 obětí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc mrtvých hlásí město Priluky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 20 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci na včerejšek vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se proto to nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale Ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
3: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
1: S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případu policisté informovat měli. Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Na protestu se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory protestů za lepší ochranu nájemníků. List El País napsal, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborové organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. V Chrastavě na Liberecku skončila oprava Fírychova domu. Otevře se dnes v 15 hodin. Roubenou hrázděnou chalupu postavil v roce 1802 otec významného malíře Josefa Fíricha. Malíř v domě strávil dětství a město si letos připomíná 150 let od jeho úmrtí. Dům začala radnice opravovat loni. Práce vyšly na 5 milionů korun.
4: Stav domu byl podle radnice havarijní. Dělníci museli budovu nadzvednout, aby mohli spodní část opravit. Během prací objevili mimo jiné i historickou černou kuchyni. Oprava se zatím týkala především dvou roubených částí domu. Do budoucna chce radnice zrekonstruovat i kuchyňku nebo část koupelny. V domě plánuje umístit trvalou výstavu obrazů a pořádat prohlídky pro veřejnost. Z Chrastavy Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
1: Sport. Judistka Renata Zachová vybojovala bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. Ve váhové kategorii do 63 kg porazila v nastaveném čase zápasu o bronz Maďarku Krizovou. Rakouský trenér Karl-Heinz Pichler nově vede Ester Ledeckou. Česká reprezentantka se s ním domluvila na spolupráci na lyžařských závodech, potom co u ní skončil tým kolem Tomáše Banka. Noví jsou taky další členové jejího týmu. Ledecká bude jezdit na jiné značce lyží než dosud a plánuje víc soutěžit i na snowboardu, protože i na něm chce jet na mistrovství světa. Ledecká tak možná omezí závody na lyžích.
5: Může se to klidně stát, protože jako já se musím připravit dobře na ty snowboardové závody, tak abych byla vyzávoděná, abych se seděla komfortně i v těch závodech a nejenom na tréninku, takže je to otevřený, jo. Asi moc lyžařský trenéři, já se z toho nebudu, ale no hop, mě poznajte prvou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D1 v Brně a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava stále velmi pozorně za sjezdem na Mikulov. Na 195. kilometru blokuje levý pruh, zřejmě porouchaný kamion. Je to kousek před omezením přejezdem do protisměru. Naopak na dálnici D1 z Prahy do Brna na kilometru 148 už průjezdné všechny pruhy, nehoda, která blokovala levý, je odklizená. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Ořech silničáři zavřeli pravý pruh kilometry 17 až 16.
7: Všechno jde do levýho a po nějakých 100 metrech je to zase zrušený. Nevím proč, já jsem šavel oči, tam v omezení nic nestojí, nic jsem tam neviděl.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území a teploty 19 až 24 stupňů, na západě mezi 16 a 20 a na horách kolem 15. Vítr bude později odpoledne a večer přechodně zesilovat. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: Dobré ráno, jak bylo řečeno, 5 minut po 5 začal ranní radiožurnál i dnes tedy s informačním přehledem o tom, co se děje doma ve světě na silnicích. Vítejte.

0: Radiožurnál 509. Vypadá to impozantně. V okolí Dukovan můžete vidět stroje, které umí pomocí nože umístit kabely 2 metry pod zem a jenom minimálně poškodit povrch země. Takovým způsobem tam energetici dostávají do země kabely vysokého napětí.
1: Na poli těsně vedle Dukovanské elektrárny pracuje stroj, respektive taková soustava tří strojů. Jako první je mohutný pásový tahač s obřím navijákem a ocelovým lanem, který táhne asi 50 metrů za ním něco, co by se dalo s trochou fantazie přirovnat k pluhu na čtyřech nohách, a uzavírá to traktor s dvěma přívěsy, na kterých veze sívky z kabely.
2: Robin Zimmer. A já jsem od firmy Spiderplow. Zimmer se píše český Zimmer, jo? Jako váš Jaroslav Zimmermann. Stroj pracuje asi tak 10 až 20 metrů za minutu. A to znamená, že my můžeme udělat úseky až 2 km za den. Celý ten stroj je vlastně kvůli tomu, že je to bezvýkopová metoda, udělá míň škody, je rychlejší.
1: Jak už jste možná pochopili, tak ten stroj tady pokládá kabely do země. A proč se to děje právě tady? Já zkusím najít Lubomíra Budného ze společnosti EGD.
3: Lokalita Dukovan se v následujících letech bude čím dál více rozvíjet s tím, jak se začnou stavět nové jaderné bloky, a my jako distributor musíme být připraveni na to, že poroste nárok na větší odběr elektrické energie.
1: A proč se to děje právě touto inovativní metodou?
4: Já jsem vedoucí pilotního projektu pluhování v EGD. Obrovská výhoda téhle technologie je šetrnost k životnímu prostředí a hlavně rychlost pokládky. Navíc tahle technologie má velkou výhodu v tom, že po vlastně projetí toho stroje není ta zemina narušená a samotná úprava po projetí toho stroje, takzvaná rekultivace, je velmi jednoduchá.
1: V okolí elektrárny teď energetici položí zhruba 8 km kabelů. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Dobré ráno v 5.15. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič bude v Pekingu usilovat o vyrovnání obchodního deficitu s Čínou. Ten denně narůstá přepočtu asi o 25 miliard korun. Řešit bude také přístup evropských firm na čínský trh anebo čínská omezení exportu vzácných nerostů, na kterých evropský průmysl závisí. V Římovské přehradě zbývá kvůli dlouhodobému suchu jen asi polovina zásob vody oproti normálnímu stavu. Nádrž přitom zásobuje pitnou vodou téměř 2/3 Jihočechů. Kraj proto vyhlásil stav sucha a zároveň spouští úpravnu vody v Písku na řece Otavě.
1: Překážka na D8 za Roudnicí. Opatrně na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Roudnici je nejdřív před zúžením na 38. kilometru odstavený kamion a hlavně nedaleko odtud už v omezení na 43. kilometru stojí porouchané auto a kolem se nebezpečně pohybuje řidič.
2: Osobní auto na blikačkách, zhasnutý, někdo tam mění kolo, trchlav není vůbec vidět teda.
1: D8 směr Ústí, 43. kilometr. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách půl.
3: Probouzíte se do polojasného nebo skoro jasného čtvrtečního rána, kdy se teploty zatím pohybují mezi 10 až 5 stupni Celsia. Na východní polovině Moravy a také ve Slezsku je tepleji. Tam teploměry ukazují až 16 stupňů Celsia. Během dopoledne ještě bude polojasno, odpoledne už oblačno až zataženo s teplotami od 19 do 24 stupňů Celsia. Na západě a také na severu maxima jen do 20 stupňů, na horách okolo 15 stupňů Celsia. Nezapomeňte si dnes deštníky a také pláštěnky, odpoledne se vám budou hodit, a to i v následujících dnech. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 20. V Radiožurnálu teď míříme do izraelského Sderotu. Místo bývalé policejní staně se tam teď stojí 18 vysokých hranolů s citáty z Tóry. Budovu před 3 lety napadli ozbrojenci z Hamásu. Izraelská armáda ji nakonec vyhodila do povětří. V 30-tisícovém městě teroristé zabili 50 lidí, většinou civilistů. Počítají se tak mezi o něch 1200 obětí masakru Hamásu, které si včera Izraelci připomněli.
1: U památníku masakru v Sderotu se přes den střídají skupiny Izraelců, kteří objíždí místa spojená s útokem podél hranice s pásmem Gazy. Večer přichází taky víc místních, včetně Dimy a jeho ženy.
2: Doma mám 4-metrový plot, takže k nám se nikdo nedostal. V okolních domech přeskočili plot a snažili se dostat dovnitř i do krytů a lidi pozabíjet.
1: Na lavičce posedává 50-letý Icek. Před 3 lety ho 7. října v chaosu postřelili izraelští policejní specialisté, kteří přijeli Sderot bránit.
3: Jel jsem na malém traktůrku a oni si mysleli, že jsem terorista. Mám vousy, no a jak vypadám, takže po mě vystřelili. Pak ale pochopili, že nejsem terorista a přišli mi pomoct.
1: V nemocnici byl 10 měsíců a teď podotýká, že ho nikdo z politiků ani z bezpečnostních složek tehdy ani teď nepřišel navštívit. Sderot leží necelé 2 kilometry od hranice pásma Gazy. Izraelská armáda ovládá 2/3 území a Gazané přežívají na úzkém pásu u pobřeží. Nejbližší gazanská obydlí se od Sderotu vzdálila. Město se naopak pomalu rozrůstá. Před několika měsíci se do něj přistěhoval i Meir.
4: Ještě slyšíme vojenské akce z Gazy v noci i během dne, ale nemyslíme teď na to, jestli tam lidi trpí. Teď se snažíme dělat všechno pro to, aby se to nestalo znovu. Když lidi víc poznáte, tak vidíte, že jsou stále traumatizovaní.
1: Co bude dál? Obavy, že se Hamásu podaří přezbrojit, mezi sderotskými zůstávají. Zároveň jsou tu mnozí přesvědčení, že spoléhat by se už měli jen sami na sebe. Z Jižního Izraele, Jana Karasová, Radiožurnál.

0: Jsme všude tam, kde se děje něco důležitého.
1: Přinášíme aktuální informace z celého Česka.
0: Jsme i ve vašem městě.
1: Tým regionálních zpravodajů Radiožurnálu.
0: To jsou rychlé a spolehlivé informace přímo z terénu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I u vás.
0: I ve vašem městě.

0: I na hudební vzpomínky se nejdeme po ránu, často byly černý v ranním radiožurnálu, krátce před dalšími zprávami je 8. října, no a dnes se dozvíme jméno nositele Nobelovy ceny za literaturu. I o tom ještě bude před 6. řeč. 5 hodin 30 minut. Ale teď zprávy a Tereza Tomášková.
1: Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík dostal za poslední 3 roky k platu dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mluvčí pojišťovny Lucie Krauzová uvedla, že se kauza týká bývalého managementu. Smolík na dotazy nereagoval. Europoslanci budou hlasovat o rezoluci, která označuje volby do ruské státní dumy za nedemokratické. Volby byly v Rusku a na okupovaných územích Ukrajiny na konci září. Právě hlasování na Ukrajině návrh odsuzuje. Dál kritizuje taky vyloučení opoziční strany Jabloko z voleb. Nejvíc hlasů podle oficiálních výsledků získala prokremelská strana Jednotné Rusko, blízká prezidentovi Vladimiru Putinovi. Česko si dnes připomíná 85 let od akce Sokol. Nacističtí okupanti v noci ze 7. na 8. října 1941 zatkli asi 1500 představitelů české obce Sokolské a organizaci zakázali. Zásahem chtěli oslabit sokolský odboj proti okupaci. Většina zatčených se konce války nedožila. 8. říjen je proto památným dnem sokolstva. Sport. Basketbalisté Opavy na úvod skupinové fáze evropského poháru doma prohráli s chorvatským Splitem 68-74. Proti favoritovi museli většinu zápasu dotahovat skóre. V závěru se dostali do jednobodového vedení. V poslední minutě ale o těsný náskok přišli.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 v Brně, nehoda na 59 za Petřvaldem. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov čekejte za sjezdem na Vídeň z kilometru 194 kolonu. Sune se zatím 5 minut do omezení na 195. před D2. Tam stojí v pravém pruhu porouchaný kamion.
4: Tak už je tam odtahová služba u toho. Je to označený šípkou. Jsou tam trošku zmatky, protože se kamiony řadí do levého pruhu.
3: Na výjezdu z Petřvaldu silnicí 59 na Ostravu ve Fryštátské před odbočkou na Radvanice pozor, míří tam záchranáři k vážnější nehodě, provoz je omezený. Na 27. z mostu na Žatec opatrně zabilany, stojí tam auto po střetu se zvěří. A v Praze se dají čekat komplikace ve Vídeňské z centra, je tam překážka za podjezdem jižní spojky, zatím se projíždí plynule, ale to se může se sílícím provozem rychle měnit, protože
5: zasekla pod mostem železničním vrtná souprava, je tam průjezdný pouze levý pruh.
3: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Máme před sebou deštivé dny. Nezapomeňte si tak deštníky, budou se hodit. Během dopoledne bude obloha ještě polojasná, mraku ale bude postupně přibývat, na oblačno až zataženo a objeví se přehánky nebo slabý déšť, který se od západu rozšíří na celé naše území. Na východě a také jihovýchodě může i zabouřit. Nejvyšší denní teploty ale budou ještě poměrně vysoké. Budou se pohybovat mezi 19 až 24 stupni Celsia. Na západě a také na severu bude chladněji do 20 stupňů. Pokud už vyrážíte ven, nezapomeňte si bundy, teploty se pohybují do 10 stupňů Celsia. Od zítřka přijde rychlé ochlazení, nejenže opět sprchne, ale nejvyšší denní teploty už jen do 15 stupňů Celsia. To byly zprávy. A vy posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním i Petra Krále. Tak hezké ráno.
0: Dobré ráno, počasí, Barbora Borovská dnes po ránu, 5 hodin 34 minut, tak snad všechno stíháte. V ranním Radiožurnálu opět naši zpravodajové, jak ze silnice, jak z domova i ze světa. No a za chvíli se třeba dozvíte, co to je oranžový mor.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: je Žurnál 5.37 a teď dojde na ten slibovaný oranžový mor. Tohle je mor, který nenakazí, ale rozhodně zaujme, a to hodně. Je to totiž socha, která se při nedávném plenárním zasedání objevila na jednom z nejfrekventovanějších míst Europarlamentu, a sice u mostu mezi budovami.
1: Jsou to dvě postavy na sobě, jedna taková útlá, hubená, nese velkou, obézní, pozlacenou postavu, která velmi připomíná Donalda Trumpa, v ruce má taky golfovou hůl.
2: Je to dobré vyobrazení toho, co Donald Trump dělá lidstvu. Můžete cítit tu váhu, kterou nesete na svých bedrech. Necítíte to taky?
1: Autor sochy Jens Galschiø, což je poměrně významný dánský sochař, tady celou dobu sedí vedle svého díla.
3: Tady se schází celá Evropa. A je to tedy dobré místo, kde si položit otázku, co pro nás Trump znamená. A taky je to dobré místo, kde se mu můžeme smát.
1: Jedním z těch, kdo se na tu sochu přišel podívat, tak je taky český europoslanec z TOP 09 Ondřej Kolář. Podle něj ta socha sem do Evropského parlamentu patří.
4: My tím ukazujeme, že tady pořád funguje a existuje svoboda projevu.
1: No a vlastně s tímhle úmyslem jsem Jense Galschiøta pozval jeho hostitel, tedy dánský europoslanec Per Klassen, který je tady taky. On říká, že kritizovat ty, kteří jsou u moci, je podle něj nezbytné. No a právě kritika společnosti je tím, co vlastně propojuje všechny sochy Jense Galschiøta. Jak on přiznává, tak je to proto, aby se z toho světa, tak jak svět existuje, nezbláznil. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 543, basketbalisté Slávy a jejich fandové na historicky první utkání v Lize mistrů rádi vzpomínat nebudou. V Pardubicích na úvod tohoto ročníku podlehli Albě Berlín 86-110. Nymburk, tedy nejúspěšnější český klub, se kterým se v létě pražský tým sloužil, připomínala Slávia na palubovce v pardubické aréně opravdu jenom chvílemi.
1: To může být sami na sebe, my jsme ten zápas nezvládli, my jsme nebyli dobrý, nebo Alba byla prostě lepší, nám ukázala, jak to v té Champions League chodí a myslím, že spousta kluků to potřebovala vidět. Nás prostě přehráli, jsme nedokázali zastavit. Není důvod tuhle chvíli panikařit, je to první zápas, není čas na to věšet hlavy, spíš se z toho trochu poučit a koukat dál. Já si myslím, že ta cesta vede už jenom nahoru.
2: Věří zkušený křídelník a kapitán národního týmu Vojtěch Hrubán, který byl stejně jako třeba reprezentační pivot Martin Kříž ústřední postavou stojící za úspěchy Nymburka v posledních letech. Odvrátit nebo výrazně zmírnit porážku Slavie 86-110 s Albou Berlín, ale nedokázali při premiéře nově vzniklého klubu v Lize mistrů.
3: Když se podíváme na ten výsledek, tak si myslím, že určitě ne taková, jak jsme si představovali. Bylo tam dost chyb v obraně, to můžeme asi vidět na konečním skóre obdržených 110 bodů. Špatný rotace, na něčem jsme se domluvili, úplně jsme to, nechci říct, neplnili, ale byl tam zmatek, takže jestli chceme být konkurenceschopní a někam v té skupině směřovat, tak takovýhle výkon nemůžeme opakovat.
2: V sobotu bude Slavia už zase na Královce v Praze hostit v repríze posledního finále Národní ligy Pardubice a pak se vydá na druhé kolo Ligy mistrů do španělského Bilba. Z Pardubic Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Lidé se ani nadále nemusí docedět, že policie přestala prověřovat kvůli podezření z trestného činu. Ministerstvo spravedlnosti původně chtělo policistům nařídit, aby o skončení prověřování informovali, ale návrh po připomínkách stáhlo s tím, že by nemuselo být jasné, na koho se tahle povinnost vůbec vztahuje. My vám to vysvětlíme krátce po 6. hodině podrobněji. Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary, kamery úsekového měření tam instalují silničáři, no a naplno by měly začít fungovat nejpozději už v listopadu. Úsekové měření bude ve dvou úsecích na D2, a sice ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu.
4: Překážka na D1 u Jihlavy a nehoda na výjezdu z Petřvaldu. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor, u sjezdu na Jihlavu ze 112. kilometru hlásíte překážku na vozovce.
5: Uprostřed dálnice pneumatika.
4: Na D1 v Brně směrem na Ostravu čekejte od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru frontu kamionů v pravém pruhu. Postupně se rozjíždí, protože ze zúžení ze 195. už porouchanou nákladní soupravu odtáhli. Na silnici 59 z Petřvaldu do Ostravy v křižovatce Frištátské s Čapkovou na Radvanice havarovala dvě osobní auta, zasahují hasiči, ve slabším provozu zatím jenom chvílemi kratší fronty. A na 68. Třinec Čadca už se tvoří kolony před omezeními u mostů z konce obchvatu Jablunkova od odbočky na Dolní Lomnou a taky z druhé strany od slovenské hranice. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
6: Máme před sebou deštivé dny a také poměrně prudké ochlazení. Babí léto je tak za námi. Ještě dnes ale naměříme až 24 stupňů Celsia na západě a také na severu do 20 stupňů a odpoledne nás budou provázet přehánky nebo slabý déšť. Od zítřka ale teploty výrazně klesnou. Ty nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni Celsia, na jihu Moravy naměříme až 17 stupňů. V noci na pátek se budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni Celsia, na místě se slabým větrem budou padat teploty dokonce ke 3 stupňům Celsia. Hezké ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: 10 minut před 6, to byl Miles Smith a s vámi ranní radiožurnál. Týden vyhlašování Nobelových cen pokračuje dnes oceněním za literaturu. Kdo ji dostane, tak to tradičně oznámí Švédská královská akademie odpoledne. V uplynulých dnech jsme se dozvěděli o laureátech cen za vědecké obory, no a ve středu to konkrétně byla chemie.
1: Making chemistry choose a mirror image.
2: Chemie, která si vybírá mezi zrcadlovými obrazy, nastínila Ellen Monsová, tajemnice Švédské královské akademie věd, předtím, než oznámila jména letošních laureátů.
1: Henri Kagan ok Kenzo Suai.
2: Francouz Henri Kagan a Japonec Kenzo Suai nabídli vysvětlení, proč jsou základní stavební prvky života takzvaně levotočivé nebo levoruké. V chemii totiž existuje mnoho látek, které mají při stejném složení dvě varianty, popsal při vyhlašování cen Heiner Linke z Nobelova výboru pro chemii.
3: Like my hands,
4: not... Jako moje ruce jsou navzájem zrcadlově otočené, ale nejsou úplně stejné.
3: They are not identical.
2: V chemických reakcích může levá nebo pravá strana znamenat velký rozdíl.
3: The molecule carbon versus...
4: U molekuly karbonu pravoruká verze voní jako máta, zatímco levoruká verze voní jako kmín. Smyslové buňky v našem nose jsou také sestavené ze stranově rozlišených jednotek.
3: Building blocks.
2: Základní stavební kameny života, aminokyseliny a bílkoviny, jsou všechny takzvaně levotočivé. Vědce dlouho zajímalo, jak se to může stát. Letošní laureáti tomu postupně přišli na kloub, uvedl Peter Somfaj z Nobelova výboru.
5: Je to skutečně zásadní poznatek, jak můžeme navýšit podíl jedné stranové varianty na úkor druhé, a nebo jak může takové rozlišení vzniknout prakticky z ničeho.
2: Henri Kagan a Kenzo Suai v experimentech hledali nerovnováhy mezi levorukými a pravorukými verzemi molekul a vymýšleli způsoby, jak je posílit. Čím víc levorukých molekul v reakci vznikne, tím víc tlačí zbytek reakce k tomu, aby se také stáčela doleva. Na vyhlašovacím ceremoniálu o tom mluvil sám oceněný Kenzo Suai.
4: Stačí, když máte rozdíl několika málo molekul, o 5 miliontin víc levých. Zopakujete reakci třikrát a jejich podíl vám stoupne na 99,5%.
2: A to se možná stalo kdysi při tvoření života na Zemi. Nějaká ta levoruká molekula navíc chemickými reakcemi se zmnohonásobila, až nakonec levoruké převládly a pravoruké úplně zmizely. Martin Srb, Radiožurnál.

0: s vámi Radiožurnál krátce před šestou, že se ve Francii na podzim protestuje proti letčemu, tak to je víceméně obvyklé, ale poměrně neobvyklý je rozsah aktuálních studentských protestů, které trvají už déle než 3 týdny a protestovat se bude dál. Detaily dodá do ranního Radiožurnálu přímo náš pařížský zpravodaj už příští hodině.
1: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
0: Dobré ráno v 6 hodin. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
2: Obětí ruského útoku na ukrajinské město Prilouky už je nejméně 20. Na Vltavě a na Labi ve středních Čechách nově platí stav nedostatku vody. Judistka Renata Zachová získala bronz na mistrovství světa. Na nehodu pozor na silnici 59 z Petřvaldu na Ostravu u Radvanic. A bude oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Na Ukrajině roste počet obětí ruského raketového útoku na město Prilouky v Černihivské oblasti z noci na středu. Tamní ministerstvo vnitra večer oznámilo, že úder si ve městě vyžádal 20 lidských životů. Celkem je na Ukrajině nejméně 28 obětí. Raketa v Prilukách zasáhla 5podlažní bytový dům.
3: Srdných pětro malinkých dětí.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upřesnil, že mezi oběťmi je 5 malých dětí. Zabíjení dětí, takový dárek si Putin dal k narozeninám, řekl Zelenský a požádal zahraniční partnery o dodatečnou pomoc ukrajinské protivzdušné obraně a o zostření proti ruských sankcí. Ruské drony večer znovu útočily na Kyjev. V bytovém domě v oboloňském obvodu zahynuli 2 lidé a 6 dalších bylo zraněno, uvedla kyjevská prokuratura. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
2: Na Vltavě a na Labi ve středních Čechách nově platí stav nedostatku vody. Vyhlásila ho Krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by poprvé mohli snížit odtok z Vraného v pátek. V Praze to ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
5: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody, je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
2: Opatření má platit do konce dubna příštího roku. Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary. Kamery úsekového měření jsou zatím ve zkušebním provozu. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu, kdy řidičům začnou chodit i pokuty. Úsekové měření dohlédne na provoz ve 2 úsecích D2 ve směru od exiku tu Blučina směrem k Brnu.
6: O zavedení přísnějšího dohledu usilovala policie. Reagovala tím na několik tragických nehod, které se v létě na dálnici D2 staly. Problematický je právě 11-kilometrový úsek od Blučiny do Brna, kde řidiči někdy nezvládnou včas dobrzdit při příjezdu do kolony. Ty se tam tvoří kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, která potrvá ještě příští rok. Tomáš Krmr, Radiožurnál.
2: Gymnastka Věra Čáslavská bude mít pamětní desku v Praze 6. Zástupci městské části ji dnes slavnostně odhalí na základní škole, která je po sportovkyni pojmenovaná. Akce je spojená s dnešním památným dnem sokolstva. Lidé si tak připomenou i celoživotní vztah Čáslavské k sokolským hodnotám.
7: Sport. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa v Baku bronz v kategorii do 63 kg. V nastaveném čase, takzvaném Golden Score, udolala Maďarku Anu Krizovou. Souboj prožíval trenér Zachové Jiří Štěpán.
8: V tom Golden Score, kdy to bylo 2-2, tak jsem viděl, že už to má ve svých rukou, kde už prostě si jde, hlídá si to, aby se tam nedostala do této pozice. Bylo to, co jsme si říkali, když jsme odlítali semka, že se v této hmotnosti může stát cokoliv a že je připravená porazit kohokoliv. Ona to vlastně dokázala a jsem strašně šťastný za ní, že to takhle hezky zmákla.
7: Po 2 titulech mistryně Evropy tak získala Zachová svou první medaili na světovém šampionátu. Basketbalisté Slavie prohráli první zápas v sezóně Ligy mistrů. Albě Berlín v Pardubicích podlehli 86-110.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 překážka u Jihlavy a kolona před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna kus za Větrným Jeníkovem ještě před sjezdem na Jihlavu na kilometru 111,5 zpozorněte, leží tam kusy prasklé pneumatiky. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy, potom za exitem 182 popůvky, hustý provoz a postupně kolona kamionů v pravém pruhu, teď kolem 184. se plní, po následující asi kilometr i levý pruh, pak se to postupně rozjíždí před sjezdem k výstavišti. Je to důsledek po už před půl hodinou odtaženém kamionu v zúžení u D2. A na silnici 59 ve Frištátské z Petřvaldu na Ostravu v křižovatce s Čapkovou u Radvanic kratší fronty v obou směrech, jsou tam hasiči u dvou havarovaných osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území. Teploty 19 až 24 stupňů, na západě mezi 16 a 20 a na horách většinou kolem 15. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Dobrý den, milí posluchači, zdravíme vás 8. října společně s Kristiánem Švedou.
11: Příjemné ráno.
10: A ve čtvrtek 8. října stále sledujeme ještě jeden duel nočního programu hokejové NHL. Kristiáne, jak jsou na tom hokejisti?
11: Anaheim Ducks, Edmonton Oilers, to je to utkání. V brance Anaheimu samozřejmě Lukáš Dostal, ale shodli jsme se před vysíláním s Janem Pěruškou, že by se mohlo stát, že Lukáš Dostal nenastoupí do třetí třetiny. Protože sice Ducks vedli 1-0 po té první části, ale druhá 20-minutovka byla pro Anaheim skoro až hororová. Edmonton dal 5 gólů za jednu třetinu a vede v tuhle chvíli 5-2. Tak uvidíme, jestli trenér šáhne po změně v brankovišti. Přeci jen Lukáš Dostal ani nemá moc zákroků.
10: No, oni vystřelili 17 střel a 5 z nich skončilo za Lukášem Dostalem. Ta bilance asi není úplně, že by tě zahřála jako no, golmana.
11: Když to porovnám s tím minulým zápasem Anaheimu, kdy bojovali proti Floridě, tak tam naopak Lukáš Dostal si připsal zákroků několik a ještě předtím vlastně úvodní vstupní utkání, které hráli na ledě Vegas, tam taky byl úspěšný, tak uvidíme, jak to bude vypadat dál. Ještě další dva zápasy, ty už jsou dohrané, pojďme doplnit ty výsledky. Washington zvítězil nad Pittsburghem 5-3 a Winnipeg uspěl nad Kolorádem, kde hrál Martin Nečas, ale nebodoval, 3-2.
10: O hokeji budeme dneska mluvit, Liga mistrů se hrála včera Pardubice, velký obrat, dva zápasy typ Sport Extra ligy, ale fotbalová, tenisová a myslím, že i třeba judistická témata by vysílá.
11: Ano, protože jak jste slyšeli ve zprávách, tak judistka Renata Zachová má bronz z mistrovství světa.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
1: Radiožurnál Sport.
12: Jan Pěruška
1: a Kristián Šveda.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport 8. října, dnes slaví svátek Viera. A to v historii sportu bylo velké jméno i kvůli Věře Čáslavské. A myslím, že české ženy ve sportu už dlouhá léta platí, že jsou v těch individuálních sportech často úspěšnější než muži. Když se bavíme, já nevím, o atletice, o snowboardingu.
1: V současné chvíli možná i tenisu českém.
0: Přesně tak, i když tam už to vyrovnali muži v posledních letech trošku lépe, ale přece jenom kolik je těch žen ve stovce, třeba 8, to je neuvěřitelná věc. No, ale podle mě třeba už tak 10, 12 let platí, že jeden sport úpolový nebo na tatami je sport v Česku jednoho jména.
1: Je to sport judo a můžeme si připomenout ten úspěch, o kterém jsme mluvili. Renata Zachová se stala teprve druhou českou judistkou v historii, která dokázala získat medaily na mistrovství světa.
0: Samozřejmě mohla by tedy časem konkurovat tomu jednomu jménu Lukáši Krpálkovi. Ale samozřejmě můžeme připomenout to, jak se jí to v Baku povedlo, Kristiane.
1: Ze 6 zápasů prohrála v hmotnostní kategorii do 63 kg pouze těsně ve čtvrtfinále a v opravách pak vybojovala v Baku 3. místo. Připomínám, že po 8. hodině si o tom budeme povídat s naším reportérem Petrem Keleřábkem a na závěr toho úspěšného dne si pak Renata Zachová došla na stupně vítězů pro odměnu, tedy pro bronzovou medaili.
2: Můžete popsat tu medaili, jak vypadá z mistrovství světa?
3: Tak je velká, těžká, kulatá, bronzová a je na ní napsáno World Judo Championships 2026 Baku, Azerbajdžán, dnešní datum a z druhé strany je vyrytý Baku a International Judo Federation a je moc krásná.
2: Vy jste fanoušek fotbalu?
3: Moc ne.
2: A víte, že vám předával tu medaili mistr světa z roku 1990 Lothar Matthäus?
3: Oni to říkali, takže tak nějak jsme tušili.
2: Renato, teď malinkou chvíli po tom, co jste vlastně vyhrála, došla jste si, no malinkou, ono jste hodinu čekala na to vyhrála. Tak už vám to došlo? Co jste dokázala?
3: Tyjo, to nevím, jestli to dojde. Zítra, pozítří. Jsem za to strašně moc ráda, ale ještě si to asi úplně neuvědomuju.
2: Říká šťastná Renata Zachová, která navázala na bronzový úspěch Michaely Wernerové z roku 1999. V Azerbajdžánu to ale nemusí být poslední medaile pro české judo. Práce totiž budou ještě Adam Kopecký a David Klamert ve váze do 90 kg a v sobotu pak nastoupí v kategorii nad 100 kg Lukáš Krpál. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin, 17 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, máme tady další téma s Kristianem Švedou, které se týká sportovkyně, o níž budeme mluvit hodně třeba tak už od konce listopadu až do března.
1: Když začne sezona zimních sportů naplno, možná jste uhodli, že se jmenuje Ester Ledecká, lyžařka a snowboardistka a má nového trenéra, který se jmenuje Karl-Heinz Pichler. Je to zkušený rakouský kouč, který naposledy dosahoval na velké úspěchy s německým týmem.
0: K Ledecké přichází muž, který je povahou výrazně jiný než býval Tomáš Bank.
1: Bývalé svěřenkyně Pichlera o něm říkali, že je velmi přísný.
2: Já jsem to upřímně zaslechla a hrozně mě to překvapilo. Nevím, možná já si mám jinou zkušenost s bývalýma trenérama a možná jako ve finále já jsem na sebe tak moc přísná, že stejně i Charlie, i ten přísný Charlie mě musí brzdit.
3: Ester Ledecká si na něj rychle zvykla. Pichlerovi se v lyžařských kruzích dlouhodobě říká Charlie, údajně velmi přísný Charlie.
4: That's what I've heard from them as well. I was also a bit surprised.
3: Pichler se tomu usmívá, prý to o sobě také slyšel.
4: I said okay. But with the results, then I thank you that you call me like this, you know.
3: Ale na druhou stranu, když měl německý tým pod jeho vedením takové výsledky, tak prý ať to o něm klidně říkají. Vždyť pomohlo Weidlové Winklemanové k výhrám ve světovém poháru a Eichrové k celkovému druhému místu v seriálu. A navzdory pověsti je Ledecká ráda, že jí dal její sponzor Pichlera k dispozici. I když to znamená, že se tím až na jednu výjimku úplně obměnil tým lidí kolem ní.
2: Bylo to takový zvláštní z začátku, protože jsem byla zvyklá a zajetá vlastně s Tomasem jsem spolupracovala 11 let, s Francem 5 let, s mým bývalým fyzioterapeutem 3 roky, tak je to opravdu, já bych skoro až řekla, jako konec jedné etapy, kdy se vlastně obrodí celý ten tým s tím, že mám prostě i novýho servisáka na snowboard, takže těch lidí kolem mě, který jsem vlastně do té doby neznali, ale najednou s nimi spolupracuju a musíme být tak jako jeden tým, jedna rodina, tak je to obrovská změna, ale já mám to štěstí, řekla bych štěstí, ale i taky jsem si ty lidi kolem sebe podle toho vybírala, aby to nebyly jenom dobrý trenéři a servisáci a fyzioterapeuti, ale aby to byly taky kvalitní lidi, se kterými se dá trávit čas a se kterými se za tu sezonu nepozabím.
3: Říká Ester Ledecká, která tvrdí, že navzdory novým lyžím by chtěla více závodit na snowboardu.
2: Může se to klidně stát, protože jako já se musím připravit dobře na ty snowboardové závody, tak abych byla vyzávoděná, abych se seděla komfortně i v těch závodech a nejenom na tréninku. Takže je to otevřený, jo. Asi moc lyžařský trenéři, já se z toho nebudu, ale no hold, mě poznajte.
3: Snowboard možná v jejím programu získává významnou roli, protože letos na něm chce jet znovu na mistrovství světa, které navíc dobře sedí do programu lyžařských závodů. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Basketbalová liga mistrů pokračovala prvním kolem, tedy středečními zápasy, a ani další český zástupce nedokázal zvítězit, protože musíme připomenout, že už v Itálii v úterý prohráli Pardubice s Reggianou o nějakých 17 bodů.
1: A ten duel, o kterém Jan Pěruška mluvil, se hrál včera v Pardubicích, ale byl to souboj Slavie Praha NBK, vlastně při historicky premiérovém vstupu do soutěže, protože je to, připomeňme, nově vzniklý tým spojením Pražské Slavie a basketbalistů Nymburka, a zápas skončil porážkou s Albou Berlín 86-110.
0: No jenom Nymburk, ten hrál vlastně 9 z 10 ročníků ligy mistrů, ale teď pod tou hlavičkou je to tedy novinka. No a jaký to byl vlastně zápas? Koukal jsem, vedli na začátku pouze.
1: Je to těžké. Alba Berlín je přeci jen taky zkušená a ligu mistrů už taky mnohokrát hrála a měla v týmu střelce z 21 body Brenna Angela. A úplně neumím říct, jestli to je ideální vstup pro Slavii, která byla hodně ambiciozní a před sezónou vyhlašovala docela smělé, troufalé, ambiciozní cíle, přeci jen i tím, že se spojili takhle dva kluby a mají v týmu Martina Kříže, Vojtěcha Hrubana, vynikající basketbalisty, tak přeci jen mně osobně to přijde jako trochu krutá porážka. Budeme o tom mluvit taky dnes v ranním vysílání po 8:30 se spojíme s Pavlem Pumprlou, basketbalistou, bývalým kapitánem třeba národního týmu, který hrál i za Slávy, hrál i za Nymburk a na včerejším utkání byl, tak určitě spoustu témat, probereme to. Je to krutý vstup.
0: My jsme v pondělí mluvili s Vojtěchem Hrubanem, lídrem Nymburka nebo lídrem Slávy, mluvil o tom, že Alba je sice třeba finančně na ústupu, protože hrála ještě nedávno Euroligu, ale silný to klub stále je, takže asi to není úplně zklamání, ale musí se pak chytnout na dalších soupeřích, už třeba příští středu v Bilbao. A jedno z těch témat pro Pavla Pumprlu může být právě i to, kde se hrálo a jak moc to ovlivnilo jejich výkon.
1: Protože se hrálo v hale, kde normálně hokejové Dynamo působí v Tip Sport Extralize. Hala pro skoro 11 000 fanoušků a nedorazili ani 2 000 diváků.
0: No jo, těžká věc, ale to, jak jsi říkal, vlastně nový projekt. V Praze zatím lidi nechodí. Tady to není zas úplně tak špatné, ale kdyby hráli možná v menší aréně.
1: A bylo to přeci jen ve všední den a bylo to v Pardubicích, když je to spojení středočeského Nymburka a pražské Slavie, tak je to obtížné a jsem zvědavý, jak s tím budou dál v klubu pracovat.
0: Dobře, přejeme vše nejlepší, Slavy, Nymburk, ať se daří i Pardubicím v lize mistrů a také vám krásné ráno. Až to stouni

0: Kapela stejně stará jako fotbalová Bundesliga od roku 63, koncertují olympici, ale teda jediný muž je s ní od samého začátku a toho dneska uslyšíte u nás.
1: Petra Jandu v desítce Pavla Horváta po 10. hodině, je na co se těšit, i já sám se těším.
0: Krásné ráno přejeme a o 10 s Petrem Jandou a Pavlem Horvátem.
1: Tady je Radiožurnál Plus 7. A teď další zprávy a Tereza Tomášková.
2: Ruské údery na Ukrajinu z noci na středu už mají nejméně 28 obětí. Informují o tom tamní úřady. Nejvíc mrtvých hlásí město Priluky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 20 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Okresní soud ve Zlíně dnes začne projednávat případ loňského požáru střechy střední školy na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Z jeho zavinění je obžalovaný svářeč, který podle vyšetřovatelů při opravě střechy nedodržel předpisy. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu v případě prokázání viny hrozí až 8 let vězení. Požár podle policie způsobil škodu 15 milionů korun. V peci pod Sněžkou v Krkonoších je nová expozice nazvaná Sněžka 1603. V nástupní stanici na Lanovku se lidé dozví zajímavosti o horské přírodě, architektuře na vrcholu Sněžky i o příbězích, které se na vrcholu Sněžky v minulosti odehrály. Expozici je možné navštívit zdarma i bez zakoupení jízdenky na lanovku. Sport. Hokejisté Pardubic vyhráli v letošní lize mistrů po čtvrté z pěti zápasů. Na ledě francouzského Bordeaux otočili z 0-2 na konečných 5-2. Vítěznou branku dal Lukáš Sedlák. V tabulce jsou Pardubice třetí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Brnem a taky na příjezdu do Prahy z D1. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy po nočním problému v omezení u D2 je teď zbytek kolony daleko před tím. V obou pruzích je fronta mezi exity 178 Rosice a 182 Popůvky, za ním se osobní auta rozjíždějí, kamiony o kousek dál v pravém pruhu někde kolem 185. Na příjezdu do Prahy z D1 už na magistrále Uchodová vzniká kolona z 0. kilometru, zdržení zatím 10 minut, protože před sjezdem na jižní spojku směr Smíchov překáží nabouraná auta.
5: Jsou tam dvě auta, prostřední a levý jízdní pruh. Jsou docela dost rozbitý.
4: A potom i na jižní spojce směr Smíchov se tvoří kolona před Barandovským mostem, za ním v Dobříšské za Zlíchovským tunelem je po nehodě zabraný pravý pruh, zdržení už 10 až 15 minut. Ve Vídeňské z centra už se popojíždí kolem 5 minut od sjezdu z jižní spojky pod Kačorovem k viaduktu před Labutí, pod ním je zaseknuté vozidlo s vrtnou soupravou v pravém pruhu. A 68. kolony před omezeními u mostu u Jablunkova z obchvatu Jablunkova i od slovenské hranice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: 19 až 24 stupňů Celsia na severu a východě do 20 stupňů, na horách po celý den okolo 15 stupňů Celsia. Takové počasí nás čeká dnes, tedy ve čtvrtek. Obloha bude ještě dopoledne polojasná, postupně se ale bude zatahovat a objeví se přehánky nebo slabý déšť. Na jeho východě a také východě může i zabouřit. K večeru bude mraků z oblohy postupně ubývat. V pátek už bude chladněji a také proměnlivěji. Noční teploty budou padat k 6 stupňům Celsia. Na místech, kde slabě zafouká dokonce ke 3 stupňům a páteční denní maxima pouze do 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme ještě 17 stupňů Celsia. Opět ale místy zaprší. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme krásné ráno ze studia Radiožurnálu Sport. Registrovali jsme teď dlouhou reprezentační pauzu a také některá oficiální a možná i některá neočekávaná loučení s reprezentačními kariérami a vyvstává i dál otázka.
1: Messi nebo Ronaldo. Tak to je věta, která zazněla v posledních 20 letech asi na mnoha fotbalových plátcích, ulicích, hřištích a o obou fotbalových superhvězdách se píše neustále a teď možná častěji, než když byli na svém kariérním vrcholu. Tak teď víc povíme v přehledu zahraničních webů. Ve studiu je Pavel Tilšar. Krásné ráno.
2: Dobré ráno, web BBC Sport a není sám si všímá kontrastu mezi oběma fotbalisty, pokud jde o jejich reprezentační kariéry. Zatímco Messi se předevčírem s velkou pompou rozloučil s argentinským dresem v přátelském zápase s Beninem, dal mimochodem gól a na dva nahrál. Ronaldo potom, co nehrál v Lize národů proti Norsku a i duel s Dánskem měl začít na lavičce, opustil na portugalský národní tým. Messi ten se loučil na stadionu Monumental v Buenos Aires pro 85 tisíc diváků. Ronaldo po svém odjezdu vydal prohlášení, ve kterém obvinil kouče Portugalců Jorge Jesuse z toho, že nedrží slovo a zcela porušil důvěru. Sice nikde nepíše o konci reprezentační kariéry, ale portugalský novinář José Delgado pro BBC Radio 5 Live mluvil o tom, že návrat CR7, jak si Ronaldo konec konců přezdívá, do národního týmu je nepravděpodobný i proto, že Ronaldo trenéra Jesuse ve svém prohlášení několikrát označil za lháře.
1: Jsou to dva vlastně úplně odlišné příběhy, to, jak je to vnímáno, přeci jen Lionel Messi se rozloučil právě před 85 tisíci diváky, kteří byli dojatý, fandili, zpívali. V Argentině třeba v tisku Clarín se psalo, že to je prostě fotbalový bůh. Jak to vnímáte, pánové, ten rozdíl teď v poslední době mezi Cristianem Ronaldem a Lionelem Messim? Zanechává to ještě větší vlastně otázky a nějakou propast?
2: No, je to aktuálně obrovský rozdíl. Já se přiznám, že nejsem ani na jedné nebo na druhé straně, co se týká nějakého vyhraněného názoru a oblíbeného hráče, jestli tým Messi nebo tým Ronaldo. Mně je to v podstatě jedno, já jsem rád, že žiju v době, kdy oba dva fotbalisté byli na vrcholu, ale samozřejmě teď to nevrhá úplně dobré světlo na Cristiana Ronalda. Myslím si, že i on by si zasloužil, když se konec konců bude konečně loučit s portugalskou reprezentací, něco podobného jako Messi, protože to jeho čísla jsou taky neuvěřitelná.
0: No, mě mrzí, když se nedokáže někdo rozloučit včas a tady u těch obou případů vlastně Messi nakonec dokázal se vrátit včas, protože ještě on už se loučil před 10 lety s nároďákem, tak se vrátil, aby se stal třeba mistrem světa, vyhrál Copa Ameriky. A Ronaldo, no asi po mistrovství světa to měli vlastně zabalit hned oba a ten rozlučkový zápas si dát přesně jako Messi, asi takhle hezky. Tento nakonec zvládnul s grácí, jak si říká.
1: Mně to přijde, že vlastně lehce ten sestup přišel v moment, kdy Cristiano Ronaldo odešel z Evropy na východ do Saúdské Arábie a v ten moment už podle mě přestal být vnímaný jako ta úplná superhvězda, přeci jen Lionel Messi šel do Spojených států amerických.
2: A měli se zkrátka domluvit, měli se rozloučit oba dva v přátelském zápase Argentina versus Portugalsko, to si myslím, no tak, že by byl náramný konec.
1: To by byl náramný konec a to je vlastně hrozně hezká myšlenka, která teď jak jsi to vyřkl, tak mě mrzí, že se nestala.
0: No, Pavel Tilšar má dobré nápady a má taky připravenou dobře rubriku zahraničních webů. Tak fotbalu bylo dost, kam jdem dál?
1: Na zasněžené kopce a v hlavní roli lyžařka Michaela Šifrinová.
2: Web eurosport.de píše o tom, že americká hvězda tuto sezonu pojede méně slalomových závodů a bude se soustředit na obří slalom a Super G. Je to celkem překvapivá informace a to ze dvou důvodů. Za prvé, právě ve slalomu je Šifrinová velmi dominantní, v loňské sezóně vyhrála 9 z 10 závodů a za druhé v roce 24 si Američanka právě v obřím slalomu přivodila v Killingtonu nepříjemné zranění v oblasti břicha a po návratu na sjezdovky řadu měsíců nebyla schopná v tom obřím slalomu závodit. Článek na Eurosportu pak taky připomíná, že změna priorit Šifrinové by v boji o velký křišťálový globus mohla pomoci Emmě Eicherové, ta v loňské sezóně ztratila na americkou soupeřku v celkovém hodnocení světového poháru 87 bodů.
1: Otevřel jsem si Instagram Michaely Šifrinové, kde je i takové obsáhlé vyjádření, proč se takhle rozhodla, tak jen v kostce, že se vlastně těší na to, že chce stále růst, nechce se zastavit na místě, chce se zlepšovat a chce objevovat i další prostor, další disciplíny, jak to není úplně jednostranné a že se na to moc těší.
0: Dobře, děkujeme Pavlu Tilšarovi za rubriku Zahraniční webu.
2: Taky díky, naslyšenou.
0: A zveme vás k poslechu i dál, protože vám za chvilku aktualizujeme jeden noční zápas hokejové NHL.

0: Tak, hokejová NHL v noci na dnešek měla na programu 3 duely a jeden z nich se ještě dohrává, byť už zbývají poslední sekundy.
1: Anaheim Ducks, Edmonton Oilers, mluvili jsme o tom, že spekulujeme, jestli vůbec nastoupí brankář Lukáš Dostal do třetí třetiny po té nepovedené druhé, kdy Anaheim pětkrát inkasoval, Edmonton otočil z 0-2 na 5-2. Nestalo se to, nenastoupil Lukáš Dostal, nahradil ho finský golman Ville Husso, ten sice neinkasoval, ale stále to tedy znamená, že Anaheim prohrává teď už v 60. minutě, stále 2-5, takže si body do tabulky nepřipíše a můžeme doplnit i ty dva zbylé výsledky.
0: No jeden bez české účasti, Washington porazil Pittsburgh 5-3 a ten další s českou stopou.
1: S Martinem Nečasem v dresu Colorado Avalanche, které se představilo na ledě Winnipegu Jets, ale domácí kanadský tým Winnipeg zvítězil. 3-2, Martin Nečas nebodoval.
0: Držíme palce českým hokejistům i nadále a to samozřejmě platí i o těch zástupcích v Evropě. Byť třeba Liga mistrů nemá takový zvuk jako ve fotbalovém kontextu, tak Pardubice teď válejí společně třeba s Plzní.
1: Ve včerejším programu vlastně v podobném průběhu nebo úplně stejném průběhu, jako je teď ten zápas mezi Anaheimem a Edmontonem, tak Pardubice na ledě Bordeaux prohrávali 0-2 po první třetině, ale otočili to na 5-2, prosadili se Tomášek, Kondelík, Sedlák, Sobotka, Kelemen. Další vítězství, no a Pardubicím se zatím daří, řekl bych, výborně. Plzeň, ta je první a Pardubice jsou v té celkové tabulce zatím třetí.
0: No o postup bude muset ještě bojovat ten třetí zástupce, myslím, že Liberec příští týden v Davosu.
1: Liberec je, ano, je na pomezí vlastně těch postupových příček, bude hrát v Davosu.

0: 6 hodin 51 minut můžeme připomenout s Kristianem Švedou věc, kterou jsme už tady měli dřívejší dny, a to sice v soutěži velmi cenné lístky, si myslím.
1: Budeme hrát v 8 hodin a 50 minut o vstupenky na hokejovou Tip Sport Extraligu, na nedělní program a na hodně zajímavý zápas, na který i já osobně se těším, Pardubice Třinec. Je to vlastně první utkání mezi hokejisty Pardubice a Třince od toho finále, které se hrálo na jaře. Připomenu, že Pardubice vyhráli tu sérii 4-2, poslední utkání 5-4 v prodloužení na ledě Třince, tak dvě vstupenky dáváme do placu, jak se říká.
0: No a já jsem vlastně chtěl připomenout tu soutěž teď, hlavně kvůli tomu datumu, protože se hraje v neděli 11. října v Pardubicích, kdy si troufám říct, že většinu toho dne bude pozornost upřená trošku jinam, byť asi ne zas tak daleko od té hokejové haly.
1: Bude upřená na dostihové závodiště, kde se poběží velká pardubická. No a té se věnuje i náš seriál na Radiožurnálu Sport, tak dnes se zastavíme u jména, které je extrémně spojené s tímto náročným překážkovým dostihem.
0: Můžete si chvilku tipnout v hlavě a bavíme se opravdu o Josefu Váňovi.
1: Ten je totiž rekordmanem v počtu účastí i výher. Na startu byl celkem 28krát a 8krát se do cíle dostal jako vítěz. Naposledy to bylo v roce 2011.
0: To je šílené, jak to letí. Já si pamatuju na tu jeho sérii krásnou, když to pak v návratově začal vyhrávat ještě právě takhle do toho roku 2011. No ostatně můžeš pokračovat, jak často to bylo.
1: No v tom roce 2011 Váňa zkompletoval vítězný hattrick, bylo to v sedle Tjumena po souboji s Bělkou Sixteen.
2: Měl jsem takhle furt v pravém boku tu naši bílou potvoru a říkám, no tu asi dneska nedoženu, protože tam měla dostih úplně bez problému a šla prostě jako z praku, jako vyměněná. Pak ten konec už byl tím, že Tjumen zřejmě asi opravdu na téhle distanci je v současné době nejlepší náš překážkový kůň.
3: Povídal Josef Váňa po vítězství, kdy se s Tjumenem v posledních metrech dostali před Bělku Sixteen s Josefem Bartošem. Naposledy pak byl Váňa v sedle při Velké v roce 2014 a s Tjumenem skončili 16.
2: Každá písnička jednou končí, řeknu vám to na rovinu, je to čím dál těžší se udržet v sajku a možná opravdu lepší se na to vyprdnout a nechat to těm mladším, protože fakt ta Velká Pardubická je čím dál rychlejší. Já nevím, jaký byl čas, ale prostě takový fofr, že to spousta koní měla problémy stíhat to tempo.
3: Už se tam pomalu posouvá s Josefem Bartošem Teofilos a hned za ním Mažilis a Zaryf, tedy tři svěřenci Josefa Váni staršího. V roce 2019 pak už Josef Váňa seděl jen na tribuně a dalekohledem sledoval své svěřence. Radost mu ve finiši udělal Teofilos s Josefem Bartošem a Váňa tak zatím naposledy posunul i svůj trenérský rekord Velké Pardubické na 11 vítězství. To první žokejské přišlo už v roce 1987, když vyhrál v sedle legendárního Železníka.
2: Železník byl prostě taková tvrdá palice, i tahal v dostihu a prostě bylo ho daleko obtížnějšího vést jako Tjumena.
3: Srovnával později Váňa rekordmana čtyřnásobného vítěze Železníka a Tjumena, se kterým ovládl Velkou Pardubickou třikrát v řadě.
4: Když vyhrajete a vyhrajete takovýmhle stylem, že prakticky se moc nenadřete a že si s tím zvířetem absolutně psychicky rozumíte, že prostě on dělá to, co vy si myslíte a nemusíte tomu dávat ani pobídky a on to znenadřete a že si s tím zvířetem absolutně psychicky rozumíte, že prostě on dělá to, co vy si myslíte a nemusíte tomu dávat ani pobídky a on to prostě jako je schopný zvládnout.
3: To mluvil Josef.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou

0: Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Dobré ráno v 7 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Policisté dál nebudou muset všem podezřelým oznamovat, že už jejich prošetřování skončilo. Rodiny obětí masakru Hamásu si v Tel Avivu připomněli své blízké na vzpomínkové akci. Basketbalisté Slavie na úvod Ligy mistrů prohráli s Albou Berlín. Kolona je po nehodě na příjezdu do Prahy po dálnici D1 a bude oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že je policie prověřovala, a to ani v případě, kdy případ odloží nebo třeba obviní někoho jiného. Změnu, kterou navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti, nakonec vzal rezort zpátky. Současný stav kritizuje například vedoucí katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filip Ščerba.
4: I v rámci připravované rekodifikace trestního řádu, která teda byla bohužel před několika lety odložena ad acta, se tahle ta záležitost řešila. A víceméně tehdy ta rekodifikační komise se shodla na tom, že je logické, aby osoba, proti které se vedou podezření, se dozvěděla o tom, že už to podezření netrvá.
3: Ministerstvo spravedlnosti vysvětluje stažení návrhu i tím, že není podrobně definované, kdo je podezřelý, a nemuselo by například být jasné, koho by policie musela informovat a koho už ne. Rodiny obětí masakru Hamásu si své blízké večer připomněly na vzpomínkové akci v izraelském Tel Avivu. Před 3 lety palestinské teroristické hnutí Hamás v Izraeli zavraždilo 1200 lidí a zajalo 250 rukojmích.
5: Mezi rukojmími Hamásu byl i Elisha Rabi z kibucu Bére. Teď společně s izraelskou herečkou Shani Kohenovou vzpomínkovou akci moderoval. Šarabiho manželka a dvě dcery zemřely při útoku Hamásu, jeho bratr v zajetí. Přes den se taky v Izraeli konalo několik protestů volajících po politické odpovědnosti a vyšetření toho, co vedlo k podcenění situace. Podle OSN izraelská armáda za 3 roky zabila v pásmu Gazy 74 tisíc lidí. Z Izraele Jana Karasová. Radiožurnál.
3: Povodí Ohře zakázalo vstup na historický most v přehradě Březová u Karlových Varů. Dřív potopený most se objevil nad hladinou vodní nádrže kvůli dlouhodobému suchu. Lidé k němu začali chodit a někteří po něm přecházejí mezi břehy. Podle Dany Zikešové z Povodí Ohře to ale může být nebezpečné.
6: Protože předpokládáme, že jeho konstrukce je v havarijním stavu, umístili jsme zde značení se zákazem vstupu. Veřejnost prosíme, aby na most s ohledem na své bezpečí nevstupovala.
3: Vodohospodáři omezili minimální odtok z přehrady. Kvůli malému přítoku ale hladina stále klesá. A o nedostatku vody v Česku budeme mluvit na Radiožurnálu i po těchto zprávách.
2: Sport. Judistka Renata Zachová vybojovala svou první medaili na mistrovství světa. V Baku získala bronz v kategorii do 63 kg, když v zápase o třetí místo porazila v prodloužení Maďarku Krizovou. Basketbalisté pražské Slávie vstoupili do své první sezony Ligy mistrů porážkou. Na úvod skupiny nestačili v Pardubicích na německé šampiony z Alby Berlín, kterým podlehli 86-110. Důvody hledal kapitán Martin Kříž.
7: Bylo tam dost chyb v obraně, to můžeme asi vidět na konečném skóre obdržených 110 bodů. 86 bodů v útoku není úplně špatný, ale jestli chceme být konkurenceschopní a někam v té skupině směřovat, tak takovýhle výkon nemůžeme opakovat.
2: Hokejisté Pardubic si v Lize mistrů připsali 4. výhru z 5 zápasů. Na ledě francouzského Bordeaux zvítězili po obratu 5-2. A hokejista Martin Nečas zažil s Kolorádem první porážku v sezóně NHL. Avalanche prohráli ve Winnipegu 2-3, když Nečas nebodoval. Anaheim v brance s Lukášem Dostálem podlehl Edmontonu 2-5.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdražení na D1 u Brna i před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova se kolem nájezdu od Slavkova u exitu 210 chvílemi brzdí krátce až do zastavení. Silný provoz je potom k Rohlence. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy teď kolony hlavně mezi sjezdy 178 Rosice a 182 Popůvky. Na příjezdech do Brna velmi silný provoz taky na Vídeňské 52 kolem nájezdu od Rejhradu a hlavně na 43 ze Svitav na Brno kolona z Lažan do Lipu. přípůvky 15 až 20 minut. Přímo v Brně v Gajdošově směr Husovický tunel, kolize dvou osobních aut v Židenicích u kostela, kolona z Černovické od OMV je na 20 minut. Na D1 před Prahou z Brna kolona od Průhonic z 6. kilometru zabere minimálně 20 minut k první nehodě před sjezdem na jižní spojku, i když tam už auta odstavili. Ovšem fronta pokračuje dál hned jižní spojkou od magistrály další půl hodinu k nehodě v Dobříšské za Zlíchovským tunelem. Fronta se tam sune i ze Strakonické od Lahoviček přes 20 minut. Na D5 před Prahou z Plzně už před Rudnou ze 7. kilometru kolony na Pražský okruh k Ořechu celý úsek 3 čtvrtě hodiny osobním autem a na okruhu směr Chomutovská D7 začíná vznikat kolona před sjezdem k letišti, je tam čerstvě nehoda v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území. Teploty 19 až 24 stupňů, na západě mezi 16 a 20 a na horách 15. Vítr bude později odpoledne a večer přechodně zesilovat. Tolik zprávy.
9: Krásné ráno přejeme všem posluchačům Radiožurnálu Sport.
10: Moc pěkné ráno.
9: Je 8. října, je vlastně dva dny po konci reprezentační přestávky a už zítra se rozjíždí česká fotbalová nejvyšší soutěž.
10: Netradičně v pátek zápasem mezi Zlínem a Pražskou Slaví, takže dva opačné konce tabulky, zatímco Zlín je poslední, tak Slávia vede.
9: No, Zlín má teď nového trenéra, staronového vlastně kouče, nebo spíš takhle. Pavel Hovtych, co by sportovní manažer, se stoupil k týmu a otázkou, jak zvedne tohle mužstvo, které ještě tak před 3 lety vedl jeden jiný Pavel, a to možná daleko úspěšnější, určitě daleko úspěšnější.
10: A vedl ho Pavel Vrba, který, jak možná víte, vedl i Viktorii Plzeň, a to dost dlouho a dost úspěšně. Takže je to téma i pro Pavla Horváta, našeho fotbalového experta, pětinásobného vítěze ligy, který dnes bude mít jednak svůj pořad desítka, ale jednak i po 9. hodině s ním probereme třeba právě angažmá Pavla Vrby.
9: Protože dneska je to 18 let, co začal ve Viktorce Plzeň. Letí 18 let. A od té doby udělal tedy velký kus práce na západu Čech, velké úspěchy. Něco si připomeneme s Pavlem Horvátem, ale vlastně na to téma Zlín Slavia navážeme pak s dalším Pavlem. No, omlouvám se, těch Pavlů dneska je hodně, svátek slaví Věra, jo?
10: Vůbec jsme se do toho nezamotali prostě.
9: Ale v 9.20 budeme mluvit o tom zlínském Pavlovi.
10: Pavlovi Hovtychovi, vlastně sportovním řediteli, který teď tedy i vede fotbalisty Zlína jako trenér. Pavel Hovtych trénoval i několik jiných ligových týmů, Liberec, Bohemians, takže je to nabité.
9: Ano, tak přejeme hezký vstup do nového dne a až se vám ten čtvrtek vydaří.
10: Hezký den.
0: Radiožurnál Sport. Jan Pěruška a Kristián Šveda.

0: turn to dust all that I adored.
1: V 7 hodin 11 minut míříme k míčovému sportu, kterému se říká basketbal, a nejprve informace o tom, že včera se hrály zápasy třetího kola ženské basketbalové ligy, po kterém dočila tabulky o lepší skóre, nebo díky lepšímu skóre poskočili favorizované hráčky USK po vítězství v Trutnově 92-71. SBŠ Ostrava vyhráli v Hradci těsně o 2 body a zůstávají 100%, ale teď aktuálně na druhé pozici.
2: Můžu doplnit i další výsledky. Basket Ostrava Žabiny Brno, to je obrovský rozdíl ve skóre, mě samotného to překvapilo. 37-88, obrovský, téměř, nebo 51 bodů vlastně rozdíl v basketbalu, to nebývá úplně zvykem. KP Brno 87-53 zvítězilo nad Slovankou. A zápas, který jsme ještě nezmínili, Brandýs nad Labem, Chomutov, tam to bylo až po prodloužení, ale domácí tým, tedy Brandýs, 100-97, tak ať je to přesné, kdybych řekl 197, tak by to možná na první dobrou vyznělo špatně. Každopádně Brandýs nad Labem tedy vyhrál nad basketbalistkami Chomutova 100-97 v prodloužení.
1: No, my se posuneme teď trošku zase na východ tedy od Brandýsa, ale budeme stále na řece Laby, protože míříme do Pardubic.
2: Kde se hrálo v Enteria aréně v hokejové, primárně hokejové hale, není to samozřejmě jen hokejová hala, ale hrálo se tam včerejší utkání v Lize mistrů a bylo to vlastně první utkání nového týmu Slavia NBK právě v této soutěži a její fanoušci na ten duel asi úplně rádi vzpomínat nebudou.
1: No, nakonec podlehli tedy hráči Slavia Praha era NBK Albi Berlín 86-110.
2: No a Nymburk, tedy nejúspěšnější český klub, se kterým se v létě pražský tým sloučil, tak připomínala Slavia na palubovce vlastně jen chvílemi.
3: To může být sami na sebe, my jsme ten zápas nezvládli, my jsme nebyli dobrý, nebo Alba byla prostě lepší, nám ukázala, jak to v té Champions League chodí a myslím, že spousta kluků to potřebovala vidět. Nás prostě přehráli, jsme nedokázali zastavit. Není důvod v tuhle chvíli panikařit, je to první zápas, není čas na to věšet hlavy, spíš se z toho trochu poučit a koukat dál. Já si myslím, že ta cesta vede už jenom nahoru.
4: Věří zkušený křídelník a kapitán národního týmu Vojtěch Hrubán, který byl stejně jako třeba reprezentační pivot Martin Kříž ústřední postavou stojící za úspěchy Nymburka v posledních letech. Odvrátit nebo výrazně zmírnit porážku Slavie 86-110 s Albou Berlín, ale nedokázali při premiéře nově vzniklého klubu v Lize mistrů.
5: Když se podíváme na ten výsledek, tak si myslím, že určitě ne taková, jak jsme si představovali. Bylo tam dost chyb v obraně, to můžeme asi vidět na konečním skóre obdržených 110 bodů. Špatný rotace, na něčem jsme se domluvili, úplně jsme to, nechci říct, neplnili, ale byl tam zmatek, takže jestli chceme být konkurenceschopní a někam v té skupině směřovat, tak takovýhle výkon nemůžeme opakovat.
4: Od této sezóny už po sloučení Nymburka jak Kříž, tak Hrubán nastupují za basketbalovou Slávy, navazující na dominantní postavení Středočechů určitě v rámci Česka, ale taky na 4 osmifinálové účasti právě v Lize mistrů. Alba Berlín v Pardubicích naznačila, že cesta slávistů k vysněnému cíli účasti v NBA Europe bude zřejmě ještě nějakou dobu trvat.
5: Nesmíme teďka sklopit hlavy a nějak se v tom začít utápět. Pořád je o co bojovat, ale doufám, že tohle byl dostatečně zdvižený prst, že takhle to rozhodně v obraně určitě nepůjde.
4: Velí někdejší kapitán Nymburka, teď je basketbalové Slávě Martin Kříž a jeho dlouholetý spoluhráč Vojtěch Hrubán dodává.
3: Myslím si, že jsme daleko lepší, než ten výsledek ukazuje. Že Alba prostě už historicky není soupeř, který by nám nějak zásadně seděl a že se z toho prostě poučíme a že půjdeme dál, protože ten tým má svoji sílu, má svoji kvalitu a dneska jsme ji neukázali.
4: V sobotu bude Slavia už zase na Královce v Praze hostit v repríze posledního finále Národní ligy Pardubice a pak se vydá na druhé kolo Ligy mistrů do španělského Bilbaa. Z Pardubic Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu Sport už půjdeme za chvilku na lední hokej, ale přesto si dovolíme takový malý úkrok stranou. Teď jsme slyšeli písničku Aleše Brychty Dívka s perlami ve vlasech. Tak jsou slova, která prostě nezní tak často ve sportovním vysílání, jako je perla nebo třeba karkulka. Ale dneska slovo karkulka taky zazní, protože takhle se jmenoval v úvodu karlínský kulturní kabaret, kde hrával Petr Janda, který dneska bude hostem desítky Pavla Horváta.
1: Chtěl jsem ti do toho skočit, ale zároveň vlastně nechtěl ti skákat do řeči, ale ano, je to tak. Petr Janda, ikonický frontman skupiny, hudební skupiny Olympic, usedne tady do našeho vinohradského studia po 10. hodině v živém pořadu desítka Pavla Horváta.
0: A teď ta propojovačka k tomu hokeji, jo. Tak jeho první honorář při vlastně těch vystoupeních tady v tom uskupení ještě pod karkulkou 60 korun československých. 60 korun tehdy v roce 63, to bylo něco?
1: To bylo něco. A dnes už vlastně tolik ne a o 49 korun méně ještě stál lístek včera na utkání hokejové Maxa ligy. Když jste chtěli jít do Zlína, tak 11 korun stačilo zaplatit jako vstupenka na to utkání a celý ten projekt, ať tomu dám trochu rámec, tak byl právě proto, že se Zlínu úplně nedaří a klub chtěl poděkovat všem, kteří zlínským Beranům nepřestávají fandit. Skorou okolností ta jedenáctka je spojená s tím, že to bylo 11. kolo, 11. zápas v sezóně a navíc třeba držitelé permanentek měli ve fanzóně na zápase jídlo zdarma nebo občerstvení zdarma a dorazilo docela dost lidí. Zlín hrál na svém stadionu s Kolínem 3421, to je ta návštěva, která na zimní stadion Luďka Čajky zavítala a vlastně Zlín, který prohrál předtím 7x v řadě, je posledním týmem v hokejové Maxalize, tak měl nakročeno k tomu, že zvítězí. 22 sekund před koncem třetí třetiny Válek vyrovnával na 2-2 proti Kolínu. Zápas šel do prodloužení a tam možná chyběla Zlínu ta pořádná tečka, kdyby před naplněnou halou porazili Kolín, zvítězili. Nakonec se to nestalo, kolínští hokejisté díky trefě, přesilovkové trefě v prodloužení vyhráli tedy na ledě Zlína 3-2, ale já jsem shodou okolností ve Zlíně nedávno byl, když hráli Střebíčí a nebyla tam úplně pozitivní atmosféra, fanoušci pak skandovali, že chtějí vidět svůj tým a jsem zvědavý, jak to bude vypadat dál. Přeci jen Zlín je extraligový mistr z nějakých před 12 let.
0: No, ale vlastně tak hrál ještě nedávno o postup do extraligy, protože byl ve finále toho posledního ročníku, ve finále playoff. No tak příště bych řekl asi za 8 korun vstupné, protože už mají těch 8 porážek za sebou. No ale tak pojďme ještě k tomu jednému zápasu, který zaujal i z pohledu toho, že tam hraje bývalý dlouholetý extraligista Slavia klesla už před Zlín na předposlední pozici.
1: Prohrála se Sokolovem 3-4 po nájezdech a opravdu ten pohled na tabulku druhé nejvyšší soutěže je zajímavý. Vede Vsetín, který prohrál zatím jen jednou a to navíc ani nebylo v základní hrací době. Druhá je rezerva Pardubic a předposlední Slávia Praha, poslední Zlín.
0: Pardubice B včera prohráli s Litoměřicemi 3-6, další výsledky Třebíč a Havířov 4-3 v prodloužení, Frýdek Místek Přerov 5-2. No a jak si říkal, Slávia se Sokolovem
1: 3-4 po nájezdech.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v 7.25, no a ve čtvrtek 8. října bude chtít na judistickém mistrovství světa Adam Kopecký navázat na výkony třeba i třetí Renaty Zachové.
1: Adam Kopecký je v hmotnostní kategorii do 90 kg světovou desítkou, tedy je o 9 míst výš, než je Zachová ve své váze. No a i to dává Adamu Kopeckému před turnajem velké sebevědomí.
2: Ten chtíč uspět je velký, už jsem dokázal, že spoustu těch soupeřů jsem už porazil, takže nevidím důvod, proč by se to tenhle rok nemělo podařit, ale samozřejmě ta konkurence je obrovská.
3: Říká sebevědomě Adam Kopecký. V kadetech se mu podařilo vyhrát světový šampionát, v juniorech získal bronz. Chybí mu už v uvozovkách jen seniorská medaile z mistrovství světa. Loni skončil 7. těsně před branami finálového bloku a tehdy říkal, že na něj trochu dolehla atmosféra. Letos si ale velikost turnaje nepřipouští.
2: Abych se přiznal, tak já si pořád jako neuvědomu, samozřejmě ten stres tam nějakým způsobem asi je, ale pořád si asi neuvědomu, že je to mistrovství světa. Celý to je takový, jako že jedu na normální turnaj a nevím, jestli to je výhoda, že nejsem pod takovým stresem, jako jsou třeba ostatní, anebo naopak, jako že je něco špatně.
3: Usmívá se Adam Kopecký, který v průběhu minulé sezóny přestoupil o kategorii výš a v 90. se velmi rychle vyhoupl mezi světovou elitu. A čím to je? Jaká je jeho přednost?
2: Nad tím jsem se úplně nezamýšlel v posledním třeba roce, kdy se mi jako začalo dařit. Ale řekl bych, že to je nepředvídatelnost možná, nebo ta schopnost neupadnout. I skrz to, že se na tom tréninku peru úplně jinak, tak se snažím, aby mě ty soupeři jako nepřečetli. Ale to umění jako neupadnout je... Myslím si, že moje jako velká přednost.
3: První zápas čeká Adama Kopeckého krátce po 9. hodině českého času. To už bude mít za sebou první kolo David Klamrt, který se v Azerbajdžánu loučí se svou kariérou. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál v půl osmé. A se zprávami Tereza Tomášková.
1: Už zítra se v Česku otevřou volební místnosti. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a do třetiny senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Volit můžou lidé zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Europoslanci budou hlasovat o rezoluci, která označuje volby do ruské státní dumy za nedemokratické. Volby byly v Rusku a na okupovaných územích Ukrajiny na konci září. Právě hlasování na Ukrajině návrh odsuzuje. Dál kritizuje taky vyloučení opoziční strany Jabloko z voleb. Nejvíc hlasů podle oficiálních výsledků získala prokremelská strana Jednotné Rusko, blízká prezidentovi Vladimiru Putinovi. Švédská akademie věd dnes oznámí jméno laureáta Nobelovy ceny za literaturu. Mezi favority jsou japonský spisovatel Haruki Murakami, americký autor Thomas Pynchon anebo kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová. S cenou je spojená i odměna v přepočtu 26 milionů korun. Sport. Hokejisté Sparty budou hrát v 9. kole Tip Sport Extraligy proti brněnské Kometě. Plzeň nastoupí proti českým Budějovicím. Oba duely nabídne v přímých přenosech Radiožurnál Sport. A tenistky Karolína Muchová a Nikola Bartuňková se v českém derby utkají o postup do semifinále na turnaji série Masters v Pekingu. Bude to jejich první vzájemný zápas. V Číně začne přibližně za hodinu a půl.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony před Brnem, Prahou i na 68. na Jablunkovsku. Na příjezdech do Brna silný provoz na obvyklých místech. Na D1 z Vyškova kolem exitu 210 u nájezdu od Slavkova se krátce brzdí do zastavení. Taky na D1 směrem z Prahy za Domašovem nejdřív ze zhruba 174. plný pravý pruh kamionů. V levém je fronta mezi sjezdy 178 Rosice a 182 Popůvky zhruba na 10 minut. Ucpaná je 602 už za Veselkou a až k odbočce na Starý Lískovec je to klidně na 40 minut. Na Svitavské 43 je kolona už skoro od Milonic do Lipůvky na půl hodiny. Na Vídeňské 52 pomalá jízda od sjezdu na Hrušovany za nájezd od Rejhradu zhruba na 20 minut. Silnice 68 Třinec Čaca i dnes se ucpává kvůli omezením u mostů. Kolony z konce obchvatu Jablunkova i od slovenské hranice určitě na půl hodiny. A k Praze. Nápor na všech příjezdech, nejvíc ucpaná stále plzeňská D5 ze 7. kilometru před Rudnou až na okruh Ořechu osobním autem asi 3/4 hodiny. Na okruhu kolony i opačně směrem z D1 na letiště, obvykle od Vesce roztrhané k nájezdu od Barandova, to je zhruba na půl hodiny, pak se znovu popojíždí i od Evropské 15 až 20 minut k nehodě před sjezdem na letiště. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Máme před sebou poslední poměrně teplý den, než se výrazně ochladí. Dnešní teploty vystoupají na 19 až 24 stupňů Celsia na severu a také na východě bude chladněji do 20 stupňů Celsia. Na horách po celý den naměříme okolo 15 stupňů. Během dopoledne se ale bude postupně zatahovat a odpoledne se objeví přehánky nebo slabý déšť. A deštivo bude i zítra. Ovšem nejvyšší denní teploty už budou o poznání nižší, a to mezi 10 až 15 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 17 a ochladí se i na horách, kde se teploty budou pohybovat po celý den okolo 6 stupňů Celsia. No a upršený a také chladný bude i celý víkend. V sobotu počítejte s velkou oblačností. V neděli už se vyjasní na polojasno, opět se ale místy objeví přehánky a teploty do 15 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme vám krásné ráno 8. října, v den, kdy slaví svátek Věra.
1: Všechno nejlepší.
0: Všechno nejlepší přejeme Věra. No, Věra Čáslavská, rádi vzpomínáme a i na další Věry. Ale přece jenom včera bylo jiné křestní ženské jméno, které tady hodně asi znělo v naší stanici.
1: Renata, konkrétně Renata Zachová, protože se jí povedl velký úspěch. Jako druhá česká judistka získala na mistrovství světa medaily, konkrétně vybojovala bronzovou. Detaily už přidá na úvod sportovního přehledu náš kolega Pavel Tilšar. Krásné ráno.
2: Dobrý den. Zachová v Baku navázala na třetí místo Michaely Wernerové z roku 1999. V kategorii do 63 kg porazila v zápase o bronz Maďarku Anu Krizovou v prodloužení. O souboji plném zvratů mluvila Zachová pro radiožurnál Sport.
3: Já jsem měla tak 3 infarkty a říkala jsem si, pane bože, proč vedeš a co to tady děláš a ty hodíš a hned upadneš. No, tak to někdy je. Ze začátku tam začalo jako měnit trochu ten styl, tak mi to úplně nesedělo, z toho jsem právě upadla, ale pak jak začalo to golden, tak jsem prostě strašně moc chtěla a ona pak trošku to změnila a já taky a jsem ráda, že to vyšlo.
2: Zápas Zachové o bronz na mistrovství světa, včetně prodloužení takzvaného golden score, prožíval i její trenér Jiří Štěpán.
4: V tom golden score, kdy to bylo 2-2, tak jsem viděl, že už to má ve svých rukou, kde už prostě si jde, hlídá si to, aby se tam nedostala do této pozice. Bylo to, co jsme si říkali, když jsme odlítali semka, že se v této hmotnosti může stát cokoliv a že je připravená porazit kohokoliv. Ona to vlastně dokázala a jsem strašně šťastný za ní, že to takhle hezky zmákla.
2: Dnes se budou na judistickém mistrovství světa prát v kategorii do 90 kg Adam Kopecký a David Klamrt.
1: Fotbalový reprezentant Štěpán Chaloupek bude Slávii chybět zhruba měsíc. 23-letý obránce utrpěl v utkáních Ligy národů svalové zranění.
0: Hokejisti Pardubic mají v Lize mistrů jistý postup do play-off. V základní části evropské soutěže vyhráli 4. z 5 zápasů, tentokrát ve Francii nad Bordeaux 5-2.
2: Hokejisté Plzně se pokusí v Tipsport Extralize po 2 porážkách vyhrát. V předehrávce 9. kola přivítají doma České Budějovice. Úvodní buly padne v 17:30. O hodinu později začne zápas Sparty s brněnskou Kometou. Obě utkání nabídneme na radiožurnálu Sport v přímých přenosech.
1: Hokejista Martin Nečas zažil s Kolorádem první porážku v sezóně NHL Avalanche. Prohráli ve Winnipegu 2-3 a Nečas nebodoval. Anaheim v brance s Lukášem Dostálem podlehl Edmontonu 2-5 a Dostál střídal po druhé třetině, ve které inkasoval všech 5 branek. V zápase bez české účasti Washington zdolal Pittsburgh 5-3.
2: Basketbalové Slávii se vstup do Ligy mistrů nepovedl. Před svými fanoušky prohrála v Pardubicích s jedním z favoritů celé soutěže Albou Berlín 86-110. Pokračuje reprezentant a křídelník pražského celku Vojtěch Hruban.
5: Až to může být sami na sebe, my jsme ten zápas zvládli, my jsme nebyli dobrý, nebo Alba byla prostě lepší, nám ukázala, jak to v té Champions League chodí a myslím, že spousta kluků to potřebovala vidět. Nás prostě přehráli, jsme nedokázali zastavit. Není důvod v tuhle chvíli panikařit, je to první zápas, není čas na to věšet hlavy, spíš se z toho trochu poučit a koukat dál. Já si myslím, že ta cesta vede už jenom nahoru.
1: Opavští basketbalisté na úvod skupinové fáze evropského poháru doma prohráli s chorvatským Splitem 68-74. Proti favoritovi museli většinu zápasu dotahovat skóre. V závěru se sice dostali do jednobodového vedení, ale v poslední minutě o ten těsný náskok přišli. Nepovedenou koncovku hodnotí rozehrávač Opavy Jakub Šiřina.
6: Tam je škoda, že když jsme se prostě dostali na plichtu, nebo byl to třeba obod pro nás, tak jsme prostě nedokázali trefit nějaké volné pozice nebo proměnit nějaké koši, byly tam nějaké hloupé ztráty, ať už z mojí strany, takže to nás prostě srazilo.
2: Česko má na tenisovém turnaji série Masters v Pekingu jistotu semifinálové účasti. Ve čtvrtfinále totiž proti sobě nastoupí Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. 20-letá Bartuňková se mezi nejlepší osmičku na podniku WTA 1000 probojovala poprvé v kariéře. Muchová v součtu s pohárem Billie Jean Kingové vyhrála už 5 zápasů za sebou. Před soubojem s Krajankou je ale opatrná.
7: S Niky jsme spolu nikdy nehráli, až teda na nějaký tréninky. A je to šikovná hráčka, hraje, asi bych řekla, podobně jako já a bude to už je těžký zápas.
2: Souboj Muchové s Bartuňkovou začne v Pekingu asi za hodinu a půl.
1: A v 8 hodin a 20 minut se spojíme s naší tenisovou expertkou Andreou Sestýny Hlaváčkovou a o zápase si budeme povídat. Teď další téma. Ester Ledeckou bude v nové lyžařské sezóně trénovat Karl-Heinz Pichler. Ten v minulých 2 sezónách působil u německé reprezentace, kde vedl například druhou ženu celkového pořadí světového poháru Emu Eichrovou. Kromě Pichra jsou noví další i trenéři i podpůrný tým, ale Decká přiznává, že je nezvyklé mít kolem sebe v podstatě úplně jiné lidi než dosud.
8: Bylo to takový zvláštní z začátku, protože jsem byla zvyklá a zajetá. Vlastně s Tomasem jsem spolupracovala 11 let, s Francem 5 let, s mým bývalým fyzioterapeutem 3 roky. Tak je to opravdu, já bych skoro až řekla, jako konec jedné etapy.
1: Do sezóny vstoupí Ester Ledecká lyžařskými závody na začátku prosince.
2: A na závěr ještě jednou fotbal. Bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vega se bude příští rok ucházet o funkci předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Někdejší obránce Tottenhamu jako první veřejně oznámil kandidaturu na pozici šéfa FIFA. V březnových volbách vyzve současného prezidenta federace Gianniho Infantina,
0: který byl teď na návštěvě v Praze. Setkal se s ním taky předseda FACE David Trunda a podle ohlasu i na jeho sociálních sítích si to pochvaloval. Tak tolik sportovní přehled od Pavla Telšera. Moc děkujeme.
2: Taky díky, naslyšenou.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport a hokejová Tip Sport Extraliga má dnes před sebou dvě předehrávky 9. kola.
2: Plzeň bude hrát od 17 hodin a 30 minut s Českými Budějovicemi a o hodinu později začne, řekl bych, šlágr soutěže Pražská Sparta versus Brněnská Kometa. A i to je téma pro našeho hokejového experta, olympijského vítěze z Nagana Martina Procházku, kterému přejeme krásné ráno.
3: Hezké ráno.
2: Tak jak by ten dnešní souboj mohl vypadat? Bude se hrát ve chvíli, kdy vlastně oba rivalové jsou v té horší polovině tabulky?
3: Je to tak, no. Bude to takové to utkání, kde si myslím, že bude výborná atmosféra. Na druhou stranu bude na každém týmu záležet, jak si s tím poradí. Přece jenom oba dva týmy nestoupily vůbec dobře do té letošní sezóny. Asi ne podle jejich očekávání, možná i podle očekávání fanoušků. Nedaří se jim, nejsou dobrý v produktivitě, oba dva týmy se v podstatě trápí. Když jsem se díval na statistiky, jak na tom jsou třeba hráči nebo hvězdy Komety Brno, tak opravdu v první 50 mají jenom dva hráče. Je tam Robert Lejno a Adam Zbořil, který je až na 48. místě. V podstatě body okolo 5 bodů produktivitu. Na druhé straně Sparta Praha má tam v té produktivitě lepší. Ty hráče mají tam v první 20 snad 3-4 hráče. Filipa Chlapíka, Michala Špačka, přece ten první spartianský útok, k tomu se daří více, ale uvidíme, bude to takový ten hokej podle mě trošku, řekl bych, utrápený, bojovný, ale ne moc hezkých asi pohledných akcí.
1: Nejlepší vlastně pro ten zápas je to, že tam jsou prostě velké značky proti sobě a že to bude mít ten punc výjimečnosti. Pojďme ke Spartě, které se do sestavy po trestu vrací Jiří Sekáč. Nově může nastoupit za Hiku vytradovaný Vojtěch Hradec.
2: Pomůže mu, že ho trenér Augusta vedl loni ve 20. při zisku bronzu na mistrovství světa juniorů. Myslíš, Martin, že dostane hned minutáž?
3: Tak nevím, jaký dostane prostor, každopádně už je pomůže to, že ho Patrik Augusta zná, ví, co od něho tak pravděpodobně může očekávat, jaký má přednosti, proto zřejmě k té výměně dal svolení nebo dal ten pokyn, aby tomu došlo. Tomáš Hika je samozřejmě velmi zkušený hráč, takže je to trošičku jiný rozdíl. Tomáš Hika potřeboval možná nějaký impuls, potřeboval dostat jiný prostor, který dostane v Mladé Boleslavi, kde Mladé Boleslavi to na něm hodně bude stát teďka. No a Hradec, jak si říkal, tak ten je hráč, který prostě teďka přijde, bude mladý, dostane hodně prostor možná mezi dalšími mladšími hráči, takže chce třeba z něho dostat nějakou tu údernou sílu.
1: Ano, Spartě by se hodilo, kdyby měla nějakou údernou sílu, ale myslím, že i Kometě, která má ještě o 2 body méně a naposledy schytala debakl 1-5 v Českých Budějovicích.
2: Jediný gól Brna tam vstřelil obránce Aaron Irving, který do léta hrál právě na Spartě, tak pro něj to bude hodně speciální návrat do O2 Areny, že?
3: To bude, no. Samozřejmě je tak, on to má spojený tady ze Spartou Praha, ale z nějakých důvodů prostě už Sparta pro něho neměla zájem. Samozřejmě ta loňská sezóna nebyla úplně podle představ zřejmě spartanského vedení, ale nedá se zase potřít to, že on je velmi kvalitní hráč, že to je velmi kvalitní střelec, obránce, který dokáže dát branky. Potvrdil to nakonec i v tom utkání, o kterém si mluvil, že dal jednu branku. No a to, že přijde na Spartu, no tak zaprvé to prostředí zná, takže s tím by problémy neměl být. No a to, jestli bude hrát teďka za Kometu Brno, možná ho to ještě o to více, jak to řeknu, vybičuje, možná se o to více ještě bude snažit se nějakým způsobem prosadit a pomoct teďka momentálně Kometě, kde je zaměstnancem.
1: Martin Procházka, náš hokejový expert s námi ve vysílání. Bavíme se o dnešním šlágru hokejové Tip Sport Extraligy Sparta Brno. Kometa, když jsme o ní mluvili, tak hrála naposledy tedy v Českých Budějovicích a její trenér Kamil Pokorný si po té prohře na motoru posteskl, že v úvodní polovině duelu jakoby jeho svěřenci nebyli na ledě. Martine, zvláštní tvrzení, ale troufám si říct, že dneska to asi nehrozí, ne? Že by tam jako nebyli přítomně duchem třeba.
3: No, neměli by tam být už přítomní, díky tomu, že teda nebyli přítomní v Českých Bojovicích, jak to říkal teda trenér, tak ono to je teďka samozřejmě to, já bych to řekl takhle, ono je to začátek sezóny. A u těchto týmů, a já jsem to taky zažil i u sebe, a i když jsem prostě byl v nějakém týmu, tak máte začátek sezóny, první měsíc a najednou vy musíte přepnout takového toho stavu, že najednou musíte všechno jít do všeho naplno, všechny ty hráči musí jít do všeho naplno, nic se nesmí vypustit. Ale tyhle ty týmy, které jsou aspiranti potom na ty boje o medaile v závěru sezóny, tak některým týmům, třeba naopak Třinec tomu to výborně klape, tak jsou týmy, kterým to začátku tolik neklape a pomalu se rozjíždí. Viděli jsme to u Třince v minulých sezónách, teďka to má třeba Kometa Brno. Takže ono to je takový ten pomalejší rozjezd. Některé zápasy prostě vyhrajete, některé prohrajete, některé zbytečně, ale ti hráči individuální, kteří tam opravdu jsou velmi dobrý, velmi kvalitní, tak se někdy rozjíždí pomalej. A to si myslím, že je možná případ Komety. Takže ono to je takový to, že nebyli přítomní duchem, se postupně zlepší a ta Kometa půjde postupně nahoru, protože se ten tým bude zlepšovat celkově jako tým.
2: A když mluvíš tedy o tom pomalejším rozjezdu, tak mě vlastně napadá, jestli, protože Sparta hrála teď poslední zápas na ledě Pardubic, to byl velký šlágr, Pardubice nakonec zvítězili, ale nějaké tempo a třeba parametry playoff už to mělo, kapitán Filip Chlapík se tam popral s domácím Smejkalem, tak i když je to rozjezd sezóny, jak jsi zmiňoval, tak nečekáš, že prostě ten souboj Sparta-Brno, Sparta-Pardubice, že to budou vyhecované bitvy i v té základní části?
3: Měli by být, samozřejmě, jo, se toto nabízí, bude výborná atmosféra, přijde spousta fanoušků z Brna, to samé, jako přijela spousta fanoušků ze Sparty na Pardubice. Samozřejmě ty zápasy už mají takový ten náboj, ale já to jsem to myslel celkově, že vlastně jakoby ten rozjezd první čtvrtina, možná polovina sezóny pro takové týmy jsou možná trochu takovým tím pomalejším rozjezdem, ale samozřejmě tyhle ty zápasy, tak je to takový trošičku něco jiného. Teď nechci schazovat jiné týmy, prostě když přijede Kometa do Prahy, tak většinou to prostě je nějaký punc té velmi kvalitního hokeje, takže uvidíme, jestli to dneska tak bude.
1: No a hlavně to uslyší naši posluchači, mají se na co těšit dneska, tedy ty dva předehrávané duely 9. kola Plzeň České Budějovice v 17.30 a Sparta Kometa v 18.30 obojí na Radiožurnálu Sport. Moc děkujeme Martinu Procházkovi, přejeme krásný čtvrtek.
3: Hezký den.

0: Přejeme krásný den všem posluchačům Radiožurnálu Sport a moje otázka na Kristiana Švedu, jestli někdy chodil do Sokola.
1: Chodil jsem do Sokola, když jsem byl mladší.
0: No, to asi máme vlastně společné, že jo?
1: Protože... Tuším, že dokonce možná už od školky.
0: No, teoreticky jsou vlastně ty sokolské jednoty, kde máš různé disciplíny a můžeš tam hrát basket a další sporty, ale když se bavíme o té všestrannosti, jak tam jsme asi chodili, tak jako nějak do věku, než jsme se dostali do jiných třeba těch sportovních odvětví a třeba konkrétně do fotbalu.
1: A dnes je 8. října a to je... pro Sokol velmi významné datum, protože je právě dnes památný den sokolstva. Je to významný den i celé České republiky a je poctou vlastně všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř 164 let existence toho spolku obětovali svoje životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Dokonce je i zařazený právě do kalendáře významných dnů České republiky, tak můžeme připomenout to datum 8. října, které je zvoleno jako připomínka tragických událostí roku 1941, kdy v noci ze 7. na 8. Gestapo v rámci akce Sokol zatklo na 1500 sokolských činovníků z ústředí žup i větších jednot a byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a hodně z nich do konce války pak zahynulo, tak ještě během této noci podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce Sokolské, kterou nacisté považovali za vlastně nejnebezpečnější domácí organizaci a její aparát sloužil v masovém měřítku jako odbojovému hnutí.
0: Tak si připomínáme tedy všechny ty sokoly, kteří jsou vlastně... už tedy, nebo obětovali své životy právě za svou třeba i víru nebo za své přesvědčení, ale samozřejmě myslím, že to hnutí tedy po více než 160 letech stále nějakým způsobem žije.
1: Ano, a jako osobnost toho památného dne sokolstva byl vybraný František Pecháček, sportovec československý i olympionik a sokolský činovník, který byl jeden z čelních představitelů toho domácího odboje a byl v roce 1944 umučen nacisty, tak můžu odcitovat ta poslední slova Františka Pecháčka, pronesená ke spoluvězňům. S Bohem, bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí, statečný muž umře jednou, jen zbabělci umírají stokrát. Umřu s klidem, protože vím, že naše oběti nebyly marné. Hodně silná slova.
0: 8. říjen, památný den sokolstva.
2: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naší pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 8 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
4: Bývalý manažer ztrátové zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dostal za 3 roky na odměnách a odchodném 35 000.

0: milionů korun. Obětí ruského útoku na ukrajinské město Priluky už je nejméně 20. Judistka Renata Zachová získala bronz na mistrovství světa. Před Prahou je ucpaná dálnice D5 od Plzně a bude oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: 35 milionů korun jen na odměnách a odchodných si za poslední 3 roky vydělal ve ztrátové zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ex-manažer Otakar Smolík. K tomu měl měsíční mzdu 200 tisíc korun. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna Smolíkovi předloni například vyplatila na odchodnou 8 milionů korun, přestože v pojišťovně dál pracoval jako výkonný ředitel. Odměňováním se zabývá policie. Mluvčí pojišťovny Lucie Krausová zdůraznila, že se kauza týká bývalého managementu a že firma podala trestní oznámení. Smolík na dotazy nereagoval. Na Ukrajině roste počet obětí ruského raketového útoku na město Priluky v Černihivské oblasti z noci na středu. Tamní ministerstvo vnitra večer oznámilo, že úder si ve městě vyžádal 20 lidských životů. Celkem je na Ukrajině nejméně 28 obětí. Raketa v Prilukách zasáhla 5podlažní bytový dům.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upřesnil, že mezi oběťmi je 5 malých dětí. Zabíjení dětí, takový dárek si Putin dal k narozeninám, řekl Zelenský a požádal zahraniční partnery o dodatečnou pomoc ukrajinské protivzdušné obraně a o zostření proti ruských sankcí. Ruské drony večer znovu útočily na Kyjev. V bytovém domě v oboloňském obvodu zahynuli 2 lidé a 6 dalších bylo zraněno, uvedla kyjevská prokuratura. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
0: Vyprošťovací tank bude dnes vytahovat kamion, který večer uvízl v Praze pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Předchozí pokusy o vyproštění nebyly úspěšné, oznámil to mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Vůz převážel vrtnou soupravu, která se při nehodě poškodila. Výši škody zatím hasiči neuvedli. Nikdo se při nehodě nezranil. Hudebního Oscara dostal český soubor Pavel Haas Quartet. Ocenění Gramophone Award si převzal večer v Londýně. Cenu britského hudebního magazínu získal v kategorii komorní hudby za nahrávky Bohuslava Martinů.
3: Pro kvartet je to už 6. vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Schuberta.
4: Upřímně povím, že u toho Martinu jsme to až tak nečekali, lebo ta cesta se k tomu hledá těžšie.
3: Komentuje toto ocenění Petr Jarůšek, a to Veronika Jarůšková dodává, že hudba Bohuslava Martinu je jedinečná.
5: Má obrovské množstvo hlasů. V každém hlase v kvartetě se odohrává nějaký samostatný příběh.
3: Pavel Haas Kvartet patří k nejvýznamnějším smyčcovým kvartetům současnosti. Michaela Vete Šková, Radiožurnál.
6: Sport. Judistka Renata Zachová má první medaili ze světového šampionátu. V Baku vybojovala v kategorii do 63 kg bronz, když v dramatickém zápase porazila Maďarku Krizovou v prodloužení. Pokračuje Zachová.
7: To úplně super pocit, sice ten zápas o bronz. No, bylo tam lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svoji stranu. A jak jsem říkala před tímhle turnajem, když se to povede, bude to krásný, když ne, tak ne. S medaili nebo bez, zase budu na tréninku a budem bojovat o ty svý sny. Ještě je to hodně před námi.
6: Dnes se na mistrovství světa v judu představí 2 Češi. V kategorii do 90 kg se budou prát Adam Kopecký a David Klamrt. Hokejisté Pardubic mají v Lize mistrů jistotu play-off. V 5. utkání základní části zvítězili ve Francii nad Bordeaux 5-2. A basketbalisté Slávie vstoupili do Ligy mistrů porážkou. V Pardubicích podlehli Albě Berlín 86-110.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony před Brnem, ucpaná Praha. Na příjezdech do Brna počítejte s kolonami na D1 směrem z Prahy za Domašovem ze 174. kilometru za exit 182 popůvky 20 minut osobním autem. Na D1 z Vyškova na Brno se to za Rousínovem štosuje z 212. kilometru za Rohlenku na 206. je to zhruba na 15 minut. Na bratislavské D2 je plno ze 4. kilometru k D1. Vídeňská 52 pomalá jízda od sjezdu na Hrušovany k Modřicím a kolony jsou i z Lažan do Lipůvky, z Čebína i Kninic do Kuřimy. Na tahu 35 za Mohlnicí směr Svitavy, pozor na překážku.
9: V Malnickém kopci, těsně pod vrcholem, ještě v tom rozšíření, v předposlední zatáčce stojí odstavené auto a ještě to nemá ani trojúhelník.
8: Dlouhé kolony kvůli omezením čekejte vždy obou směrně na 68 Třinec Čadsa v okolí Mostu u Jablunkova, na 27 Klatovy Plzeň před Lužany a už se to hodně plní i na trojce Praha Budějovice za Benešovem před odbočkou na Neveklov. A po Praze bezpočet kolon z D5 ze 7. kilometru před Rudnou na okruh Ořechu 3/4 hodiny, plný je okruh i od Jesenice k nájezdu od Barandova a pak je další kolona od Evropské k nehodě před letištěm. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území a teploty 19 až 24 stupňů, na západě mezi 16 a 20 a na horách 15. Tolik zprávy.
10: Krásný den, milí posluchači, vstupujeme do třetí vysílací hodiny ve čtvrtek 8. října a už se nám pomalu do vysílání začne víc a víc dostávat judo, které nám včera udělalo radost díky Renatě Zachové, ale přece jen Kristian Čveda má ještě informace o jedné české sportovkyni a musí s nimi prý ven hned.
11: Ano, je to totiž dost aktuální, budeme se věnovat krátce golfu. Patricie Maková, česká hráčka. Na Aramco Championship v Jižní Koreji na tomto golfovém turnaji Evropské tour průběžně vede. V prvním kole totiž zahrála 65 úderů, to je 7 ran pod par, pod tu normu hřiště. To je zatím její kariérní maximum, nejlepší výsledek. A vede tedy to průběžné pořadí. Takže zatím pro český golf výborné zprávy z Jižní Koreji. Když půjdu tím pořadím dál, tak zatím na děleném 9. místě po prvním kole je Sára Kousková, ta už má dohráno a další Češky jsou taky na turnaji, nicméně těm už se tolik nedaří. Jeden úder nad par Tereza Kazar-Melecká, dělené 48. místo, Jana Milichová, 2 údery nad par, 65. příčka.
10: No výborně, tak držíme palce, ale jak se říká, je to první den, tak přece jenom golfový turnaj je delší.
11: Bude to ještě samozřejmě dost náročné, ale věřme tomu, že Patricie Maková bude pokračovat v těch výsledcích a třeba by si mohla připsat nějaké dobré umístění.
1: Radiožurnál Sport,
12: Jan Pěruška
1: a Kristián Šveda.

0: And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to no cane, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face.
1: 80 Česko slaví na letošním světovém šampionátu v judu první medaili.
2: Renata Zachová vybojovala v hmotnostní kategorii do 63 kg bronz a o další možná medaile se poperou dva Češi už dnes. A my máme přímo v Azerbajdžánu reportéra, který bude i dál z jejich duelů komentovat. Petr Galezábek je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Renata Zachová je teprve druhou českou judistkou v historii, která dokázala medaily na mistrovství světa získat. První byla v roce 1999 Michaela Wernerová. Ty jsi s Renatou Zachovou mluvil i natáčel, tak jak na tebe po zápase působila? Byla dojatá nebo nadšená?
3: Byla překvapená, bych řekl. To by bylo asi nejvýstižnější slovo. Měla obrovskou radost, když vlastně přicházela, tak jako by si dala ruce před obličeje, začala kolem toho obličeje těma rukama tak rychle hýbat, jako kdyby si pořád připadala jako ve snu. Ale ona to zvládla, byla tedy nadšená z toho, z toho boje o bronz. Ona z toho byla opravdu velmi překvapená, jakým způsobem to probíhalo. Já osobně jsem příliš takový bojů a o medaile už vůbec ne, aby tam bylo 5 bodovaných technik, tedy neviděl. A bylo to takové, no, pro diváky dost napínavé. Když jsem se pak bavil třeba s Lukášem Krbálkem, tak ten kroutil také jen hlavou, že to vůbec nechápe, že v takovémhle souboji je tolik technik a že někdo vede, pak vlastně ta Maďarka dotáhla náskok a velký náskok na Vazary vedla Renata Zachová. Maďarka to dotáhla, ale musím říct, že ona se tady prala Kržavová opravdu velmi dobře celý den a prakticky na stejné chvaty dokázala porazit třeba Akbedeňovou, tedy olympijskou medailistku a mimochodem také finálovou soupeřku z posledního mistrovství Evropy, kde Renata Zachová získala zlato. Takže to byl krásný zážitek. No a Renata Zachová, jenom tak doplním, že ona odletěla v 1:25 z Baku, 8:25 přistane v Praze a za hodinu na to už jde na testy na kole, takže zátěžový test, tak to jsem zvědav, jak to zvládne.
1: No, samozřejmě gratulujeme Renatě Zachové k té medaili, kterou jí předávala fotbalová legenda, kapitán německých mistrů světa z roku 90, Lothar Matthäus. Jaký má vztah k judu vlastně, co vůbec dělá Lothar Matthäus v Baku, Petře?
3: On vždycky vlastně Světová federace judistická zve velké hvězdy jednotlivých sportů, aby předávali medaile. Teď to padlo vlastně na Lothara Matthäuse, ale on jako mladý judo dělal, takže ono to není moc výjimkou těch sportovců, kteří se věnují na vrcholové úrovni jiným sportům, ale prošli judistickou průpravou, tak je opravdu na světě velké množství.
2: Česko by mohlo přidat na šampionátu ještě další medaile. V sobotu se bude prát Lukáš Krpálek ve váze nad 100 kg a už dnes, řekněme ani ne za hodinu, za nějakou půl hodinku a potom po něm půjdou do akce tedy dva Češi, Adam Kopecký a David Klamert ve váze do 90 kg. Tak jsou to podle tebe reálné medailové ambice?
3: Takhle, David Klamert se loučí se svou kariérou. On byl nejlépe na mistrovství světa za tu dlouhou kariéru, ve které dokázal získat spoustu medailí, ale z mistrovství světa nikoli. Tam byl nejlépe 9., ale třeba se dokázal probojovat 2x na olympijské hry a to v té obrovské konkurenci, obzvlášť hmotnostní kategorie do 90 kg, je, řekl bych, nevídané, obzvlášť z toho třeba českého pohledu. A David Klamert ten úplně medailové ambice nemá. Já bych mu hrozně přál, aby přišel alespoň přes to první kolo, kde ho čeká Enghep Ambu, tedy francouzský judista, pak by totiž narazil na Brazilce Maseda světovou dvojku a tohle jsou judisté, se kterými se opravdu David Klamert, který judu obětoval hrozně moc, on je neuvěřitelný dříč, tak to by byl pro něj opravdu ideální závěr kariéry. No a Adam Kopecký, to je trošku jiná písnička, protože tenhle ten borec druhou sezónu se pere právě v hmotnostní kategorii do 90 kg a v letl do ní jako kometa. Už je světovou desítkou téhleté hmotnostní kategorie. Takže tam můžeme očekávat, nebo já bych si to přál a tak trochu to očekávám, že bychom ho mohli vidět stejně jako včera Renatu Zachovou v těch finálových blocích.
2: Říká náš reportér v azerbajdžánském Baku na mistrovství světa v judu Petr Kadeřábek. Když jsme zmínili ta další jména, tak popiš, jak početná je česká výprava v Azerbajdžánu a jak slavý byl na to třeba prostor se zaradovat z bronzu Renaty Zachové?
3: Moc prostoru na to zaradovat se na tou Zachovou nebylo. Prakticky Adam Kopecký ani David Klamert nebyli v hale, protože se prostě připravovali, scházovali ještě poslední půl kilogramy u Adama Kopeckého i kilogram k tomu, aby prošli odpoledne váhou, takže ti v hale vůbec nebyli. Lukáš Krpálek, ten už se pomalinku začíná soustředit na ten svůj sobotní výkon. Včera tady byl a byl hodně slyšet při tom fandění a vlastně ta oslava probíhala při čekání na autobus, který vezl Renatu na letadlo, to znamená i teda jejího trenéra Jiřího Štěpána. Takže ta oslava příliš nebyla, jinak těch judistů tady startuje a bude startovat 6, ale před vlastně už 2 odletěli, tedy Tereza Bodnárová, která tady předvedla fantastické výkony a prohrála jen s Utou Abeovou, no a také Husnidin Karimov, který hned odletěl také na krevní testy, aby se zjistilo, proč vlastně nebyl tak fyzicky připravený na to, aby přešel vůbec přes první kolo. Takže to je vlastně celá ta výprava 6 judistů a jenom připomenu, že 2 medaile z mistrovství světa české judo získalo naposledy v roce 1981, to je 45 let a dnes se k tomu mohou samozřejmě tahle ta parta, která v Baku je, přiblížit i díky Adamu Kopeckému. Jenom připomenu, že stříbro tehdy získal Pavel Petřikov a bronz tehdy vybojoval také olympijský medailista judista Kocman.
1: Ano, takhle jsme si zaspomínali s Petrem Kadeřábkem, ale velmi rádi ho uslyšíme, až bude komentovat opět živě po bronzu Renaty Zachové. Dneska další 2 čeští judisti, Adam Kopecký, David Klamert, a my se už uslyšíme s Petrem v soutěžním dění zhruba za půl hodinky. Petře, děkujeme a těšíme se.
3: Naslyšenou.

0: Přejeme vám krásné ráno v 8 hodin 19 minut, no a my teď směřujeme opět na východ od Prahy, respektive od České republiky, a to ještě dál, než bylo Baku s Petrem Kadeřábkem.
1: Zamíříme do čínského Pekingu, protože českého času už za nějakou hodinku po 9. hodině prostě českého času začne český tenisový souboj o postup do semifinále. Na tisícovkovém turnaji se utkají Karolína Muchová a Nikola Bartuňková, která se zatím dostala na Masters nejdál v kariéře. No a tak si o tom teď budeme povídat, a to s bývalou tenistkou a naší expertkou Andreou Sestýny Hlaváčkovou. Přejeme krásné ráno.
2: Krásné ráno, kluci, vám i posluchačům.
1: 20-letá Bartuňková zažívá skvělý turnaj, vylepšila jednak své maximum a teď si zahraje o semifinále, tak co tě na ní nejvíc baví, co jsou její silné stránky?
2: Mě na ní baví hlavně její herní pojetí a to mají s dnešní soupeřkou absolutně společný. Dokonce se Nikole Bartuňkové přezdívá mini muška, neboli mini muchová, a je opravdu, jakoby, jestli někdo z těch českých tenistek, možná i světových, je hernímu stylu Karolíny Muchové nejblíž, tak je to právě Nikola Bartuňková. A mají obě dvě nádherný vlastně přechod na síť, skvěle vlastně čtou hru, pohybují se po kurtě, mají atletický pohyb, jsou podobně vysoké, mají podobnou strukturu těla, je to takový opravdu jako nová generace a Nikola Bartuňková zažívá naprosto přelomovou sezónu, kterou vlastně započala už loni v Mexiku, před pár měsíci zpátky, takže už je to něco přes rok, kdy se jí začalo dařit i na okruhu WTA, začala být hodně vidět a vlastně jsem strašně ráda, že dokázala tuhle sezónu přetvořit v obrovský úspěch a pokračuje dál.
1: Už si to zmínila, ten styl hry Muchové a Bartuňkové, to je vlastně velmi podobné. Tak myslíš, že když jedna z tenistek vlastně dobře začne a soupeřku přečte, tak může třeba vyhrát jednoznačně ve dvou sadách, já nevím, 6-1, 6-2, 6-3, něco takového?
2: Těžký odhady tohle, záleží opravdu na tom, jak do zápasu vstoupí, tam je tolik proměnných u těch tenistek. Mluvíme o Pekingu, poslední tisícovka sezóny, největší turnaj před finále WTA, obrovský vlastně chtěný turnaj, jeden z nejvíce dotovaných turnajů, takže má jedno z největších prize money, pokud nemluvíme o Grand Slamech. Tak je to opravdu turnaj, který je silně obsazen, pokud možno, ale už se tam začínají hodně projevovat zranění a doufejme, že u holek vydrží ten zápas, to čtvrtfinále, který nás dneska ráno čeká bez žádných omezení, co se týče zranění. Pak teda samozřejmě záleží na tom, jak moc se tam setkají třeba i rychlosti toho tenisu. Já mám pořád ještě pocit, že Kája Muchová hraje o špetku rychleji a to je ten rozdíl, který mezi nima dvěma třeba já uvidím, ale nejsem si tím teďka jistá, jak budou reagovat hra na hru. Myslím si, že to bude pro Káju Muchovou docela zajímavý zápas, na který se věřím i těší, protože ona většinou prostě čelí soupeřkám, který hrajou podobný stereotypní tenis a teď najednou proti ní nastoupí někdo, kdo hraje kreativně jako ona. Tak si myslím, že z pohledu Káje Muchové to bude celkem fajn challenge. No a Nikola Bartuňková, ta se učí a ukazuje, co dokáže každým týdnem na okruhu a nemá co ztratit, může jenom dokázat. Pro ní je ta pozice v dnešním zápase o mnoho psychicky jednodušší.
0: Říká Andrea Sestýny Hlaváčková, moderátorka pořadu Na síti. Co se týče Karolíny Muchové, má za sebou už opravdu hodně třísetových bitev a samozřejmě ta náročnost je možná pro ní třeba teď obzvlášť znásobená i tím, že dříve měla ty zdravotní problémy. Teď ovšem zdraví drží, tak co na to říkáš a myslíš, že s tím nějakým způsobem pracovala třeba v poslední době, že se na to zaměřila i kvůli práci s dechem a podobně?
2: Já si myslím, že u ní se opravdu pořád ještě vyskytují některá zranění, s něčím bojovala i při Billie Jean King Cupu, co jsem slyšela, a je to pořád něco, co ještě není úplně vyřešený, a na druhou stranu si myslím, že se spoustou věcí se musí naučit hrát a je to prostě součást toho tenisu, nebýt vždy 100%, ať už fyzicky nebo mentálně, a ty holky prostě se s tím naučily bojovat. Kája je zkušená, velmi dospělá tenistka a ono se to nezdá, ona vypadá pořád jako holčička, ale už jí je 30, tak si myslím, že už taky vnímá, že těch sezon před sebou není nekonečno mnoho a občas to bude jako tlačit možná přes sílu, kort v koncovce té sezóny, kdy čeká Masters.
1: Andrea Sestýny Hlaváčková je s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Ještě jedna věc mě napadá. V osmifinále potřebovala Karolína Muchová proti Naomi Osakové celkem 9 matchbolů. Tak myslí na to hráčka po zápase, analyzuje to a snaží se ještě nějak se k tomu utkání vrátit a hledat, kde dělala chyby, jak to neopakovat?
2: Já si myslím, že celkově se k zápasům člověk vrátí kort k vyhraným lehce, k vyhraným trochu kratší dobu než těm prohraným. A pokud tam dojde k situaci, že člověk nepromění 8 matchbolů, tak to asi moc neřeší. Upřímně, pokud promění ten 9., tak se moc neřeší, co se dělo, protože prostě je to takový jako v pohodě, porazili jsme, pokračujeme dál a hned nás zítra čeká zase nový boj. Přemýšlíme nad tím, co bude. Pokud člověk prohraje, tak má daleko víc prostoru nad tím nějak bádat, přemýšlet a analyzovat to a je to na tom týmu odhadnout, jak moc se těm zápasům věnovat. Ale já si myslím, že situaci, kdy hráčka promění až 9. matchball, se nikdo moc nevěnuje.
1: Čtvrtfinále tenisového tisícovkového turnaje v Pekingu mezi Karolínou Muchovou a Nikolou Bartuňkovou, které začne zhruba po 9. hodině českého času, jsme teď probrali s Andreou Sestýny Hlaváčkovou. Mockrát děkujeme a hezký zbytek dne.
2: Díky kluci i vám a posluchačům. Krásný den.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
3: Radiožurnál v 8:30. Aktuální zprávy a Tereza Tomášková.
4: Ruské údery na Ukrajinu z noci na středu už mají nejméně 32 obětí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc mrtvých hlásí město Prilouky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 22 lidí, včetně 5 dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Okresní soud ve Zlíně dnes začne projednávat případ loňského požáru střechy střední školy na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Z jeho zavinění je obžalovaný svářeč, který podle vyšetřovatelů při opravě střechy nedodržel předpisy. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu v případě prokázání viny hrozí až 8 let vězení. Požár podle policie způsobil škodu 15 milionů korun. Na frankfurtském knižním veletrhu dnes vystoupí spisovatel Jaroslav Rudiš. V rámci programu Čtení všemi smysly se bude nejen pro zrakově postižené předčítat taky z jeho knihy Návod k použití železnice, vydané v Braille. Písmu. Návštěvníky čekají i debaty s autory Jáchymem Topolem nebo Dorou Kaprálovou.
1: Sport.
4: Hokejový brankář Lukáš Dostál nedochytal noční zápas NHL. Gólman Anaheimu inkasoval v souboji s Edmontonem 5 gólů ve druhé třetině a po 40 minutách ho vystřídali. Ducks nakonec podlehli kanadskému soupeři 2-5. Colorado s Martinem Nečasem poprvé v sezóně zámořské soutěže prohrálo 2-3 ve Winnipegu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Holubic, v Praze potíže kvůli omezení ve Vídeňské. Na D1 z Vyškova směrem do Brna čekejte kolonu za Rousínovem z 214. kilometru. Táhne se 20 minut k nájezdu od Slavkova na 210. kilometru nehoda.
6: Kamionu osobní, je to sice lehký ťukanec, ale blokují pravý jízdní pruh.
5: Před Brnem raní nápor taky na příjezdech na D1 z Prahy kolem Ostrovačic, na D2 u Olympie, na 52 v okolí nájezdu z Rajhradu nebo na 43 se popouští z Lažan do Lipůvky. Taky Praha je ucpaná na řadě míst. Ve Vídeňské z centra pod viaduktem u Labutě je od noci zaseknutá vrtná souprava, jede se jedním pruhem a kolony jsou teď už dlouhé z jižní spojky od Lanového mostu před sjezdem do Vídeňské a taky na příjezdu do Prahy D1 je fronta už od Průhonic. Praha je jinak ucpaná na řadě míst, sever metropole je v obvyklé ranní dopravní křeči. A na silnici 3 Praha Budějovice kolony z Benešova i od Bystřice do omezení u odbočky na Neveklov.
7: Jsou tady semafory a už tady stojíme tak 20 minut.
5: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: 19 až 24 stupňů Celsia na severu a východě území do 20 stupňů a na horách po celý den okolo 15 stupňů Celsia. Takové počasí nás čeká dnes, tedy ve čtvrtek. Obloha bude ještě dopoledne polojasná, postupně se ale bude nebe zatahovat a objeví se déšť. Na jeho východě a východě může i zabouřit. K večeru bude mraku z oblohy postupně ubývat, v pátek už bude chladněji a také proměnlivěji. Noční teploty budou padat k 6 stupňům Celsia. Na místech, kde slabě zafouká ke 3 stupňům a můžou se objevovat nejen mlhy, ale i přízemní mrazíky.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 38 minut v nočním programu hokejové NHL. 3 duely, jeden bez české stopy, ale do dalších dvou Češi zasáhli, tak Kristiáne, můžeš pokračovat.
1: Tak začneme zápasem Winnipeg Colorado. 3-2 je výsledek, který platí, a Martin Nečas, který hraje právě za Avalanche, tedy za Colorado Avalanche, tak se bodově neprosadil. Ale teď před malou chvílí jsem koukal na sestřih toho utkání a brankář, kanadský golman Winnipegu Skinner, výborně Nečase vychytal v takové jedné příležitosti, kdy McKinnon pálil z levého kruhu v útočném pásmu. Skinner si připsal zákrok, ten kotouč vyrazil doleva, kde dobruslil Martin Nečas, ten vystřelil taky a Skinner další zákrok, další úspěšný proti Martinu Nečasovi. Takže i trochu, řekl bych, i když ne smůly, byl to prostě výborný zákrok golmana Winnipegu. Tak a pojďme ještě na ten třetí duel.
0: A když jsi mluvil o golmanovi, tak asi tady ta česká brankářská stopa stojí za zmínku, byť trvala 2/3.
1: Trvala 2/3, protože Anaheim podlehl Edmontonu 2-5 a právě v té druhé 20-minutovce, jak jsi zmiňoval, tak dostali Ducks všech 5 branek. Lukáš Dostal pak už do třetí části nenastoupil, trenéři ho vystřídali. I tak ale ty první zápasy, můžeme říct, pro Lukáše Dostala, že byly dobré, tak věřme tomu, že se zase do budoucna zlepší. A za mořem můžeme ještě chvíli zůstat.
0: Ano, a je to i v kontextu toho, že za chvilku budeme mluvit o basketbalu s Pavlem Pumprlou, bývalým reprezentačním kapitánem, teď to ale je o jiném muži.
1: O Vítu Krejčím, který z basketbalisty Portlandu zahájil sérii přípravných zápasů na NBA a zahájil ji vítězně. Portland zvítězil nad Golden State 123-118. Český reprezentant si připsal 3 body, 3 asistence, 4 doskoky a odehrál 13,5 minuty.

0: 8 hodin 42 minut posloucháte Radiožurnál Sport, budeme mluvit o tom, že basketbalisti Slavie Praha era NBK vstoupili do Ligy mistrů porážkou s Albou Berlín 86-110.
1: Slavia NBK odehrála ten duel v azylu v pardubické Enteria aréně a vyrazil na ten souboj taky basketbalista, který v minulosti hrál za Nymburk i Slavii, byl i kapitánem reprezentace. Pavel Pumprla je s námi ve vysílání ranního Radiožurnálu Sport. Přejeme vám hezký den.
2: Dobré ráno.
1: Albo Berlín je německým šampionem s Ligou mistrů, má dost zkušeností. Na druhou stranu Nymburk ještě před tím sloučením se Sláví byl naprosto dominantní v Česku. Ukázala se na palubovce jasná převaha německého týmu?
2: Tak bylo by divný, kdyby se neukázala a výsledek byl takový, jaký svítil na konci zápasu. A myslím, že ukázali svou sílu. Ano, tým je to velmi zkušený, velmi složený a zároveň Nymburku ten zápas úplně nevyšel po mnoha stránkách a není to jednoduchý vstup a budou mít z čeho se kluci otřepávat, protože ta skupina není zase příliš dlouhá a každá prohra doma samozřejmě bolí, o to ještě takovým rozdílem.
1: A je třeba teď nepanikařit a zachovat, řekněme, chladnou hlavu, nebo taková porážka a vlastně i ten průběh už může něco naznačovat v té konkurenci?
2: A panika by asi ničemu nepomohla a věřím, že ten tým, včetně toho trenérského, tak i ten hráčský, je minimálně, co se týká českých hráčů, dostatečně zkušený na to, aby si z jedné prohry hlavu nedělali. Samozřejmě skupina je krátká, ale zápasů je dost a asi upřímně s Albou se počítá možná stejně jako s Bilbaem na favority skupiny. To znamená, ještě rozhodně není potřeba házet flintu do žita. Na druhou stranu, ano, byla to možná trošku lehká tečka do obličeje ve smyslu tom, že asi budeme muset trošku zabrat, abychom s tou skupinou, která samozřejmě není jednoduchá, něco udělali a nezačali ztrácet sezonu hned po prvních zápasech.
0: Pavel Pumprla s námi ve vysílání. Slavia Nymburk bude hrát v Lize mistrů ve skupině ještě s Igokejou z Bosny a Bilbaem z Baskicka ze Španělska. První ten duel má za sebou doma a ten další domácí je 11. listopadu a právě k tomu tématu, kde hrají basketbalisti ty své domácí zápasy, se dostáváme.
1: Ano, v Enteria aréně v Pardubicích na zápas dorazilo do téměř 11 000 haly přes 1500 diváků. Tak jaká byla atmosféra? Je to podle vás překvapivě moc? Je to málo?
2: Obojí. Možná je to politická odpověď, ano, před víkendem, který přichází, ale aniž bych se pouštěl do politiky, tak ta odpověď je, protože to je samozřejmě něco mezi. Hrají v Pardubicích, kde byli zvyklí Královku plnit v minulých letech, což je samozřejmě hala menší a proto se v ní nemůže hrát, protože podle aktuálních pravidel už je nevyhovující. A tím pádem myslím si, že i tím, že ten tým je tak nově složený pod polonovým názvem, tak samozřejmě si tu širší fanouškovskou základnu bude muset hledat o to víc ještě právě v tom pardubickém azylu. To znamená, mě překvapilo, obával jsem se ještě menší návštěvy, ale samozřejmě, když to porovnáme s minulými návštěvami, a ještě v dobách hodně minulých, kdy Nymburk hrával různé evropské soutěže v pardubické aréně, tak si mnozí ještě pamatují návštěvy, kdy ta hala opravdu praskala ve švech. Tak o tom si asi může současný, ale celý basketbal asi nechat v mnoha případech stát, ale pokud budou stoupat ty výkony, tak věřím, že si to ty fanoušky zase najde a přiláká to mnohem větší počty, než co jsme mohli vidět včera.
1: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s Pavlem Pumprlou. Vy už jste to naznačil, že musí vlastně to nové spojení Slavia NBK o přízeň trochu bojovat. Tak jak vy sám to nové spojení Nymburka se Slaví hodnotíte? Co pozitivního a negativního to přináší? Jak to vnímají třeba fanoušci?
2: Myslím si, že to je zrovna asi ta nejslabší stránka, protože samozřejmě věrné nymburské fanoušky, kteří dlouhé roky jezdili, doprovázeli, kde všude možně, tak o tyto změnou přišlo, nebo zatím přišlo, uvidíme, jestli se někdy navrátí do fanouškovské zóny toho nově vzniklého klubu. Z pohledu praktického, rozvojového, basketbalového mně to samozřejmě přijde krok logický, protože Nymburk už po těch 20 plus letech vlastně potřeboval nějaký zásadní impuls, jak to posunout možná ještě na novou úroveň a přiblížit ať už tomu zmiňovanému NBA Europe nebo Eurolize a jakýmkoliv dalším soutěžím, tak na to samozřejmě značka Slavia Praha může být ta ideální. To znamená, samozřejmě tím mnohé ztratil, ale věřím, že mnohé může získat, i když bude potřeba si na to chvíli zvykat, to asi platí jednoznačně.
0: Říká Pavel Pumprla, bývalý kapitán basketbalové reprezentace, který hrával jak za Nymburk, tak za Slavii. Tyhle dva kluby se sloučily před sezonou a teď pod hlavičkou Slavia Praha era NBK vstoupili do Ligy mistrů porážkou s Albou Berlín. Pavle, moc děkujeme za váš čas a přejeme hezký den.
2: Díky moc, hezký den všem.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: My se Kristiánem Švedou měníme sporty, disciplíny a taky pole, respektive místo, kam se spojujeme.
1: Spojujeme se do azerbajdžánského Baku, protože už se na světovém šampionátu chystá souboj ve váze do 90 kg. Do akce půjde David Klamert a sledovat to bude náš reportér Petr Kadeřábek.
5: David Klamert už se pere v prvním kole hmotnostní kategorie do 90 kg proti Maximu Gaelu Ngapej Ambuovi. Gajab Ambu je samozřejmě velmi náročný soupeř pro Davida Klamerta. Teď je David Klamert trestán za pasivitu stejně jako jeho francouzský soupeř. David Klamert se pral už čtyřikrát s Ngapejem Ambuem a třikrát z toho prohrál. Jen ten úvodní jejich duel, ale to už je 7 let, dokázal David Klamert vyhrát. To proto, že ho nechal Ngapej Ambu vlastně práce tentokrát a je to vidět i na úvodních stečích tohoto souboje. Si jej drží levou dlouhou rukou, on je o půl hlavy větší na distance. David Klamert se prostě nemůže dostat ke svému soupeři, ale je to bojovník, teď se dostává do dobrého držení, ale Ngapej Ambu dokázal obejít Davida Klamerta, ale tak z toho nebude. Rozhodně žádná bodovaná technika, je zahlášeno mate. Teď už zaznělo, Hadžime uprostřed tatami se snaží teď David Klamert svou levou rukou chytit za límec svého soupeře. Ten ho odráží, hodně se brání tomu úchopu Davida Klamerta. Teď David Klamert jak tygr naskočil na svého soupeře, ale oběma rukama minul vlastně kimono a tak znovu v kumikatě boj o úchop. David Klamert teď drží levý rukáv svého soupeře oběma rukama a dostal se i pod ten rukáv, to je dobrý úchop, ale nakonec Ngapej Ambu vysmíkl, teď se dostali oba dva na zem, ale v boji, v nevaze, tedy v boji na zemi rozhodně nebudou pokračovat. Marcel Frenštátský, trenér Davida Klamerta, při vedení posledních zápasů v jeho profesionální kariéře teď udával pokyny, ale už musí mlčet, protože zaznělo znovu Hadžime. David Klamert se snaží rozpohybovat svého soupeře, který je bronzovým olympijským medailistou z Paříže, kde se také mimochodem spolu tito dva utkali. Pozor na nástup Francouze, který se snaží přehodit Davida Klamerta, ale ten velmi dobře vystihl nástup Francouze, ten se snažil o to Mojnágu, to znamená pát na záda, zaražení nohy, dotřísel svého soupeře a následné přehození, což se nestalo. David Klamert trestán druhým šidem za pasivitu. Toho se obávali oba dva, jak Marcel Frenštátský, jak David Klamert, aby nevypadl na šida. To znamená na 3 tresty, teď už má 2 připsané David Klamert, 1 má Francouz. Poslední půl minutka základních prací, doby stále, ale skóre nerozhodné 0-0, žádná bodovaná technika. David Klamert se snaží teď o šivazu, tedy okopávání svého soupeře a snažil se i teď očima tu, kdy se snažil přetočit a chytit pod rukou svého soupeře a následně jej přehodit, ale nepodařilo se. Ambu má opravdu velmi rychle nohy, David Klamert je ale velký bojovník, teď se dostal do dobrého držení, snaží se chytit svého soupeře za límec, snaží se okontrovat, jenže Francouz vyšlápl mimo tu prací plochu a tak bylo přerušeno to proto, že byli oba dva, jak se říká, v autu. Teď další nástup Ambua, ale tohle už je pasivní od Davida Klamerta, tady by mohlo klidně přijít 48 sekund před vypršením základní prací doby třetí šido, doufejme, že se tak nestane. Oba dva přijímaté si stoupají proti sobě, tatamový rozhodčí, ale zahlásil okamžitě Hadžime, no a David Klamert se vrhl na svého soupeře, ten se snaží teď dostat pod něj a podseknout mu nohy, což se nepodařilo. David Klamert teď v nevaze se snaží pracovat, ale Ambu se dokázal schoulit tak, že nebude pokračovat tenhle ten boj na zemi. Tam by byl David Klamert určitě o hodně silnější a je po třetí trestán. David Klamert po 3 šidech končí svou profesionální kariéru v prvním kole na mistrovství světa. Hanso Kumaké zaznělo u jeho jména. David Klamert tedy v prvním kole mistrovství světa prohrává s Ngapejem Ambuem z Francie na 3 šida. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: šestice českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
7: V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
8: Doufám, že budu maximálně dobrý v formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat a prostě bych si zasloužil být na té páté olympiádě.
6: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřábka.
7: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na Radiožurnálu Sport.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Soutěž na Radiožurnálu Sport.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport se vyplatí i kvůli té naší soutěži, tak Kristiáne, co dneska máme pro posluchače za ceny?
1: 8 hodin 50 minut, to je pravidelný čas a ty ceny dnes jsou z mého pohledu moc pěkné. Hrajeme totiž o 2 vstupenky na hokejovou Tip Sport Extraligu. Konkrétně na neděli 11. října zápas od 18 hodin a 30 minut. Bude se hrát v Pardubicích, domácí Dynamo přivítá Třinec.
0: Ano, tak a my máme klasickou soutěž, která spočívá v tom, že vám pustíme zvuk a vy máte hádat jméno té osobnosti, která promluvila. Tam jediná ta podmínka je, abyste nebyli vítězi posledních 2 měsíců, ale tak to všichni víme.
1: Ano, ještě jsem zapomněl na jednu cenu, k tomu přidáme tričko Radiožurnálu Sport, tak aby to bylo úplné. A teď tedy hádáte zvuk a můžu napovědět, že hádáte jednoho z loňských mistrů Extraligy.
0: Z loňských, myslíš, jako bys minulého ročníku?
1: Myslím z úřadujících, tak to je to správné slovo. Z úřadujících mistrů Extraligy, tedy Pardubic.
9: Ale tak já to beru, že v první řadě jsme prostě lidi a já se snažím být dobrým sportovcem a hlavně dobrým člověkem a já to vím, jaký to je. Jako kolikrát jsem byl druhý, 4x, 5x možná. S veškerým respektem soupeři k rozhodčím jsem jim poděkoval za sérii a prostě jsem šťastný, že jsem já na té druhé straně.
0: Tak čisto do studia, Kristiáne, ty už moderuješ, tak ho znáš taky?
1: 221-552-222 a znovu připomínám, že hrajeme tady 2 vstupenky na hokejovou extraligu a můžete se podívat na reprízu. Vlastně je to první souboj od toho finále hokejové Tip Sport extraligy mezi Pardubicemi a Třincem. Hrálo se v dubnu v Třinci, tam Pardubice zvítězili 5-4 v prodloužení, tu sérii opanovali 4-2 na zápasy a teď tedy první duel soutěžní od tohoto setkání.
0: Tak, jsme rádi, že nám voláte. Můžu přivítat prvního soutěžícího. Dobrý den, kde tam?
10: No, dobrý den, já jsem Tomáš.
1: Dobrý den, Tomáši. Slyšel jste soutěžní zvuk. Víte, kdo mluvil?
10: Je to můj typ Lukáš Sedlák.
1: Tak bohužel Lukáš Sedlák to nebyl.
0: Ne, Lukáš Sedlák to nebyl. Já možná ale jako napovím Tomášovi, protože aby neměl nevýhodu proti ostatním, jestli umí Němec. Tak kdyby řekl, že chce ty lístky, tak by to byla trošku

0: Správná odpověď, Jáchym Kondelík to nebyl, byť je jedním z těch mistrů hokejové typ sport extraligy.
1: Ano, tak je to jiný muž, každopádně tady hledám, abych našel dalšího posluchače a voláte nám, za to jsme moc rádi. Naše soutěž dneska láká, táhne. Dobrý den, kdo je tam?
2: David Pardubice, dobrý den.
0: Dobrý den, Davide, tak zkusíme do třetice, jestli vy jste, předpokládám, když mluvíte o Pardubicích, poznal člena mistrovského týmu.
2: Myslím si, že to byl Roman Vil.
1: Bravo!
3: Gratulujeme!
1: Jde do třetice všeho dobrého, ne, Kristiane?
0: Do třetice všeho dobrého a ano, máte pravdu, byl to gólman Roman Vil, který chytal i to poslední zmíněné finálové rozhodující utkání. Je to jednička Pardubic, tak moc gratulujeme, budete mít čas v neděli 11. října zajít na zápas Pardubic s Třincem.
2: Určitě.
1: Výborně, jste přesvědčivé, takže koníci vás nerozhodí. Jde se velká pardubická, to byla velká narážka. Nic, Davide, moc gratulujeme. Vyplatí se tedy v dnešní soutěži nebýt Tomáš, ale David. Tak, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuju, nashledanou.

0: 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Policie dál nebude muset lidem oznamovat, že byli podezřelí z trestného činu. Speciální vyprošťovací tank má v Praze uvolnit kamion uvízlý pod mostem ve Vídeňské ulici. V okolí se tvoří kolony. Judistka Renata Zachová má bronz z mistrovství světa. A bude oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že už je policie neprověřuje. Povinnost informovat o tom, že podezření pominulo, měla zavést novela trestního řádu. Ministerstvo spravedlnosti ale od toho upustilo.
3: Taková úprava by ale dávala smysl vedoucímu katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filipu Ščerbovi.
4: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech

0: aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, vždyť je to základní slušnost.
1: Od nápadu rezort upustil, třeba proto, že podezřelých může být hodně a pro policejní úředníky by to bylo časově náročné. Důvodů ale bylo podle mluvčího ministerstva Vladimíra Hřebky více.
2: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného.
1: Policisté by tak třeba nemuseli vědět, koho přesně by museli informovat a koho už ne. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Průjezd Vídeňskou ulicí v Praze směrem z centra částečně blokuje nadměrný náklad. Pod železničním mostem v Krči uvízl kamion převážející vrtnou soupravu. Tu by měl uvolnit vyprošťovací tank Správy železnic. A na místě máme reportéra Mikuláše Vochosku.
4: Před zaklíněným nákladním autem se tvoří kolona, která se táhne až do Michalské ulice. Doprava je tu ve směru z centra omezená do jednoho pruhu a projíždí tu osobní auta i autobusy. Nákladní auto převáželo stavební techniku, která byla pro podjetí železničního mostu příliš vysoká. Most není podle statiků vážně poškozený a nehoda neohrozila jeho stabilitu. Na místě jsou už technici, kteří připravují vozidlo na vyproštění. Přijíždí sem speciální vyprošťovací tank, který by měl nákladní auto odstranit a obnovit provoz v obou spruzích. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český radiožurnál.
3: Švédská akademie věd dnes vyhlásí vítěze Nobelovy ceny za literaturu. Nominace mohli posílat členové literárních akademií, profesoři literatury, bývalí laureáti a předsedové spisovatelských svazů. Jméno letošního vítěze se dozvíme po 13. hodině.
5: Vloni Nobelovu cenu za literaturu získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai za dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu potvrzuje sílu umění. Mezi letošními favority se u sázkových kanceláří nejvýš objevuje jméno čínské avantgardní autorky a literární kritičky Chan Xue. Mezi další favority se řadí i celosvětově proslulí autoři, kteří ještě Nobelovu cenu nedostali, jako je Japonec Haruki Murakami, Kanaďanka Margaret Atwoodová nebo Francouz Michel Ulebeck. Ondřej Himer, Radiožurnál.
6: Sport. Renata Zachová jako druhá česká judistka vybojovala medaili na mistrovství světa, stejně jako Michaela Wernerová v roce 1999 získala bronz. Zachová v zápase o třetí místo v hmotnostní kategorii do 63 kg porazila Maďarku Krizovou v prodloužení. Na šampionátu v Baku se dnes představí dva Češi v kategorii do 90 kg, David Klamert a Adam Kopecký. A z Azerbajdžánu se hlásí reportér Petr Kadeřábek.
7: David Klamert už svůj poslední zápas kariéry prohrál s Engapem Ambuem z Francie, když byl třikrát trestán za pasivitu.
8: Soupeř prostě chtěl dělat jenom aktivitu, vůbec nechtěl hodit a mě tohle štve, já se chci prát. Dvakrát mi tam utekl zřiněnky a stejně vyhrál. Je to hrozný, jsem naštvaný.
7: Už za chvíli nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport k zápasu prvního kola Adam Kopecký z Baku, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: A pardubičtí hokejisté porazili ve Francii Bordeaux 5-2 a vyhráli čtvrtý z pěti zápasů v základní části Ligy mistrů. Dynamo si tak zajistilo účast v play-off evropské soutěže.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdražení na D1 za Humpolcem a taky před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna od exitu 90 Humpolec popojíždí kolona 20 minut. To trvá na 95. kilometr. Tam je kvůli pracím nově uzavřený pravý pruh. Na D1 potom před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov se tvoří různě pomalu jedoucí kolona ze 176. kilometru. Sune se za exit 182 Popůvky, osobní auta 10 až 15 minut. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna za Průhonicemi ze 4.-3. kilometru popojíždějí auta stále přes 20 minut dolů na jižní spojku. Na té je ve směru na Smíchov velmi silný provoz od Lanového mostu, respektive už z východního okruhu od sjezdu z D11 ke sjezdu na Vídeňskou. Ten je ucpaný, protože dole na Vídeňské z centra u Labutě pod viaduktem čeká na vyproštění zaseknutá souprava s vrtným náčiním. A ještě silnice 3 Praha České Budějovice, počítejte s dlouhými zdrženími před omezením u odbočky na Neveklov, jezdí se tam kyvadlově. Kolony z Benešova od Beniky a z jihu už před Bystřicí jsou určitě na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území a teploty 19 až 24 stupňů, na západě mezi 16 a 20 a na horách 15. Tolik zprávy.
11: Hezký den, milí posluchači, čtvrtek, 8. října jsme tu s Kristianem Švirou.
12: Dobré ráno.
11: Tak jdeme asi na fotbalová tajemnata, bude jich dost téhle půlhodince.
12: A to protože už zítra se po reprezentační přestávce znovu rozjede fotbalová Šance Liga. Poslední Zlín přivítá vedoucí Slávy.
9: Radiožurnál Sport.
13: Jan Pěruška
9: a Kristian Šveda.
12: A shodou okolností právě ve Zlíně měl zatím poslední trenérské prvoligové angažmá Pavel Vrba. Jeden z nejlepších českých trenérů přesně před 18 lety nastoupil ve Viktorii Plzeň a jak se říká, zbytek už je historie.
11: No dost intenzivně se na té historii podílel i náš kolega, fotbalový expert Pavel Horvát. Dobrý den, Pavle.
14: Dobrý den.
11: První setkání s trenérem Vrbou v Plzni tuším, že bylo dost zajímavé, viď?
14: No, já jsem Pavla Vrbu vůbec neznal samozřejmě a vědělo se, že přijde nový trenér. Já jsem tím, že jsem šel pozdě z tréninku potom, něco jsem tam dělal ještě, asi jsem byl u masérů a pak jsem seděl chvíli na recepci a tam stál nějaký pán a měl v kapse obrovskou peněženku. To je jediné, co si pamatuju z toho momentu. A vím, že pro něj přišel jeden z lidí, kteří pracovali nahoře v sekretariátu a v klubu a vlastně ho odvedl nahoru. A pak teprve druhý den jsem zjistil, že to byl Pavel Vrba, takže to byl moje první setkání s Pavlem Vrbou bylo takovýhle.
12: Zábavná historka Pavla Horváta o setkání s Pavlem Vrbou. Viktoria Plzeň měla v té době za sebou spoustu sestupů do druhé ligy a pak postupů. Rok 2008 byl bodem zlomu. Nový sportovní manažer Adolf Šádek přivedl v létě tebe, Petr Žilu, Limberského, Koláře. Jenže pod trenérem Jaroslavem Šilhavým to v úvodu ročníku trochu drhlo a po porážce ve Zlíně ho nahradil právě Pavel Vrba. Tak vybavíš si, co dělal jinak, co změnil?
14: Tak je potřeba říct, že Jarda toho času moc nedostal, to tak jako bývalo, nebo bývá ještě u nás pořád v Čechách, ale na druhou stranu přišel Pavel Vrba, který byl hodně nevokoukaný a hlavně tady ty kluky, který si všechny zmiňoval, kromě mě, tak vlastně už měl pod sebou v nějakém nároďáku, už s nima měl nějaký vztah a věděl, co všechno umějí. Myslím si, že mě poznal velmi rychle, protože v tu dobu si myslím, že jsme fakt byli tak jako nastartovaný, všechno se nám dařilo a ten fotbal, který nám ordinoval, byl hodně ofenzivní, takže to vyhovovalo všem a tak nějak jsme začínali hrát výsledky, že jsme sice 2 góly dostali, ale 4 jsme dali a všichni byli spokojení a myslím si, že ten fotbal byl velmi zábavný.
11: Ano, a nakonec velmi úspěšný. Nicméně k tomu se váží ta otázka, zda byl třeba Pavel Vrba tak ambiciozní, že by před vámi otevřeně v nějakou tu úvodní fázi mluvil o zisku trofejí, zda jste měli stanovené takhle vysoké cíle?
14: Já si myslím, že on o tom mluvil, že jako bych chtěl hrát fotbal, který bude úspěšný. My jsme si myslím tak nějak jako, nechci říct, že nikdo nebyl takový lačnej po těch úspěších, ale říkali jsme si, hele, my jsme tady v Plzni jako Sparta, Slavie, ty asi jsou daleko před náma, takže s těma se asi těžko budeme rovnat, no ale postupem času a sílou toho kádru prostě se to stalo a samozřejmě i s tím, že Pavel Vrba tomu věřil jako první a přenes to na nás.
12: Přesně před 18 lety nastoupil ve Viktorii Plzeň trenér Pavel Vrba. Mluvíme s jedním z jeho bývalých svěřenců, naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Už v roce 2010 jste vyhráli český pohár, za rok první titul, pak ve tvé éře ještě další 2. A přímo trenér Vrba byl ještě u titulu 2018. Těch úspěchů bylo prostě docela hodně a myslím i postup do Ligy mistrů, tak dokázal si ty úspěchy Pavel Vrba užít a odhodit tu vážnou tvář?
14: No, tak musím říct, že před náma se hodně hlídal. Viděl jsem ho párkrát se skleničkou nebo s pivem, ale že by s náma jako táhnul městem a procházel bary, tak to určitě ne. Myslím si, že v jeho podání ta oslava byla hodně vnitřní. Já si myslím, že on je natolik skromný člověk, i tak asi jako vychovaný, že úplně nedával ty své úspěchy tak jako na odiv, samozřejmě jako my mladší kluci, který jsme si to velmi užívali. No.
11: 18 let od nástupu Pavla Vrby do Viktorie Plzeň, od vlastně příchodu trenéra do mužstva, které pak taky dost zamíchalo tou českou fotbalovou mapou, tak myslím, že stálo za to si to připomenout. a dneska by mohlo stát za to poslechnout si i desítku Pavla Horváta.
12: I v ní zazní jméno Pavel Vrba, ale je to samozřejmě v jiném kontextu, protože dorazí legendární frontman Olympiku Petr Janda a textař Pavel Vrba stojí za řadou písní kapely, včetně hitu Jasná zpráva. Tak máš rád kapelu Olympik nebo třeba přímo tento hit?
14: No tak samozřejmě, že mám, jinak bych Petra Jandu si vůbec nedovolil pozvat, kdybych neměl přehled o skladbách Olympiku. Musím říct, že když já jsem byl malej, tak jsme měli takový ty magnetofonové pásky a na jedný byl Rolling Stones a na druhý Olympik, takže já si troufnu říct, že jsem velkým znalcem historie Olympiku, hlavně těch písniček a samozřejmě si hodně vážím toho, že Petr Janda vůbec přijede a moc se na to těším.
12: Ještě mě napadá, Pavle, víš, jaký má Petr Janda vztah k fotbalu, jak velký je?
14: No, tak samozřejmě je to bohemák, o tom si určitě budeme povídat. No, a o jeho sportovních výkonech, na ty se samozřejmě taky chystám zeptat.
11: My se těšíme, Pavel Horvát přivítá Petra Jandu v desíce za necelou hodinku, tak naslyšenou, naviděnou, Pavle, a brzy v desíce.
14: Zatím hezký den.

0: Přejeme krásné ráno všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Ve videu hodně 16 minut čekáme na vystoupení Adama Kopeckého na mistrovství světa v judu. A tak můžeme s Kristianem připomenout asi tu tenisovou věc, že se přece jenom hraje v Asii a dost prestižní turnaj, protože v Pekingu budou bojovat teď ve čtvrtfinále dvě Češky, nebo už možná hrají, ne?
1: Už hrají, je to tisícovkový turnaj WTA. Karolína Muchová proti Nikole Bartuňkové a vlastně docela zajímavý začátek. Karolíně Muchové je 30, Nikole Bartuňkové 20 let, je mnohem méně zkušenější než Karolína Muchová. I přesto v první sadě vede 2-0, už zvládla vzít servis Karolíně Muchové. Teď se hraje třetí game, ve kterém Muchová vede 30-15, zápas je samozřejmě na začátku, ale mohlo by to být zajímavé, kdyby Nikola Bartuňková už je teď na svém kariérním maximu, nikdy nedošla dál než takhle do čtvrtfinále tisícovkového turnaje, tak teď usiluje o semifinále proti Krajance Muchové.
0: No jenom připomenu to, co se jí povedlo v neděli. Porazila světovou dvojku Arinu Sabalenkovou, takže v úzovkách Muchová pro ní nemusí být teď takovou překážkou, ale na druhou stranu si pamatujeme, co předváděla třeba i s Lidonovskou ve Wimbledonu.
1: Je to těžké odhadovat a i Andrea Sestiny Hlaváčková vlastně nedala úplně jednoznačný tip.
0: Výborně. Tak s Kristianem jsme povídali o tenisu, který se koná v Asii, na východě úplně v Pekingu, ale my teď míříme trošku blíž, byť je to taky už na hranici Evropy a Asie, do azerbajdžánského Baku, další zápas Čecha na mistrovství světa.
1: A u mikrofonu Radiožurnálu Sport kolega Petr Kadeřábek.
2: Adam Kopecký, světová desítka hmotnostní kategorie do 90 kg, se právě teď uklonil, přišel na tatami, uklonil se rozhodčímu i svému soupeři, kterým je Senegalec Keita, který zatím nemá v hmotnostní kategorii do 90 kg vlastně pozici ve světovém žebříčku, dostal se tam přes juniorský žebříček, loni ještě startoval v 1.80, je o hlavu vyšší než český borec, i proto bude velký problém pro Adama Kopeckého dostat se na úchop judistovi z Afriky, který se pere v modrém kimonu, teď ale výborný chvat a nakonec Ipon po 21 vteřinách dokázal na kouči Gary vyhrát. Adam Kopecký, tohle byl fantastický vstup českého reprezentanta do mistrovství světa. Adam Kopecký si trošku chytá za hlavu, protože se podle mě bouchl o loket svého soupeře, ale Adam Kopecký naprosto jednoznačně potvrdil roli favorita a prošel do druhého kola světového šampionátu. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Tady zní ten rock and roll, tak připomenu, že tady přijde ten Petr Janda, ale přece jenom Big Beat Rock a další krásné věci, které mají na svědomí olympici. To až po desáté, teď ale k fotbalu.
1: Teď k fotbalu, možná rock and roll i Big Beat zní i ve fotbalových kabinách, byť možná teď už dominuje spíš třeba hip-hop a rap. Každopádně to podstatné, k čemu jsme se chtěli dostat, je, že se po reprezentační pauze už zítra znovu rozjede fotbalová šance liga. Na úvod desátého kola poslední Zlín přivítá vedoucí Slávy.
0: A my si o tom více řekneme s trenérem Ševců, Pavlem Hovtychem. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Tak chyběla vám už nejvyšší česká fotbalová soutěž, nebo jste ve Zlíně tak dlouhou třítýdenní pauzu přivítali?
2: Tak za mě jakoby ta pauza je delší o ten týden, tak ta 14-denní byla přece jenom víc v rytmu, ale využili jsme možnosti některý hráče nechat odpočinout a některý dotrénovat a doléčit, takže já to beru jako realitu, je to daný, není o čem moc diskutovat.
0: No, na čem jste během té reprezentační pauzy víc pracovali, pokud to porovnáte na samotné hře nebo třeba i na sebevědomí hráčů, kteří získali před repre pauzou v Jablonci první bod v sezóně?
2: Jo, tak snažili jsme se to sladit v oboje, samozřejmě, že víme, jaké je naše situace v tabulce, vlastně potom devíti zápasovým bloku. Já jsem říkal, že určitě na hráčích necítím nějakou skepsi, nějaký pesimismus. Věříme, že jsme schopni se z toho dostat a zvednout se. A samozřejmě, že to bylo i hodně o taktických věcech a o tom, aby jsme si dali nějaký detaily, které tam potřebujeme vyladit.
1: Pavel Hovtych, trenér prvoligových fotbalistů Zlína, je s námi na Radiožurnálu Sport. Vedle přípravného duelu s Prostějovem jste v kádru přivítali záložníka Miloše Kratochvíla, toho si posluchači možná pamatují z let v Jablonci. Tak co od něj očekáváte? Je to posila do základní sestavy?
2: Tak Miloš určitě je posilou do základní sestavy. Otázka, jestli to bude teďkon proti Slavii nebo v dalších zápasech. Je to hráč, který v tom středu hřiště pro nás určitě může být důležitý hráčem. Říkám, už jsem to někde dával, že za normálních okolností Zlín by si na něj asi nedosáhl i kvůli podmínkám, ale sešlo se to tak, že vlastně mu skončila smlouva v létě v Trnavě, kde měl nabídku na prodloužení. Nakonec čekal i z agenty na nějaký angažmá v zahraničí, který mu nedopadlo, a sešlo se to tak, že on vlastně byl bez angažmá a potřeboval už někde hrát a my zase potřebujeme kvalitního hráče. Teď je otázka času, kdy vlastně jakoby naskočí a kdy ho dostaneme do optimálního módu, protože přece jenom 3 měsíce nehrál přípravný utkání.
0: Pavel Hovtych, trenér fotbalistů Zlína, s námi ve vysílání. Ševci zítra vyzvou při vstupu do 10. kola fotbalisty Slavie. A pokud jde o ně, tak z repre povinností se už před srazem omluvilo kvůli nedobrému zdravotnímu stavu 5 hráčů sešívaných.
1: No, zranili se stoper Chaloupek, záložník Kačor, je to opravdu docela velké ta marotka. Tak je pro vás teď náročné si udělat představu, s jakou sestavou vůbec Pražané nastoupí?
2: Tak já si myslím, že tam Kačor a Chaloupek budou chybět a všichni ostatní, kteří nejeli na reprezentaci, budou hrát. Využili toho určitě na doléčení, do trénování. Já jsem, když jsem viděl los před, jak to bude pokračovat, jak jsem si říkal, super. Slávisty, když už je nechytíme v době, kdy hrajou vlastně Champions League, tak je chytíme v době, kdy budou mít na repre unavený hráče, ale udělali to tak, jak to udělali, takže hráči tam nejeli a my chytneme kompletní Slávy až na ty 2, který se jmenoval, a myslím si, jak jsem četl teď Kony Holeše, že toho využili k dotrénování, k odpočinku, i třeba kluci, kteří byli na mistrovství světa jako provod, takže myslím si, že pro nás ty karty nejsou rozdaný optimálně, že přijede nabuzená silná Slávie před vlastně odjezdem do Baku nebo odletem do Baku, ale ta sezona je jasně daná, ty karty my musíme si rozdat trošku líp pro sebe. Zaváhli jsme v začátku podzimu a musíme stahovat dneska jedno, jestli to bude proti Slavii nebo někomu jinému, ty body musíme sbírat, ale teď přijde, asi bych řekl, momentálně nejtěžší soupeř, který v lize vůbec je.
1: To jsou slova Pavla Hovtycha, trenéra fotbalistů Zlína. Moc krát děkujeme za váš čas, mějte se fajn a hezký den.
2: Není zač a mějte se hezký den vám i všem posluchačům.
0: No, můžeme připomenout s Kristianem Švedou, že zápas 10. kola Zlín Slavia je věnován i jednomu projektu.
1: Růžový říjen, a to je na podporu boje proti rakovině prsu. Začíná se v 18 hodin. Vy o všem podstatném uslyšíte na Radiožurnálu Sport.

les a hoří rodnej dům. Hoří velko statek sousedům. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou. Jsou i sirky, ať je nevidí.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
4: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Záchranáři z trosek výškového domu v ukrajinských Prilukách vytáhli další dvě těla. Ruská raketa včera zasáhla dům, který se po narazu téměř celý zřítil. Úder nepřežilo nejméně 22 lidí, včetně 5 dětí. Více než 50 lidí je zraněných. Dalších 10 civilistů zemřelo při bombardování Kyjeva, Kremenčuku a dalších ukrajinských měst. Husinecká nádrž na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu. Vyschla jako první v Česku. Informoval o tom ředitel závodu Horní Vltava po vodí Vltavy Jiří Baloun. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. V zásobním prostoru už není žádná voda. Nádrž tedy bude vypouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Prostor, kde se voda drží trvale, je podle Balouna zatím naplněný. Se suchem se potýkají i další místa v Česku. Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Dohodly se na tom největší španělské odborové svazy s organizátory protestů za lepší ochranu nájemníků. List El País napsal, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborové organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. O víkendu se výrazně ochladí, předpovídají to meteorologové. Dnes bude na většině míst přes den ještě až 24 stupňů. Na západě a místy i na severu se ale začne výrazně ochlazovat. Od západu přijde déšť. Zítra pak čekáme maximálně 10 až 15 stupňů. A podobně chladno bude i o víkendu. V sobotu k tomu bude i pršet.
0: Sport.
4: Judista David Klamert má za sebou poslední zápas kariéry. Na mistrovství světa v Baku vypadl už v prvním kole. Porazil ho Francouz Ngaiap Ambu. Adam Kopecký naopak ve stejné hmotnostní kategorii do 90 kg úvodní zápas na šampionátu vyhrál, a to na Ipon nad Keitou ze Senegalu. Dalším soupeřem Kopeckého bude Miletič z Bosny a Hercegoviny.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Humpolce, v Praze uzavřená vídeňská. Na dálnici D1 z Prahy do Brna vzniká kolona od sjezdu na Humpolec z 90. kilometru do omezení na 95. Provoz je tam svedený do levého pruhu zdržení 4 hodiny. Na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu se vleče kolona od sjezdu 201 Slatina do zúžení u D2 osobní auta 10 až 15 minut. V Brně se tvoří kolony hlavně na jižní části městského okruhu z Olomoucké od Orlenu na Zvonařku, taky před Poříčím je ucpaná Heršpická skoro od Vídeňské, v Bítežské do centra je fronta od Jihlavské k nehodě za Pisáreckým tunelem. Na dálnici D55 z Přerova na Otrokovice spozorněte za nájezdem od Hulína na 18. kilometru zabraný pravý pruh.
6: Protože tam kamionák mění kolo směrem do vozovky. Auta rychle vybočují.
5: Dlouhé kolony před omezeními čekejte na silnicích 3 Praha Budějovice před odbočkou na Neveklov, na 20 Plzeň Nepomuk u Losiné, na 27 Plzeň Klatovy před Lužany a samozřejmě na 68 Třinec Čadsa v okolí mostů u Jablunkova. A v Praze zbytky ranních kolon a už je uzavřená vídeňská z centra za jižní spojkou u Labutě budou vyprošťovat soupravu s vrtným náčiním. Už se neprojíždí další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území a teploty 19 až 24 stupňů, na západě mezi 16 a 20 a na horách 15. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme krásný čtvrtek všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Máme tady téma, které trošku souvisí se závěrem toho rozhovoru s Pavlem Hovtychem před půl desátou, protože ten zápas 10. kola šance ligy mezi Zlínem a Slaví je věnován i projektu Růžový říjen alias Pink October, který je tedy na podporu boje proti rakovině prsu.
1: Ano, a zítra, stejně jako Zlín bude hrát se Slaví, tak české fotbalistky vstoupí do baráže o mistrovství světa v Pardubicích vyzvou Skotky. Odvetá bude příští týden na hřišti soupeřek a česká nejvyšší soutěž žen se tak znovu rozjede. Až příští víkend hráčky Baníku Ostrava přivítej v sobotu ve speciálním utkání. Tak o tom teď budeme mluvit právě s Lucí Kotalovou, manažerkou marketingu a akademie a žen Baníku Ostrava. Hezký den.
2: Dobrý den.
0: Baník přivítá příští sobotu Slovácko. Omlouvá se Kristian.
1: Ano, pardon, tak to mi samozřejmě vypadlo. Každopádně můžu vás poprosit, abyste představila tu kampaň Pink October, žlutý říjen, pardon, růžový říjen, kterou baňky, jak se hráčkám přezdívají, podporují.
2: Tak růžový říjen je vlastně takový projekt, který upozorňuje na prevenci a včasné odhalení rakoviny prsu. A my jsme to chtěli pojmout tak, aby to nezůstalo jenom u toho, že si hráčky obleknou růžové dresy, ale chceme využít hlavně jakoby sílu a dosah toho fotbalu k tomu, aby se mluvilo o té prevenci rakoviny prsu už i mezi mladými lidmi, protože se to týká vlastně žen i mužů v mladším věku, nejenom třeba po těch 45, jak se to běžně uvádí. Takže to chceme více spojit, tu prevenci a ten sport, aby se to dostalo mezi co nejvíce lidí.
0: Samotné ligové utkání toho 17. října proti Slovácku by mělo mít na Bazalech, co jsme četli, netradiční předehru, tak kdo tam půjde na plochu společně s fotbalistkami?
2: Jo, tak tenhle zápas bude mít speciální předehru, jak jste říkal, budou vyvádět vlastně hráčky jak naše domácí, tak soupeřů i rozhodčí 25 žen, které si rakovinou prsu prošly a nemoc překonaly. Takže chceme tím ukázat vlastně ty konkrétní ženy a jejich příběhy. Každá bude představena, zůstanou pak i na utkání, takže chceme více takhle do toho zapojit.
1: Lucie Kotalová, manažerka marketingu Akademie a žen fotbalového Baníku Ostrava je s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Zmínili jsme růžovou barvu, nicméně hrát v růžových dresech to vlastně není pro fotbalistky Baníku zas taková novinka, že?
2: Přesně tak, růžové dresy vlastně už máme druhou sezonu, ale samozřejmě se to střídá s druhou sadou, která je bílá, ale celý říjen budeme hrát symbolicky vlastně v růžových dresech s tím, že teďkom v sobotu holky mají přátelské utkání v Katovicích, taky nastoupí v růžových dresech a pak ještě na další dva zápasy v říjnu taky.
0: Lucie Kotalová, manažerka marketingu Akademie a žen fotbalového Baníku s námi ve vysílání. Ještě otázka, která se týká přímo třeba kádru Baníku, kde je většina hráček velmi mladých, jen 4 jsou starší 22 let.
1: Jsou si vědomi té důležitosti prevence, nebo i jim samotným ta kampaň, jak se říká, otevřela oči?
2: Myslím si, že některé určitě ano, ale většina holek to spíš jakoby neřeší. Takže si myslím, že je i dobré to dostat přímo mezi ty naše holky nebo mezi ostatní týmy celkově.
1: Říká Lucie Kotalová, ještě mě napadá, že Pink October se týká samozřejmě říjnové kampaně na prevenci a včasné odhalení rakoviny prsu. Lze na to dbát celý rok, tak chystá se Baník k něčemu podobnému?
2: Určitě nejenom v říjnu, kdy probíhá tahle hlavní kampaň, vlastně spolupracujeme s organizací Belis, která se tomu věnuje celý rok. Probíhají třeba charitativní běhy nebo různé charitativní akce, takže jsme předběžně domluveni, že se budou těchto akcí naše hráčky nebo také hráči účastnit a budeme vlastně tu prevenci nějakým způsobem dávat ven celý rok, nejenom ten jeden měsíc.
0: Kampaně Růžový říjen na podporu boje proti rakovině prsu podporuje i Baník Ostrava a konkrétně ženy tamního fotbalového klubu. Mluvili jsme s Lucí Kotalovou, manažerkou marketingu Akademie a právě fotbalistek Baníku. Ať se kampaň zdaří, ať pomůžete co nejvíce ženám třeba právě i otevřít oči. Mějte se hezky.
2: Taky děkuji, hezký den, naschledanou.

0: Tohle byly ACDC v našem vysílání v 9.45, přejeme krásné už dopoledne ve čtvrtek.
1: Necelých 20 minut zbývá do startu desítky Pavla Horváta. Hostem bude, já bych řekl, ikona české hudební scény Petr Janda, frontman Olympiku.
0: Ano, nevím, jestli bude šťastný, když mu řeknu, že vlastně svého času třeba na pražských fotbalových trávnicích hrálo 5 Petru Jandu, ale tak nějak jsem mu chtěl spíš odůvodnit to, že jeho jméno ve fotbalovém pořadu úplně není takzvaně vedle.
1: Ale svým počinem v muzice je každopádně Petr Janda naprosto výjimečný. Pojďme zpátky k tomu, co se děje ještě teď. Aktuálně máme aktuální tenisové zprávy, už jsme o tom mluvili, i třeba s Andreou Sestýne Hlaváčkovou, že v čínském Pekingu se ve čtvrtfinále tisícovkového turnaje WTA hraje český souboj. Karolína Muchová, Nikola Bartuňková. Souboj zkušenější Muchové právě s 20-letou Bartuňkovou. Zatím ale byl opravdu pro mě až neuvěřitelný, protože Nikola Bartuňková vzala Muchové dvakrát servis, vedla 5-0 v první sadě. Karolína Muchová potom se dokázala, řekl bych, schopit, snížila nejprve na 1-5, pak 2-5, pak 3-5. To je aktuální stav mezi Muchovou a Bartuňkovou. 3-5 v první sadě a 0-30. Nikola Bartuňková tedy může získat první sadu a zabojovat o to, že by třeba výše nasazenou Karolínu Muchovou porazila.
0: To je turnaj už tedy čtvrtfinálová fáze pekingského turnaje WTA. Hraje se Masters v Šangaji a do prvního kola by měli zasáhnout taky dva čeští tenisti dneska, buď dopoledne nebo odpoledne českého času.
1: Vít Kopřiva, ten by se měl představit proti Belgičanu Bergsovi a bude hrát taky Dalibor Svrčina s Britem Norím.
0: Další Čech turnaj je Jakub Menšík, bude hrát proti Srbovi Kecmanovičovi 10. října, takže pozítří, a Jiří Lehečka, který měl volné první kolo, tak ten zatím nezná soupeře.
1: Ano, je to tak, takže uvidíme, jak to celé dopadne.

0: Lenny Kravitz na našem vysílání a pokud budete poslouchat dneska v podvečer, tak vás budou bavit i hlasy našich kolegů, reportérů.
1: V hokejové Tip Sport Extralize, protože Plzeň bude od 17:30 hrát proti českým Budějovicím, to je souboj čistě český, teď myslím oblast Čechy v naší republice, a od 18:30, tedy o hodinu později, začne zápas už českomoravský. Pražská Sparta bude hrát s brněnskou Kometou, to je opravdu šlágr, tyto dva týmy jsou považovány za rivaly, ale ani jeden z nich nezačal tu sezonu tak, jak by si představoval. Pražská Sparta je v té neúplné tabulce 9., má 10 bodů, brněnská Kometa je 11. s 8 body.
0: No, Sparta naposledy prohrála na ledě Pardubic v tom velkém třaskavém šlágru v neděli a Pardubice hráli tedy o den dřív soutěžní utkání, ale ne v české extralize.
1: Ty hráli v Lize mistrů a zatím se jim v Lize mistrů docela daří. Představili se na ledě Bordeaux, kde sice prohrávali pardubičtí hokejisté 0-2, ale zvládli skóre otočit, nakonec zvítězili 5-2. Když jsme mluvili i o Plzni, tak ta zatím je naprosto 100% v Lize mistrů. 5 zápasů, 5 výher v základní hrací době. Pardubice, ty mají 4 výhry v základní hrací době a 1 porážku. Nicméně i tak je to zatím pozitivní pro české týmy. Liberec, ten je tedy na pomezí zatím. Z těch 24 týmů je 16., ale ještě není nic ztraceno.
0: Dobře, tak fanděte hokej, fanděte i dalším sportům a hlavně poslouchejte na Radiožurnálu Sport.
1: Fanděte Radiožurnálu Sport, už za pár minut živá desítka Pavla Horváta, hostem Petr Janda, frontman skupiny Olympic.
0: Děkuju Kristianu Švedovi za spolupráci, měj se hezky a
1: taky díky.
0: Snad brzy naslyšenou.
1: Snad brzy naslyšenou, hezký den.

0: 10 hodin. Kateřina Clausibisová a zprávy.
1: Na dalších místech v Česku začal platit stav sucha. Protesty francouzských studentů budou pokračovat i dnes. Hokejisté Pardubic mají v lize mistrů jistý postup do play-off. Kolona je na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli omezení za Humpolcem. A bude oblačno i zataženo, postupně déšť nebo přehánky, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Husinecká nádrž na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu. Vyschla jako první v Česku. Informovalo o tom Povodí Vltavy. Se suchem se potýkají i další místa. Včera vodohospodáři vyhlásili stav nedostatku vody na Vltavě a taky na Labi ve středních Čechách a snižují odtok z přehrady Římov. Ta přitom funguje jako zdroj pitné vody pro 2/3 jeho Čechů.
3: Na odtoku můžeme vidět průtok 500 litrů vteřinových. Tento průtok bude snížen ještě o dalších 100 litrů.
4: Popisuje situaci ředitel závodu Horní Vltava z Povodí Vltavy Jiří Baloun. Jeho český kraj kvůli tomu vyhlásil stav sucha, který usnadní manipulaci s vodou na všech nádržích. Podle předsedy jeho českého vodárenského svazu Antonína Prince je přesto v nádrži stále dostatek vody.
5: Ta stávající zásoba při zachování tohoto stavu, to znamená meteorologické situace, je tam zásoba minimálně na 3/4 roku.
4: Jeho český kraj současně s vyhlášením stavu sucha i přes nízký stav spouští provoz úpravny vody v písku na řece Otavě. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.
1: Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé.

0: Ale že jejich prověřování už skončilo. Někteří se to proto nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
1: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
0: S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případu policisté informovat měli. Vláda ve Francii chce do konce října představit první opatření, jak zlepšit situaci na středních školách. Oznámil to premiér Sébastien Lecornu. Středoškoláci ve Francii protestují proti nedostatku učitelů i zanedbaným školním budovám. Na dnešek svolali další rozsáhlé protesty.
2: Francie se podle premiéra potýká s vysokým deficitem a ministerstvo školství bude příští rok jedním z mála rezortů, který dostane více peněz. Sébastien Lecornu taky řekl, že vláda skrze nově spuštěnou online platformu obdržela už 40 000 připomínek studentů. Ti požadují například změny v systému přihlášek na vysoké školy, nahrazení chybějících učitelů nebo adaptaci školních budov na klimatické změny. Třetím týdnem proto blokují střední školy, před kterými staví barikády a protestují v centrech měst. Někde protesty přerostly v potyčky s policií. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Sport. Judista Adam Kopecký postoupil na mistrovství světa v Baku do druhého kola, když v hmotnostní kategorii do 90 kg porazil na ipon Senegalce Keitu. Naopak David Klamrt ve svém posledním zápase kariéry prohrál s Francouzem Engayapem Ambuem. Pardubičtí hokejisté si zajistili účast v play-off Ligy mistrů. V pátém kole základní části porazili ve Francii Bordeaux po obratu 5-2. Do vyřazovací fáze už dřív postoupila taky Plzeň. A basketbalisté Slávie své premiérové utkání v Lize mistrů prohráli. V Pardubicích podlehli německému týmu Alba Berlín 86-110.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Humpolce a taky Klínkovic. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna popojíždí kolona od exitu 90 Humpolec zhruba čtvrt hodiny k pracím na 95. kilometru v pravém pruhu. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Klínkovice čekejte kolonu z kilometru 345, sune se kolem 5 minut přes zúžení v klínkovickém tunelu, jede se tam jenom levým pruhem. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se řadí kamiony za loděnicí už kolem 8. kilometru, plní pravý a stoupací pruh až na pražský okruh k Ořechu. V Praze je uzavřená vídeňská z centra u Labutě, tank vyprošťuje spod viaduktu podval s vrtnou soupravou, který tam v noci uvízl, musí se tak najíždět na jižní spojku. Provoz ale zeslábl, kolony už nejsou dlouhé. To na tahu 3 Praha České Budějovice u odbočky na Neveklov, kde se kvůli opravám vozovky jezdí kivadlově, kolony vznikají až na půl hodiny směrem na jih z Benešova od hotelu Benika směrem na sever od sjezdu na Bystřici. A taky na silnici 20 z Plzně na Nepomuk a Písek se tvoří kolona od sjezdu z dálnice D5 do omezení u Losiné, zabere to i přes 20 minut, v druhém směru je kolona kratší. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno i zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území, později večer by měly na západě Čech ustávat. Teploty 19 až 24 stupňů, na západě kolem 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy.
4: Desítka Pavla Horváta.
6: Krásný den, milí posluchači, je tu další desítka Pavla Horváta. Vítám hlavní tvář našeho pořadu, vašeho velmi oblíbeného pořadu Pavla Horváta.
7: Dobrý den.
6: Než Pavel představí svého hosta, tak já si troufám tady pustit takovou malou zvukovou ukázečku, která dá oběma hostům na trošku zaspomínat.
8: Vidíte, Terezo?
9: No, vidím to.
8: Horví je showman. No. Horví zpívá. Jasně. Má rád olympiky.
9: Ano.
8: Toho, když taky pošťouknete, tak nám tady udělá show. Horví, nezaspíval bys nám tady něco? Já mám takový překvapení. Peťo, je to domluvený. Pojď sem, Peťo. A vemte rovnou ty bedny a mikrofony. Peťo, pojď, je to domluvený, neboj.
6: Je to domluvený, Pavle, ty máš taky překvapení pro posluchače.
7: Já mám překvapení, tak tady většinou představuji hosty, který něco vyhráli, nějaký tituly a získali balóny nějaký a porazil se jim vyhrát nějaký zápas. A dneska je tady člověk, vlastně, u kterého nemusíš vůbec říkat, co všechno vyhrál, a stačí, když řekneš Petr Janda v závorce Olympika a asi všichni úplně u nás všichni vědí, kdo to je, tak Peťo, já tě tady vítám a moc si vážím toho, že jsi absolvoval tu cestu až sem k nám.
9: No, to byla hrozná dálka. Dobrý den.
6: Petr Janda, hostem desítky Pavla Horváta, moc vás tady vítáme.
10: Host desítky Pavla Horváta.
7: Já jsem teda chtěl začít tím sportem, ale teď teda přeskočím k tomu, co ty si pustil, protože vlastně tam my jsme se s Petrem, nebo já jsem Petra jako samozřejmě znal, on mě možná taky trošku z televize, ale osobně jsem se vlastně s ním potkal až na tomhle projektu, kdy náš kamarád Jirka Opršal vymyslel, že bych si mohl zaspívat s Petrem Jandou. Já říkám, hele, tak já jsem nic jiného, když jsme byli malí, neposlouchal, byli Rolling Stones a byli na pásce prostě Olympici a já jsem všechny ty písničky uměl. Takže jednoho dne jsme vyrazili k Petrovi domů a tam seděl Petr a říká, tak co umíš? Já říkám, no asi všechno. No a Petr říkal, no tak otázky. Já říkám, jo, to umím. Tak jsme to zaspívali. Já jsem byl jako nervózní, ale myslím si, že hned na poprvé jsme to jako zvládli. A Petr řekl, no tak dobrý, tak jo, tak to umíme.
9: Já jsem byl překvapen, že jsi uměl ten text, protože to je jeden z nejdelších textů, jaký mám. A který se prakticky vůbec neopakuje. Jo. Tam je prostě sloka, refrén, sloka, ještě bridge nějaký, pokaží to je jinak. No. Ale je to ten nádherný text. Mě to potěšilo, protože jsi vybral písničku, kterou já mám opravdu hodně rád. Hmm.
7: No, já jsem samozřejmě byl úplně unešený, no ale jak se blížil ten den toho vystoupení, protože ono to bylo živě, tak já jsem si říkal, tyhle, tak jako dobrý. Tam jsme to zaspívali a vlastně jsme to vůbec neskoušeli, že jo. Takže říkám, dobrý, ale ten den byla nějaká zkouška, tak jsem tam přijel a já vím, že jsme předtím večer v Plzni pili a já jsem úplně nebyl jako v kondici a na té zkoušce jsem to ani jednou nezaspíval, prostě pak mi tam lepili na ten reprák nějaký jako fixama, nějaký začátky těch slok a to vůbec nebylo vidět. No a když jsme přijeli na ten večírek, tak vlastně říkám, tyjo, tak teď vlastně už se to blíží a říkám, no tak buď to bude průser, anebo to jako bude super.
9: Bylo to skvělý.
7: Ale ty jsi byl naprosto klidnej, takže jo. Já jsem to jako dostal do sebe.
9: A já jsem byl přesvědčen, že to udělám dobře a že tě potáhnu jako takový tažnej kůň a že ty pojedeš v závěsu, ale ty se tam rozbalil. Fakt to bylo bezvadný.
7: No, já jsem si to jako užil jako velmi. No. Prostě pro mě to byl vlastně takový, řekl bych, nejlepší hudební zážitek, protože na rovinu, kdo z nespěváků si mohl oficiálně zaspívat s Petrem Jandou?
9: No, těch moc nebylo.
6: Bylo to v roce 2013 vyhlášení fotbalisty roku. Už chápu, proč jsi na tom videu předtím, než jste začali s panem Jandou zpívat, otíral čelo od potu, tak to nebylo teda z nervozity, to bylo z toho předchozího večera. Můžeme si poslechnout ukázku z písničky Otázky od kapely Olympik.

0: jsem sám.
1: No teď už slyšíte originál Pavla Horváta, který se připojil k téhle originální písničce.
2: A pak jsem tam pískal. Byla tam, tam je flétna, že jo?
3: Jo, jo, jo. Naš
2: jsem tam pískal.
1: Ale pane Jano, tohle teda, abychom to přiznali posluchačům, bylo originál, jako nebylo to
3: tohle
1: z toho večera.
3: Tohle originál nahrávka, dokonce tam nehraju ani já na kytaru. To brnkání hraje Ota Petřina, který už bohužel není mezi náma. A byla to deska, to jsme točili někdy v 69. 70. tak nějak.
1: Já jsem koukal na to, chtěl jsem se zeptat, jo, to bylo v roce pak 70. 1. dubna odehráli v Lucerně 15. vystoupení po nějakých 8 letech. To je úplně neuvěřitelná věc, ale evidentně se vám dařilo. A právě se chci zeptat na to, jako i porovnání fotbal, hudba, jak to prožívá muzikant, fotbalista, když se mu daří, tak představa je veřejnosti možná taková, jako časem něco oslaví, takhle večírek. Jak to vypadá u Petra Jendy, když se
3: no,
1: daří?
3: Já bych v první řadě řekl, že fotbalisti to mají jednoduchý v tom, že sem tam hrajou někdy. Zatímco kapela hraje furt. Takže my jsme v těch 60. letech hráli 250krát, to byl průměr. 250krát za rok. To on nezahral za celou ligu, jo.
2: Ne, no.
1: Jo, zahrál, má 426 zápasů.
2: No, tak za 20 let kariéry jsem zahrál 400 zápasů, když jsi to zahrál za 2 roky. No.
3: Takže já jsem se oženil, já jsem měl 2 děti, které jsem vůbec neužil, protože jsem vlastně vůbec nebyl doma. A jak jsem byl rozfofrovaný ještě v té době, tak mě se nechtělo být doma vůbec, jo. Já jsem to vůbec doma nechtěl být, já jsem tam neměl rád vlastně. A jak jsem přijel nějakého turné, tak hned jsem koukal, kam večer půjdu zase pařit prostě, tak takhle se to tam dělalo. No.
2: Když se ti daří, tak chceš pokračovat furt, no.
3: No právě, no. Tam nás to dařilo, že jo, tak ta společnost byla, jsme byli malí kluci, něco málo přes 20. No.
1: A tak Pavlovi se taky docela pak dařilo, že jo, vlastně na většině těch štací.
2: No ne, vlastně ono to jako koresponduje. Já jsem to chtěl vlastně ještě říct na začátku, jsem to, jak jsem ten úvod trošku smě rozhodil tou...
1: Omlouvá se.
2: Ne, to je v pohodě, ale chtěl jsem říct to, že vlastně, když jsem Petra oslovoval, tak vlastně jsem říkal, to je jasný, Petr Janda a určitě to není špičkový fotbalista, nebo není bývalý skvělý hokejista, je to současný výborný deblista, to můžeme prozradit, k tomu se určitě dostaneme, ale vlastně pak jsem si říkal, tyve, ten hudební život, nebo život takovýhleho člověka se hodně jako podobá tomu špičkovému sportovci. Prostě už třeba v tomhle, co jsi zmínil, že seš furt na cestách.
3: Taky chlastáme jako by.
2: No, vidíš to. No, ale vy jste mohli i před zápasem.
3: Ne, trošku. My teda jsme kapela, která moc nepije. My máme takový rituálek, že pijeme rum teda, když už nedotují, jo. To jsem tam zavedl nedávno.
2: Nevím nedávno,
3: proč,
2: jo.
3: Z nějakých politických důvodů, já už nevím proč. Takhle se to říkám.
2: Jasně.
3: Prostě máme takový rituál, že náš bodyguard, kluk, který nás vozí a který nás hlídá, který je asi tak 3x silnější než my všichni dohromady, a nebojí se, tak tenhle ten člověk připraví 4 panáčky, toho rumu, a když skončí koncert, tak my se jdeme z toho jeviště a on tam už stojí připravený jak pingl a my si vezmeme ty panáčky jako na přátelství a na ten povedený koncert. To je takový rituál, který já mám hrozně rád, který je strašně takový lidský, takový přátelský, senzační. A pak jdeme dohrát ty přídavky, jo. Takže, ale po koncertě už, a to neděláme jenom, když máme tour, když máme hotel, protože když nemáme hotel, tak ty kluci všichni řídějí. Tak bych si to mohl hrávat akorát já, protože mě vozí domů, ale to mě nebaví zase. No.
2: No a to je trošku rozdíl, protože vlastně vy si to můžete dát po každém tom koncertě. My v Plzni třeba, samozřejmě když si vyhrál, tak se šlo, to vůbec se nikdo na nic neptal, ale když se prohrálo, tak to nás bylo jenom pár statečných, že jako víš, že si jako i přes ten pocit, který, že ti ten zápas vlastně nevyšel, tak si přesně chtěl zažít ten rituál a rozebrat to nebo dohrát to s těma klukama, ale vy můžete vlastně po každém koncertě.
3: My můžeme, protože my vyhrajeme vždycky.
2: No jasně, no.
3: Ale chci říct, že jsem jednou, když jsem jako kluk chodil na fotbal, já chodím na fotbal od roku 51 mimochodem, jo. To mě bylo 9 let a to jsem byl poprvé na Bohemce, tak říkali ty starý pánové, a dneska se jde na černý, když jsme prohrali, tak chodili na černý.
2: Jasně,
3: pivo,
2: no.
3: Někam na... Ale mi si to ještě pořád
2: funguje. No, to může fungovat. Já vím, že můj děda chodil k Černému Volovi, k Hradu, tak taky chodili, no, na černý pivo, to si pamatuju velmi dobře. No, no dobře, teď to nakous, teda, tak jelikož jsme sportovní rádio, já jsem fotbalový expert, tak co Petr Janda a jeho jako fotbal jako prakticky?
3: Já jsem chodil hrát na Faru, to se říkalo na Vinohradech, já jsem vinohradský kluk, čili tady vlastně z téhle oblasti a chodili jsme, ta na Vinohradech je taková fara veliká, obehnaná plotem a z jedné strany byly dvě lampy, ty stojany a hrali jsme na chodníku, který byl asi 2 metry široký, a když tam ten balon spadnul z toho chodníku, tak se blbě vykopával nahoru. Se tam prostě, bylo to nebezpečný strašně. No.
2: To ještě nejezdilo tolik aut, ale.
3: To nebylo, tam nebyly vůbec žádný auta. Když přijelo auto na Vinohradech v tom 50. roce, tak jsme začali na něj podívat, co to tam stojí za fáru.
2: Jste přerušili zápas.
3: No, to bylo fakt. Hele, to bylo ještě v době, kdy jezdili koně s poštou.
1: Já teda musím říct, tomuhle mám blízký vztah k týmu Čavka, který sídlí v Záběhlicích a na Vinohradech u Orionky, měl snad 2 hřiště právě ještě někdy v tom minulém století v první polovině. A když jsem viděl nějaké dobové záběry, tak to vypadalo teda trošku jinak.
3: No, úplně. Já teď se tam se teda nic jako by nezměnilo na těch Vinohradech. Ty baráky pořád stojí. Jsou pořád stejný, ty jsou aspoň opravený, až na ty auta. Tenkrát tam opravdu žádné auta nebyly. Já jsem byl na tom plácku, tady americká, zářebská, a tam je nemírně z kopce a tam se taky hrál fotbal. Tam se kdo vykopen, vejš, vím, si pamatuju ty velký kluci, do toho kopli. Ale jedna věc je zásadní, my jsme neměli balón, jo. Kdo měl balón, to byl King prostě, to byl frajer.
2: Nejoblíbenější.
3: To jsme ukecávali ještě, prosím tě, ještě, my jsme neměli čím hrát, to nebylo jako teď, že? Dneska si koupí člověk balón, tenkrát to bylo hrozně drahý a ještě jsme měli žengly, pamatuješ si, ještě ty žengly?
2: No.
3: A tkaničku, a když jsme to nafukovali, jsme to museli ten balon rozebrat, vyndat z toho takový ten čulibrk. No to jsme dofoukli, nadspali a žengli zašili vlastně. A když si zdal hlavičku zrovna na ten šef,
2: tak si jel na šití.
3: Tak to mě tady
2: obtisklí.
1: Tak to byly opravdu asi zajímavé zážitky. Když Petr Janda naznačil, kde byl poprvé na fotbale, tak mu můžu zvukově připomenout, co možná má rád písničku, byť třeba on za ní nestojí.

0: No, tady jen do tohle znáte dobře,
1: tak
0: no.
1: Tohle, tak to, takže to znamená, že jsi to měl z Vinohrad kousek, to je jasný.
2: No, my jsme neměli kam chodit, jako vinohradští kluci, to je Čechy, Vinohrady, tuším, ta byla někde u Hrigráku, ale tam se hrála nějaká, nějaký přebor, ale to nevím přesně, to fakt nevím. Tak jsme chodili do Dolíčku, všichni kluci. A ještě když se chodilo tou francouzskou dolů z kopce, tak tam nějaký kino pilotů, tak tam byl zmrzlinář. A ten zmrzlinář, asi to byl Ital. A on se jmenoval Amadeo Bernacozzi. A to si nedělal srandu.
1: To je pro teenagery zajímavý jméno.
2: No jasně to. I pro nás tenkrát. Říkali, to je teda jméno Bernacozzi. No prostě tenhle ten Bernacozzi dělal výbornou zlinku za korunu. Ta tam jela kačku vždycky.
1: Pozor, a to bylo hodně peněz, ale ne v tu dobu.
2: No hodně. Tak plat byl, tak táta měl myslím 900 měsíčně. No, tak koruna nebylo. Sež.
0: No lístek na tu Bohemku stál, tedy jsem četl 9 korun. Na ten zápas to
2: byl. Pro děti my jsme platili korunu, myslím.
0: Jo, aha.
2: My jsme chodili ze Zora za bránu, jako chodí ultras dneska.
1: Jo, jasně.
2: Tam jako děti jsme chodili, že jo. Jsme pokřikovali, dělali jsme chytrý. A vlídali jsme tu zmrzlinu od Bernacozziho. A on měl 4 druhy a žijící normálně polívkovou ti na ten korunu, takhle dal jednu a jednu měl fialovou tu zmrzlinu. Fialovou, to jsme v životě neviděli, to bylo něco. Jsme se vytahovali. A těch zmrzlinářů bylo víc tenkrát v té době na Vinohradech.
1: Po cestě.
2: Tak tak, ale tohle tam byl ten zásadní zlom.
0: Bohemka taky nedávno hrála takových na fialovělých dresech. No,
1: jo,
0: tak
1: to je moderní teďka. No dobře, tak to jsme jako fotbal samozřejmě to chápu. A teďka já jsem taky ještě zažil tu dobu, že byl jenom fotbal a hokej vlastně. A dovedu si představit, já mám taky tu fotku, myslím si, že ji máme všichni. Malej Péťa Janda stojí na bruslích, hokejku, kulíška. Chodil si taky takhle
2: no, hokejku, s těma myslím, kukou? Ne, protože vím, že na těch, to jsme se chodili do Grébovky, vedle toho paláce, jak tam měl ten pan Grébe, pozdějšího pionierského domu, Klementa Gotthalda, to byly takový zvraty.
0: Tam mimochodem v Grébovce je dobře slyšet, když se faní v Dělíčku, tam se to nese nahoru.
2: Jo. No to mě taky slyšet. Já když dáme gol, tak se chovám jak úplný magor. A ono to je málo kdy teda, bohužel. A tak to já vždycky si stoupnu a pěstičkama takhle jako křičím gol a jak smyslu zbavený, já nevím. Ale já to dělám i doma, když jsem doma sám, jo. Čili to je nějaký mechanismus, který začne prostě, ty emoce jsou tak silný u mě. Teď když jsme dali gol těm Angličanům, já jsem doma řval, manželka přiběhla, jestli mi něco není. No, tak no. Si musím dávat bacha, no.
1: No, my jsme to komentovali s Mirem Asičem, ne, ty u to Anglii, myslím.
0: No, a to bylo Chorvatům, jsme dali gol podle mě a Španělům, ne?
1: Nebo Chorvatům, no. To je jedno, no a my taky vlastně pak to pouští a taky tam řešak blázen no. A přitom jako vlastně by si měl, nechci říct být jako jasně, distingovaný, jasně, ale řeš tak. Tam do toho mikrofonu a taky pak si říkáš, jestli to bylo jako úplně nutný, ale asi
2: jo,
1: to máme tak rádi, no.
2: To je v pohodě, no.
0: Já jsem to odvrátil té Pavlovy otázky, omlouvám se, ten Petr Janda maličký v kulíčku a na hokej no. V Grébovce jako...
1: No bez hokejky.
0: Nakonec ale já, fotbal. Jako,
2: já vím, že už to vypadá hodně muzeálně, ale možná, že máte představu, že jsem měl snad Kanady dokonce. Tak jsem Kanady opravdu neměl. Měl jsem normální křusky takzvaný. Mm. To bylo takové opovržení, hodné slovo. Ten má na nohou křusky, to bylo něco šíleného. A to byly normální kožené boty. A na to se šroubovaly ty brusle, jo. To mě každý měl nějakou kličku. To si nacvak na tu podrážku a naštrboval si tam ty boční stěny. Občas ta brusle upadla. Tak. A my jsme bruslili tak, že jsme se po těch šroubech vždycky rozeběhli. A pak jsme se postavili na ty šlajvky, tomu se říkalo šlajvky. A ujeli jsme pár metrů. Vím, že maminka tenkrát z tátu přišla do Grébovky se podívat, jak já měl bráchu ještě Jirku o rok staršího, jak synové brusly a my jsme brusili tímhle způsobem a táta večer říkal, ale Peťo, tohle není žádný bruslení, co tam vyvádíte. No, takže takhle se brusilo dřív. No.
0: Vzpomíná Petr Janda v desíce, Pavle, promiň?
1: Ne, já jsem, jako, to je jasný, jak já jsem taky začínal na kačenkách, že jo, měl jsem ty dva nože, že jo, aby si vůbec na tom ledě měl ten pocit, že to, ale myslím si, že to nebylo úplně jako, že bych jako v 6-7 letech s tím skončil a pak mi dali brusle, myslím si, že jsem je ještě v těch 6-7 letech měl a vím, že se mi taky smáli, že jo, protože jsem prostě neměl s nožem brusle a pak jsem to, samozřejmě jsme jezdili po kotníkách, že jo, byl si unavený a úplně, teď jsem si úplně vzpomněl, nejvíc vždycky, když jsem přišel z té zimy, tak jsme se najedli samozřejmě, ale jsem si k topení a v Turánu jsem spal. Jako byl jsem tak vyřízený z té zimy, že se hned jsem spal a byl klid, žádný telefony, žádný iPady, nic.
2: My jsme tam hodně hráli hokej teda s bráchou, to jsme milovali, hokej jsme milovali. Vím, že když bylo mistrovství si zatřeba v hokej a to ještě jsme televizi neměli samozřejmě, tak jsme pouštěli v rádiu, měli jsme takový reprák v kuchyni. A s bráchou jsme měli hokejky, uklidili jsme si ten stůl, ta kuchyň byla malinka a s takovým nějakým tenisákem jsme tam hráli ten, a když jsme hráli, jsme křičeli s bráchou gól. A ještě si pamatuju, že jsme hráli ve Finsku na nějakém stadionu, který se jmenoval Jordal Amfi. Nevím, proč si to pamatuju, kvůli pičovinu z opuštění. Vždycky Jordal Amfi, hlásí se tady Jordal Amfi.
1: Tak to jste museli poslouchat Český rozhlas. No,
0: no to asi tam no, bylo určitě, na mnáhu. Tak si můžeme připomenout jednu archivní ukázku opět. Ano. Jenom chci podotknout, Petr Janda, jeden z nejúspěšnějších vůbec frontmanů československé české historie u kapely Olympic, ale není to fanoušek úspěchu, respektive ve fotbalovém hledisku ho z toho nikdo obvinovat nemůže. Ono se to, pane Jando, občas používá v tom pejorativním smyslu slova, že jo, někdo fanoušek úspěchu, protože ten váš klub měl ten titul pouze v tomhle momentě, který si připomenem.
3: Poprvé v historii naší Kopané získalo mistrovský titul mužstvo Bohemians Praha a zaslouženě. Dnes porazili hráči Bohemians Žilinu 4-1 a 15 000 diváků několikrát s chutí zatleskalo jejich účelným a líbivým akcím. Celek Bohemians hrál dnes ve složení. Hruška, Jakubec, Bičovský, Prokeš Ondra, Zelenský, Chaloupka Koukal, Němec, Levý a Vladimír Hruška. Mistrovský titul je i zásluhou trenéra Tomáše Pospíchala a jeho bývalého asistenta Josefa Zadiny.
0: Rok 83, jediný titul
2: Bohemky. Si pamatuju z tuhle dobu úžasně, ale já jsem na tom zápase bohužel nebyl. A ty slyším, že tam bylo 15 000 diváků, tak dneska by se tam nevešli.
0: Tak třeba dneska, zrekonstruujete, no.
2: Dneska, když je úplně narváno, tak je tam sedmička, víc se tam lidí prostě nevejde. A vím, že Zelenský tam byl kluk z Trnavy. S tím jsme docela hodně kamarádili a bylo mi líto, že Tonda Paneka, který je vinohraďák jako já a s kterým kamarádíme momentálně hodně, tak v tom už to už nebyl. Už byl v Rapidu, už byl ve Vídni. A tak mě to bylo nějak líto, že se toho nedožil prostě to. A musím říct, že na to jsou Bohemáci samozřejmě pyšný, včetně mě, na tenhle ten...
1: No to je jasný, jako když je unikátní.
2: No, že? No a musím říct, že to, že by se to opakovalo, to teda nevypadá.
0: My se k Bohemce dostaneme. S Petrem Jandou v desíce Pavla Horváta budeme brzy pokračovat. Ovšem, dáme si malou pauzu. Míříme totiž na judo, na další zápas českého judisty Adama Kopeckého, který v Baku bude živě komentovat Petr Kadeřábek.
4: Adam Kopecký nastupuje do druhého kola hmotnostní kategorie do 90 kg. Už v první steči v boje o úchop, tedy v komikatě, se pere s Miletičem, tedy borcem z Bosny a Hercegoviny, který je 73. na světě, desítka v českém dresu, tedy v tom bílém kimonu. Adam Kopecký teď Tomoy Naga, kdy padá na záda, snaží se zarazit nohu svému soupeři do třísel. Už se zdálo, že by jí mohl dotáhnout, alespoň na menší bodovanou techniku, tedy na juko, ale teď Miletič předvedl, že je velmi rychlý, dokázal utéct z tohoto dobrého nástupu českého reprezentanta. Další komikata, další bojouchop. Adam Kopecký se drží pravou rukou pod límcem svého soupeře a snaží se jej rozpohybovat. Trhá hodně s ním a vyvádí ho z rovnováhy, ale nedokázal v ašivaze tedy nějaký ten podkop uskutečnit k tomu, aby si připsal bodovanou techniku. Zatím tedy po prvních 45 vteřinách je stav bez bodu, to znamená 0-0. Ani juko, ani vazary, nedej bože ipon, protože v tuto chvíli v prvním kole Adam Kopecký už si připsal ipon, kdy porazil Senegalce Keitu a postoupil do druhého kola, ve kterém se teď už na konci první minuty pere právě s Miletičem. Miletič byl ohodnocen v uvozovkách trestem, dostal šido za pasivitu, teď další výtečný nástup Adama Kopeckého. Znovu se pokusil Tomoy Nagu, tentokrát ale úplně minul svého soupeře, ten ale chce rychle přejít v nevaze, tedy v boji na zemi do držení, ale Adam Kopecký je dobře schoulený. Myslím si, že za chvilku zazní maté, tedy přerušení zápasu, protože Adam Kopecký klečí na kolenou, je i na loktech a obě své ruce si drží, to znamená, že tam nemůže dojít k nějakému páčení nebo škrcení a také zaznělo. Máte od tatamové rozhodčí, ale už od ní také slyšeli oba dva borci Hadžime. Znovu se tady bojuje v kumikatě o úchop. Adam Kopecký teď znovu to můj nága, tohle Ipon nádherně dotáhl tentokrát svůj chvat. Na potřetí se to Adamu Kopeckému podařilo a po minutě a 31 vteřinách dokázal porazit Miletiče a postupuje do třetího kola. Za zhruba hodinu uvidíme Adama Kopeckého znovu na tatami na mistrovství světa. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál. Host desítky Pavla Horváta.
0: Posloucháte desítku Pavla Horváta s Pavlem a taky jeho exkluzivním speciálním hostem Petrem Jandou. Dostáváme se k další fázi, že přece jenom někdy ta kariéra může trvat dlouho, ale musí pro to člověk něco dělat. Ty jsi, Pavle, mi vybral nějaké písničky tedy do playlistu, tak tu následující, kterou zahrajeme, máš tedy předpokládám asi hodně rád taky?
1: Já mám rád všechny, který umím. To je nejlepší, že si ty písničky můžeš zaspívat, že jo, samozřejmě. Korfautě, kde tě nikdo úplně neruší.
0: Dobře, přesně, já pouštím tak předehru, tak do toho asi přívat nebudem zatím.
1: No ne, tak tady to je samozřejmě písnička, jsem to jak zamladá, prostě to je, myslím si, hymna všech těch takových těch, ať už starších nebo úplně starých lidí, protože všichni si na to pamatujeme, no, jako.

0: raději.
1: Pavel skvěle intonuje, pane Jandro, teda, to je kumšt. Takže známe ty videa, když přijdou někteří noví fotbalisti do kabiny a zpívají, tak to nestojí za moc a Pavel teda...
2: Pavel zpívá senzačně. No. Já jsem mu nabízel takovou účelu spolupráci, ale možná jsem mu to zapomněl říct.
1: Možná.
3: Tak po dnešku já si tady řeknu o angažma.
1: Ale počkej, no, pane Jandra říkal během písničky, že to jako neslyšel. Vy jako nemáte moc času přeposlouchávat asi staré songy.
2: Já když vydám desku, tak ji slyším tolikrát v tom studiu, když se míchá, takže už nemám chuť si to doma ani poslechnout. Takový ty časy, když jsem s tím LPčkem běžel z krámu a ukazoval jsem želvu, já jsem vydal želvu, byl jsem z toho úplně hotový, tak to už dneska, to asi jako s prvním sexem, jo, už to taky není on úplně.
1: Tak to nereferujete doma.
3: Želva zrovna, tím, že jako chodím na různý akce, tak i u těch mladých lidí ta želva ještě pořád má jako velký úspěch.
2: A ještě je zajímavý jedna věc, že ty mladí už vůbec netuší, že to, my jsme vydali, to byla první rocková deska, která u nás vyšla, čili to jsem na to pyšný, jo. Ale ta deska vyšla ve dvou verzích. Když se člověk podívá, každá deska má svoje číslo. Když se člověk podívá, tak je tam přečíslí. A to je buď 0, 1, 2, 3, 4 nebo co. A pak je pomlčka a pak je číslo desky. 0 znamená mono. Mm-hmm. A my jsme vydali tu želvu i mono. Mm-hmm. Čili někdo tuhle tu desku sežene třeba, podívá se na tu nulu, nepodívá se a hodí to na ten gramofon a zjistí, že mu to nehraje ze stran, že mu to hraje jenom rozprostředka, tak má pocit, že se mu rozbil gramofon.
3: Nebo že ho ošidili.
2: Tak je třeba se podívat na to číslo. Ale tahle deska je velmi cenná, ta je na sběratelský úrovni hodně vysoko, právě protože jich bylo málo.
1: Ta otázka jenom souvisela s tím, co jsi chtěl nastolit to trénování, protože ty asi jaký musíš koukat občas na své zápasy, jak se odehrál a máš na to možná víc času, než pane Janda si poslechnout znova písničku.
3: No to taky nemáš čas, protože zase hraješ další týden, takže na to čumění, na to video nemáš jako taky čas a někdy hlavně, když prohraješ, tak nemáš ani chuť, jo, protože koukat se na to, jak jsi to kazil nebo jak se ti nedařilo, to není nic příjemného. A mě napadá jako otázka, zase v tom týmu jsou lídři, který vlastně by to mužstvo měli řídit. A v té kapele jste samozřejmě čtyři, máte zvukaře nějaký, který vám určitě jako řeknou, hele, tady to musíš ještě
2: jednou... To je pátečná kapely, no.
3: Jasně, musíš tohle ještě jednou zaspívat nebo zahrát, protože to stálo za prd. A teď, jak třeba v tom menším kolektivu té kapely přijímáte kritiku nebo jak se kritizujete? Je to obvyklý nebo asi je to...
2: Opatrně. Tam se opatrně, jak no, neuvěřitelně, protože tam samozřejmě jsou ty emoce hrozně silný. V takový rokový kapele, kde všechno je takový jako na nervózní takový půdě. Ta půda není moc příznivá pro nějaký kritický mluvení. No, je to obtížný prostě. Ale já jako kapelník občas si najdu tu odvahu a pak se vždycky ze zlou potážu, protože třeba se mnou ten člověk 14 dní nemluví, nebo tak. Takže je to těžký.
3: Tak musíš vyhodnotit vlastně i kdo jaký je, že jo? Protože
2: jasně,
3: někdo
2: tak to už znám, že jo? Jasně, po těch letech už se známe dobře, no.
1: Četl jsem první ten velký hit, 65. Dej mi víc své lásky, že jste tam trošku zasáhl Pavlu Chrastinovi s tou větou Svět po zadku holou skálu. Kolik na tom jste musel pracovat času třeba? Jenom pro příklad.
2: To bylo hned, protože já jsem četl ten text a ten byl tak strašně šikovný ten text. Já jsem nic takového předtím nečet. Jo. To byl opravdu úplně nová čeština, nový text, úplně jiný téma. Tak jo. Když se zpívali takový texty, takový jakoby takový nezajímavý prostě. Já dám příklad třeba, kéž lavičko, kéž bys promluvila, no tak to nás nemohlo zaujmout.
3: To by mě asi taky
2: nebo
3: nebavilo.
2: Dva modré balónky, no koho by to bavilo. A teď přišlo prostě taková lerána, dej mi víc své lásky, my jsme věděli, co chceme, že jo, tý lásky a tak. Bylo to všecko jasný. A tam byl v tom textu vzít si v létě zimní šálu. To mě přišlo slabý. Tak já jsem říkal Krastinovi, hele, teď mě napadá, co kdybychom tam dali sjet po zadku holou skálu. Ona už to, ta slovo holí s tím zadkem, jo, a ta skála, ono to je tak bizarní představa, jo, že Krastina říkal, no to je super, tak jsme to tam dali. Ale nejsem tam uvedený jako spoluautor.
1: Ale dá se to samozřejmě z tohohle rozhovoru pak vyčíst, že to je důležitý vklad. Co se týče toho, kdyby Pavla Horváta někdo během kariéry opravoval, Pavlíku, kopně to trošku jinak, ten roh.
3: No ne, ta kritika je prostě, jako musíš ji přijímat. Já vím, že na hřišti, ono na tom hřišti na to nemáš jako moc čas na ty reakce, jako aby si se urážel, protože ta hra hra jako běží hrozně rychle. Ale samozřejmě, když pak se bavíš třeba po zápase a ten trenér ti ukázal nějaký video, tak já si myslím, že jsem osobně to přijmul, protože vlastně tam to vidíš jasně, v té televizi to vidíš, co jsi zkazil, ale byli kluci, kteří jako i s tím trenérem byli schopní jako polemizovat o tom, že to je jinak a že oni to udělali dobře a že on to špatně vidí, no a to ten trenér úplně taky nechce slyšet.
2: No. Ale to je u nás podobný, taky spolu diskutujeme. No.
1: No, diskutuje se mezi spoluhráči, ale občas třeba máte nějakého rivala, soupeře. A Antonín Panenka, váš dobrý známý, a teď náš taky, protože jezdí s námi na ty desítky živě celý rok, tak vzpomínal v jednom rozhovoru, který končí trošku zábavně, proto jsem ho i dal, tak ale vzpomínal na svého jednoho dlouholetého rivala.
0: Poslyšte, Antoníne, jak je to dnes s vašimi vztahy s tehdejším německým brankářem Sepem Maierem?
4: Tak měli jsme se možnost několikrát potkat osobně, měl jsem možnost několikrát zažít to, že v různém pořadu, co například v televizi, padlo moje jméno.
0: Antoní Panenka vzpomněl, že v televizi padlo jeho jméno, zároveň s tímto souslovím vypadlo i telefonické spojení. Zatím se zdá, že telefonické spojení s Antonínem Panenkou je pro tuto chvíli neobnovitelné, takže se omlouváme, že rozhovor byl kratší než krátký.
1: Tohle je 20 let starý rozhovor pro radiožurnál Jan Pokorný, to velmi vtipně glosoval. Ale přece jenom Antonín Panenka nám i na těch živých desítkách říkal, že se Maier mu asi po čase odpustil, on si myslí, že na to zapomněl. Ale chci se vás zeptat, jako ta rivalita třeba uvnitř té kapely, možná k ní taky někdy došlo, ale...
3: No uvnitř kapely, anebo mezi kapelama taky.
2: Mezi kapelama to vždycky trošku vře, i teď. To je pořád stejný, jo. To, oni sice jsou kámoši, objímají se všecko a hned za rohem. Jo, prostě, no, logicky, je tam prostě konkurence velká. Ale vzpomínám si na určitý, co pak teď jsme uklidnění, pánové, v pohodě, nemáme žádný stres, v podstatě koncerty jsou skvělý, hraje nám to bezvadně, máme opravdu super zázemí, máme všechno, jenom tak pro vaši informaci, já mám pět kytar na jevišti, mám technika, který se o ně stará, za pámu nemusím to nosit po hotelích, jo, který mě dává struny, čistí mi to, ladí mi to, jo. Teď máme v šatnu takovou pojízdnou, kterou rozbali v té šatně a tam máme na ramínkách oblečení, tam to zase nahážeme a vody jedeme. Já chodím na koncerty úplně, vůbec nic nenosím na koncert, vůbec nic. Pokud není hotel, tak tam si samozřejmě beru kufřík. No ale v té době, v té mladosti takový, těch 60. letech, ty emoce byly tak silné. Já si pamatuju, na jednu věc ve Francii, jsme hráli v Lens, to bylo nahoře u belgických hranic a já jsem tam nějak vytočil Jeníka Pacáka docela prostě on mi něco vyprávěl a já jsem to nechtěl poslouchat, tak abych jako mu dal najevo, že na něj jako kašlu, tak jsem si začal pískat. A jo, to tak rozlobilo, že vzal židli a hodili po mně, jo. Takže to nebyla jen taková konfrontace, nějaká taková, jako, že by se jako ksichty k sobě, jo, nic takového.
3: Takže to bylo na žlutou v podstatě.
2: Ale to byl přesně moment, kdy jsme si uvědomili, že tudy fakt cesta nevede. Jo. Já jsem teda to vykryl rukama, takže jsem měl modřiny na rukách, ale neměl jsem obličej. To bylo mířený na ksicht samozřejmě. Že. A pak jsme se trošku uklidnili, musím říct. Ale jinak se tam běžně kluci prali v šatně, muzikanti. Ty jsme tam jednou si pamatuju, to jsme hráli tady v Barikádovně a Láďa Klein, náš tehdejší kytarista, najednou z ničeho nic položil kytaru. Vyběh, tam ještě nebyly mříže, ono to je přízemí, ten sál na Barikádovně, vyskočil do takový zahrady a vylez na strom, jo. A stál tam asi v 5 metrech na větvi a my jsme teda přestali hrát a celý sál koukal ticho, to bylo ticho jako kostel, jo. A my jsme, to muselo vypadat strašně. A my pod tím stromem, jak pitomci, Láďo, pojď dolů.
3: A co se mu stalo?
2: A on, nebudu. Já proč tam vylez, ty. A mi to tam nezahrál, já jsem se s ním domlouval, zase mi to tam nezahrál. Já prostě dolů neslezu.
3: No, no tak, to je podobný hrozně. No. Já teď jenom přeskočím k tomu.
2: A vy tam stromy nemáte
3: někde. No, ne, že, ne, ale že někdo se urazí, že no. jako z toho vypadneš a to je špatně prostě no, v tu chvíli. Jo. Já se vrátím k tomu komfortu, protože jedna z těch věcí, které si myslím, že se jednoznačně prolínají a zase se vrátím k tobě domů, když jsme tam přijeli, tak vlastně jsme nějak došli k tématu, co jsi dělal a ty jsi říkal, já jsem teďka 2 hodiny trénoval. Hmm. Já říkám, ty jako trénuješ ještě, když už to všechno...
2: My tomu říkáme jako cvičit teda. Jo.
3: No, no promiň, tak pro mě to byl trénink, jasně. Ale vlastně mě to tenkrát fakt jako úplně zarazilo a říkal jsem si, jako proč Petr Janda, pardon, v tolika letech, když už všechno umí a má ty písničky několikrát, tisíckrát odehraný, tak proč trénuje? A vlastně jsem si říkal, no on ty nejlepší prostě nejvíc trénujou. No.
2: To bez toho to nejde prostě. Zaprvé se ta kytara vyvíjí neustále. Pořád jsou nějaký nové techniky. V každou chvilku překvapí nějaký malý kytarista, že hraje prostě s prstem nosí věci, které tam se vůbec nedopracuješ.
3: A tohle taky sleduješ, jo?
2: No, sleduju to. Já to mám rád strašně. Já jsem teda bývalý houslista, jo. Já jsem hrál od 9 do 17 na housle a na kytaru jsem přišel až někdy ve 14 letech.
1: Takže kytara je lehčí, ne, pro vás?
2: No, kytara je určitě lehčí než housle, to jako určitě jo, protože má políčka. Má tam ty pražce.
1: A housle mají taky políčka, když začínáte, máte ty bílé, měl jste taky, ne, bílé šrafy neměl?
2: Neměl.
1: Na 16, a... když jste začínal, ne? V 9 jste začínal, to už byly celé asi, ne?
2: No, 3/4 jsem měl, myslím, no. A tam samozřejmě možná, že tam to je na kontrabas, dělají ty čárky.
1: To dělali dětem, tak byste začínal v 9, byste
2: no, to no. Prostě tam je to těžké, ta intonovat na housle je strašně obtížný. Na kytaru ne, pokud teda to nevohybá ty struny, některý to, tuhle tam zrovna byla jedna kytaristka, chtěla a ta vohybá, ty to tak neladila, říkám, ty to vohybáš ty struny, to nemůžeš takhle vohybat. No chci říct, že prostě cvičit je potřeba.
1: Mě tam fascinuje ještě, ale ta věc, že přece jenom tohle ta mechanická věc se nějakým způsobem udržuje, ale paměť, to bývá často třeba zrádné a vyspíváte spoustu textů.
2: No já to klidně na sebe prásknu, jo. Já tam mám teda čtecí zařízení, jo. Ale já tam do něj moc nekoukám, já tam zásadně nechci do něj koukat. Když jsou nový písničky, tak se mi to nechce učit ten text, tak to tak tam juknu vždycky, ale jinak ne. Ale když hraju sám jako někde s kytarou, tak nemám to čtecí zařízení, takže já si ty texty normálně zaplať pambu. To je slyšet, že ťukám tady. Tak si je pamatuju.
3: No já musím říct, že jsem byl před nějakým měsícem v Přešticích a bohužel jsem se nedostal k tomu pódiu, protože tam bylo absolutně narváno, no ale ten hlas a seděli jsme tam s chlapama takhle, jsem říkal, tyve, to není možný, ten Petr Janda zpívá, to je fakt jako fantastický, jak je to možný. Tak se tam bavili i o tom kouření. No. Říkáte, je to fakt jako zajímavý, že ten hlas je prostě nezaměnitelný, samozřejmě to asi ti ne, jako říká každý, že to není překvapení, ale ten hlas se taky dá trénovat i v těchto letech?
2: Já jsem nikdy ten hlas netrénoval, protože jsem se nikdy necítil být zpěvákem. Jo. Já jsem nechtěl vlastně zpívat. Pak jsem se k tomu nějak dostal, nějakou historii prostě v kapele a dlouho mi trvalo, než jsem si jako vlastně uvědomil, že to mám rád, to zpívání.
1: A že vám to jde?
2: No,
1: no já bych vám pustil, že vám to jde.
2: Jo, můžu? Tak schválně, no.
1: To je nádherná písnička mimochodem.

0: Já? Já začnu teda, já jsem tady tu písničku, nevím, jak mě to napadlo, vzali mě na nějaký pražský vajíčko, byla soutěž a já jsem tam tuhle písničku zaspíval a vyhrál jsem to. V nějaký kategorii, já nevím, kolik mi bylo, 14, 15 prostě, mě tam vzali a já jsem bez doprovodu prostě tam tohle zaspíval, podle mě i většina těch lidí, že tam byli takový jako hodně ty umělci, jako je tady náš kolega, takový ty spíš na vážnou hudbu nebo na dechovky. A já jsem tam zaspíval tenhle text vlastně, který jako...
1: Na dechovky. Jak jsi to propojil spolu tohle?
0: Tak dechovku to zase byla babička, že to zase já umím všechny ty odrhovačky, to umím taky, takže to, ale tahle písnička, jako tu jsem se učil a to je jako něco.
1: To je zvláštní, já jsem jí naslyšel tuhle nahrávku snad, já nevím, leta, desítky let. Ale já to zpívám tak emotivně, že mě to samotného překvapilo, že mi to začalo bavit. Já tu písničku se přiznávám, že moc rád nemám. Jo. Ona je obtížná na zpívání, obtížná na hraní, je to takový vejlupek, nevím, co jsme si tenkrát chtěli dokázat. Navíc je to písnička, kterou jsem psal na text, jako skladatel, nikoliv opačně. Jo. Navíc ten textař mě nebyl moc sympatický. To jsou takové věci.
2: To je vlastně už písnička, kterou jste nahráli i s Milanem Broumem?
1: Je to ne, tak, tohle ne? Není ještě Milan, ne? To byl ještě Láďa Chmálkovský, tuším.
2: Protože jenom mimochodem rok 75 je významný nejen pro Olympik, že tam myslím pan Broum nastupoval, ale že se narodil Pavel Horvát takhle. No, tak, abychom to datovali. Ale mě právě zaujalo, když si to člověk porovná třeba s těmi předchozími Big Beatovými písničkami, tak to je úplně jiný styl, prostě expresivní vibráto. A mě zajímalo v tomhle kontextu, jako jestli i Pavel si uvědomoval během kariéry, že se mění prostě. A ty hráči se asi mění, že prostě nejsi běhavý křídílko, ale
0: no,
2: třeba...
0: No, víš se, já si myslím, že je to zase, to je jedno z témat, který prostě je vlastně, nebo musí být podobný, protože taky jsme se tady bavili o tom, co si hledal ve 20 letech, že jo, chtěl si odehrát koncert a šel si se bavit, jo, když je ti 20 a hraješ fotbal, tak vlastně já jsem to měl podobně. Těšil jsem se vlastně na ten zápas, ale vlastně jsem se těšil na to, co bude následovat, že si s klukama užijeme jako zábavu. No a když jsi starší, tak samozřejmě cítíš, že ti trošku ten čas jako profesionálního sportovce se krátí a vážíš si vlastně o to víc těch zápasů, chceš si je užívat taky, ale už to tolik neslavíš, protože víš, že chceš být jako ready na ty další zápasy. No. To je to jako i si myslím, že nevím jak Petr, ale já určitě jsem si nemohl dovolit prostě dva dny před zápasem ještě oslavovat ten předešlej, abych mohl hrát ten další. No.
1: My máme výhodu v tu, že hrajeme vždycky večer. Nemáme ráno žádný trénink. Takže máme celý den volno na takovou tu rekultivaci.
0: Jo, přípravu.
1: Přípravu, no. Takže ale chci říct, že samozřejmě se měnějí ty hráči, ale víte co, většinou se měnějí k horšímu teda. Někteří hráči přijdou, začnou hrát skvěle, jako nový kluk, samozřejmě se snaží cvičit doma, maká, jo. Udělá a víte, že ty vole, to je super, nádhera. Pak se to takhle ustálí, člověk si zvykne, že už to tak hraje, už dobrý, a pak začne jít dolů. Jo. A bohužel musím říct, ač jsem letitý kapelník, jsem nepřišel na to, jak toho hráče motivovat, aby nešel dolů. Jo. To je obtížný. Dokonce vlastně ty rozchody jsou z těchto důvodů, že ten hráč už nestačí. Už prostě nemůže hrát, už nepřinese té kapele nic nového. Dokonce až tak nic nového, že ještě tu kapelu ještě ničí vlastně, jo. Tak je třeba se s ním rozloučit.
0: A tohle si musel řešit ty třeba?
1: A to je nepříjemný. A když jsme kamarádi, že jo, a když teď víš, že já si pamatuju jednou, když jsem dával výpověď, já nechci jmenovat, kapela o tom věděla a ty utekli do kina, měli jsme zrovna večer na tur volno, někde v Ostravě a on Zus taky nešel do kina a já taky ne, tak teď to bylo prostě. Já úplně teď mám ještě úsí kůžisto. Tak jsem zaťukal na ten jeho pokoj, on mu odevřel, je, čau, dáš si, mám víno. A já, Láďo, ježiš, to jsem nemusel říkat. No, prostě jsem mu dal padáka, no. A to bylo hrozně nepříjemné a 20 let jsme spolu jako nekamarádili. Dneska už zase jsme kamarádi, tak a to bylo tenkrát opravdu nepříjemné.
0: Dobře, a teď jenom jako, a ty jsi ho upozorňoval třeba, že by měl přidat, nebo rovnou
1: víš,
0: to bylo jako rozhodnutí?
1: Ano, jistě, on věděl, že mu to nejde, prostě on hodně trhal struny. A no prostě já to nechci.
2: Okay,
1: to
2: rozumíme.
1: Prostě nešlo to s ním a on by rád, ale on prostě na to jakoby, znáš to, no.
0: No, on to musel na hostování, no.
1: Takovou kratší nohu měl ten fotbalista. No.
2: Říká se ve fotbale, že samozřejmě může se hrát na krásu, ale důležité jsou body, na ostatní se to. A vítěz je důležité, bavili jsme se o tom teď v kontextu reprezentace. Mě zajímá pro vás, pane Jando, hudba samotná nebo ten text je důležitější?
1: Ono to je společný.
2: Jako
1: je...
2: bývalý hostista bych čekal, že řeknete hudbu.
0: Ale to seš ty, šmidlikáč. No.
1: Já potřebuji mít hezký text. Právě jak jsem o tom mluvil, já se necítím být zpěvánkem, i když dneska už trošku po těch 100 letech zpívání. Trošku, jo. Ale já potřebuji vzdělení. Já potřebuji v tom textu, proto jsem takový pes na ty textaře. Já je fakt honím teda, až někdy se mě to hloupí. Teď zrovna zase děláme novou desku, tak mě posílají nový texty, já jim to vracím furt. Říkám, ježiš, takovou banalitu, tohle si strž za klobouk. Takže já potřebuji k tomu zpívání sdělení, proto říkám, že zpěv a text je nerozlučně spojený. Může se někdy stát, že ten text zkazí písničku a naopak, že opravdu jí pomůže.
2: Velké sdělení samozřejmě nabídl i příběh Viktorie Plzeň, ve které tedy končil svou úspěšnou kariéru Pavel Horvát. A ten úspěch souvisí i s mužem, který přesně před 18 lety převzal Viktorku Plzeň. A jeho jméno vlastně je úplně stejné jako jméno textaře písničky, kterou bychom si mohli pustit, tak já pustím to intro. Pavel Vrba dovedl Viktorku mnoha titulům, úspěchům společně s Pavlem Horvátem a co jsem četl, doufám, že se nemýlím, tak tady tuhle písničku textoval. Jasná zpráva?
1: To je oblíbená mý dcery.
2: A mimochodem oblíbená Pavlova i...
0: Oblíbená, myslím si, stovky tisíců lidí. Já jsem tuhle písničku vlastně, Petr mi hrál ve Štruncových sady, když jsem končil a myslím si, že tam teď trošku taky mi je smutno a bylo to jako hodně silný, jo.
1: A zase. To mi vzpomínáš si, že jsem tam měl trumpetistu.
0: No jasně, no.
1: Já jsem si tam lajmul trumpeťáka, aby hrál tohle to solo.
0: Jo, jo.
1: Já jsem hrál jenom s kytarou, že jo. To bylo pěkný.

0: Jo, tak pro mě to je zase vzpomínka. Zase musím zmínit Jirku Opršala, který prostě je můj jako asi i Petra, prostě můj jako dlouholetý troufnu si říct kamarád a zase zatím stál on. Bylo to takový překvapení pro mě. Já jsem to jako nevěděl, až pak, když jsem slyšel, já jsem vlastně byl na tom stáku a slyšel jsem tu trumpetu a říkám, to někdo zkouší jasnou zprávu. No a pak mě to teda řekli a já myslím, že jsem byl, pak jsem se k tobě na chvilku připojil až ke konci, no. Ale...
1: jsi říkal, já to nedám.
0: No, já jsem nemohl, jako no. Takže to bylo... Ale
1: ten Jirka Opršal je zajímavý, že ten je se strašně zkamarádil s mojí rodinou i s manželkou. A moje manželka mu říká Svan, jako...
2: Labuť?
1: Labuť, no. Svan.
2: Jo. Mě zajímá...
0: Jirka je po operaci kolene, tak mu přejeme, aby byl fit. Včera už mi telefonoval, říkal, že telefonoval celý odpoledne, takže
1: a mimochodem, Jirka Opršal jednou v nějaký výroční koncert v Lucerně moderoval.
0: Fakt,
1: Olympiku,
0: no.
2: Poslouchá nás, tak ho moc zdravíme, ať se udaří, ať je fit a brzy naviděno.
0: Já ještě řeknu jeden příběh. Já jsem vlastně Olympik úplně prvně zaregistroval, když jsem byl v Lucerně na koncertě, byla tam celá naše rodina, vím, že táta stál na stole v tom nejvyšším patře. A já jsem se fakt v tu dobu bál, že spadne dolů, protože to bylo úplně napraný. Stál, jako.
1: Já
0: říkám, to není možný, že je tady tolik lidí. Tam samozřejmě podle mě byla absolutně překročená kapacita, která tam vůbec mohla být.
1: A to teklo mokro, takhle
0: no,
1: z těch
0: to bylo neskutečný. Jako. Já jsem říkal, jako samozřejmě muzika, protože jsem ty písničky znal, že jo, tak jsem si to jako užil. A toho tátu si pamatuju, jak se držel toho stropu na tom stole. A říkám, tak ten spadne a je konec. Prostě ale vydržel to, takže dobrý.
2: No. Já jsem to říkal ráno v našem vysílání, jsem to promoval, tak jsem říkal, že zazní slovo Karkulka, tak pochopitelně to souvisí s tím karlínským kulturním kabaretem a jsou to 60. léta a dnes tedy ale Petr Janda působí co by frontman kapely Olympic, což je neuvěřitelná tedy dlouhověkost a v tomhle tématu vlastně bychom jsme se bavili, se nějak mohli jako dostat k fotbalu, že přece jenom to asi je docela rozdílné, ne, Pavle? Jako.
0: No, my jsme se o tom bavili, že ten konec vlastně u nás je omezený tím věkem. No. Samozřejmě můžeš pokračovat v jiných rolích, ale už nejsi ten hráč. Zrovna včera jsem nad tím přemýšlel, nějak jsem viděl nějakýho hokejistu, zmiňovali někde, Lemie někde šel na led a já říkám, jako je to super, je to legenda, no, ale už to nejseš ten hráč, na kterýho ty lidi prostě chodějí, ale toto by se prostě neděje.
1: To, v muzice to neexistuje. Já si pamatuju, když jsem byl kluk, to my jsme chodili s tátou hodně na koncerty vážné muziky, tak táta jednou říkal, Petříčku, prosím tě, přijede jeden španělský violončelista. Ten je tak starý, že já to vůbec nechápu. Jemu je představ si 90 let. A on má v obecňáku koncert. Pablo Pascal. Nebo
2: Casas.
1: Casas, že jo? No, že to je, no. Jo. No a tak jsme byli na tom koncertě a tam opravdu staříčký pán.
2: Casas.
1: Casas, že jo, no, že to je, no. Jo, no a tak jsme byli na tom koncertě a tam opravdu staříčkej pán, už nevím, jestli si to věl.

0: že aby si člověk vyzkoušel, jak je starý, jo, tak že taková dobrá pomůcka je stoupnout si na jednu nohu a zkusit se na ní udržet, jo. Ale není to tak jednoduchý, teda zkoušte si to, pánovi, jste mladí kluci, ale já se teda ještě udržím, ale některý mý kolegové na tenisu ani omylem, jo, stoupli si a hned spadli, jo, tak.
1: No to to určitě. To já si myslím, že na levý to bude špatný, na pravý to bude ještě dobrý. No.
2: No, kolik jsi odehrál konce zápasu za kariéru jako soutěžník? No tak byly ze 426 nevím, no, tak plus teda další v zahraničí, nějaký, tak třeba 700?
1: To ne, 600 třeba. Myslím.
0: To my jsme dělali za dva roky.
2: No. Vy máte koncertů jako kolik
0: tisíc? My máme teď k 8000.
2: To jde, no. To je už víc než 5000 gólů Pepi Bicena, jak je ta knížka. No.
1: To je celkem svý. Myslím si, že jsme jako skloubili dva neporovnatelný nebo nesrovnatelný jako světy, ale vlastně tam prostě ty průsečíky nějaký jsou. No,
0: ten slovník je stejný, že cvičíte, trénujete, góly teda my nedáváme, ale ještě je tam takový...
2: No třeba prstoklad mají fotbalisti až po zápase někde doma.
1: Hele, když dáš gól, tak je to hit.
0: Taky máme, nemáme dresy teda, my máme oblečení samozřejmě.
1: Kostýmy.
0: Ale děláme, hrajeme, to je to důležitý, jo. Co děláš, hraju fotbal, co děláš, hraju muziku, to je jako stejný slovo.
1: Děláš něco, co tě baví. No.
2: Ale je pravda, že teda, kdybyste si dávali panáčka rumu ještě po zápase a pak teprve šli za publikem, tak na vás možná nepočkají, na Petra Jandu počkají.
0: Počkají, no, ono to netrvá tak dlouho, ono je to připravený, to je tak 3 minuty, no.
2: A ty panáčky 3 minuty, jo.
0: No ne, tak to je malinký panáček.
2: Jo, tak já myslel, jako, že nejsou třeba jenom jeden. Jako.
0: Ne, jenom jeden, to, on už tam tu flašku nemá, on jenom přinese.
1: Proto pak na jevišti kůlhaj.
2: Musíš do druhé nohy taky, ne?
1: No tak to až potom asi.
2: Dobře, já jsem koukal, pane Jandovi, dneska hrajete v Jihlavě, jo?
0: Mm-hmm.
2: Aha.
1: Je to kousek a o to horší cesta.
2: Dobře.
0: Oni pro mě přijedou, oni mě tam odvezou, naladí mi kytaru.
2: Tak já vím, že Pavel trénuje most, tak tomu to nemůžu popřát, to ale já vám popřu, ať vyhrajete a vy vyhrajete, že jo?
0: Ale já se na to těším jak malý kluk, na každý koncert se strašně těším. Ne tím, že bych si říkal, že bude poslední, to nepřipouštím, ale prostě se těším.
2: No my jsme moc rádi, že jste přišel k nám, když máte tolik koncertů a myslím, že to bylo moc prýma.
0: Děkuju.
2: Pavle, děkujeme.
1: No já děkuju moc, vážím si toho a kdykoliv se budu moc revanžovat, tak jsem ready.
3: Žurnál 11 hodin. Zprávy a Kateřina Clausidisová.
4: Povodí Ohře zakázalo vstup na historický most v přehradě Březová u Karlových Varů. 15-letý chlapec v polské škole zabil jednoho člověka, dalšího zranil. Policie útočníka zadržela. Česká tenistka Bartuňková je po výhře nad Krajankou Muchovou v semifinále turnaje v Pekingu. Kolony popojíždí na dálnici D1 z Prahy na Brno před omezením u Humpolce. A bude oblačno, je zataženo, postupně déšť nebo přehánky, teploty do 24 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos skončí mandát 1/3 z nich. Volit můžou lidé zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Povodí Ohře zakázalo vstup na historický most v přehradě Březová u Karlových Varů. Most se objevil nad hladinou vodní nádrže kvůli dlouhodobému suchu. Lidé k němu začali chodit a někteří po něm přecházejí mezi břehy. Pokračuje mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.
6: Protože předpokládáme, že jeho konstrukce je v havarijním stavu, umístili jsme zde značení se zákazem vstupu. Veřejnost prosíme, aby na most s ohledem na své bezpečí nevstupovala.
4: Vodohospodáři omezili minimální odtok z přehrady. Kvůli malému přítoku, ale hladina stále klesá. 15-letý chlapec ve škole v Polsku útočil ostrým předmětem. Jednoho člověka zabil, dalšího zranil. Informovala o tom polská policie. Podezřelého na místě zadržela. Útok na základní škole nedaleko polského Vyškova se stal jen den poté, kdy v jiné škole ve stejném regionu zranil 19-letý student 9 lidí a pak i sám sebe. I jeho policie krátce po činu dopadla. Jižní Korea odmítá obvinění, že vědomě obchází sankce, které na Rusko uvalily Evropská unie a Velká Británie. Údajně letos v létě 3 ruské lodě, které jsou na sankčním seznamu, vyvezly z Jižní Koreje do Ruska téměř 180 tisíc tun paliva, převážně nafty. Soul připouští pochybení.

0: Kybení ale popírá, že by bylo úmyslné.
1: Na základě získaných dat přišel s obviněním z obcházení sankcí britský deník The Guardian. Z jeho informací vyplývá, že ruské lodě uváděly nepravdivou cílovou destinaci, například námořní přístavy v Japonsku, a ve skutečnosti mířily do Ruska. Jihokorejská kancelář pro národní bezpečnost uvedla, že podle informací, které má k dispozici, za poslední rok nedošlo svědomím státu k žádnému vývozu nafty, benzínu ani leteckého paliva z Jižní Koreje do Ruska. Přesto jihokorejské úřady celou záležitost prošetřují. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
2: Sport. Souboj českých tenistek ve čtvrtfinále v Pekingu ovládla Nikola Bartuňková. V prvním zájemném zápase s Karolínou Muchovou na okruhu WTA zvítězila jasně 6-3 a 6-0. Bartuňková tak poprvé prošla do semifinále turnaje série Masters. Basketbalové Slávii se vstup do Ligy mistrů nepovedl. Před svými fanoušky v Pardubicích prohrála s jedním z favoritů celé soutěže Albou Berlín 86-110. Pokračuje reprezentant a křídelník pražského celku Vojtěch Hruban.
3: To může být sami na sebe, my jsme ten zápas nezvládli, my jsme nebyli dobrý, nebo Alba byla prostě lepší, nám ukázala, jak to v té Champions League chodí, a myslím, že spousta kluků to potřebovala vidět. Nás prostě přehráli, jsme nedokázali zastavit. Není důvod v tuhle chvíli panikaři, je to první zápas, není čas na to věšet hlavy, spíš se z toho trochu poučit a koukat dál. Já si myslím, že ta cesta vede už jenom nahoru.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a zdržení u Humpolce. Na dálnici D1 z Brna směrem na Prahu, kus za exitem Ostrovačice, stále pozor na kilometru 174. Nejdřív tam leží zbytky roztržené pneumatiky a opodál je odstavená dodávka. Teď dorazila světelná šipka. Dál na D1 z Brna do Prahy za Velkým Meziříčím očekávejte frontu ze 136. kilometru. Nejdřív se řadí kamiony v pravém pruhu, kolem 135. se přidávají osobní auta v levém a sunou se do zúžení u exitu 134 Měřín. Tam je zabraný levý pruh, osobní auta to mají jenom na pár minut. Na D1 ve směru z Prahy na Brno už kousek před sjezdem na Humpolec na 89. kilometru začíná kolona. Táhne se osobní auta 20 minut, kamiony i déle k pracím na 95. Tam zavírají pravý pruh. Na D5 z Plzně do Prahy zůstává plno za Loděnicí. Z 9. kilometru se táhnou kamiony až na pražský okruh k Ořechu. V Praze je stále neprůjezdná Vídeňská ve směru z centra za jižní spojkou u Labutě. Vyprošťují podval s vrtnou soupravou, který tam v noci uvízl pod viaduktem. Musí se jezdit po jižní spojce. A ještě 7 z Chomutova na Prahu opatrně za Lotouší. Stojí tam v omezení porouchaný kamion. Kolem se dá projet, ale brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno i zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území. Později večer by měly na západě Čech ustávat. Teploty 19 až 24 stupňů, na západě 16 až 20. Tolik zprávy.
6: Po zprávách je zpátky vysílání jediného sportovního rádia v Česku, je 11 hodin a 5 minut. Krásný den. Krásný den to není úplně pro hokejisty Koloráda. S Martinem Nečasem si totiž v NHL připsali první porážku v nové sezóně, když na ledě Winnipegu podlehli tamním Jets 2-3. Jinak právě za Jets zářil Kyle Connor, 2 góly vstřelil tenhle americký křídelník. Brankář Lukáš Dostál, ten inkasoval v duelu s Edmontonem hned 5 branek a ve druhé třetině po nějakých 40 minutách střídal. Anaheim i tak prohrál s Oilers 2-5, takže ani ta výměna brankáře nepovedla. Máme pro vás další sportovní aktuality, ale to až v dalších stupech. Teď ještě kapela Olympic, abychom tak trochu symbolicky dohráli předchozí desítku Pavla Horváta s Petrem Jandou. Brzy taky ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Hezký den.
4: Radiožurnál Sport
7: a Adam Weidenthaler.
4: Až

0: Já.
1: 11 hodin 9 minut na Radiožurnálu Sport. Velmi často slýcháte tento týden o Velké Pardubické. Ostatně do ní zbývají poslední 3 dny. A tak v jednotlivých týmech pomalu stoupá nervozita. Mezi desítkou koní, která bude v neděli na startu slavného překážkového dostihu, bude i dvojice z moderního tréninkového areálu ve Zhoři u Jihlavy. Tedy z místa, kde se v minulosti připravovala třeba Orphée de Blanc, což je trojnásobná vítězka Velké Pardubické. V posledních letech tam své čtyřnohé svěřence trénuje Dalibor Tyrek, se kterým mluvil reportér Jakub Marek.
2: Dalibore, blíží se to, 136. ročník Velké Pardubické. Vy jste si před 2 lety ochutnal, jaké to je vyhrát Velkou Pardubickou, tak cítíte, že teď byste opět mohl být blízko?
3: Cítíme, že šance tam je, koně máme dobrý, připravený, ale je to Velká Pardubická, specifický dostih, takže k tomu přistupujeme, jak se říká, velice opatrně a s pokorou a víme, že nás nečeká nic lehkého.
2: Máte 2 skvělé koně, Godfrey a High in the Sky. Godfrey vyhrál Velkou Pardubickou, High in the Sky byl loni druhý. Dá se říct, když teď je vidíte v práci, že jeden je na tom líp než ten druhý?
3: Tak oba dva jsou na tom velice dobře. Každý je trošičku rozdílný kůň, ale myslím si, že Godfrey by měl být na tom trošičku líp, ale je to taky hodně o tom průběhu a o tom štěstí, takže oba dva jsou velice dobrý koně.
2: Ono nebylo jisté na začátku září, jak na tom bude Jan Faltejsek po pádu v Pardubicích, nakonec teď bude. Sedle Godfreyho, je to pro vás velká úleva?
3: Takhle, do dostihu ještě daleko, ještě nás čekáme ráno, sobotní dostihy a pak pár dostihů před tou Velkou Pardubickou, takže je to opravdu, jsou to nervy až do poslední chvíle, ale sleduju bedlivě všechny jockeye, který nám mají jezdit, protože Honza je pro mě, nebo pro nás určitě ten hodně důležitý článek v tom dostihu a vždycky, když mi sedí na koni, tak je to velká reviza, takže doufejme, že samozřejmě přeju to zdraví, je to takové kliše, ale přeju to všem, jak koním, tak i jezdcům a je to nejdůležitější, takže doufám, že všechno se podaří a že se sejdeme na startu Velké Pardubické a pak hlavně po Velký Pardubický všichni ve zdraví.
2: Jan Faltejsek už vyhrál 7x Velkou Pardubickou v sedlech různých koní, tak je to právě tím, že on má tak najeté ty Pardubice, že je skoro nejžádanějším žokem možná s Josefem Bartošem.
3: Určitě to patří k té naší špičce, tím, že to pardubický závodiště je natolik specifický, že je třeba ho dobře znát, tak je to určitě obrovská deviza.
2: V sedle High in the Sky, tam se zvažovali francouzskou volbu, nakonec tam bude český žokej. Proč?
3: Je to přesně o tom, že jsme preferovali tu znalost toho závodiště a těch našich dostihů a když se naskytla ta možnost posadit Ondru Velka, když měl zraněného koně, takže samozřejmě jsme to hnedka využili a šáhli po něm.
2: Ondřej Velek taky dnes, dá se říct, patří už mezi ty spíše zkušené žokeje.
3: Určitě je to zkušený žokej, navíc je to razantní žokej, který si myslím, že pro High in the Sky bude vyhovovat. Je to kůň, který potřebuje mít na sobě jezdce, který si ho porovná trošičku a nedá mu nic zadarmo.
4: To říká jeden z nejúspěšnějších českých trenérů dostihových koní současnosti Dalibor Tyrek, který bude mít v neděli na startu Velké Pardubické 2 svěřence. Po loňské zdravotní pauze se vrací vítěz z roku 2024 Godfrey a v širším okruhu favoritů bude i druhý z minulého ročníku High in the Sky. Ze Zhoře u Jihlavy Jakub Marek, Radiožurnál.

Česká plochodrážní jednička Jan Kvěch bude i v příští sezóně seriálu Grand Prix plnit roli náhradníka. Na 24-letého jezdce se nedostalo při udílení 4 stálých divokých karet. Jejich držiteli se z rozhodnutí vedení mistrovství světa stali Brit Dan Bewley, Australan Jack Holder, Polák Maciej Janovský a taky Švéd Fredrik Lindgren. Právě Lindgren bude v 41 letech nejstarším účastníkem seriálu. Startovní listinu dnes zveřejnili pořadatelé na webu šampionátu a jenom doplníme, že Kvěch byl v Grand Prix stálým jezdcem v letech 2024 a 2025. Letos měl status druhého náhradníka a při zranění soupeřů tedy startoval v 7 z 10 závodů.

0: Elitním českým golfistkám je tento týden věnovaná encyklopedie Radiožurnálu Sport a dnešek patří nejlepší české reprezentance posledních sezon. Sáře Kouskové pomůže mi ji představit Kristian Šveda. Hezký den.
1: Mile rád, krásný dobrý den.
0: Ještě chviličku vydrž, nezměnil jsem si úplně nastavení našeho vysílacího stolu, tak teď už budeš slyšet.
2: Tak teď řeknu, že moc rád pomůžu s golfovou encyklopedií, protože ke golfu mám samozřejmě velmi hezký vztah. Karlovarská rodačka Sára Kousková má za sebou už několik úspěchů na druhé nejprestižnější túře světa Ladies European Tour. Minulé sezóně vyhrála dva turnaje, a to ve francouzském Evianu a na španělském ostrově Tenerife.
0: Letos v tom Kousková pokračuje, před pár týdny byla na dělené páté pozici na Italian Open, na srpnovém Irish Open skončila druhá a už v květnu v Rabatu vybojovala šesté místo.
2: Navíc v této sezóně taky postarala 12. místem o suverénně nejlepší český výsledek na majorech, tedy turnajích té úplně nejvyšší kategorie. I když z toho mohla být pozice v top 10, tak nakonec byla tedy 12. A své chyby na závěrečných jamkách popsala Sára Kousková v rozhovoru pro Radiožurnál.
3: Tam byl bankr, jako všude. Ale tu druhou ranou jsem prostě zahrála o malinko víc vlevo od svého cíle. A ten míček se skutál do bankru, do takové jako hodně krkolomní pozice. Nemohla jsem hrát ve směru na jamku, musela jsem se vyhrávat jiným směrem. Ještě jsme to nějak zvládli, jako patovala jsem do bogey, to znamená jako do plus jedna, bohužel ten pat tam nespadnul, takže to bylo double bogey a plus dva. A na té další jamce bohužel jsem našla jako další bankr po první ráně a bylo takzvaně vymalováno, no.
2: To řekla golfistka Sára Kousková a my jsme vám zatím neprozradili ten turnaj, na kterém byla nakonec 12. A to je právě otázka pro naší sportovní encyklopedii.
4: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Historické maximum českých golfistek z turnajů nejvyšší kategorie posunula Kousková na British Open. Mimochodem předtím to maximum bylo 50. místo od Kláry Davidson-Spilkové, teď tedy 12.
2: To je tedy ta nejvyšší golfová úroveň a Kouskové v Británii pomáhal k dobrému výkonu taky zajímavý nový detail spojený s motivací.
3: Na těch našich nejkratších holích, co jsou wedge, tak tam máme takový malý prostor pro to, aby se tam udělal takzvaný stamping, což jsou v podstatě kovový razítka, který se vyrazí do té hole. Takže pro letošek my jsme tam zvolili prostě moje oblíbené jídla, no. Takže jsou tam špagety s paloučkem, je tam tatarák, je tam sushi, chleba se šunkou, je tam kimchi.
0: To řekla pro naší stanici debužírující Sára Kousková, největší hvězda ale současného českého golfu.
2: Já jsem dnes naposledy snídal, určitě jste poslouchali naše ranní vysílání a teď mě nalákala skutečně takto. Už se sám těším na oběd, nicméně ještě jsem chtěl doplnit, ať to máme úplně aktuální, co se golfu týče, tak v Jižní Koreji se hraje turnaj Evropské tour, je to ta nižší Ladies European Tour, než ta, o které jsme mluvili v souvislosti s British Open. Aramco Korea Championship, turnaj, který dnes odstartoval prvním kolem a v čele celkového pořadí je Patricie Maková. Česká golfistka má skóre minus 7, to je zatím její kariérní maximum. Je 7 úderů pod par, pod tu normu hřiště a vede tedy průběžné pořadí. Sára Kousková, ta je na dělené 11. příčce se 3 údery pod par. No a další Češky, které se na turnaj dostaly, tak ty už musíme hledat v pořadí trošku níž. Tereza Kazár dělená 54. příčka, Jana Melichová dělená 69. pozice. Nicméně zatím velmi dobré zprávy, velký úspěch a pokud by se Patricii Makové to povedlo dotáhnout k nějakému dobrému umístění nebo samozřejmě zmíněné Sáře Kouskové, byla by to velká radost pro český golf.
0: Ne, nadarmo přišel s golfovými informacemi do studia Radiožurnálu Sport Kristian Šveda. Teď jsme mluvili hlavně o encyklopedii, ale je vidět, že v tomhle sportu máš opravdu slušný sportovní přehled. Tak díky, Kristiane.
2: Krásný den.

0: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
1: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
0: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
1: Jednou z nich je hokejista bez výstroje, o netradičních zálibách současných i bývalých hráčů.
0: Zapojit se můžete i vy se svými názory v rubrice Pohled z tribuny.
1: Magazín hokejové Extraligy.
0: Každé pondělí po 14. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 11:30. A zprávy má Kateřina Causidisová.
3: Problémy s dodávkami dílů pro Škoda Auto zasáhly i model Kodiaq vyráběný v Kvasinách na Rychnovsku. Odbory automobilky to uvedly v novinách Škodovácký odborář. Automobilka se zároveň potýká s nedostatkem kabeláže pro elektromobily Enyaq a Elroq, které se vyrábí v Mladé Boleslavi. Vedení minulý týden potvrdilo, že kvůli problémům s dodávkami omezuje výrobu a redukuje počet směn. Maloobchodní tržby letos srpnu zpomalily. Meziroční růst na 4,3% ze zhruba 5% v červenci. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. K růstu tržeb srpnu nejvíce přispěl internetový prodej a taky zásilkové služby. Dařilo se i prodejnám z obuví. Naopak pokles byl podle statistiků u pohonných hmot. Ruský útok na ukrajinské město Kramatorsk zabil 12 lidí, informoval o tom guvernér Doněcké oblasti. Dalších nejméně 14 lidí je zraněných. Úder zasáhl autobus plný cestujících. Počet obětí se podle Doněcké oblastní zprávy může ještě zvýšit. Na nových britských bankovkách budou v příštích letech sova, čmelák, papuchalk a ježek. Výběru předcházela veřejná debata. Lidé se rozhodovali mezi 18 zvířaty. Nejvíce hlasů získal čmelák. Hlasování se zúčastnilo asi 500 000 obyvatel. Na druhé straně Librových bankovek bude i nadále vyobrazen panovník. Zvířata nahradí britské historické osobnosti.
1: Sport.
3: Hokejisté Colorada s útočníkem Martinem Nečasem poprvé v sezóně NHL prohráli ve Winnipegu 2-3. Anaheim v brance s Lukášem Dostálem podlehl Edmontonu 2-5. Český gólman už ve třetí třetině nechytal, v té druhé totiž inkasoval všech 5 branek a po 40 minutách střídal.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D52 u Rajhradu a kolony na D1 u Humpolce. Na D52 cestou z Brna na Pohořelice dejte pozor u sjezdu na Rajhrad. Na kilometru 9,5 leží velký kus plastu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za nájezdem od Koberovic na 88. kilometru začíná kolona, vleče se za exit Humpolec, tam je na 95. omezení v pravém pruhu, zdržení pro osobní auta 20 minut, pro kamiony delší. Na silnici 3 Praha České Budějovice se tvoří kolony před křižovatkou na Neveklov, kvůli opravám se tam jezdí kivadlově, popojíždí se až půl hodiny z Benešova od hotelu Benika, taky z druhé strany od odbočky na Bystřici. V Praze je stále uzavřená vídeňská z centra za jižní spojkou. Pod viaduktem u Labutě vyprošťují vstříčenou vrtnou soupravu. Jet se tak musí kolem Krčského nádraží. Čekejte pár minut v kolonách v Podzámčí před Sulickou, pak taky ve Štúrově před Zálesím. Jezdí tudy navíc i ti, kdo z jižní spojky směr Smíchov nemůžou sjíždět na Pankrác. Je tam dlouhodobá uzavírka sjezdu nájezdu a tak se musí právě už sjezdem do Vídeňské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno, je zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území. Později večer by měly na západě Čech ustávat. Teploty většinou 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Pokud čekáte na aktuální výsledky z juda, nezoufejte, za chvilečku se spojíme s naším reportérem, který je přímo v Baku. Každopádně do té doby ještě jedno téma, běžci na lyžích se totiž připravují na novou sezonu a mezi nimi i český sprinter Jiří Tuš. 21-letý reprezentant skončil pátý na olympijských hrách a sezonu pak zakončil životním druhým místem ve sprintu světového poháru v norském Drammenu a tím se zařadil mezi světovou špičku.
1: Stačil se také ohlednout, tohle by mělo stačit. Jiří Tuš bude ve finále zimních olympijských her.
2: Stal se tak prvním českým běžcem, kterému se to v individuálních sprintech podařilo. Soupeři jako Švéd Edwin Anger nebo Francouz Lika Chanavat už pro něj nejsou nedostižní. Nora Johannese Hesflota Kleba ale stále vnímá jinak.
3: Pokaždý, když jsem vedle něj stál nebo startoval, tak se tak jako za ním lehce zaprášilo a já jsem jako mohl zamávat. Takže tam ten respekt je, co se týče Chanavata a Angera, tak tyhle ty kluky už jsem porazil a myslím si, že jakmile ve fairovém boji takhle někoho porazíte, tak jsou to jenom lidi a každý je porazitelný.
2: Říká 21-letý Jiří Tuš. V minulé sezóně postoupil ze všech sprintů světového poháru, ve kterých startoval z kvalifikace. V Drammenu pak poprvé vystoupil na stupně vítězů. Aby o ně bojoval pravidelně, ví, co musí zlepšit.
3: Mám se co učit, když mi fakt dojdou síly, když je to fakt už jako na limitu, tak tam pak ty rozhodnutí si myslím, že nedělám úplně nejlepší. Takže do té doby, dokud jsem relativně čerstvý v tom závodě, tak jsem schopný dělat velmi dobrý rozhodnutí.
2: Před dvěma lety ve Falunu při svém prvním finále světového poháru skončil pátý. Na těžké trati tehdy využil svoji silnou stránku, vysoké tempo v kopcích.
3: Pro mě tyhle si těžší tratě jsou lepší než například Davos nebo Toblach, kde vlastně to je lehce něco přes dvě minutky. Finish je v těchto z těch sprintech extrémně důležitý a vím, že to není moje silná stránka.
2: Jedním z vrcholů sezóny bude lednové mistrovství světa do 23 let v estonském OTP. Tuš na něm může startovat naposledy a na medaily z této kategorie stále čeká. I proto chce šampionátu dát přednost před turdesky.
3: Myslím si, že pro mě bude lepší se připravit na vysoko nadmořském kempu, pak odzávodit nějaký FESA Cup, kde je například třeba ta konkurence podobnější tomu mistrovství světa do 23 let. Takže to je ten plán a jako na 90% si myslím, že tam závodit nebudu. Turdesky pojedu ještě hodně krát, věřím tomu. Mistrovství světa do 23 let mám poslední šanci.
2: Druhým vrcholem bude seniorské mistrovství světa ve Falunu. Na stejné trati se Tuš poprvé dostal do finále světového poháru. Tehdy se sprintil klasicky, tentokrát se pojede volně. Tuš počítá taky s možností týmového sprintu s Michalem Novákem. Detailní plán zatím ale neřeší.
3: Poslední detaily fakt řešíme během jako té zimní sezóny, kdy už je to daleko aktuálnější. Určitě tam je pak ještě tým sprint a ten bude klasicky a to bude hodně náročný, třikrát ten těžký okruh tam. Myslím si, že pokud Michal Novák bude při formě, což věřím, že bude, tak tam si myslím, že to může být super.
2: Dodává Jiří Tuš. Nová sezóna světového poháru začne 27. listopadu ve finské Ruce a vyvrcholí v březnu finálovým víkendem ve švédském Ulricehamnu. Z Prahy Lukáš Antoš, Radiožurnál.

Na Radiožurnálu Sport budeme za zhruba 10 minut soutěžit. Máme pro vás dvě vstupenky na fotbalové utkání Sparta Pardubice. Tenhle duel se bude hrát tuhle neděli od 18 hodin, takže pakliže nemáte program na zbytek víkendu, Radiožurnál Sport vám ho zařídí. Číslo do studia stále stejné 221 552 222, ale jak už jsem zmiňoval, za zhruba 10 minut.

0: Jak jsme slíbili, vydáváme se na jediném sportovním rádiu v Česku v 11 hodin a 47 minut do Ázerbajdžánu. V Baku totiž probíhá mistrovství světa judistů. Aktuálně jsou na tatami judisté ve váhové kategorii do 90 kg a už tam míří taky Adam Kopecký. Jeho zápas třetího kola komentuje Petr Kadeřábek.
1: Adam Kopecký se teď uklonil svému soupeři ve třetím kole na mistrovství světa, kterým je Francouz Alexa Mitrovic. Ani jednou se spolu zatím ještě neprali, teď tedy mají úvodní kumikatu ve vzájemných soubojích na velké akci, už se spolu prali samozřejmě také na nějakých těch soustředěních. Teď znovu pokus o Tomoinagu od Adama Kopeckého, na kterou vyhrál souboj ve druhém kole, kdy na potřetí se mu povedla opravdu parádní ten pát na záda, zaražení nohy do třísela, přehození svého soupeře přes vlastní hlavu. To je vlastně osobní technika Adama Kopeckého, který teď po půl minutě znovu, tentokrát ale bude muset čelit náporu Francouze Mitroviče, a znovu pokus od Adama Kopeckého Tomoinagu, znovu neúspěšný. Teď možná přechod do boje na zemi, Adam Kopecký nemá úplně ideálně položenou levou ruku a musí si dávat pozor, aby ji nedostal do své moci Francouz Mitrovič, tak aby ji dostal třeba do páky. To se českému reprezentantovi potvrzenému z trenerské židle Václavem Sedmidůvským podařilo, a tak po maté zaznělo znovu a Jimé znovu jsou borci uprostřed tatami a v komikatě bojují o uchop. Adam Kopecký chytil levý rukáv svého soupeře ze spodu pravou rukou, ten se i snaží rozhodit pohybem, ale Adam Kopecký se snaží znovu o Tomoinagu a tentokrát je dotažena. Vypadá to zatím na juko, ale řekl bych, že to klidně ještě mohou přezkoumat rozhodčí u videa a připsat ještě vyšší bodovanou techniku. Ale Adam Kopecký znovu vede v souboji na mistrovství světa, tentokrát nad Mitrovičem, který je o 55 míst ve světovém žebříčku níže než český reprezentant. Znamená to tedy, že je určitě český reprezentant favoritem. Teď ale znovu pokus o Tomoinagu, tentokrát nevyšel vůbec, ale Adam Kopecký rychle přerušil ten souboj. Vede tedy 2,5 minuty před koncem základní prací doby 1-0 na juko. Navíc teď je Francouz za bránění se úchopu trestán šidem, tedy za pasivitu viděl jednu žlutou kartu. Další souboj v komikatě. Francouz teď nastupuje, snažil se o osoto gary, tedy přehození soupeře tím, že vystoupíte ze strany k němu a podrazíte mu s pohybem vpřed nohu, ale to se nepodařilo, protože Adam Kopecký dobře přečetl ten mysl francouzského judisty, a tak se bodovaná technika nepřipisuje. Možná přijde nějaké to šido na českou stranu, přeci jen teď je aktivnější rozhodně Francouz. Ale zatím se tak neděje, a tak čistý štít co do trestu, ale hlavně jedna bodovaná technika na straně Adama Kopeckého, 1-0 na juko, nejnižší to bodové hodnocení. Teď se snažil Adam Kopecký o kosoto gary, tož je znovu podražení s postupem vpřed, ale noha je mezi nohama soupeře. Nepodařilo se. A tak znovu pokus o Tomoinagu. Adam Kopecký je nezmar. Prostě tenhle ten chvat miluje, tak ho bude zkoušet do úmoru, dokud nezazní nebo nevyletí ruka tatamového rozhodčímu vzhůru k hale, nebo ke stropu haly, to by znamenalo ipon. Teď ale pozor na nástup další komikatě od Francouze, ale další parádní chvat. Jenže přišel francouzský kontr a je konec nadějí českého judisty. Tohle je ipon a tatamový rozhodčí ho okamžitě ohlásil. No a nakonec tedy vítězí Francouz Mitrovič a on postupuje do čtvrtfinále. Adam Kopecký končí na světovém šampionátu ve třetím kole. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Máme pro vás soutěž na Radiožurnálu Sport na čísle 221 552 222. Přivítáme ty nejrychlejší z vás, kteří mají zájem o vstupenky na fotbalové utkání Sparta Pardubice. Hrát se bude v neděli v 18 hodin, takže pokud nemáte program na konec víkendu, Radiožurnál Sport vám ho zařídí.
1: Soutěž na Radiožurnálu Sport.
0: Máme pro vás zároveň znovu drobnou, řekněme, kontrolní otázku. Abychom vám lístky dali, je potřeba říct alespoň jedno příjmení spartianského fotbalisty, který patří v tomto ročníku mezi nejlepší, pozor, ligové střelce Pražanů. Hledáme tedy autory nejvíc branek, přiblížím, že uznám dva čtyřgólové střelce, případně jednoho třígólového. Komu se tedy individuálně v útoku Sparty nejvíc daří, to může zodpovědět jeden z vás, posluchačů, který se tedy ještě jednou připomíná. Dovolá na číslo 221 552 222.

0: Jeden z posluchačů se dovolal do soutěže Radiožurnálu Sport na číslo 221 552 222. Hezký den, kdo tam?
1: Dobrý den, tady Ivo.
0: Ivo, tak tušíte, kdo jsou nejlepší ligoví střelci Sparty v téhle sezóně? Stačí mi jedno jméno z těch třech, které jsem nabídl, tedy z hráčů, kteří dali po čtyřech anebo jednom po třech gólech.
1: Myslím si, že to bude John Mercado a Karabec.

0: Potřebujete skutečně kvalitní obuv do práce? Vyberte si model ze zcela nové generace pracovní obuvy značky Ardon Ultrite. Kolekce promyšlené naším týmem do posledního detailu. Kompletní řada obsahuje 9 modelů obuvy pro různé profese, provozy a pracovní podmínky. Vyzkoušejte například bezpečnostní kotníkovou obuv Ardon Ultrite S3S se svrškem zbroušeného nubuku, která vám zajistí pohodlí po celý den. Na Ardon.cz s kódem Ardon10 si ji můžete tento týden pořídit již za 1348 korun, případně cokoliv jiného se slevou 10% na www.ardon.cz.
1: 600 českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
2: V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
3: Doufám, že budu maximálně dobrý formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat a prostě bych si zasloužil být na té 5. olympiádě.
1: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřábka.
2: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Ještě pro vás dnes budeme mít odpoledne jednu soutěž, tentokrát hokejovou o zápas Pardubice-Třinec. Máme pro vás taktéž 2 vstupenky. Teď už ale hlavní zprávy.
5: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
6: Na Pelhřimovsku zbyli jen 3 kandidáti do vedení obce a komunální volby tam proto o víkendu nebudou. Ukrajinské drony zasáhly datové centrum největšího ruského vyhledavače Yandex. Judista Klamert v posledním zápase kariéry vypadl na mistrovství světa v prvním kole. Kolona se tvoří na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli omezení za Humpolcem. A bude oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky, teploty většinou do 24 stupňů. Je čtvrtek 8. října. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Sousedisová.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke své mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Pojišťovna přitom hospodařila dlouhodobě se ztrátou. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
7: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
8: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
7: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
6: V Píšti na Pelhřimovsku o tomto víkendu komunální volby nebudou. Po sérii rezignací zůstala totiž na jediné kandidátní listině jen 3 jména. V Píšti se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat senátora.
9: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. 2 se ale kandidatury vzdali na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývali jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Radiožurnál.
6: Ukrajinské drony zasáhly a vyřadily z provozu datové centrum Yandex v Ryazanské oblasti Ruska. Technologie tam má největší ruský webový vyhledávač. Některé jeho služby po útoku přestaly fungovat.
10: Úlomky dronů dopadly na jeden z podniků v Sasovu a poškodily střechu, uvedly ryazanské úřady. Podle amatérských záběrů zveřejněných na sociálních sítích ale hoří celý průmyslový areál s datovým centrem Yandexu a strojírenským podnikem Sasta. Celkový rozsah poškození ještě není známý. Ukrajinské drony zasáhly i rafinérii v Baškortostánu, 1400 kilometrů od ukrajinské hranice. V Prilukách v Černihivské oblasti Ukrajiny už druhým dnem pokračuje odklízení trosek bytov domu zasaženého ruskou raketou. Podle záchranné služby se počet obětí zvýšil na 22, z toho je 5 dětí. Přes 50 lidí utrpělo

0: zranění, včetně 7 dětí, uvedla záchranná služba. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Dnešní ruský útok na ukrajinské město Kramatorsk zabil 30 lidí. Podle ukrajinské prokuratury k útoku použilo Rusko klouzavé letecké pumy, které zasáhly dva linkové autobusy. Kyjev údery vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Počet obětí se podle Doněcké oblastní správy může ještě zvýšit. Britský konzulát v okupovaném východním Jeruzalémě po tlaku izraelské administrativy končí. Úřad opustí konzulku a 20 diplomatů. Podle britského ministerstva zahraničí budou služby pro Palestince dál fungovat v omezeném režimu.
2: Z budovy už zmizela cedule britský konzulát. Ten zajišťoval vztahy s Palestinci v Jeruzalémě na západním břehu a v Gaze. Budova bude dál sloužit omezeně se 7 diplomaty pod názvem Mise Spojeného království. Zastoupení Británie v Palestině má 200letou historii. Podle šéfa britské diplomacie Eda Milibanda nemá Izrael právo celou misi zavřít. Konec konzulátu přikázal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Reagoval tak na britský zákaz dovozu zboží ze židovských osad na okupovaných palestinských územích, které většina zemí považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Británie sankcemi poukazuje na rostoucí násilí některých židovských osadníků vůči Palestincům. Z Izraele Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
4: Víme, co se děje u vás.
1: České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. V dopise podle ní Česko popisuje způsob, jak tuzemské úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. Zároveň ujišťuje, že pokud střet zájmů zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Premiér opakovaně tvrdí, že svůj možný střet zájmů vyřešil, když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Evropská komise se ale zajímá i o další premiérův biznis, například o společnost Symbiol. Celý článek najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Silničáři instalují kamery úsekového měření rychlosti na dálnici D2. Kontrolovat budou dva úseky od Blučiny ve směru do Brna. Požádala o to policie kvůli několika tragickým nehodám, které se v minulých měsících na dálnici v tomto místě staly. Podrobnosti má reportér Tomáš Kremr.
5: Problémy jsou způsobené rekonstrukcí dálniční křižovatky D1 a D2. Tvoří se kvůli tomu dlouhé kolony, do kterých někdy rychle jedoucí řidiči nestihnou včas dobrzdit. V srpnu se v kritickém úseku mezi Blučinou a Brnem těžce zranila žena s dítětem, v červenci jeden řidič a v červnu při třech nehodách umřeli 4 lidé. Instalované kamery mají bezpečnost provozu zvýšit. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že je naplno provozní nejpozději v listopadu, kdy hříšníkům začnou chodit pokuty. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
1: Díky ochraně přírody se ve světě zvyšují populace tygrů, mořských želv a nebo slonů afrických. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy o živé planetě, kterou pravidelně publikuje Světový fond na ochranu přírody. Celkově ale pořád v přírodě zvířat ubývá.
6: Nejrychleji vymírají sladkovodní ryby či obojživelníci. Ve volné přírodě se jejich počet za půl století snížil o 85%. Celkově zmizelo 73% sledovaných populací obratlovců.
7: I v české krajině nejohroženější skupinou jsou sladkovodní živočichové,
6: říká ředitelka české pobočky Světového fondu na ochranu přírody Lenka Fričová. Dílčím úspěchem je například návrat vlků do přírody. Mezi hlavní řešení krize světové přírody patří změny v zemědělství a šetrnější výroba potravin, odchod od ropy, uhlí a plynu co zdrojů energie a přístup k dotacím. Finanční podpora činností, které přírodu poškozují, mnohonásobně převyšuje peníze vydávané na její ochranu. Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Hudebního Oscara dostal český soubor Pavel Haas Quartet. Ocenění Gramophone Award převzali hudebníci večer v Londýně. Cenu britského hudebního magazínu získal Pavel Haas Quartet v kategorii komorní hudby za nahrávky Bohuslava Martinů.
8: Pro kvartet je to už 6. vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Schuberta.
9: Upřímně povím, že u toho Martinu jsme to až tak nečekali, lebo ta cesta se k tomu hledá těžšie.
8: Komentuje toto ocenění Petr Jarůšek, a to Veronika Jarůšková dodává, že hudba Bohuslava Martinů je jedinečná.
10: Má obrovské množstvo hlasů. V každém hlase v kvartetě se odohrává nějaký samostatný příběh.
8: Pavel Haas Kvartet patří k nejvýznamnějším smyčcovým kvartetům současnosti. Michaela Tyšková, Radiožurnál.
11: Sport. Judista Adam Kopecký do čtvrtfinále mistrovství světa v Baku nepostoupil. Ve třetím kole podlehl Francouzi Mitrovičovi. David Klamrt ve stejné kategorii do 90 kg vypadl hned v úvodu šampionátu, když prohrál s Francouzem Ngeapem Ambuem. Pro Klamrta to byl poslední zápas kariéry a mrzelo ho, že ho prohrál předčasně po třech trestech.
12: Je to hrozný, jsem naštvaný, nemám moc slov. Soupeř prostě chtěl dělat jenom aktivitu, vůbec nechtěl hodit a mě tohle štve, já se chci prát. Dvakrát mi tam utekl z žininky a stejně vyhrál na aktivitu, já už tomu nerozumím. Jsem naštvaný, takhle jsem si to představoval.
11: Tenistka Nikola Bartuňková je poprvé v kariéře v semifinále turnaje Masters. V Pekingu vyřadila ve dvou setech krajanku Karolínu Muchovou. A hokejisté Sparty se v Tipsport Extralize utkají od 18.30 s brněnskou Kometou. O hodinu dřív začne zápas Plzeň České Budějovice. Obě předehrávky 9. kola sezony nabídneme v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Koberovicemi vzniká kolona z 87. kilometru, za Humpolcem na 95. práce v pravém pruhu, zdržení 20 minut osobním autem. Na D1 z Brna na Prahu dvě kolony před zúženími, první za Velkým Meziříčím ze 137. kilometru 10 minut k exitu 134 Měřín a pak u Koberovic ze 74. je to na 5 minut na 72. kilometr. Na silnici 3 Praha České Budějovice se před omezením u odbočky na Neveklov zdržíte v kolonách z Benešova od Beniky půl hodiny, opačně skoro od odbočky na Bystřici 20 minut. A v Praze kvůli vyprošťování vrtné soupravy spod viaduktu zůstává uzavřená Vídeňská z centra za jižní spojkou u Labutě a podle potřeby tam zastavují i směr do centra. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, je zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky a teploty většinou 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
14: Po nich je tedy zpátky vysílání Radiožurnálu Sport, jediného sportovního rádia v Česku. Ve zprávách zaznělo v podstatě vše podstatné, ale samozřejmě o judistické informace ani dál nepřijdete přímo z azerbajdžánského Baku, navzdory tomu, že dnes už jsou ze hry jak David Klamrt, tak Adam Kopecký. Těšíme se hlavně na víkendové boje, kdy se taky představí dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek. I na něj bude hodně poutat náš reportér Petr Kadeřábek, který právě až do konce víkendu zůstává v Azerbajdžánském Baku.
3: Radiožurnál Sport
4: a Adam Weidenthaler.

0: Ve 12 hodin a 14 minut můžeme mluvit znovu o tom, že judista Adam Kopecký medaily na mistrovství světa nezíská. V hmotnostní kategorii do 90 kg sice přešel přes první dvě kola, ale v boji o postup do čtvrtfinále následně prohrál s Francouzem Mitrovičem na ipon. Krátce po utkání natáčel se zklamaným Adamem Kopeckým v Baku náš reportér Petr Kadeřábek.
1: Tak Adam Kopecký po dvou výhrách přišla porážka, vedl jste nad Mitrovičem z Francie na Juko, znovu povede na to můj nága, ale pak přišel kontr ipon od soupeře a konec naději.
2: Nemám co k tomu říct, bohužel si teď úplně neuvědomuji, co jsem podcenil, takže to musím analyzovat, bohužel.
1: Já chápu, že tohle to je vlastně judo. Prostě vy máte celou dobu převahu, pak přijde jedno malinké zaváhání a je konec všech nadějí. Co tam vlastně šlo udělat lépe, tak abyste, dejme tomu, ještě udržel své šance?
2: Jak říkám, jako upřímně nevím. Nemám teď úplně před očima, co jsem udělal jinak nebo špatně. Musím se na to kouknout na videu.
1: Adame, vy jste sebevědomý judista, hodně jste hlásil dopředu, že tady se chcete poprat o svůj nejlepší výsledek. Jak moc velké je to zklamání, ten konec ve třetím kole?
2: Já jsem dneska před očima měl jenom medaily a samozřejmě mě to hrozně mrzí. Věřil jsem si, cítil jsem se dobře, ale bohužel jsme lidi, tohle judo, chyby děláme a doufám, že se mi podaří připravit a udělat výsledek na Masters.
1: Právě tam se asi budete chystat, v Dušanbe bude Masters na konci roku, kde je možné získat podobné body, jako tady na mistrovství světa, byť vy jich tedy odsud odvezete 320, což také není zanedbatelný počet, tak jaká bude příprava právě před Dušanbe?
2: Teď žádný turnaj mě už nečeká do turné v Tadžikistánu a trénink.
1: Říká Adam Kopecký po vypadnutí na mistrovství světa ve třetím kole z Baku. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: A už po prvním utkání na rozdíl od Kopeckého skončil na mistrovství světa v Baku David Klamert, který také ve váze do 90 kg prohrál s Francouzem Ngaiapem Ambuem. Pro Klamerta to je navíc úplné loučení s aktivní kariérou.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

Malou demonstraci proti Alexandru Ovečkinovi viděli fanoušci hokejového Washingtonu před prvním domácím zápasem v sezóně NHL v jedné z ulic právě Washingtonu, hlavního města Spojených států amerických. Skupinka s ukrajinskými vlajkami směřovala svá hesla právě proti ruskému útočníkovi, který dál podporuje Putinův režim, třeba i tím, že se nedávno ukázal v předvolebním klipu strany Jednotné Rusko. Arena ve Washingtonu ale Ovečkina, který po této sezóně skončí v NHL, přivítala. Bylo to mimochodem před zápasem mezi Capitals a Pittsburgh Penguins, kde se už po té první utkali Crosby s Ovečkinem, oba ale netradičně vyšli bodově na prázdno, nakonec to mohlo méně vadit právě Ovečkinovi, protože Capitals doma nad Pittsburghem zvítězili 5-3.

0: podvečerní a večerní vysílání bude patřit na Radiožurnálu Sport hokejové typ Sport Extralize. Konkrétně jsou na programu dvě předehrávky 9. kola. V 17:30 přivítá Plzeň na domácí ledě České Budějovice a o hodinu později začne souboj pražské Sparty s Kometou Brno. Co přesně nás čeká, to už rozebereme s Veronikou Šlajzovou. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Že začněme tím utkáním Sparty proti Brnu. V dresu Komety se totiž představí bývalý hráč Pražanu Aaron Irvin. To může být hodně zajímavá konfrontace.
1: Irvin před začátkem extraligy předčasně skončil v pražské Spartě, kde strávil uplynulé 3 sezony. 30-letý rodák z Edmontonu v sezóně 2024-2025 vytvořil s 21 brankami v základní části nový rekord mezi obránci v samostatné české extralize. V týmu Pražanů pro něj ale podle vedení nebylo místo a tak se s Irvinem rozloučili, přestože měl ještě platnou smlouvu. V neděli pak podepsal kontrakt do konce sezóny právě v Brně. Na Spartě ani v Brně, ale v aktuálním ročníku nevládne úplně spokojenost. Pražané získali z posledních 4 utkání jenom 3 body. Kometa má v sezóně taky víc porážek než výher. Naposledy prohrála v Českých Budějovicích 1-5. Pokračuje hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka.
2: Bude to takovéto utkání, kde si myslím, že bude výborná atmosféra. Na druhou stranu bude na každém týmu záležet, jak si s tím poradí. Přece jenom oba dva týmy nestoupily vůbec dobře do té letošní sezóny. Asi ne podle jejich očekávání, možná i podle očekávání fanoušků. Nedaří se jim, nejsou dobrý v produktivitě, oba dva týmy se v podstatě trápí.
0: Na programu je tedy kromě souboje Sparta-Brno ještě duel plzeňských hokejistů proti Českým Budějovicím, tak co můžeme očekávat tam?
1: Plzeň přichází do utkání s čerstvou výhrou v Lize mistrů, v úterý totiž porazila švédskou Skellefteå 4-2 a je teď nejlepším týmem celé soutěže. Podle útočníka Jakuba Lva to Západočechům hodně pomohlo v sebevědomí. Budou ho potřebovat, protože v extralize dvakrát za sebou prohráli. Teď navíc narazí na České Budějovice, které se v případě vítězství vyhoupnou hned za vedoucí tandem Třinec-Pardubice. Oba dnešní duely nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
0: Ten mezi Plzní a Českými Budějovicemi začne v 17:30, mezi Spartou a Brnem od 18:30 se bude hrát přímé přenosy, ty si zmiňovala, přímé přenosy nenabízíme z Maxa Ligy, ale určitě uslyšíte i drobné aktuality ze zápasu Chomutov Tábor, ten se hraje taky v 17:30. Teď ve 12:26 mluvila ve studiu Radiožurnálu Sport Veronika Šlajzová. Díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Dva čeští tenisoví reprezentanti by měli během zhruba hodinky nastoupit do svého zápasu prvního kola na turnaji v čínské Šanghaji. Vít Kopřiva změří síly s Belgičanem Berchsem a následně taky Dalibor Svrčina vyzve Brita Camerona Norího. V už dohraném zápase v Pekingu na ženském turnaji ve čtvrtfinále Karolína Muchová podlehla 0-2 na sety své krajance Nikole Bartuňkové. Teď už aktuální zprávy.
1: Radiožurnál 12.30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: V oblasti Krušných hor a Českomoravské Vysočiny bude od dnešního odpoledne foukat silný vítr. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu může způsobit komplikace v energetice i dopravě. Meteorologové lidem doporučují zajistit dveře a okna. Nezaměstnanost v Česku se ani v září nezměnila. Na 5% zůstává už třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září skoro 370 tisíc lidí. Volných pracovních míst bylo přes 100 tisíc. Meziročně nezaměstnanost v Česku stoupla. Loni v září byla 4,5%. Ruský útok na ukrajinské město Kramatorsk zabil 30 lidí. Informoval o tom guvernér Doněcké oblasti. Podle ukrajinské prokuratury k útoku použilo Rusko klouzavé letecké pumy, které zasáhly dva linkové autobusy. Kyjev údery vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Počet obětí se podle Doněcké oblastní zprávy může ještě zvýšit. A ve věku 99 let zemřel teolog Jakub Schwarz Trojan. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. Jako evangelický farář pohřbíval v lednu 1969 Jana Palacha, který se upálil na protest po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Trojan byl taky jedním z prvních signatářů Charty 77. Sport. Motocyklový závodník na ploché dráze Jan Kvěch bude i v příští sezóně seriálu Grand Prix plnit roli náhradníka. Od pořadatelů mistrovství světa nedostal stálou divokou kartu. Pro příští ročník se nedělní vítěz Zlaté přilby posunul na pozici prvního rezervního jezdce. Letos měl Kvěch status druhého náhradníka a při zranění soupeřů startoval v 7 z 10 závodů. V celkovém hodnocení obsadil 13. místo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 u Humpolce a taky Koberovic. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Koberovice čekejte kolonu z 85. kilometru. Nejdřív kamiony, postupně i osobní auta. Těmto zabere kolem 20 minut za exit Humpolec do omezení na 95. Na D1 opačně z Brna do Prahy pracují na dvou místech. Kolony se tvoří za Velkým Meziříčím ze 139. kilometru k exitu 134 Měřín, 15 minut osobním autem, a pak za Humpolcem se to sune ze 74. do zúžení na 72. osobní auta 5 až 10 minut. Na dálnici D8 Praha Drážďany byl za Ústím krátce zastavený provoz v tunelech Panenská a Libouchec. Teď už se projíždí v každém směru jedním pruhem, kolony se postupně rozjíždějí, už to není na dlouho. Na silnici 3 Praha České Budějovice před omezením u křižovatky na Neveklov popojíždějí kolony teď od posledního kruhového objezdu v Benešově, stále je to přes 20 minut. Fronta z druhé strany od Bystřice zabere kolem 15 minut. Omezení je teď i na tahu 6 z Karlových Varů na Prahu před Bošovem, jezdí se tam Kivadlově, kolony jsou dlouhé, delší ta směrem z Varů. A v Praze zůstává kvůli vyprošování vrtné soupravy uzavřená Vídeňská z centra u Labutě směrem do centra, provoz průběžně pozastavují. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno, je zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území, později večer by měly na západě Čech ustávat. Teploty většinou 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

12 hodin 38 minut. Pokud jste přišli na Radiožurnálu Sport o dnešní desítku Pavla Horváta s Petrem Jandou, frontmanem kapely Olympic, tak nezoufejte, na našich webových stránkách sport.rozhlas.cz a nebo radiožurnalsport.cz už najdete celý díl v plném znění, stejně jako tam najdete pozvánku na další desítku Pavla Horváta živě. Slavíme 50. výročí legendární penalty Antonína Panenky a proto to zase bude právě s Antonínem Panenkou, Pavlem Horvátem a taky moderátorem Honzou Pěruškou. Společně se představí už 19. října od 18 hodin, a to konkrétně v Olomouci, kde se v rámci festivalu Prý Bohemia Rádio můžete těšit taky na bývalého reprezentanta a někdejšího spoluhráče z Plzně, Pavla Horváta, Romana Hubníka. Vstupenky na právě tuhle říjnovou akci můžete zakoupit prostřednictvím našich webových stránek, takže znovu připomínám sport.rozhlas.cz. Stačí rozkliknout fotografii, kde jsou pánové Panenka, Horvát a Pěruška, najet trošku níž a tam už se proklikáte dál. 19. říjen a Olomouc, to je tedy další zastávka našeho oblíbeného fotbalového pořadu.

0: Nejvyšší volejbalové soutěže v Česku se rozjíždějí. Ženy čeká o víkendu druhé extraligové kolo, muži ti se na start sezóny teprve chystají. S trenérem Jihostroje České Budějovice Zdeňkem Šmejkalem proto probral reportér Kamil Jáša ty nejvýraznější změny v pravidlech.
1: Dvojdotaky už se prakticky nepískají, pokud balon neletí přes síť. Je to příležitost pro hráče, že jsou odvážnější při druhém úderu.
2: No, ono zrovna tohle pravidlo není úplně vyjasněné. Přáteláky nám ukázali, že v tom bude teda velký nepokoj mezi týmama. Ale myslím si, že to během začátku té sezóny se bude muset vykrystalizovat, protože tam jsou niance ve smyslu tlačení těch balonů, pinkání prstama balonů přes, blokování balonů po příjmu, který letějí přes. No, zažili jsme turbulentní turnaj na Kladně a bude se to hádat.
3: Důvod k hádkám by neměl být při další změně pravidel, ale diváci chování hráčů určitě nepřehlédnou. Při servisu už volejbalisté na druhé straně kortu nemusí čekat na úder. Dají se do pohybu hned, jak soupeř zahájí podání. V poli to někdy vypadá až komicky. Najednou si hráči blesku rychle mění pozice. Trenéři taktické varianty řeší a nacvičují prakticky ve všech klubech. I v Jihostroji.
2: No, samozřejmě, to se už řeší v přípravě, zkoušíme, trénujeme to. Máme velkou výhodu, že přišel Saša Bojko, který to má zažitý ze světové ligy a
1: na postu libera
2: a s ukrajinským nároďákem. Takže tohle samozřejmě už musí zajít do tréninku, stejně tak jako balony, který letí do stropu a ty odrazy.
3: A to je asi změna nejviditelnější. Slyšíte dobře, pokud se míč dotkne stropu a zůstane na polovině týmu, není to chyba, výměna pokračuje dál. Zdeněk Šmejkal překvapivě s touto variantou dokonce počítá v taktických plánech. Nižší českobudějovické hale bude hráčům nové pravidlo často připomínat.
2: Zatím mají v sobě pořád ten automat, že prostě dotekem střechy nebo stropu rozehra končí, ale už si na to pomalu zvyká a mnohdy to je docela fajn, že se ten balon zpomalí a pak následuje okamžitě rychlý balon z kontrataku, takže já myslím, že tohle pravidlo tomu pomůže. Někdy třeba, když bude razantní podání a my ho budeme přihrávat, tak si nemusíme moc lámat hlavu nad tím, že to prostě zvedneme jenom nad sebe a když to narazí do stropu, tak už to dneska není chyba. Je to lepší, než když se snažíme dobře přihrát a ty balony lítají přes.
1: Dodal k další novince v pravidlech trenér Jihostroje Zdeněk Šmejkal. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.

Česká golfistka Patricie Maková vede po prvním kole turnaje evropského okruhu Ladies European Tour Korea Championship. V Soulu zahrála 7 ran pod par normou hřiště, tedy pod parem, a útočí tak na svůj nejlepší kariérní výsledek, i když samozřejmě stále je to ještě docela daleko. Na děleném druhém místě jsou každopádně hráčky jen s 5 ranami pod par. Můžeme zmínit taky jednu golfistku, která má 3 rány pod par, a to je Sára Kousková, nejúspěšnější česká reprezentantka posledních 2 sezon na Ladies European Tour, je na dělené 11. pozici. Teď je 12 hodin a 50 minut, dobrou chuť, pokud vás ještě čeká oběd, přiostříme vám ho kapelou Red Hot Chili Peppers a pak se vydáme třeba ještě na házenou. Hezký den!

0: Včera se dohrávalo páté kolo házenkářské extraligy. Brno zvítězilo 30-25 nad Kopřivnicí a tak se právě od svého soupeře odpoutalo a posunulo se, řekněme, do středu té zatím docela kompaktní tabulky ve vedení mimochodem Karvina s 10 získanými body, za ní Plzeň 9, Dukla Praha a Zubří pak po 8 bodech. Ale my se vydáváme do poháru, tamní výsledky: Mělník Šťáhlavy 23-32, Třeboň Liberec 27-31, Bohunice Hranice 31-39, České Budějovice Jičín 23-37, Velké Mezříčí Holešov 34-28 a Litovel Zlín 36-28. Tolik tedy výsledky druhého kola. Zlín ten pojal výjezd na Hanou spíše jako odpočinek pro opory a chtěl taky dát zkušenosti mladším hráčům. Do zápasu totiž zasáhla čtveřice házenkářů teprve dorosteneckého věku.
1: Musím říct, že jsme byli jako natěšení spíš na právě A tým nebo minimálně více hráčů z Ačka. Těšili jsme se na fanoušky, že ti přijdou se podívat na tu extraligu a že nás bude motivovat určitě hrát líp, než jsme hráli. Takže spokojně asi úplně nejsme, těšili jsme se spíš právě na ty hráče za týmu. Věříme, že příště asi už chytneme kluky z Brna, z KPčka nebo Zubří nebo kohokoliv jiného, tak budeme rádi, když dojedou v plné sestavě, pokud možno, ať ten zápas má extraligový grády.
2: Přeje si po postupu do třetího kola českého poháru litovelský křídelník Jiří Štencl. A grády bude mít rozhodně i první liga. Po letech totiž svaz zrušil baráž a tak vítěz základní části postoupí rovnou do nejvyšší soutěže.
1: Ta baráž dělá hodně, přeci jen ten skok mezi první ligou a extraligou je docela velký. A tohle to otvírá prakticky bránu do extraligy hnedka od začátku sezóny a jo, čekám na pinavou sezónu. Tak určitě si myslím, že to bude nervóznější, možná to bude víc bojovný, bude se opravdu bojovat o každý bod, protože to ve výsledku může rozhodovat. Bude rozhodovat podle mě gól co gól.
2: Litovel hrála extraligu naposledy v roce 2019 a možnost přímého postupu i v nejvyšších patrech klubu přichází jako téma k úvahám i hovorům.
3: Tahle otázka plyne každý den, je to těžká situace, jak pro vedení, tak pro hráče, ale bylo by blbý, kdyby trenér řekl, že to nechce hrát. Jo. Jako každý trenér je od toho, aby dovedl tým k co nejlepším výsledkům a jak pro region, tak pro klub a to je moje povinnost, proto jsou tady.
1: Když se ty možnosti otevřou, tak si myslím, že tady by spoustu lidí tomu nakloněných bylo, ta extraliga se tady hrála, fanoušci chodili, měli to rádi, my jsme to vlastně měli rádi, i když jsme v té extralize se neudrželi úplně dlouho, tak je tady spoustu mladých šikovných kluků, kteří věřím, že by si to chtěli zahrát. Takže určitě, jak říkám, nechceme úplně předjímat, ale kdyby náhodou se tato možnost otevřela, tak budeme o to bojovat.
2: Potvrdil slova trenéra Petra Semeráda i 27-letý Jiří Štencl, který patří mezi týmové stálice a není jediný z místních, kdo je štíkám dlouho věrný nebo se do jejich kádru vrátil.
1: Jsem takový prostě domácí srdcař asi. Já tu litovelskou házenou mám rád, jsem tady od malička, mám tady rád to zázemí, mám rád ty lidi okolo. Jsou tady dobří kluci, dobrý tým, spoustu litovelaků se semka vrací, ať už hrajou v extraligách nebo v jiných týmech, tak většinou rádi se potom vrátí semka za náma. Na tom se to tady staví a chceme i stavět na těch odchovancích a na těch domácích hráčích. Hrajeme docela nějakou relativně pěknou házenou, chceme se tím tak prezentovat a ti mladí kluci tady mají otevřené dveře a i možná kvůli tomu se potom časem třeba i vrací z těch extraligových týmů.
2: A právě tato filozofie by mohla být důležitým faktorem na cestě k tomu, aby Litovel byla zase extraligovým týmem. Potom samém ale touží hned několik soupeřů, včetně regionálních rivalů z házenkářské akademie Olomouckého kraje. Jejíž A tým loni soutěž vyhrál a zahrál si baráž. Litovel ale skončila jen 3 body za ním a prohánět favority budou štiky chtít i letos. Z Litovle Adam Kudet, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Problémy s dodávkami dílů pro Škodu Auto zasáhly podle odborářů i Kodiak v Kvasinách. Jižní Korea kvůli diplomatickému sporu s Ukrajinou stahuje z Kyjeva svého velvyslance. Tenistka Nikola Bartuňková porazila v českém souboji Karolínu Muchovou a na turnaji v Pekingu je v semifinále. Kolona popojíždí na dálnici D1 u Měřína směrem do Prahy a bude oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Škoda Auto kvůli problémům u dodavatele musí i tento týden redukovat počty směn. Problémy s dodávkami dílu pro automobilku se dotkly také modelu Kodiak vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku.
3: Automobilka se potýká s nedostatkem kabelů pro elektromobily Enyaq a Elroq vyráběné v Mladé Boleslavi. Škodovácký odborář píše, že model Peak se vyrábí bez omezení. Vedení firmy zopakovalo, že eviduje omezení u jednoho ze svých dodavatelů náhradních dílů. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Radiožurnál.
1: Jižní Korea stáhne z Kyjeva svého velvyslance na Ukrajině. Oznámilo to jihokorejské ministerstvo zahraničí. Soul tím reaguje na spor kolem předání dvou severokorejských zajatců do Jižní Koreje, kteří na straně Ruska bojovali na Ukrajině. Soul obvinil Kyjev z vyzrazení informace, která podle něj měla zůstat utajená. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský totiž o předání zajatců veřejně mluvil na valném shromáždění OSN. Ukrajina tvrdí, že dohoda o mlčení nebyla. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha označil incident za diplomatické nedorozumění. Dnes je Světový den zraku. Nejčastější příčinou jeho ztráty je ve vyspělých zemích věkem podmíněná makulární degenerace. V Česku ji mají podle odhadu lékařů 100 000 lidí. Nemoc trápí hlavně lidi v seniorském věku. Pacientům pomáhají injekce přímo do oka.
4: Některé detaily prostě vypadávají. Musíte třeba tím okem pohnout, potom zase vidíte tou jinou částí ty sitnice.
5: Popisuje 66-letý Milan. Podle primáře oftalmologické kliniky fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Miroslava Fajta si lidé potíží často všimnou až ve chvíli, kdy už je významně zasažené také druhé oko.
6: Zpočátku pociťují pokřivení obrazu, vypadávání písmenek, nerovnosti, můžou vnímat poruchy barvocitu.
5: Nemoc může jednoduše odhalit i samovyšetření pomocí Amslerovy mřížky. Pokud ji člověk vidí rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Andrea Skalická, Radiožurnál.
7: Sport. Tenistka Nikola Bartuňková je poprvé v semifinále na turnaji kategorie Masters. V Pekingu postoupila mezi nejlepší čtyřku po vítězství nad českou soupeřkou Karolínou Muchovou, kterou porazila po setech 6-3 a 6-0. Bartuňková Muchovou dobře zná z klubu první ČLTK Praha, taky o tom mluvila po utkání na kurtu.
8: Byl to neuvěřitelný zápas. Z klubu se známe už od dětství, takže vím, že je to výborná hráčka a taky skvělý člověk. Bylo to těžké utkání. Snažila jsem se hrát, co nejlépe umím a zvládla to. Před turnajem jsem rozhodně neočekávala takové výsledky. Hodně to pro mě znamená.
7: O postup do finále se Bartuňková utká s lepší z ruské dvojice Alexandrovová Andrejevová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Měřína taky už mejkalky. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dvě omezení na cestě. První u Měřína na kilometru 134, zavřený levý pruh a fronta je tam na 10 až 15 minut. Další zúžení je pak ještě za Koberovicemi na 74. kilometru, tam je fronta o něco kratší na 10 minut. V opačném směru z Prahy do Brna vázne provoz na D1 před omezením u Šmejkalky.

0: Aktuálně kolona od 15. kilometru na 15 až 20 minut. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov pozor před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru zúžení a dojíždí se do kratší kolony. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy postojíte v koloně na obchvatu Slaného. Za sjezdem na Smečno stavební práce teď se projíždí jedním pruhem a zdržíte se 15 minut. Na silnici 3 z Prahy do Tábora připomínáme kolony za Benešovem. Projíždí se Kyvadlově, opravují vozovku a kolony v obou směrech zaberou asi 15 minut. Ještě do Prahy vyhněte se Štěrboholské a jižní spojce směr Barandovský most. Za Lanovým mostem u sjezdu na Zahradní město nehoda. A dvě auta dost výrazně překáží, kolona 1,5 hodiny od sjezdu na Běchovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno i zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území, později večer by měly na západě Čech ustávat. Teploty většinou 19 až 24 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
3: Na Radiožurnálu Sport se vracíme zpátky k takové drobné zajímavosti ve světě Formule 1, i když drobná zajímavost pro Valtteriho Botta se vlastně docela zajímavých perných několik dní v sedle jeho gravelového kola. On se cyklisticky totiž přesouval z Malajzie do Singapuru za dalším závodem Formule 1. Je to pilot jinak Cadillacu právě z Formule 1, Valtteri Bottas, kterému se ale zatím tolik nedaří. Třeba v té minulé velké ceně vlastně ujel jen zlomek toho, co piloti měli, a tak reálně zvládnul potom na kole víc kilometrů během těch svých prvních dvou etap, řekněme. Dohromady má za sebou 420 kilometrů a teď pro oficiální televizi Formule 1 popsal, a citovala to i další média jako britská BBC nebo americká televizní stanice ESPN, že narazil třeba na kobru, krajtu nebo velké ještěrky. Teď jedna citace. Z hadů jsem měl trochu obavy, ale byl celkem v pohodě, prostě si šli po svém. Lezli přes cestu, jednu ještěrku jsem musel s kolem přeskočit, protože jsem ji spatřil na poslední chvíli. Tolik tedy informace od Valtteriho Bottase, který jízdu absolvoval s přítelkyní a profesionální cyklistkou Tiffany Cromwellovou. Jinak můžete ten jeho výkon sledovat třeba i v aplikaci Strava, pakliže ji používáte na své cyklozávody a nebo třeba na běhání. Valtteri Bottas už teď ale má jiné úkoly. Formule 1 se blíží, další závodní víkend je tady. Třeba takový George Russell bude muset startovat z posledního místa kvůli výměně motoru.
1: Radiožurnál Sport
4: a Adam Weidenthaler.

0: Na Radiožurnálu Sport taky čas na pravidelný seriál a v tom tento týden připomínáme zajímavé výkony velké pardubické tohoto slavného dostihového závodu. Zastavíme se u jména, které je extrémně spojené s tímto náročným překážkovým dostihem. Josef Váňa je totiž rekordmanem v počtu účastí a zároveň v počtu výher. Na startu byl celkem 28krát a 8krát se dostal do cíle jako vítěz. Naposledy tomu tak bylo v roce 2011, kdy Váňa zkompletoval vítězný hattrick v sedle Tjumena po souboji s Bělkou Sixteen.
1: Měl jsem takhle furt v pravém boku tu naši bílou potvoru a říkám, no tu asi dneska nedoženu, protože ta měla dostih úplně bez problémů a šla prostě jako z praku, jako vyměněná. Pak ten konec už byl tím, že Tjumen zřejmě asi opravdu na téhle distanci je v současné době nejlepší náš překážkový kůň.
2: Povídal Josef Váňa po vítězství, kdy se s Tjumenem v posledních metrech dostali před Bělku Sixteen s Josefem Bartošem. Naposledy pak byl Váňa v sedle při Velké v roce 2014 a s Tjumenem skončili 16.
1: Každá písnička jednou končí, řeknu vám to na rovinu, je to čím dál těžší se udržet v sajku a možná opravdu lepší se na to vyprdnout a nechat to těm mladším, protože fakt ta Velká Pardubická je čím dál rychlejší. Já nevím, jaký byl čas, ale prostě takový fofr, že to spousta koní měla problémy stíhat to tempo.
2: Už se tam pomalu posouvá s Josefem Bartošem Teofilos a hned za ním Mažilis a Zaryf, tedy tři svěřenci Josefa Váni staršího. V roce 2019 pak už Josef Váňa seděl jen na tribuně a dalekohledem sledoval své svěřence. Radost mu ve finiši udělal Teofilos s Josefem Bartošem a Váňa tak zatím naposledy posunul i svůj trenérský rekord Velké Pardubické na 11 vítězství. To první žokejské přišlo už v roce 1987, když vyhrál v sedle legendárního Železníka.
1: Železník byl prostě taková tvrdá palice, i tahal v dostihu a prostě bylo ho daleko obtížnějšího vést jako Tjumena.
2: Srovnával později Váňa rekordmana čtyřnásobného vítěze Železníka a Tjumena, se kterým ovládl Velkou Pardubickou třikrát v řadě.
3: Když vyhrajete a vyhrajete takovýmhle stylem, že prakticky se moc nenadřete a že si s tím zvířetem absolutně psychicky rozumíte, že prostě on dělá to, co vy si myslíte a nemusíte tomu dávat ani pobídky a on to prostě jako je schopný zvládnout.
2: To mluvil Josef Váňa o Tjumenovi, se kterým bojoval svůj 8. triumf ve Velké Pardubické v neuvěřitelných 58 letech. A aby byl výčet Váňových výher kompletní, tak mezi vítěznými sériemi s Železníkem a Tjumenem ovládl Velkou ještě v roce 1997 po dramatické koncovce s koněm českého chovu Vronským. Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Seriál Radiožurnálu Sport.

Basketbalisté Slavie NBK vstoupili do Ligy mistrů v azylu v Pardubicích vysokou prohrou s německým šampionem Alba Berlín 86-111. To je informace už ze včerejšího večera a můžeme ji tedy zaobalit tak, že ani jeden z českých zástupců právě v basketbalové Lize mistrů nedokázal na úvod vyhrát, protože na hřišti italské Reggiani o den dřív neuspěli ani právě východočeši, tedy pardubičtí basketbalisté. Co se týče zámořské NBA, tak tam se pomaličku polehoučku začneme dívat stále častěji, protože už je tady příprava na elitní basketbalovou soutěž. Ta samotná začíná 20. října, dnes je tedy 8. říjen, hezký den s radiožurnálem Sport. Vít Krejčí, ten v noci na dnešek z basketbalisty Portlandu právě zahájil sérii přípravných zápasů a to vítězstvím v domácí hale, totiž Portland porazil Golden State Warriors 123-118. Český reprezentant přispěl 3 body za 3-bodový koš, zároveň měl taky 3 asistence a 4 doskoky. Přímo na hřišti byl 13,5 minuty.

Reprezentační sraz pro české fotbalisty i další elitní mužské reprezentace už skončil. Češi, jak jistě dobře víte, třeba i z našich přímých přenosů, prohráli všechna 4 utkání pod novým trenérem Santim Deniou, ale ženy ty mají před sebou teprve velmi důležitý duel, a to konkrétně zítra se doma proti Skotsku postaví na úvod semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se hraje pak v úterý na hřišti soupeře. Ten úvodní duel se bude hrát zítra v Pardubicích, a to od 19 hodin na Radiožurnálu Sport. O něm pochopitelně budeme mluvit, na místo vysíláme našeho reportéra.

0: Tohle byly Aerosmith ve vysílání Radiožurnálu Sport ve 13 hodin 27 minut. Pojďme zpátky do Česka. Fotbalový klub Dynamo České Budějovice totiž uvedl, že není v úpadku. Neuznává ani nároky věřitele, který požaduje od klubu uhrazení 241 tisíce korun. Dynamo, se kterým soud v pondělí zahájil insolvenční řízení, tvrdí, že pohledávku vyrovnal formou reklamního plnění. Vyplývá to z dnešních informací v insolvenčním rejstříku. Podle insolvenčního návrhu dluží tenhle třetí ligový klub, tedy Dynamo České Budějovice, třem subjektům přibližně 850 tisíc korun. Návrh na insolvenční řízení podala firma, která klubu poskytovala gastronomické služby a uvádí, že jí Dynamo dluží právě těch 241 tisíc korun, a to za zakázku zhruba 2 roky starou. Firma taky dodala, že jí klub nabídl uhrazení dluhu formou reklamy, ale svůj slib nedodržel. Proti tomu se ale Dynamo ohradilo. Navrhovatel insolvenčního řízení taky uvedl, že klub dluží téměř 600 tisíc korun svému bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému. Nižší částku pak podle navrhovatele dluží Dynamo ještě věřiteli, který poskytl klubu grafické služby. No a co na to Dynamo? To uvedlo ve vyjádření, že dluh vůči Kladrubskému i zpracovateli grafických služeb už zaplatilo.
1: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
2: Ahoj, tady Roman Červenka. Extraliga je zpátky a s ní hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezonu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
1: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
0: Příjemná pozvánka od kapitána mistrů světa z roku 2024, třeba i na ty dnešní dva zápasy, které vám dopřejeme na Radiožurnálu Sport v 17 hodin a 30 minut se nejprve do boje pustí Plzeň a České Budějovice. Plzeň taky osvěžena tou výhrou v lize mistrů, která jim zachovala 100% bilanci, to bylo v úterý proti švédskému týmu Skellefteå. No a Sparta Praha, ta vyzve brněnskou Kometu v 18 hodin a 30 minut, tam bude hlavní dějová linie, příběh obránce Arona Irvinga, který vyměnil oba dresy a nově působí v Kometě.
4: 13 hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová má zprávy.
5: Jihočeský kraj vyhlásil kvůli nedostatku vody stav sucha. Hřímovská přehrada, která zásobuje pitnou vodou téměř 2/3 obyvatel kraje, je naplněná zhruba z poloviny. Vyhlášení stavu sucha umožní lépe řídit množství vody v nádržích. Podobné opatření od včerejška platí taky na středočeských úsecích Vltavy a Labe. Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou autorku a překladatelku ocenili za její odvážné dílo, které propojuje tradice se současnou literaturou. V českém překladu vyšly téměř 2 desítky jejich knih, včetně románu Autobiografie Rudé. Laureáti Nobelovy ceny společně se zlatou medailí získají odměnu přepočtu 620 milionů korun. O víkendu se výrazně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Od západu přijde déšť, na východě se můžou objevit i bouřky. Zítra se teplotní maxima propadnou zhruba na 10 až 15 stupňů. Podobné teploty meteorologové očekávají taky o víkendu. Zlínský okresní soud se dnes začal zabývat loňským požárem střechy střední školy pedagogické a sociální na jižních svazích. Obžalovaný svářeč Libor Jurčík připustil, že při opravě střechy nedodržel požární předpisy. Podle obžaloby tak způsobil požár, při kterém se musela evakuovat zhruba 100 lidí a vznikla škoda téměř 15 milionů korun. Muž svého jednání lituje. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení.
1: Sport.
5: Golfistka Patricie Macková vede po prvním kole turnaj Korea Championship. V Soulu zahrála 7 run pod normu hřiště a na nejbližší soupeřky má náskok 2 úderů. Macková může v Koreji vybojovat životní výsledek. Jejím dosavadním maximem na Ladies European Tour je 8. místo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 u Měřína a nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před sjezdem na Měřín. Na kilometru 134 v levém pruhu silničáři končí s opravou vozovky a zdržíte se asi 10 minut. Fronta se za chvilku začne rozjíždět. Další zúžení na D1 směr Praha pak ještě za Koberovicemi na kilometru 74. I tam je fronta teď asi na 10 minut. Na D1 vázne provoz taky za Prahou směrem do Brna. Je to kolona před omezením u Šmejkalky, aktuálně od 15. kilometru asi na 20 minut. Kolony hlásíte na silnici 3 z Prahy do Tábora za Benešovem. Na křižovatce na Neveklov opravují vozovku a zdržíte se v obou směrech přes 20 minut. V Praze je ucpaná Štěrboholská a jižní spojka směrem na Barandovský most. U sjezdu na Zahradní město za Lenovým mostem se srazila dvě auta a projíždí se pouze jedním ze tří pruhů. Kolona už od Hradecké dálnice tak jede pomalu a zdržíte se určitě přes půl hodiny. Ještě D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Starou Boleslav. Na 14. kilometru zúžení a postojíte 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno a zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně bude pršet na celém území. Později večer by měly na západě Čech přehánky ustávat. Teploty většinou 19 až 24 stupňů, na západě od 16 do 20. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Vít Kopřiva, český tenista, rozehrál své utkání úvodního kola turnaje v Šanghaji v Číně. Zatím hraje s Belgičanem Berchsem teprve druhý gem úvodní sady. Ten první si udržel Kopřiva podání, takže vede 1-0. Zápas mezi Daliborem Svrčinou a Britem Norim se zatím odsouvá. Nezačne se dřív než za zhruba půl hodinku a to je ještě ten, řekněme, nejbližší možný termín. Jistě už víte z našeho vysílání, že Nikola Bartuňková postoupila do semifinále turnaje v Pekingu, když vyřadila Karolínu Muchovou 6-3 a 6-0. A teď Bartuňková čeká na svou soupeřku. Aktuálně se hraje ten další čtvrtfinálový duel mezi dvěma ruskými tenistkami, Alexandrovovou a Andrejevovou. Tam je to v první sadě vyrovnané 3-3 na gemy, ale Alexandrovová si zřejmě teď udrží své podání a povede 4-3.

0: Čeští judisté v hmotnostní kategorii do 90 kg o medaile na mistrovství světa se prát nebudou. Podrobnosti přidává v úvodu sportovního přehledu Pavel Tilšar. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Adam Kopecký skončil na šampionátu v Baku v osmifinále, ve třetím kole podlehl Francouzi Mitrovičovi. David Klamert ve stejné kategorii do 90 kg vypadl hned na úvod turnaje s jiným Francouzem Engayapem Ambuem. Pro Klamerta to byl poslední zápas kariéry a mrzelo ho, že ho prohrál předčasně po třech trestech.
2: Je to hrozný, jsem naštvaný, nemám moc slov. Soupeř prostě chtěl dělat jenom aktivitu, vůbec nechtěl hodit a mě tohle štve, já se chci prát. Dvakrát mi tam utekl řininky a stejně vyhrál na aktivitu, já už tomu nerozumím. Jsem naštvaný, takhle jsem si to představoval.
1: Tenistka Nikola Bartuňková si na turnaji série Masters poprvé zahraje semifinále. Postoupila do něj po vítězství ve dvou setech nad Krajankou Muchovou, a to v Pekingu. 20-letá Bartuňková prožívá letos kariérní vzestup. Od začátku roku poskočila už do čtvrté desítky světového žebříčku.
3: Je to neuvěřitelný rok. Před tím rokem, kdyby mi to někdo řekl, že bych byla v téhle pozici, tak bych tomu fakt nevěřila. A je to super pocit, ale zároveň chci zlepšovat svou hru, zároveň si to furt chci užívat ten tenis. Protože dělám to, co miluju.
0: V semifinále se Bartuňková utká s lepší z ruské dvojice Alexandrovova a Andrejevová. Aktuálně Alexandrovová vede v úvodní sadě 5-3 na gemy.
1: Hokejisté Sparty a brněnské Komety se od 18.30 utkají v Tipsport Extralize. Zápas 9. s 11. týmem tabulky uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. To platí i o další předehrávce 9. kola. 7. Plzeň nastoupí proti 5. českým Budějovicím, a to v 17 hodin a 30 minut.
0: Hokejový brankář Lukáš dostal nedochytal noční zápas NHL. Gólman Anaheimu inkasoval v souboji s Edmontonem 5x ve druhé třetině a po 40 minutách střídal. Ducks nakonec podlehli kanadskému soupeři 2-5. Útočník Martin Nečas tentokrát v zámořské soutěži nebodoval, i proto Colorado poprvé v sezóně prohrálo, a to ve Winnipegu 2-3.
1: A motocyklový závodník na ploché dráze Jan Kvěch bude i v příští sezóně seriálu Grand Prix plnit roli náhradníka. Od pořadatelů mistrovství světa nedostal stálou divokou kartu. Pro příští ročník se nedělní vítěz zlaté přilby posunul na pozici prvního rezervního jezdce. Letos měl Kvěch status druhého náhradníka a při zraněních soupeřů startoval v 7 z 10 závodů. V celkovém hodnocení obsadil Kvěch 13. místo.
0: Ve 13 hodin 44 minut končí sportovní přehled, který připravil Pavel Tilšar. Děkujeme za to.
1: Pěkný den.

0: Hokejová NHL přidává na své sociální sítě pravidelně videa z té nejlepší ligy světa, co se týče právě ledního hokeje. Tentokrát přidala NHL top zákroky uplynulého týdne a figuruje mezi nimi i jeden od Jakuba Doveše, brankáře Montrealu, který se blízkl proti Marčenkovi z Toronto, tedy v souboji dvou velkých rivalů. Dalšího českého brankáře tam už nenajdeme, je tam ale třeba Joseph Wall, který se snaží ve Philadelphii trochu vytlačit z brány Daniela Vladaře. O tom třeba někdy jindy. My se necháme dál unášet proudem internetu, protože některé momenty se rychle stanou virálními. Většina z nás si asi vzpomene na různé tanečky nebo hlášky, které třeba ze sportovního prostředí obletěly online svět, a my se do něj teď vydáváme v rubrice Hity sociálních sítí díky Veronice Šlajzové. Hezký den.
1: Krásný den.
0: Co tedy aktuálně letí mezi sportovci?
1: O tenhle trend se postaral srbský basketbalista Nikola Jokic. V přípravném utkání zámořské NBA totiž přihrál míč svému spoluhráči Johnsonovi takzvanou zadovkou přes několik obránců. Aby toho ale nebylo málo, míč putoval podél celé základní čáry až do rohu hřiště, odkud Johnson proměnil trojku. Jokic se přitom tím směrem ani nepodíval. Někteří experti jeho přihrávku dokonce označili za asistenci sezóny. Video se rychle stalo populárním a tak není divu, že někteří basketbalisté se Jokicovu přihrávku snaží napodobit. Například na profilu NBA on ESPN se objevilo video hráčů Houston Rockets. Konkrétně se o tuhle zadovku pokusil Alperen Şengün. Jokiče ale napodobují i další hráči, jak malí, tak velcí.
0: Tak fanoušek může ovlivnit utkání, to by se dalo připsat k nějakému dalšímu hitu sociálních sítí. Co se stalo?
1: Šlo o situaci z baseballového zápasu v MLB mezi New York Yankees a Tampa Bay Rays. Odpal letěl vysoko k levému plotu, pravý polař se dostal pod míč a snažil se ho chytit v těsné blízkosti tribuny. V tom okamžiku se fanoušek natáhl přes zábranu a sáhl do prostoru nad hřištěm, takže míč chytil dřív, než se k němu mohl hráč dostat. Rozhodčí proto řešili ovlivnění hry fanouškem, po přezkoumání ale došli k závěru, že hráč by míč stejně nejspíš nechytil. Video ze zápasu zveřejnil instagramový profil House of Highlights a příspěvek získal bezmála 100 000 lajků.
0: Tolik sociální sítě, které probírala Veronika Šlajzová. Hezký den.
1: Krásný den, naslyšenou.

Český tenista Vít Kopřiva sice v úvodním kole turnaje v Šanghaji vyhrál úvodní gem, při kterém měl servis následně, ale tři další prohrál a tak teď prohrává s Belgičanem Berchsem celkově 1-3, i když může během svého servisu přece jenom trošku stáhnout ten náskok soupeře. Dál čekáme taky na začátek zápasu mezi Daliborem Svrčinou a Britem Cameronem Norrím, ale ten předchozí zápas na jejich kortu už skončil, takže by se měl Svrčina pustit do akce s favoritem tohoto zápasu za zhruba čtvrt hodinku. Dál sledujeme taky pekingský turnaj, kde vzejde soupeřka Nikoly Bartuňkové pro semifinále z ruské dvojice Alexandrovová Andrejevová. První sada dospěla do tiebreaku a tak budeme o jejím výsledku informovat až po zprávách ve 14 hodin. Teď je 13.55. Hezké odpoledne s Radiožurnálem Sport.

0: Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Matěj Machovský. Poslouchejte Extraligu na Radiožurnál Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Píště na Pelhřimovsku bude bez komunálních voleb, obec si přebere správce. V Madridu zemřela důchodkyně, která se stala symbolem protestů proti bytové krizi. Hokejisté Sparty se v extralize utkají s Brnem, Plzeň bude hrát s Českými Budějovicemi. Praze brzdí provoz nehoda na jižní spojce směrem na Barandovský most. A bude oblačno i zataženo, postupně déšť nebo přehánky, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Píšti na Pelhřimovsku zůstali jen tři kandidáti do obecního zastupitelstva. Komunální volby tam proto zítra a v sobotu nebudou. Celkem pět lidí se postupně kandidatury vzdalo. Mezi nimi je i končící bezpartijní starosta Josef Jelínek, podle kterého rozpad nezávislé listiny způsobily osobní neschody.
3: Došlo tam k nějakým výměně názoru, kde jsme se nějak nepohodli. Momentálně teďka jednáme s ministerstvem vnitra, kde máme mít jmenovaného správce z krajského úřadu kraje Vysočina, který by měl být jmenován dnešním dnem. A zítra už by měl vlastně dorazit na přebrání agendy obecního úřadu.
1: Hlasovací místnost Píšti se ale přesto otevře. V Pelhřimovském obvodu budou lidé volit senátora. Zemřela důchodkyně Marie Carmen Abascalová, která se ve Španělsku stala symbolem protestů proti bytové krizi. 87letou ženu vystěhovali z bytu v Madridu před 14 dny. Na její podporu protestovali v ulicích španělských měst tisíce lidí. Na madridském náměstí Puerta de Sol vyrostlo stanové městečko.
4: Marie Carmen žije, boj pokračuje. To bylo jedno z hesel, které provolávali demonstranti procházející madridskými ulicemi k sídlu parlamentu po oznámení, že Marie Carmen Abascalová zemřela. Její advokátka Beatrice Durová španělským médiím řekla, že rok, kdy se důchodkyně bránila vystěhování z bytu, ve kterém žila přes 70 let, se na jejím zdraví podepsal. Pod tlakem protestů na podporu důchodkyně předložila vláda premiéra Pedra Sáncheze parlamentu dva zákony upravující práva nájemníků a majitelů bytů. Opozice je ale odmítla a premiér Sánchez proto vyhlásil na 29. listopadu předčasné volby. Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary. Kamery úsekového měření tam instalují silničáři, zatím jsou ve zkušebním provozu. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu, kdy řidičům začnou chodit pokuty. Úsekové měření dohlédne na provoz ve dvou úsecích D2 ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu.
5: O zavedení přísnějšího dohledu usilovala policie. Reagovala tím na několik tragických nehod, které se v létě na dálnici D2 staly. Problematický je právě 11-kilometrový úsek od Blučiny do Brna, kde řidiči někdy nezvládnou včas dobrzdit při příjezdu do kolony. Ty se tam tvoří kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, která potrvá ještě příští rok. Tomáš Krmr, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští judisté v hmotnostní kategorii do 90 kg na mistrovství světa v Baku neuspěli. Adam Kopecký vypadl v osmifinále, David Klamrt už v prvním kole. Hokejisté Plzně nastoupí v předehrávce 9. kola Tipsport Extraligy proti Českým Budějovicím. Utkání začne v 17 hodin a 30 minut. O hodinu později je na programu souboj Sparty s brněnskou Kometou. Oba zápasy uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech. A hokejisté Koloráda s útočníkem Martinem Nečasem poprvé v sezóně NHL prohráli. Domácímu Winnipegu podlehli 2-3. Prohrál taky Anaheim s Lukášem Dostálem, a to s Edmontonem 2-5. Český golman už ve třetí třetině nechytal, v té druhé totiž inkasoval všech pět branek a po 40 minutách střídal.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Kobernovic taky už mejkalky. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona za Kobernovicemi. Na kilometru 74 silničáři opravují vozovku a zdržíte se 10 minut. V opačném směru z Prahy do Brna vázne provoz na D1 před omezením už mejkalky na 24. kilometru. Aktuálně je tam kolona na 20 minut od 14. kilometru. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy postojíte asi 10 minut v koloně před sjezdem na Starou Boleslav. Zúžení je na 14. kilometru. V Praze brzdí provoz nehoda na jižní spojce směr Smíchov. Za Lanovým mostem u sjezdu na Zahradní město se srazila dvě auta a blokují jeden pruh. Kolona

0: se táhne už od Černého mostu o Tykej a zabere asi 35 minut. Na městském okruhu taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka směrem Stroje na Smíchov a před Blankou popojíždějí kolony z Holešoviček i z Povltavské ulice. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy budete popojíždět u Věrušiček, kousek před Bošovem omezení a fronty v obou směrech na 15 až 20 minut. Ještě silnice 3 z Prahy do Tábora za Benešovem omezení, tam je větší fronta směrem na Prahu asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno, je zataženo, ojediněle zatím slabý déšť nebo přehánky, postupně bude pršet na celém území. Později večer by měly na západě Čech přehánky ustávat. Teploty většinou 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
3: Pěkný den s Radiožurnálem Sport ve 14 hodin a 5 minut. Bronzová soška pro výjimečnou sportovní osobnost, to není nic tak neobvyklého. Své o tom ví někteří fotbalisté, třeba co se týče Lionela Messiho nebo Cristiana Ronalda, taky celá řada významných basketbalistů má svou připomínku před nějakou arénou, třeba v NBA, napadá mě Dirk Nowitzki nebo Kobe Bryant. Teď se své bronzové sošky dočká Jürgen Klopp, ale nebo je to v životní nebo nadživotní velikosti, ale pouze dílo o výšce zhruba 46 cm. To má připomínat úspěšnou éru německého kouče u fotbalového týmu Liverpoolu. Je to tedy ode dneška bronzová soška vystavená v muzeu právě tohoto anglického klubu, konkrétně na stadionu Anfield. Sošku klubu věnovala fanouškovská organizace a dílo je věrnou replikou originálu, který fanklub daroval Kloppovi po jeho předloňském odchodu. Trenéra zachycuje v charakteristické kšiltovce a taky v bundě v typické pozici, kdy má jednu ruku na srdci a druhou zdviženou ve vítězném gestu se zaťatou pěstí. Dnes už je Jürgen Klopp ale dál, dnes je trenérem německé fotbalové reprezentace. O fotbalu už jsme taky hodněkrát mluvili, budeme mluvit i o hokeji, a to i proto, že na konci téhle hodinky ve zhruba 14 hodin a 50 minut budeme s vámi soutěžit znovu o vstupenky. Dnes už jsme rozdali třeba dva lístky na fotbalové utkání Sparta Pardubice, tak to změníme na hokej, tentokrát duel Pardubice Třinec. Repríza posledního finále Tipsport Extraligy, ta se bude hrát v neděli 11., tedy už tuhle neděli, a my vás právě na tenhle duel mezi Pardubicemi a Třincem dostaneme, pokud s námi budete soutěžit a pokud uhádnete jednoduchou otázku, zhruba už tedy za 40-45 minut.
1: Radiožurnál Sport
4: a Adam Weidenthaler.

0: Mezinárodní hokej čekají týdny, které pravděpodobně výrazně určí směřování populárního sportu v těch nejbližších letech. Mezinárodní sportovní arbitráž CAS totiž do konce října může, respektive by měla rozhodnout o tom, jestli se ruští a běloruští hokejisté vrátí na elitní šampionáty. Je to téma taky pro našeho reportéra, redaktora Františka Tybovského, který už sedí ve vysílání radiožurnálu Sport ve studiu ve 14 hodin 11 minut. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Františku, dopoledne si mluvil s viceprezidentem Mezinárodní hokejové federace IIHF Petrem Břízou, mimochodem znovu zvoleným, on tedy kandidoval i na ten post vůbec šéfa Mezinárodní hokejové federace. Jak velké téma pro bývalého českého brankáře je právě to, že by se měli Rusové a Bělorusové vrátit zpátky?
1: Nejdřív tě doplním, Bříza před týdnem těsně prohrál souboj právě o post šéfa světového hokeje s Němcem Francem Reindlem a přiznal, že otázka návratu Rusů a Bělorusů to hlasování poměrně výrazně ovlivnila, že to je zkrátka poměrně citlivé téma pro všechny delegáty právě Mezinárodní hokejové federace. Rozhodnutí sportovní arbitráže Petr Bříza nechtěl předjímat, i protože Rusové a Bělorusové podali skoro 10 žalob v součtu, tedy 10 žalob, a to v různých případech týkajících se jednotlivých šampionátů, ať už na té dospělé, nebo v mládež, nebo na mládežnické úrovni. Podle Petra Břízy se nicméně světový hokej bude rozhodnutím soudu řídit.
0: Pokud by tedy hokejisté Ruska a Běloruska měli se vrátit zpátky na elitní scénu, čekali by federaci IIHF docela perné týdny.
1: A to hlavně směrem k příštímu mistrovství světa v Německu. Zatímco Bělorusové by aktuálně podle regulovaného žebříčku hráli tu nižší divizi 1, patří jim teď v pořadí národů 17. místo, to znamená vlastně první, těsně pod čarou, tak Rusům náleží místo v elitní divizi. Vlastně dokud ten žebříček bude takzvaně regulovaný, tak Rusové jsou dokonce světovými jedničkami. Je to trošku bizarní situace, že oni vlastně musí začít hrát soutěžní zápasy, aby případně o pozici nejlepšího týmu planety vlastně přišli. Je to hodně kuriózní záležitost jako taková. A další věc k onomu šampionátu v Německu za rok, tak ta 16 účastníků šampionátu už je teď jistá a skupiny jsou rozlosované, už se prodávají vstupenky na jednotlivé zápasy. Na turnaj se sportovní cestou navíc kvalifikovali Ukrajinci, které, jak je dobře známé, Rusové vojensky napadli a napadají neustále, a případný vzájemný zápas by tedy byl značným bezpečnostním rizikem. A ani ta druhá varianta, tedy vyřazení žebříčkově nejslabšího celku, není ideální a není férová, protože Rusko by nahradilo právě Ukrajinu.
0: To, z toho by mohlo být docela velké mezinárodní fópa. Každopádně jasno by podle Petra Břízy mohlo být a mělo být do konce října. O čem ještě tady druhý muž světového hokeje mluvil před českými novináři i tebou?
1: Těch témat bylo víc, bylo jich docela dost, vydalo to asi na skoro hodinové povídání, takže zkusím jenom stručně shrnout
0: Máme
1: ty
0: čas.
1: Okruhy.
0: Klidně pojde.
1: Jedním z nich byl světový pohár, který se bude v únoru roku 2028, tedy zhruba za rok a půl, hrát i v Praze, a to za účasti nejlepších hráčů planety, protože připomeňme, světový pohár organizuje právě zámořská liga NHL a uvolní na něj své hráče, a bude to taky znamenat dost náročnou tvorbu kalendáře jednotlivých soutěží, protože každé dva roky soutěže v únoru přeruší skoro měsíční pauza, ať už to bude pro světový pohár nebo pro olympijské hry, a to bude podle Petra Břízy výzva pro jednotlivé kluby, ale i pro samotné hráče.
2: I pro ligy a pro kluby to přinese přeorganizaci celé té sezony. Hráči jsou jenom lidé. Speciálně se trošku já osobně obávám, že to bude mít dopad na země jako je Švýcarsko, Česko, Lotyšsko, který těch hráčů NHL mají míň. Když budou mít těch vrcholů hodně, tak pro nás nebude jednoduché to mužstvo se skládat potom na následující mistrovství světa.
1: Petr Bříza tato svá slova dokumentoval třeba na případu Davida Pastrňáka. Mm-hmm. Určitě bychom si asi všichni fanoušci českého hokeje přáli, aby právě hvězda Bostonu vlastně objezdila všechny ty elitní šampionáty, mm-hmm. aby hrála na olympijských hrách, na světovém poháru, na mistrovství světa, dotáhla to s Bostonem v NHL ideálně co nejdál, sbírala body v pořadí produktivity, ale ten kalendář není nafukovací a pokud tedy Pastrňák bude nastupovat pravidelně na olympijských hrách nebo na světovém poháru, tak pak pochopitelně klesá ta šance, že by přijel na mistrovství světa v Česku tradičně hodně sledované a poslouchané. Dál Petr Bříza mluvil o tom, že IIHF chce zvýšit kvalitu týmů z nižší divize 1, kam patří teď aktuálně třeba Poláci, Litevci nebo Italové. Jisté je, že mistrovství světa se bude minimálně do roku 2034 hrát každoročně se 16 týmy. Tam taky je jakýsi názorový rozkol, kterém se bude jednat, protože hlavně ty zástupci těch menších zemí z oné divize 1 by chtěli třeba i rozšířit formát mistrovství světa.
0: Až třeba na 24.
1: Ano, na 24, podobně jako je to třeba ve fotbale na mistrovství Evropy, taky si chtějí kousnout toho koláče, protože mistrovství světa vydělává IIHF až 80% ročního rozpočtu v neolympijských sezonách. Naopak ale ty největší evropské týmy, Švédsko, Finsko, tak ty jsou naopak pro zúžení počtu účastníků. Takže to bude situace, která se asi v následujících měsících taky bude na poli světového hokeje řešit. No a Bříza mluvil taky o tom, že příštích zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii se nejspíš opět zúčastní hráči z NHL, že se tedy potřebují ještě dořešit poslední detaily.
0: Mezinárodní hokejová federace IIHF má nové vedení, znovu to je ale s viceprezidentem z Česka Petrem Břízou, který bude řešit řadu palčivých hokejových problémů. Ty nejzásadnější jsme teď probrali spolu s Františkem Typovským. Díky za tvá slova, naslyšenou.
1: Naslyšenou. I got your picture.

Česká tenistka Nikola Bartuňková dnes ráno postoupila na turnaji v Pekingu do semifinále, když přehrála Karolínu Muchovou ve dvou setech a teď čeká na svou soupeřku. V dalším čtvrtfinále se utkaly dvě ruské hráčky. Alexandrovová prohrává s Andrejevovou po první sadě. Ta skončila až v tiebreaku 6-7, tedy v neprospěch Alexandrovové. A i ve druhé sadě vede mladší z téhle dvojice Andrejová, tentokrát tedy 3-1. O výsledku budeme pochopitelně ještě informovat, ale důležitější pro nás, jakožto České rádio, je pochopitelně snaha českých hráčů dostat se z prvního kola mužského turnaje v Šanghaji. Vítko Přiva ale zatím prohrává s Belgičanem Berchsem 3-6 a 0-1. Své utkání rozehrál i Dalibor Svrčina proti Britovi Norimu. S ním také zatím prohrává, ale tam je to pouze 0-1 v úvodní sadě.

0: way to heaven.
1: Vstávat s námi se vyplatí.
2: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
1: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
3: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
4: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
3: Z toho mám takovou radost, já nad normální lístky dneska dovedenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
2: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
1: Stačí poslouchat radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
2: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 14 hodin a 30 minut. Zprávy má Kateřina Causidisová.
6: Počet obětí ruského útoku na dva autobusy v ukrajinském Kramatorsku stoupl na 33. Informoval o tom guvernér Doněcké oblasti. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Mrtvé hlásí taky ukrajinská metropole. Zemřeli 3 lidé, dalších 14 je zraněných. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 640 korun a 31 haléřů. To je o 24 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na liter nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné dílo. To propojuje antickou tradici se současnou literaturou. Vydala přes 20 knih. V českém překladu loni vyšel její román ve verších Autobiografie rudé. Součástí Nobelovy ceny je vedle zlaté medaile také finanční odměna, a to ve výši 12 milionů švédských korun. A o víkendu se výrazně ochladí, předpovídají to meteorologové. Dnes bude na většině míst přes den ještě 24 stupňů. Na západě a místy taky na severu se ale začne ochlazovat. Od západu přijde déšť, zítra pak čekáme maximálně 10 až 15 stupňů. A podobně chladno bude taky o víkendu. V sobotu k tomu bude i pršet.
2: Sport.
6: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila v Pekingu mezi nejlepší čtyřku singlistek. Ve čtvrtém čtvrtfinále porazila Karolínu Muchovou po setech 6-3 a 6-0. Bartuňkovou tak čeká první semifinále na turnaji série Masters.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná D1 u Koberovic a zavřená Vídeňská v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte v koloně za Koberovicemi asi 15 minut. Táhne se od 77. až na 74. kilometr k omezení. Pozor, do kolony se dojíždí v zatáčce. Na D1 kolony za Prahou směr Brno, fronta od 14. kilometru až k omezení u Šmejkalky asi na 20 minut. No a pozor, ucpává se tam i objížďka před velkými popovicemi. Dálnice D10 z Turnova do Prahy ucpaná před sjezdem na Starou Boleslav. Na 14. kilometru je zúžení a postojíte přes 10 minut. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy popojíždějí kolony za Berušičkami. U Bošova omezení. Větší je tam fronta směrem do Prahy asi na 20 minut. Podobná situace je na silnici 3 z Tábora do Prahy. Před Benešovem je zúžení a kolona opět asi na 20 minut. V Praze je stále zavřená Vídeňská ulice směrem z centra do Krče. U jižní spojky se snaží vyprostit zaseklou vrtací soupravu pod mostem. Zatím se nedaří, Vídeňská neprůjezdná a objížďka v ulici v Podzámčí je ucpaná. Provoz vázne v Praze taky na Štěrboholské spojce směr Barandovský most. Za Lanovým mostem odtahují auto po nehodě a kolona z Černého mostu zabere asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Večera v noci bude oblačno, je zataženo, ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Na východě se zpočátku ojediněle vyskytnou i bouřky. A v noci teploty klesnou většinou na 9 až 5 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Nečekaných předmětů, které během nebo po zápase ledního hokeje přiletí právě na ledovou plochu, jste už možná viděli dost. V NHL není úplně, řekněme, netradiční, že tam přiletí třeba krysy nebo olihně přímo na ledovou plochu. Samozřejmě hážou se taky čepice v momentě, kdy někdo dá hattrick, ale ve druhé švédské hokejové lize tohle ještě povýšili a během přestávky jednoho ze včerejších utkání poslali na led létající sekačku. Ta se rozjela a zhruba půl, tři čtvrtě minutku kroužila nad ledovou plochou. Tak to je tedy taky taková zajímavost, která se může objevit během jednoho hokejového utkání přímo na ledové ploše. Uslyšíte o tom, co se dnes objevilo na ledové ploše ze dvou zápasů hokejové Tipsport Extraligy Plzeň České Budějovice. Tenhle duel začne v 17.30, o hodinu později pak Sparta přivítá brněnskou Kometu. A my vás chceme na Radiožurnálu Sport taky pozvat na nedělní program, jehož součástí bude i zápas mezi pardubickým Dynamem a třineckými Oceláři. V neděli se začne hrát v 18.30 právě v Pardubicích. Vy můžete být u toho, protože na Radiožurnálu Sport budeme zhruba za necelou čtvrt hodinku soutěžit právě o dvě vstupenky na tenhle duel, a to na čísle 221 552 222.

0: Když se podíváte na fotbalový životopis bývalého brankáře Jaroslava Drobného, docela si zacestujete. Kromě českých Budějovic si totiž vyzkoušel angažmá v Řecku, byl taky v Anglii, v Nizozemsku a hlavně strávil dlouhé roky v Německu. Zahrál si i za reprezentaci, v roce 2002 byl členem vítězného týmu na mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let a je zároveň členem klubu ligových brankářů, což znamená, že vychytal v kariéře více než 100 nul. Na nedávném srazu slavných českých a slovenských golmanů z tohoto čestného společenství s ním natáčel Mirko Vasič. Jaroslav Drobný už dlouhou dobu působí jako trenér v Bčku Bayernu Mnichov, které hraje čtvrtou nejvyšší soutěž v Německu.
1: Říkají amatéři, no, ale jako je to v podstatě Bčko, ale když půjdeme úplně do detailů, tak správně jsme amatéři u 23, ale za nás hrajou 16-letí, 17-letí, 18, 19. Vlastně můžou být tři starší hráči nad 23 let.
2: Jestli jsou tam golmani?
1: Já si myslím, že máme dobrý golmany, že za tu dobu, co tam jsem, těch 5 let, tak já nevím, jestli mi tam prošlo, já nevím, 10-12 golmanů jako pod rukama, jsou to profesionálové vesměs skoro všichni, takže si myslím, že je to OK. Na druhou stranu, jako vychovat golmana pro Bayern Mnichov v tomhletom věku je hrozně těžký, jo, že už ta zodpovědnost asi, když nějakému klukovi je 18-19 let, aby jako chytal stabilně za Bayern Mnichov, tak jako to, jako sám neříkám, že to nemůže stát, ale v nejbližší jako době jako to nevidím. Už tam jsem 5 let, baví mě to pořád, jako já to beru jako práci, jako nějakou, je to jako velká zodpovědnost, máte zodpovědnost za ty kluky, chcete něco naučit. A jako já si nestěžuju, já jsem šťastný v Německu, mám práci snů v jednom z nejlepších klubů na světě, pracuji s mladýma lidma, takže pořád se něco děje, takže já tu práci opravdu mám rád a jako ten bonus, jako že to je Bayern, je prostě, tam vidíte na každém rohu Bayernu, prostě, že to je jako velkou klub. No.
2: To přeženu, jste už poloněmec.
1: To ne, tak v Německu už žiju, já jsem to ani nepočítal, už já nevím, 16-17 let, takže to děti mi tam vyrostly v Německu, jo, manželka je Řekyně, takže doma se bavíme řecko, anglicko, německo, česky, takže je to takový, jako já vždycky říkám ze srandy EU.
2: To je ale pro děti asi velká výhoda, že najednou vlastně dostanou tolik jazyků najednou.
1: Tak je, mluví čtyřma jazykama, jako dá se říct, že plynule, že nevidíte rozdíl, jako jestli mluvíte na syna nebo na dceru řecky, nebo česky, nebo německy, nebo anglicky, takže je to takový velký dárek pro ně, jako do života určitě super.
2: Když se o pan Vencel říkal, že vlastně, když by se znovu narodil, bych chtěl být zase brankář, máte to stejně?
1: Já absolutní souhlas, jako když to říká, tak já měl úplně husinu, protože jsem se do toho jako dokázal žít, já bych taky neměnil, jako kdybych se znovu narodil, tak bych chtěl být brankář, žádný útočník, prostě chtěl bych to prožít asi znova. Nevím, já bych prostě nic neměnil za to, co jsem zažil a potkal jsem spoustu kamarádů, podíval jsem se po celém světě, pořád dělám do fotbalu, teď vlastně chci předávat to, co jsem se jako naučil, nebo to dobrý, co jsem se naučil. Samozřejmě ten sport vám vždycky ukáže dvě stránky, jako tu dobrou, kdy se daří, a tu špatnou, kdy se vám třeba v ten moment nedaří tolik, když na vás je velká kritika, tak je to nepříjemný, a zase na druhou stranu to k tomu patří a tak to prostě je.
0: To říká bývalý fotbalový golman Jaroslav Drobný v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Ptal se kolega Mirko Vasič.

0: Ve 14 hodin 48 minut se vracíme zpátky za tenisem. Vít Kopřiva vypadl hned z prvního kola turnaje v Šanghaji. V Číně podlehl Belgičanu Berchsovi 3-6 a 1-6. Dalibor Svrčina tomu se naopak daří. V úvodní sadě vede nad favoritem Britem Norim 4-3 a aktuálně je na podání. Taktéž to je tedy zápas prvního kola. Do semifinále turnaje v Pekingu už postoupila Nikola Bartuňková z českého souboje s Karolínou Muchovou a teď čeká na svou soupeřku. Už to vypadalo, že Ruska Andrejevová vyřadí svou krajanku Alexandrovou ve dvou setech, jenže v té druhé sadě ztratila svůj docela slibný náskok 5-2 na gemy. Aktuálně to je 5-5 a vypadá to, že tenhle duel dospěje znovu do tiebreaku. Už v tom prvním setu z toho byl tiebreak, ve kterém nakonec Andrejevová zvítězila, takže teď 7-6 a 5-5 z pohledu Andrejevové. Za chviličku budeme na Radiožurnálu Sport soutěžit o dvě vstupenky na extraligový nedělní zápas Pardubice Třinec. Znovu připomínám číslo do studia 221-552-222. Hned po kapele Smash Mouth.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
3: Sám

0: 14 hodin 52 minut, hezké odpoledne, zdravíme vás, ať už jste doma, v práci nebo na cestách a pokud jste právě v autě, tak opatrně na zacházení s mobilním telefonem. Ten totiž teď budete potřebovat, pokud chcete vyhrát dvě vstupenky na hokejový šlágr nedělního programu Tip Sport Extraligy. Do Pardubic totiž přijede Třinec a u toho díky radiožurnálu Sport můžete být nejen jako posluchači, ale i osobně.
1: Soutěž na radiožurnálu Sport.
0: Číslo 221-552-222 je stále stejné, už teď ho můžete vytočit a zároveň odpovědět na kontrolní drobnou otázku. Pardubice se Střincem utkali taky v posledním playoff Tipsport Extraligy a to v jedné velmi zajímavé sérii. A mě zajímá, co to bylo za sérii, zdali to bylo předkolo, čtvrtfinále, semifinále nebo finále a kdo tenhle souboj celkově vyhrál. Nepotřebuju konkrétně stav na zápasy, zkrátka kdo byl nakonec veselější. Není to složité, věřím, že správně odpoví už první volající, kterým je kdo? Dobrý den.
2: Dobrý den, Ondřej.
0: Ondřej, tak povídejte, jaká to byla série a kdo v ní nakonec zvítězil?
2: Bylo to finále, vyhrálo naše Dynamo a, a no tak... bylo to nádherný.
0: No a jaké na to máte vzpomínky?
2: No super, akorát jsem v tu chvíli vůbec nevěděl, že už je to hotový, já jsem na to koukal opařenej.
0: Takže jste vůbec nevěřil tomu, že Dynamo po těch letech, kdy to už vypadalo na úspěch, nakonec dotáhne?
2: Je to tak, a když vlastně Sedlák nahrával Červenkovi a padlo to tam, no tak já jsem jenom seděl a čuměl.
0: No tak gratulujeme nejen teď k těm dvěma vstupenkám, gratulujeme i zpětně k tomu vašemu krásnému zážitku z minulé finálové série. O víkendu jdete právě na, řekněme, reprízu tohoto souboje Pardubice s Třincem. Tak si užijte hokejový zápas Tipsport Extraligy, jinak poslouchejte samozřejmě radiožurnál Sport a teď ještě neodcházejte od telefonu, ať si můžu vzít kontaktní údaje. Mějte se hezky, pěkný den.
2: Děkuju pěkně a hezký den i vám.

Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na

0: Finále Klamer se loučil už v prvním kole. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na výjezdu z Brna směr Vyškov. A zítra bude polojasno, později bude přibývat oblačnosti a místy má pršet, teploty od 11 do 15 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Městský soud v Praze odmítl žalobu státního podniku Diamo na ministerstvo životního prostředí. Ten rezort žaloval v souvislosti s kauzou oddělovací vzdušné stěny na ostravské haldě Heřmanice. Česká inspekce životního prostředí v roce 2024 zjistila, že příkopy jsou zasypané demoličním odpadem. Podle inspektorů ho tam navezla firma Ridera Bohemia, která zakázku na zásyp dostala. Ministerstvo životního prostředí letos případ inspekci odebralo a pro nedostatek důkazů v červnu zastavilo. Husinecká přehrada na Prachaticku jako první v Česku téměř vyschla. Podle vodohospodářů se dostala na minimální provozní hladinu. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. Se suchem se potýkají i další menší přehrady, říká ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu Jan Daňhelka.
2: Možná bych mohl jmenovat Klabavu, kde také v podstatě už jsme na stejném stavu, nebo třeba Březová na Teplé je velice blízko tomu, aby se vlastně přestala fungovat jako nádrž. Ty velké nádrže byly navrhovány tak, aby překonaly několik suchých let za sebou, ale viděli jsme, že i vlastně Vltavská kaskáda musí snižovat odtok té vody, už tam také není tolik, abychom mohli být úplně v klidu.
0: Jižní Korea odvolá svého velvyslance na Ukrajině, oznámilo to jihokorejské ministerstvo zahraničí. Je to kvůli sporu kolem předání dvou severokorejských zajatců do Jižní Koreje, kteří na straně Ruska bojovali na Ukrajině. Soud žádal po Kyjevu omluvu za to, že porušil dohodu a o zajatcích veřejně informoval. Ukrajina tvrdí, že smlouva o utajení neexistovala.
3: Podle jihokorejské prezidentské kanceláře sice písemná omluva z Kyjeva do Soulu dorazila, ale Jižní Korea ji považuje za velmi formální a nedostatečnou. Současně ale jihokorejské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Soul doufá, že všechny sporné otázky mezi oběma zeměmi budou vyřešeny smírně a konzultace s Ukrajinou proto budou pokračovat. Jižní Korea trvala na utajení informace o poskytnutí azylu oběma severokorejským vojákům z důvodu bezpečnosti jejich rodin v KLDR a také proto, že se dlouhodobě snaží zmírnit napětí mezi oběma korejskými státy a obnovit mírový dialog. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
0: Praha 6 dnes se slavnostně odhalila pamětní desku gymnastky Věry Čáslavské. Je na budově základní školy na Petřinách, která je po sportovkyni pojmenovaná. Na místě je reportér Richard Webs.
4: Kovová pamětní deska je vedle vchodu do školy, je na ní silueta gymnastky na kladině. Dílo je pak doplněné o výčet sportovních úspěchů, kterých Věra Čáslavská za svoji kariéru dosáhla. Například, že byla sedminásobnou olympijskou vítězkou. Na budově školy desku odhalili místní žáci. Lidé si tady dnes v památný den sokolstva připomněli i celoživotní vztah Čáslavské k sokolským hodnotám. Z Petřin Richard Webs, Radiožurnál.
5: Sport. Čeští judisté se v hmotnostní kategorii do 90 kg do boje o medaile na mistrovství světa nedostali. David Klamert vypadl na svém posledním světovém šampionátu v kariéře už v prvním kole, když ho v Baku porazil Francouz Ngaiap Ambu. Druhý český reprezentant Adam Kopecký pak prohrál v osmi finále s Francouzem Alexou Mitrovičem a nesplnil tak svůj cíl.
6: Já jsem před očima měl jenom medaily a samozřejmě mě to hrozně mrzí. Věřil jsem si, cítil jsem se dobře, ale bohužel jsme lidi, tohle je judo, chyby děláme.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 v Brně a kolony na dálnici D10 v Mladé Boleslavi. Na D1 popojíždějí kolony na výjezdu z Brna směr Ostrava na kilometru 205 před Rohlenkou. Nehoda.
8: V levém pruhu dvě auta, a je to teda zřejmě bez zranění, jenom plechy. Ale už teď se to začíná štosovat.
7: Fronta od sjezdu na Slatinu je asi na 20 minut a prodlužuje se. Na D1 dlouhá kolona i ve směru z Brna do Prahy popojíždí za Koberovicemi. Na 74. kilometru je zúžení, zavřený ve stoupání levý pruh. Brzdí se za sjezdem na Koberovice a zdržíte se asi půl hodiny. Na D1 popojíždějí kolony taky za Prahou směrem do Brna. Od 13. kilometru až k omezení u Šmejkalky pojedete zhruba 30 minut. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy postojíte v koloně u Mladé Boleslavy. Na 40. kilometru je zúžení a brzdí se dost prudce u sjezdu na Jičín. Zdržíte se 15 až 20 minut. Silnice 3 z Prahy na Budějovice je ucpaná za Benešovem. Opravují vozovku na křižovatce na Neveklov a je to na čtvrt hodiny obousměrně. V Praze silný odpolední provoz, navíc stále zavřená je Vídeňská ulice směrem z centra u jižní spojky. Vyprošťují tam vrta.

0: obcí soupravu zaseklou pod mostem. Jsou tam velké kolony na objížďkách ve směru na Krč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude polojasno, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti, na jihovýchodě až později večer a večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů. Tolik zprávy.
3: Další zelená vlna za půl hodiny, další desítka Pavla Horváta až zase v pondělí, i když tenhle týden byl hodně bohatý pro náš fotbalový pořad. V pondělí klasická hodnotící, tentokrát s reprezentačními tématy po 10. hodině. Pak večer se pánové Panenka, Horvát, Pěruška a taky sudí Pavel Královec sešli v Plzni. I tenhle pořad si můžete dopřát ve vaší oblíbené podcastové aplikaci a najdete tam i ten nejčerstvější díl ze dneška, kdy do desítky Pavla Horváta sem do našeho studia na Pražských Vinohradech dorazil Petr Janda, tedy zpěvák kapely Olympic. Myslím si, že to může být velmi zajímavé osvěžení těch běžných fotbalových témat právě s touhle legendou české rockové hudby. Co se týče zítřejšího programu, tak pro vás máme samozřejmě kilometry Jiřího Ješka. No a když se ještě vrátím k té naší předchozí soutěži, dnes jsme tady soutěžili o několikeré vstupenky a zítřek nebude výjimkou. Dostaneme vás ještě na Velkou Pardubickou, pokud u ní chcete být, druhou říjnovou neděli, tedy tuto neděli 11. tak pro vás máme dohromady 4 vstupenky v zítřejším vysílání, ty první hned v 8.50 v tradiční soutěži, kdy máme taky páteční finále pro jednotlivé vítěze z tohoto týdne. V příštím týdnu pak budeme hrát třeba o lístky na fotbalovou Evropskou ligu anebo hokejový duel Kladno versus Brno. Tak pokud nás posloucháte pravidelně, rozhodně se vyplatí mít nastražené uši a připravený telefon s číslem 221 552 222.
1: Radiožurnál Sport
4: a Adam Weidenthaler.

0: Celý týden se poctivě věnujeme Velké Pardubické. Do ní zbývají poslední tři dny a možná, že pomalu stoupá nervozita v jednotlivých týmech. Mezi desítkou koní, která bude v neděli na startu slavného překážkového dostihu, bude i dvojice z tréninkového areálu ve Zhoři u Jihlavy, tedy z místa, kde se v minulosti připravovala třeba Orfe de Blanc, což je mimo jiné trojnásobná vítězka právě Velké Pardubické. V posledních letech tam trénuje Dalibor Terek, se kterým mluvil náš reportér Jakub Marek.
1: Dalibore, blíží se to, 136. ročník Velké Pardubické. Vy jste si před dvěma lety ochutnal, jaké to je vyhrát Velkou Pardubickou, tak cítíte, že teď byste opět mohl být blízko?
2: Cítíme, že šance tam je. Koně máme dobrý, připravený, ale je to Velká Pardubická, specifický dostih, takže k tomu přistupujeme, jak se říká, velice opatrně a s pokorou a víme, že nás nečeká nic lehkého.
1: Máte dva skvělé koně, Godfrey a High in the Sky. Godfrey vyhrál Velkou Pardubickou, High in the Sky byl loni druhý. Dá se říct, když teď je vidíte v práci, že jeden je na tom líp než ten druhý?
2: Tak oba dva jsou na tom velice dobře. Každý je trošičku rozdílný kůň, ale myslím si, že Godfrey by měl být na tom trošičku líp, ale je to taky hodně o tom průběhu a o tom štěstí, takže oba dva jsou velice dobrý koně.
1: Ono nebylo jisté na začátku září, jak na tom bude Jan Faltejsek po pádu v Pardubicích, nakonec teď bude. Sedle Godfreyho je to pro vás velká úleva?
2: Takhle, do dostihu ještě daleko, ještě nás čekáme ráno, sobotní dostihy a pak pár dostihů před tou Velkou Pardubickou, takže je to opravdu, jsou to nervy až do poslední chvíle, ale sleduju bedlivě všechny jockeye, který nám mají jezdit, protože Honza je pro mě, nebo pro nás určitě ten hodně důležitý článek v tom dostihu a vždycky, když mi sedí na koni, tak je to velká revize, takže doufejme, že samozřejmě přeju to zdraví, je to takové kliše, ale přeju to všem, jak koním, tak i jezdcům a je to nejdůležitější, takže doufám, že všechno se podaří a že se sejdeme na startu Velké Pardubické a pak hlavně po Velký Pardubický všichni ve zdraví.
1: Jan Faltejsek už vyhrál 7x Velkou Pardubickou v sedlech různých koní, tak je to právě tím, že on má tak najeté ty Pardubice, že je skoro nejžádanějším žokem možná s Josefem Bartošem.
2: Určitě to patří k té naší špičce, tím, že to pardubický závodiště je natolik specifický, že je třeba ho dobře znát, tak je to určitě obrovská deviza.
1: V sedle High in the Sky, tam se zvažovali francouzskou volbu, nakonec tam bude český žokej. Proč?
2: Je to přesně o tom, že jsme preferovali tu znalost toho závodiště a těch našich dostihů a když se naskytla ta možnost posadit Ondru Velka, když měl zraněného koně, takže samozřejmě jsme to hnedka využili a šáhli po něm.
1: Ondřej Velek taky dnes, dá se říct, patří už mezi ty spíše zkušené žokeje.
2: Určitě je to zkušený žokej, navíc je to razantní žokej, který si myslím, že pro High in the Sky bude vyhovovat. Je to kůň, který potřebuje mít na sobě jezdce, který si ho porovná trošičku a nedá mu nic zadarmo.
3: To říká jeden z nejúspěšnějších českých trenérů dostihových koní současnosti Dalibor Terek, který bude mít v neděli na startu Velké Pardubické dva svěřence. Po loňské zdravotní pauze se vrací vítěz z roku 2024 Godfrey a v širším okruhu favoritů bude i druhý z minulého ročníku High in the Sky. Ze Zhoře u Jihlavy Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Píše se 8. říjen, teď ale návrat do minulosti, 1950 a českoslovenští hokejoví mistři světa jsou odsouzeni ve vykonstruovaných procesech. Brankář Bohumil Modrý dostal 15 let vězení, Augustin Bubník 14 a Stanislav Konopásek 12. Příběh zlaté hokejové generace, kterou komunistický režim poslal mimo let místo na let za mříže, připomeneme v naší pravidelné rubrice na radiožurnálu Sport. Stalo se dnes a to spolu s Jakubem Kantou. Hezký den.
1: Dobré odpoledne. Tak pokračujeme, protože na konci 40. let patřili českoslovenští hokejisté k nejlepším na světě. V roce 1947 získali doma v Praze první titul mistrů světa. O rok později přivezli stříbro z olympijských her a v roce 1949 se ve Stockholmu stali světovými šampiony podruhé.
0: Další titul měli obhajovat v březnu 1950 v Londýně, jenže do Británie neodletěli.
1: Vedení komunistického režimu se obávalo, že by někteří hráči mohli zůstat v zahraničí. Oficiálně se ale neúčast vysvětlovala problémy s vízy pro československé rozhlasové reportéry.
0: 13. března se tedy část reprezentantů sešla v pražské restauraci u Herclíku a hráči tam otevřeně kritizovali režim. Večer však přišla státní bezpečnost a 9 hokejistů zatkla, další pak následovali.
1: Ve vazbě skončil později i slavný brankář Bohumil Modrý, přestože už nebyl členem reprezentace a v restauraci ten večer vůbec nebyl. Následovali měsíce vyšetřování, hokejisté byli vystaveni psychickému i fyzickému násilí a vyšetřovatelé z případu postupně vytvořili údajnou protistátní skupinu. Do jejího čela postavili právě Modrého.
0: Na začátku října přišel neveřejný proces se státním soudem v Praze. Obžalovaní byli uznáni vinnými, mimo jiné z velezrady a 8. října už znali své tresty.
1: Rozsudky ale neznamenaly jen dlouhé roky za mřížemi. U některých odsouzených se k ním přidala také konfiskace majetku nebo ztráta občanských a čestných práv. Někteří z hokejistů se později dostali také do pracovních táborů spojených s těžbou uranu. Jejich sportovní kariéry tím byly na několik let přerušené.
0: Část odsouzených se postupně dostala na svobodu díky amnestiím. Bohumil Modrý ten byl propuštěn až v roce 1955 k vrcholovému hokeji, už se ale nikdy nevrátil. Zemřel o 8 let později ve věku 46 let.
1: Definitivní tečka za vykonstruovaným procesem přišla až v roce 1968. Nejvyšší soud tehdy původní rozsudek zrušil. Bohumil Modrý se toho už ale nedožil.
0: Tolik smutná historie, kterou jsme si připomněli v našem pořadu Stalo se dnes spolu s Jakubem Kantou. Pěkný den.
1: Naslyšenou.

Tenista Vít Kopřiva vypadl z prvního kola turnaje v Šanghaji, když podlehl 0-2 na sety Belgičanu Berchsovi. To Dalibor Svrčina má docela dobře nakročeno k tomu, aby postoupil, ale ve druhé sadě začal Brit Norrie souboj otáčet. Svrčina vyhrál první sadu 6-3, aktuálně ale prohrává 3-4 a zdá se, že Norrie doservíruje další gem, tím pádem povede 5-3 ve druhé sadě. No a taky už jeden konečný výsledek z dalšího čínského velkoměsta z Pekingu, kde Ruska Andrejevová vyřadila 2x7-6 svou krajanku Alexandrovovou a to znamená, že v semifinále vyzve právě mladší z této ruské dvojice českou hráčku Nikolu Bartuňkovou. Ta si dnes v ranních hodinách českého času tedy pochopitelně zajistila postup do semifinále přes svou krajanku Karolínu Muchovou.

0: Přestože čeští fotbaloví reprezentanti v úvodních čtyřech zápasech elitní skupiny Ligy národů prohráli, tak předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda hodnotí první sraz pod novým trenérským vedením celkem pozitivně. Je přesvědčený, že se národní mužstvo pod španělským koučem Santim Deniou vydává správným směrem, byť ho čeká ještě hodně práce, alespoň to tedy napsal na sociální síti X. Máme za sebou čtyři zápasy Ligy národů proti velmi kvalitním soupeřům, ale věříme, že ukázali řadu pozitivních věcí. To jsou tedy slova Davida Trundy právě na sociální síti X. Věřme tomu, že národní mužstvo na dalším srazu v listopadu, kdy uzavře tu skupinu Ligy národů se Španělským a Chorvatskem, už třeba přidá nějaký bodík. To je taky zpráva z vysílání radiožurnálu Sport.
1: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naší pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 15 hodin a 30 minut. Zprávy má Kateřina Causidisová.
3: Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík dostal za poslední tři roky k platu dalších 35 milionů korun, a to na odměnách a odchodném. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mluvčí pojišťovny Lucie Krauzová uvedla, že se kauza týká bývalého managementu. Smolík na dotazy nereagoval. Liberečtí policisté vypátrali matku mrtvého novorozence ze Semilska. Informovala o tom jejich mluvčí Vladimíra Štrýtrová. Dítě kriminalisté našli v polovině září v kontejneru natříděný odpad v Rovensku pod Troskami. Matku teď zadrželi a obvinili z vraždy. Zástupci Ukrajiny budou v pátek a v sobotu jednat ve Spojených státech. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při návštěvě města Priluky, kde včera ruská raketa zasáhla obytný dům. Zemřelo 22 lidí, včetně 5 dětí. Zelenský zároveň vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa ke zvýšení tlaku na Rusko. Pražské letišní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti. Podle předsedy jedné z odborových organizací Marka Sedláka je na čase zvážit její ukončení. Sedlák taky popřel tvrzení další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásily 21. července. Vadil jim výběr nového šéfa letiště Radomíra Lašáka. Toho do vedení dosadilo ministerstvo financí. Před 20 lety totiž Lašák vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Sport. Vítěz nedávné zlaté přilby v Pardubicích a česká plochodrážní jednička Jan Kvěch bude v příštím ročníku seriálu Grand Prix prvním náhradníkem. 24-letý jezdec se nedostal mezi čtyři majitele stálých divokých karet. V letošní sezóně byl Kvěch druhým náhradníkem a při zranění soupeřů odjel 7 z celkových 10 závodů.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 v Brně a zavřená Vídeňská ulice v Praze. Dálnice D1 je ucpaná na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 205 před Rohlenkou likvidují následky nehody dvou aut v levém pruhu. Kolona popojíždí od stavby u Bratislavské dálnice a zdržíte se asi půl hodiny. Ucpaná je kvůli tomu i Ostravská ulice ve směru z centra na D1. Naopak na D1 se ve směru z Brna do Prahy rozjíždějí kolony za Koberovicemi. Omezení na 74. kilometru je pryč. Chvíli potrvá, než se ta fronta od 80. kilometru rozpustí. D1 je ucpaná taky za Prahou směrem do Brna. 14-kilometrový úsek od Pražského okruhu až k omezení u Šmejkalky na 24. pojedete 35 minut. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice čekejte silný provoz. Před Litomyšlí postojíte asi 20 minut v koloně. Silnice 3 z Prahy do Tábora se ucpává za Benešovem. Na křižovatce na Neveklov omezení a je to asi na 15 minut obou směrně. V Praze silný odpolední provoz, navíc stále zavřená je Vídeňská ulice směrem z centra do Krče. U jižní spojky se nedaří vyprostit zaseklou vrtací soupravu pod mostem. Na objížďkách v okolí se tvoří velké kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
3: Večera v noci bude oblačno i zataženo, ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami, na východě se zpočátku ojediněle vyskytnou i bouřky a noční teploty klesnou na 9 až 5 stupňů. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Profesionální sport občas symbolizuje taky jakási vůle vzepřít se osudu, vzepřít se třeba zranění a startovat, i když vás něco bolí a něco podobného předvede španělský cyklista Jon Izagir, který se loučí s kariérou v závodním sedle. V sobotu se totiž navzdory zlomenému zápěstí postaví na start závodu kolem Lombardie. Připomeňme, že on končí v 37 letech. 17 let strávil Izagir v profesionálním pelotonu a má za sebou řadu úspěchů, je vítězem minimálně jedné z etap na všech třech Grand Tours, tedy jak na Tour de France, Giro d'Italia, tak i Vuelte ve Španělsku. Poslední letošní klasika z Bergama do Koma jinak měří 239 kilometrů a ve startovní listině je kromě Jona Izagira taky český vrchař Jan Hirt ze stáje SNN.

0: Dost možná nejopakovanějším slovním spojením na radiožurnálu Sport je fakt, že něco budeme vysílat v přímém přenosu v nepřerušované délce, buď v aplikaci Můj rozhlas na našich webových stránkách, tedy na www.radiožurnalsport.cz, anebo na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. A tohle zase zazní během aktuálního vstupu, protože se budeme bavit o dvou předehrávkách 9. kola hokejové Tipsport Extraligy. Co přesně nás čeká, to rozebereme s Veronikou Šlajzovou. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Pojďme začít zápasem Sparta versus Brno. Začíná se v 18 hodin a 30 minut. A je tam jedna zajímavá postava v dresu brněnské Komety, obránce Aaron Irving, který má minulost, ale v pražském týmu.
1: Irving před začátkem extraligy předčasně skončil v pražské Spartě, kde strávil uplynulé tři sezony. 30-letý rodák z Edmontonu v sezóně 2024-2025 vytvořil s 21 brankami v základní části nový rekord mezi obránci v samostatné české extralize. V týmu Pražanů pro něj ale podle vedení nebylo místo a tak se s Irvingem rozloučili, přestože měli ještě platnou smlouvu. V neděli pak podepsal kontrakt do konce sezony právě v Brně. Na Spartě ani v Brně, ale v aktuálním ročníku nevládne úplně spokojenost. Pražané získali z posledních 4 utkání jenom 3 body. Kometa má v sezóně taky víc porážek než výher. Naposledy prohrála v Českých Budějovicích 1-5. Pokračuje hokejový expert radiožurnálu Sport Martin Procházka.
2: Bude to takovéto utkání, kde si myslím, že bude výborná atmosféra. Na druhou stranu bude na každém týmu záležet, jak si s tím poradí. Přece jenom oba dva týmy nestoupily vůbec dobře do té letošní sezóny. Asi ne podle jejich očekávání, možná i podle očekávání fanoušků. Nedaří se jim, nejsou dobrý v produktivitě, oba dva týmy se v podstatě trápí.
0: Tolik tedy zápas od 18 hodin a 30 minut Sparta Praha Kometa Brno i očima Martina Procházky. Na programu je ale ještě od 17.30 duel plzeňských hokejistů, a to proti Českým Budějovicím. Tak co se dá očekávat v téhle konfrontaci?
1: Plzeň přichází do utkání s čerstvou výhrou v Lize mistrů. V úterý totiž porazila švédskou Skellefteå 4-2 a je teď nejlepším týmem celé soutěže. Podle útočníka Jakuba Lva to Západočechům hodně pomohlo v sebevědomí. Budou ho potřebovat, protože v extralize dvakrát za sebou prohráli. Teď navíc narazí na České Budějovice, které se v případě vítězství vyhoupnou hned za vedoucí tandem Třinec-Pardubice. Oba dnešní duely nabídneme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.
0: To připomíná Veronika Šlajzová. Díky za to, hezký den.
1: Naslyšenou.
0: A já ještě doplním, že zítra se bude hrát zbytek toho aktuálního 9. extraligového kola. Začíná se v 17 hodin soubojem Třinec Hradec Králové. O půl hodiny později pak litvínovští přivítají Olomouc a do Vítkovic přijedou Pardubice. V 18 hodin se pak Kladno utká s Mladou Boleslaví a Liberec přivítá Karlovy Vary.

Libor Svrčina neudržel vedení ve druhé sadě, v úvodním kole turnaje v Šanghaji hraje s Cameronem Norim 3-6, respektive 6-3, 3-6 a teď 2-1, takže první sada vyhraná, druhá prohraná s britským favoritem tohoto zápasu, ale teď se Svrčinovi daří, protože už sebral soupeři ve třetí sadě. Podání je 15 hodin 48 minut. Hezký odpoledne s jediným sportovním rádiem v Česku.

0: Radiožurnál Sport.
1: České judo další medaili z mistrovství světa nepřidalo. Na včerejší bronz Renaty Zachové z váhové kategorie do 63 kg nenavázali ani David Klamrt, ani Adam Kopecký ve váhové kategorii do 90 kg. Klamrt, ten se s elitním judem loučí a bohužel se mohl v Azerbajdžánu ve městě Baku uklonit soupeři jen jedinkrát. Francouzi Engajapovi Ambuemu totiž podlehl hned v úvodním kole a tak s tímto soupeřem prohrál jak na olympijských hrách, tak na mistrovství Evropy a teď i na mistrovství světa. Smolík pro Davida Klamrta. Každopádně dál došel alespoň Adam Kopecký, který sice přešel přes první dvě kola, ale v souboji o postup do čtvrtfinále prohrál s Francouzem Mitrovičem na Ipon. Krátce po utkání natáčel se zklamaným Kopeckým náš reportér Petr Kadeřábek.
2: Tak Adam Kopecký po dvou výhrách přišla porážka, vedl jste nad Mitrovičem z Francie na Juko, znovu povedená tomu Mojnága, ale pak přišel kontr Ipon od soupeře a konec nadějí.
3: Nemám co k tomu říct, bohužel si teď úplně neuvědomuji, co jsem podcenil, takže to musím zanalizovat, bohužel.
2: Já chápu, že tohle to je vlastně judo. Prostě vy máte celou dobu převahu, pak přijde jedno malinké zaváhání a je konec všech nadějí. Co tam vlastně šlo udělat lépe, tak abyste, dejme tomu, ještě udržel své šance?
3: Jak říkám, jako upřímně nevím. Nemám teď úplně před očima, co jsem udělal jinak nebo špatně. Musím se na to kouknout na videu.
2: Adame, vy jste sebevědomý judista, hodně jste hlásil dopředu, že tady se chcete poprat o svůj nejlepší výsledek. Jak moc velké je to zklamání, ten konec ve třetím kole?
3: Já jsem dneska před očima měl jenom medaily a samozřejmě mě to hrozně mrzí. Věřil jsem si, cítil jsem se dobře, ale bohužel jsme lidi, tohle judo, chyby děláme a doufám, že se mi podaří připravit a udělat výsledek na Masters.
2: Právě tam se asi budete chystat, v Dušanbe bude Masters na konci roku, kde je možné získat podobné body, jako tady na mistrovství světa, byť vy jich tedy odsud odvezete 320, což také není zanedbatelný počet, tak jaká bude příprava právě před Dušanbe?
3: Teď žádný turnaj mě už nečeká do turnaje v Tadžikistánu a trénink.
2: Říká Adam Kopecký po vypadnutí na mistrovství světa ve třetím kole z Baku. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů potřetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Potřebujete skutečně kvalitní obuv do práce? Vyberte si model ze zcela nové generace pracovní obuvy značky Ardon Ultrite. Kolekce promyšlené naším týmem do posledního detailu. Kompletní řada obsahuje 9 modelů obuvy pro různé profese, provozy a pracovní podmínky. Vyzkoušejte například bezpečnostní kotníkovou obuv Ardon Ultrite S3S se svrškem z broušeného nubuku, která vám zajistí pohodlí po celý den. Na Ardon.cz s kódem Ardon10 si ji můžete tento týden pořídit již za 1348 korun, případně cokoliv jiného se slevou 10% na www.ardon.cz.
4: Radiožurnál je 16 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Bývalý manažer ztrátové zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dostal za 3 roky na odměnách a odchodném 35 milionů korun. Francouzští studenti jsou opět v ulicích, velká demonstrace je v Paříži. Tenistka Bartuňková si v českém souboji poradila s Muchovou a zahraje si v Pekingu o postup do finále. Na dálnici D1 v Brně popojíždí kolo na směrem na Ostravu. A

0: Milion mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
1: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
0: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopová, Radiožurnál.
2: Francouzská vláda do konce října představí plán na zlepšení situace na středních školách. Premiér tak reagoval na protesty středoškoláků, které trvají už 3 týdny. Stěžují si na nedostatek učitelů a špatné zázemí škol. Studenti i dnes protestují v centru Paříže. Je tam náš zpravodaj Marcel Faltis.
3: Tady na náměstí Bastily je v tuto chvíli odhadem několik desítek tisíc lidí a stovky policistů. Někteří studenti vylezli na červenkový sloup, z kterého mávají francouzskými a palestinskými vlajkami a vypalují světlice. Po klidnější středě dnes studenti opět zablokovali stovky středních škol po celé zemi. V Paříži se studenty demonstrují i učitelské odbory, zástupci levicových politických stran nebo rodiče, kteří přišli podpořit svoje děti. Studenti odmítají sliby premiéra Sebastiana Lecornyho, který večer řekl, že konkrétní opatření na zlepšení situace na středních školách vláda představí do konce října. Podle studentů to nestačí a zvýšení rozpočtu rezortu školství o necelá 2% podle nich nestačí na požadované reformy. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Na dnešek připadá památný den sokolstva. Připomíná rozsáhlý zásah nacistických okupantů proti představitelům České obce sokolské, který provedli přesně před 85 lety. Při akci Sokol zatkli v noci ze 7. na 8. října 1941 asi 1500 lidí. Skoro všechny je pak popravili. Šlo o reakci na jejich odbojovou činnost v tehdejším protektorátu, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
4: Když před 85 lety přicestoval do protektorátu Reinhard Heydrich s jasným úkolem zlikvidovat cílící domácí odboj, Sokolové byli naprosto jasnou vlastně první jeho cílovou skupinou.
5: Sport. Tenistka Nikola Bartuňková premiérově prošla do semifinále na některém z podniků kategorie Masters. V Pekingu se probojovala mezi 4 nejlepší singlistky díky triumfu nad Karolínou Muchovou. Klubovou spoluhráčku z prvního ČLTK Praha vyřadila za 68 minut po setech 6-3 a 6-0. K jednoznačnému výsledku Bartuňková řekla.
6: No určitě to nebyl tak jednoduchý zápas, jak to vypadalo. Já Kaju znám, je z mýho klubu, takže bylo to strašně těžký zápas. Každá výměna byla těžká. A já jsem si to užívala, protože její hra je trošku podobná mojí a trošku hraje jinak než ty ostatní holky, takže byl to za mě super zápas a hlavně jsem předvedla dobrý výkon. No.
5: V semifinále narazí Bartuňková v čínském hlavním městě na Rusku Andrejevovou. Na mužském turnaji v Šanghaji vypadl Vít Kopřiva hned v prvním kole. Belgičan Bergs ho porazil 6-3, 6-1.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 v Brně a omezení brzdí provoz na trojce u Benešova. Na D1 čekejte kolony v Brně na průjezdu směrem na Ostravu. Provoz brzdily 2 nehody. U Slatiny a pak taky u Rohlenky. Obě už by měly být na straně. Ucpává se tam dosti Ostravská ulice ve směru z centra na dálnici D1. Na D1 vázne provoz taky za Prahou směrem do Brna. Je to kolona před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuálně od 11. kilometru a je to asi na půl hodiny. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se zastavíte za sjezdem na Rudnou. Pomalu se pak popojíždí až na Pražský okruh Kořechu a je to opět asi na půl hodiny. Ucpaný je i městský okruh, regulují vjezdy do tunelu, do tunelového komplexu Blanka. Navíc ve směru z Barandovského mostu na Troju je před tunelem mrázovka i nehoda v pravém pruhu. V Praze je taky stále zavřená Vídeňská ulice směrem z centra do Krče. U jižní spojky se snaží celý den vyprostit zaseklou vrtnou soupravu z podmostu. V okolí doprava kolabuje. A silnice 3 z Prahy do Tábora je ucpaná za Benešovem. Mezi Benešovem a Bystřicí je omezení a postojíte okolo 20 minut obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku polojasno, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti, na jihovýchodě až později večer. A večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť.

0: je teploty do 15 stupňů. Tolik zprávy.
1: Po nich je 16 hodin a 6 minut a my se můžeme vydat za fotbalem. Dvě aktuality jsou teď na snadě říct. Fotbalový klub z Mladé Boleslavy totiž pojistil své služby, respektive si pojistil služby kapitána prvoligového mužstva Martina Králika. 31letý slovenský obránce podepsal s aktuálně třetím celkem nejvyšší soutěže novou smlouvu. Má být dlouhodobá, ale na kolik let je, to už klub nezmínil. Oznámil tedy v tiskové zprávě tu aktualitu, jinak původní kontrakt by Králikovi vypršel po aktuální, zdá se zatím velmi úspěšné sezóně. No a když zamíříme kousek dál na západ do Německa, tak tam působí třeba v Leverkusenu Patrik Schick. No a Schick má jednoho zdátného konkurenta, Christiana Kofaného. To je mladý africký útočník, který ale má potíže se stehnem a bude právě Leverkusenu chybět několik týdnů, takže konkurence pro Patrika Schicka upadá. Zástupci Bayeru oznámili, že se Kamerunec vrátil zraněný z reprezentačního srazu. Za chviličku už se vydáme za dalšími sportovními aktualitami, třeba za Sokoly.
2: Radiožurnál Sport
3: a Adam Weidenthaler.

0: 8. říjen je dnem významným pro český sport, i když bohužel to není kvůli úplně pozitivním věcem z naší minulosti. V roce 1950, jak už jste slyšeli, v dnešní rubrice Stalo se dnes, byl československý hokejový tým ve vykonstruovaném procesu odsouzen na roky těžkého žaláře. A ještě o několik let předtím se stala jedna velmi smutná věc, kterou připomíná pietní akt k památnému dni sokolstva. O něm už bude víc mluvit reportér Tadeáš Skalický. Tadeáši, hezký den.
1: Pěkný den z Tyršova doma v Praze na Újezdě.
0: Proč si tedy připomínáme právě dnes ten památný den sokolstva? O co jde?
1: Památný den si sokolové a sokolky připomínají pravidelně, tedy 8. října. Tenhle významný den České republiky je věnovaný uctění památky všech sokolů, kteří během víc než 160 let existence sokola zemřeli v boji za svobodu, demokracii nebo samostatnost Československa. Ten kontext je dobře známý, připomínají si noc ze 7. na 8. října 1941, kdy tehdejší nacistické gestapo v rámci takzvané akce Sokol zatklo asi 1500 sokolských činovníků z celého tehdejšího Československa. Většina z nich byla pak vězněna, deportována do koncentračních táborů a mnozí z nich se už domů nikdy nevrátili. Tehdejší říšský protektor Reinhard Heydrich tehdy podepsal rozkaz o rozpuštění České obce sokolské. Nacisté ji totiž považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, na což jsou sokolové poprávu dodnes hrdí. Tady na Újezdě v Tyršově domě už proběhl pietní akt, politikové i sami sokolové položili věnce a květiny k památníku. Podobně to dělají i v mnoha dalších městech a obcích po celé zemi.
0: Jak dál bude vypadat ten pietní akt?
1: Dnešní celý den, který zaštiťuje tedy Česká obec sokolská, má samozřejmě i doprovodný program. V 16.20, což už je za nějakých 7 minutek, odstartuje spanělá cyklistická jízda sokolů, která povede ze Strašnic od krematoria přes Vršovice až právě sem k Tyršovu domu. O 10 minut později v 16:30 pak začne taky spanělá, ne jízda, ale spanilý pochod sokolů. Ten zamíří od Výtoně podél Vltavy kolem Národního divadla a přes most Legí taky sem k Tyršovu domu. No a stejný cíl má i úplně první ročník spanilého běhu sokolů. Ten startuje taky v 16:30 z náměstí Vincna Churchilla. V 17:30 pak proběhne večer sokolských světel. To je oblíbená populární akce pro veřejnost nedaleko odsud na Čertovce na Kampě. No a na téhle akci mohou lidé na březích řek nebo i rybníků vypouštět na vodu lodičky se zapálenou svíčkou a to symbolicky za každou sokolskou duši, která položila život za svobodu v celé té 160-leté historii České obce sokolské.
0: Pokud tedy v hlavním městě uvidíte zástupy českých sokolů, teď už díky Tadeáši Skalickému víte proč. Tadeáši, díky a naslyšenou.
1: A určitě se stihnete ještě třeba i přidat k tomu doprovodnému programu. Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Libor Svrčina, český tenista, je kousíček od toho, aby dotáhl utkání prvního kola v čínské Šanghaji do vítězného konce. S Cameronem Norim hraje totiž vyrovnaně ve třetí sadě, ale vede 5-4 při vlastním podání, však má soupeř výhodu. Tak na Radiožurnálu Sport ještě chviličku počkejte, pokud právě chcete znát konkrétní informace z tohoto tenisového utkání. Na Liboru Svrčinovi každopádně chybí jen málo, aby postoupil do druhého kola v souboji s favorizovaným Britem Norim. Vítko Přiva, ten už podlehl v úvodním kole Belgičanu Berchsovi 0-2 na sety, a když se znovu vrátíme do turnaje v Pekingu v Číně, tak tam do semifinále v českém souboji postoupila Nikola Bartuňková přes Karolínu Muchovou a v semifinále si zahraje s Ruskou Andrejevovou.

0: Paralympijský vítěz v plavání Arnošt Petráček bude hlavní hvězdou společenského večera, který začne už za zhruba 40 minut v Českých Budějovicích. V sále už se takzvaně hodil do gala i náš reportér Kamil Jáša. Kamile, hezké odpoledne, je to tak?
1: Ano, hezké odpoledne.
0: Proč se tedy Arnošt Petráček rozhodl pro svou oslavu právě teď?
1: Tak moto dnešního společenského večera je docela jednoznačné a jednoduché. 20 let na profesionální plavecké scéně a my teď v Radiožurnálu Sport máme horkou aktualitu, kterou Arnošt Petráček zjistil asi před 10 vteřinami. Arnošte, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Vy jste hlavním hrdinou dnešního večera, ale co se vám teď objevilo v telefonu?
2: Teďka se mi objevilo na Instagramu, že nám vypsali mistrovství světa příští rok, které bude v Mexiku. No. A budeme plnit kvalifikační limity na paralympiádu do LA?
1: Já jsem se v našem rozhovoru na to chtěl zeptat až úplně na konci, protože ten dnešní večer je 20 let na profesionální scéně. Chtěl jsem se zeptat, co bude dál, jestli je to konec kariéry, tak vlastně tím jste odpověděl. Jedete dál?
2: Jedeme dál, žádný konec se nechystá.
1: Tady vedle nás, pár metrů od nás, jsou medaile, velké fotografie, velkoformátové fotografie, které připomínají vaše největší úspěchy. Kterého z nich vy si ceníte úplně ze všech nejvíc?
2: Nejvíce cením velkého úspěchu z Rio de Janeiro, kde jsem
1: z paralympijských her,
2: kde jsem vyhrál zlatou medaili, ale samozřejmě všechny ty medaile z paralympiády jsou velmi cenné, protože jak rád vždycky říkám, tak každá paralympiáda má svůj příběh.
1: Ta poslední paralympijská, ale třeba poslední nebude, třeba ještě přidáte v LA, tak je z Paříže. Bronz měl pro vás příchuť zlata?
2: Ano, je to tak, protože to bylo opravdu vydřený, bylo to vybojovaný a my jsme byli strašně šťastní za tu bronzovou medaili, protože ta džina, která tam byla a to úsilí nejen moje, ale i celého mého realizačního týmu byla veliká, takže o to víc byla z příchutí zlata.
1: Říká ve vysílání Radiožurnálu Sport Arnošt Petráček, já bych popsal, tak on je opravdu oblečený v krásném slušivém saku, Czech Paralympic tým. No, jak se cítíte na společenských událostech? Jste radši v bazénu nebo na večerních sešlostech?
2: Tak musím říct, že obojí je pro mě upřímně náročný, jak trénovat v bazéně, být na ten start, tak zároveň jít na takovou společenskou akci, jako je právě oslava 20 let mé aktivní plavecké kariéry, protože já to i sám spolumoderuju.
1: Teď je rok 2026, před 20 lety to všechno začalo, vzpomenete si na první trénink?
2: Já si vzpomenu určitě na první takový jako dětský trénink, který byl tady v Českých Budějovicích a to bylo v dětském bazéně tady v Budějkách.
1: To vám bylo 11 let?
2: To mi bylo míň ještě, to mi bylo nějakých 6-7 a pak já jsem byl na své první mistrovství tady v České republice, respektive na Karlovský pohárek do Karlových Varů v 11 letech a pak v 15 letech jsem byl na své první mistrovství světa do Africké republiky do Darbenu a tam jsem získal stříbrnou medaili.
1: Díky moc za odpovědi a díky za to, že jste přímo ve vysílání, v živém vysílání Radiožurnálu Sport potvrdil, že budete dál pokračovat. Mistrovství světa tedy rok 2027 v Mexiku. Trochu jste se vyděsil, bude náročná příprava. Poletíte do Mexika?
2: Náročná příprava to určitě je jako před každou vrcholovou akcí a o to víc Mexiko je hodně daleko od naší České republiky, takže příprava tam bude určitě specifická, bude tam náročnější určitě, protože teďka tuším, nechci plně kecat, ale bude to asi ve vysokohorském podnebí.
1: Bude to asi hodně vysoko, takže možná nějaké to soustředění doporučil bych třeba Alpy.
2: Přesně tak.
1: Díky moc za odpovědi, užijte si dnešní společenský večer a budeme se těšit na další spolupráci s Radiožurnálem Sport, ať to cinkne 27 na mistrovství světa, no a hlavně potom na olympijských hrách v roce 2028 na paralympiádě. Díky.
2: Já taky děkuju a díky za pozvání.
1: Arnošt Petráček byl u mikrofonu Radiožurnálu Sport z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Tenista Dalibor Svrčina nakonec zvládl vstup do turnaje v Šanghaji nad Britem Norim, zvítězil 2-1 na sety. Ve druhém kole ho čeká Argentinec Echeverry.
1: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
2: Ahoj, tady Jakub Jeřábek. Jestli chceš být s námi na ledě, i když nemáš čas, naleď Radiožurnál Sport. Všechny zápasy hokejové extraligy uslyšíš buď samostatně v přímých přenosech na internetu, nebo souběžně v pořadu s mikrofonem za hokejem. Od prvního kola do posledního finále.
3: Poslouchej Sport.
1: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
0: Vhodná pozvánka od lídra defenzivních řad Plzně Jakuba Jeřábka v momentě, kdy Plzeň se přímo za hodinu utká s Českými Budějovicemi v předehrávce 9. kola Tipsport Extraligy. V přímém přenosu o tom pochopitelně uslyšíte na Radiožurnálu Sport a v nepřerušované podobě klasicky v aplikaci Můj rozhlas nebo na zpravodajském serveru irozhlas.cz. V 18:30 pak Sparta přivítá brněnskou Kometu a z tohoto utkání budeme reportovat úplně stejně. V první lize, tedy v Maxalize, se pak bude hrát utkání Chomutov Tábor, taktéž za hodinu.
3: Radiožurnál je 16:30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
4: Sněmovna ve středu na mimořádné schůzi znovu projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Vláda jim chce zrušit dosavadní služební zákon a usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Petr Pavel v září návrh vetoval. Podle něj i opozice ale oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Vládní poslanci mají dostatek hlasů na to, aby veto přehlasovali. Nezaměstnanost v Česku se ani v září nezměnila. Na 5% zůstává už třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září skoro 370 tisíc lidí. Volných pracovních míst bylo přes 100 tisíc. Meziročně nezaměstnanost v Česku stoupla. Loni v září byla na 4,5%. Evropští poslanci schválili rezoluci, ve které označují zářijové ruské volby do státní dumy za zfalšované. Zároveň odsoudili jejich pořádání na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament odmítá novou dolní komoru ruského parlamentu uznat jako legitimní, reprezentativní a zákonodárný orgán Ruské federace. A český soubor Pavel Haas kvartet a bamberští symfonikové pod vedením Jakuba Hruše získali hudební Oscary. Ocenění Gramophone Award si převzali včera večer v Londýně. Českému kvartetu udělil britský hudební časopis Gramophone cenu v kategorii komorní hudby, a to za nahrávky skladeb Bohuslava Martinů. Bamberští symfonikové zvítězili v hlasování veřejnosti o orchestr roku.
1: Sport.
4: Tenista Dalibor Svrčina zvládl vstup do turnaje v Šanghaji. Nad Britem Norim zvítězil 2-1 na sety a příště se utká s Argentincem Echeverrym. Naopak Vít Kopřiva končí po porážce s Belgičanem Bergsem 0-2. V Pekingu se může těšit na semifinále Nikola Bartuňková. Vyhrála nad Karolínou Muchovou 2-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 v Brně i za Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Ostravu vázne provoz na průjezdu Brnem. Od kilometru 190 až k Rohlence pojedete půl hodiny osobním autem. Na D1 půlhodinová kolona popojíždí taky za Prahou směrem do Brna od 13. kilometru. Je to až k omezení u Šmejkalky. Na dálnici D10 ve směru z Turnova a do Prahy čekejte kolony v Mladé Boleslavi. Na kilometru 44 silničáři zavřeli pravý jízdní pruh a zdržíte se asi 20 minut od sjezdu na Kosmonosy. Na silnici 35 ve směru z Hradce Králové do Olomouce popojíždí kolona před Litomyšlí. Zdržíte se přes půl hodiny a je to pouze silným provozem. Ucpaná je stále silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic za Benešovem. Na křižovatce na Neveklov je omezení a fronty na 15 až 20 minut obousměrně. V Praze silná odpolední špička, třeba na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech postojíte jak od letiště, tak i ve směru z D1 asi půl hodiny. No a v Praze je taky stále zavřená Vídeňská ulice ve směru z centra do Krče. U jižní spojky se nedaří vyprostit zaseklou vrtnou soupravu spod mostu a v okolí doprava kolabuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat, večer se pak v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť a nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Žáci základní školy pojmenované po Víře Čáslavské dnes v Praze 6 odhalili památní desku věnovanou právě téhle legendární sportovní gymnastce a taky několikanásobné olympijské vítězce. Deska je umístěná u vstupu do školy na Břevnově, která nese její jméno už od roku 2018. Připomeňme, že Čáslavská během své závodní kariéry vybojovala na 140 medailí a několikrát se stala taky mistryní Evropy a světa vedle právě těch olympijských úspěchů. Slavná sportovkyně nás opustila v roce 2016 a to ve věku 74 let. A ještě jedna drobná informace, že na té dnešní akci, na tom odhalení pamětní desky byla přítomná i právě dcera Věry Čáslavské, Radka Čáslavská.

0: Jako hráč získal basketbalový rozehrávač a český reprezentant Petr Čudek 8 mistrovských titulů, 4 z toho v mateřském klubu BK Opava. 9. pak celkově přidal ve Slezsku jako kouč, ale teď se v basketbalové lize opět objevilo příjmení Čudek. Nosí ho Petrův syn Pavel a v létě přijal možnost přejít z Opavy do týmu NH Ostrava. Za tuto možnost je hodně vděčný.
1: Extrémně, ani nevíte jak, jako, jenom když už trenér řekne moje jméno, tak já už se těším, až tam někoho můžu sežrat na hřišti. Nevždy se to povede s mýma kilama, ale na tom se pracuje, ale vždycky to využiju na maximum.
2: Říká nadšeně Pavel Čudek, který je trošku jiným hráčem, než býval jeho otec, ale ve 20 letech je pořád na začátku. První ostravské body si připsal proti Hradci Králové. V domácí hale Tatran dostal příležitost už v prvním poločase a připsal si jeden úspěšný stop jump a jednu trojku, celkem tedy 5 bodů.
1: Bylo to skvělé, skvělá atmosféra od fanoušků, já jsem si to užil, jak jsem nastoupil, tak jsem byl nahecovaný tady z té atmosféry a podle mě to šlo i na mě vidět, že jsem tam přinesl nějakou novou energii a fakt jako jsem šťastný za nějakou větší šanci a myslím si, jako, že jsem ji využil.
2: Hlavně střela ze stop jumpu byla povedená, k tomu se otec Petr vyjádřil, že to sám moc neuměl. V tom je tedy Pavel na začátku kariéry lepší.
1: No, tak jako on to asi moc ani nepotřeboval, podle mě, ale protože měl jiné přednosti, přihrávky a nájezd, takže asi to nevyužíval. Já to upřímně taky moc nevyužívám, ale byla to jako taková náhoda, ale jako v tréninku to trénujeme, takže myslím si, že se to povedlo všechno tak, jak mělo.
2: Chválu si zatím od ostravského trenéra Cholevy vysloužil mladý Pavel Čudek, ale především za energii a nasazení v obraně.
1: Když už dostanete tu šanci jako mladý, tak podle mě byste se měli předvést první v té obraně. Samozřejmě ten útok přijde, ale když se nepředvedete v obraně, tak nemůžete prostě hrát, že jo. Když neobráníte jedna na jedna, tak nemůžete hrát prostě takový mužský basket.
2: Mluví rozumně a pokorně Pavel Čudek, v tom je tátovi podobný, ale rozdíly mezi oběma hledá zkušený ostravský spoluhráč a bývalý reprezentant Lukáš Paliza.
3: Starý Čouda za mě nebyl takový skorer, jako mladý jde vidět, ale já jsem se s ním o tom bavil a on mi říkal, že vlastně teďka v mládeži k tomu byl trošku tlačený, jo, že tam neměli tolik potenciálu toho scoringu ty kluci kolem něj, takže ho tlačili, ať to bere na sebe, ať skoruje, a jde to na něm vidět, že ten tah do toho koše má.
2: Srovnává Paliza, ten sám je střelcem a tak by v Pavlovi rád občas viděl i, jak říká, starého Čoudu.
3: Zatímco Čouda starý, kterého znám, tak ten byl výborný vlastně v té organizaci hry, v playmakingu, nezištné přihrávky bez dívání a tak dále, takže myslím si, že mladý Čouda by měl pokračovat v tom, co umí, ale měl by si možná pustit pár kazet ještě, které určitě někde doma mají, jak táta hrál, protože to je taková ta za mě chybějící trošku článek v jeho hře, na kterém určitě zapracuje.
2: Usmívá se Lukáš Paliza. Po 5 kolech ligové soutěže je Ostrava s mladým Čoudou 5., mateřská Opava až 8. S haly Tatran David Procházka. Radiožurnál.

0: Včera se hrálo druhé kolo českého poháru házenkářů a největší překvapení o to se postarali házenkáři Tatranu Litovel, kteří si vyšlápli na extraligový Zlín, porazili ho 36-28. Zatímco Štiky nastoupili v plné sestavě, tak Zlín pojal výjezd na Hanou spíš jako takový odpočinek pro opory a sběr zkušeností pro mladší hráče. Do zápasu totiž zasáhla hned čtveřice házenkářů dorosteneckého věku.
1: Musím říct, že jsme byli jako natěšení spíš na právě A tým nebo minimálně více hráčů z Ačka. Těšili jsme se na fanoušky, že ti přijdou se podívat na tu extraligu a že nás bude motivovat určitě hrát líp, než jsme hráli. Takže spokojně asi úplně nejsme, těšili jsme se spíš právě na ty hráče z A týmu. Věříme, že příště, jestli už chytneme kluky z Brna, z KPčka nebo Zubří nebo kohokoliv jiného, tak budeme rádi, když dojedou v plné sestavě, pokud možno, ať ten zápas má extraligový grády.
2: Přeje si po postupu do třetího kola českého poháru litovelský křídelník Jiří Štencl. A grády bude mít rozhodně i první liga. Po letech totiž svaz zrušil baráž a tak vítěz základní části postoupí rovnou do nejvyšší soutěže.
1: Ta baráž dělá hodně, přeci jen ten skok mezi první ligou a extraligou je docela velký. A tohle to otvírá prakticky bránu do extraligy hnedka od začátku sezóny a jo, čekám na pinavou sezónu. Tak určitě si myslím, že to bude nervóznější, možná to bude víc bojovný, bude se opravdu bojovat o každý bod, protože to ve výsledku může rozhodovat. Bude rozhodovat podle mě gól co gól.
2: Litovel hrála extraligu naposledy v roce 2019 a možnost přímého postupu i v nejvyšších patrech klubu přichází jako téma k úvahám i hovorům.
3: Tahle otázka plyne každý den, je to těžká situace, jak pro vedení, tak pro hráče, ale bylo by blbý, kdyby trenér řekl, že to nechce hrát. Jo. Jako každý trenér je od toho, aby dovedl tým k co nejlepším výsledkům a jak pro region, tak pro klub a to je moje povinnost, proto jsou tady.
1: Když se ty možnosti otevřou, tak si myslím, že tady by spoustu lidí tomu nakloněných bylo, ta extraliga se tady hrála, fanoušci chodili, měli to rádi, my jsme to vlastně měli rádi. I když jsme v té extralize se neudrželi úplně dlouho, tak je tady spoustu mladých šikovných kluků, kteří věřím, že by si to chtěli zahrát. Takže určitě, jak říkám, nechceme úplně předjímat, ale kdyby náhodou se tato možnost otevřela, tak budeme o to bojovat.
2: Potvrdil slova trenéra Petra Semeráda i 27-letý Jiří Štencl, který patří mezi týmové stálice a není jediný z místních, kdo je Štíkám dlouho věrný nebo se do jejich kádru vrátil.
1: Já jsem takový prostě domácí srdceř asi. Já tu litovelskou házenou mám rád, jsem tady od malička, mám tady rád to zázemí, mám rád ty lidi okolo. Dobří kluci, dobrý tým, spoustu litovláků se semka vrací, ať už hrajou v extraligách nebo v jiných týmech, tak většinou rádi se potom vrátí semka za náma. Na tom se to tady staví a chceme i stavět na těch odchovancích a na těch domácích hráčích. Hrajeme docela nějakou relativně pěknou házenou, chceme se tím tak prezentovat a ti mladí kluci tady mají otevřené dveře a i možná kvůli tomu se potom časem třeba i vrací z těch extraligových týmů.
2: A právě tato filozofie by mohla být důležitým faktorem na cestě k tomu, aby Litovel byla zase extraligovým týmem. Po tom samém ale touží hned několik soupeřů, včetně regionálních rivalů z házenkářské akademie Olomouckého kraje. Jejíž A tým loni soutěž vyhrál a zahrál si baráž. Litovel ale skončila jen 3 body za ním a prohánět favority budou Štiky chtít i letos. Z Litovle Adam Kudet, Radiožurnál.

Návraty ke koronavirové pandemii nejsou úplně příjemné, přesto teď ještě jeden uděláme, protože kapitán švýcarské fotbalové reprezentace Granit Xhaka dostal pokutu 150 tisíc švýcarských franků, což jsou bezmála 4 miliony korun s podmínkou za to, že v době právě koronavirové pandemie používal falešné potvrzení o očkování. Záložník anglického Sunderlandu se k podvodu přiznal a dnes na sociálních sítích potvrdil výši trestu. Taková informace pro vás, ctěné posluchače radiožurnálu Sport, teď v 16 hodin a 55 minut. Následovat budou aktuální zprávy. Za chviličku už taky moderace Filipa Šedivého a během ní i dva hokejové zápasy nejvyšší domácí soutěže, takže v Tip Sport Extralize se dnes utkají Plzeň a České Budějovice, to v 17.30, v 18.30 pak Sparta nastoupí proti brněnské Kometě. Znovu o nic nepřijdete, pokud budete poslouchat tady vysílání radiožurnálu Sport, zde bude výběr toho nejlepšího a pak samozřejmě kompletní přímé přenosy máme v aplikaci Můj rozhlas nebo na našich webových stránkách, kde najdete třeba i pozvánku na další výjezdní desítku Pavla Horváta. Už v pondělí 19. října za vámi vyrazí Pavel Horvát konkrétně do Olomouce. Bude tam kromě Antonína Panenky a moderátora Jana Pěrušky taky bývalý fotbalový reprezentant Roman Hubník.

0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
3: Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dostal ke své mzdě dalších 35 milionů. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. Britský konzulát v Jeruzalémě ukončuje činnost. Judista Klamert v posledním zápase kariéry vypadl na mistrovství světa v prvním kole. Kopecký skončil ve třetím. Na dálnici D10 v Mladé Boleslavi popojíždí kolona směrem do Prahy. A počasí zítra bude jasno až polojasno. Od severozápadu se zatáhne, večer se místy přidá déšť a teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: 35 milionů korun jen na odměnách a odchodných. Tolik si za poslední 3 roky vydělal ve ztrátové zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ex-manažer Otakar Smolík. K tomu měl i měsíční mzdu ve výši 200 tisíc korun. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna Smolíkovi předloni například vyplatila na odchodnou 8 milionů korun i přesto, že v pojišťovně dál k informacím. I přesto, že v pojišťovně dál pracoval jako výkonný ředitel.

0: Odborář.
1: Automobilka se potýká s nedostatkem kabelů pro elektromobily Enyaq a Elroq vyráběné v Mladé Boleslavi. Škodovácký odborář píše, že model Peak se vyrábí bez omezení. Vedení firmy zopakovalo, že eviduje omezení u jednoho ze svých dodavatelů náhradních dílů. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Radiožurnál.
0: Britský konzulát v okupovaném východním Jeruzalémě po tlaku izraelské administrativy končí. Úřad opustí konzulka 20 diplomatů. Podle britského ministerstva zahraničí budou služby pro Palestince v omezeném režimu.
2: Z budovy už zmizela cedule britský konzulát. Ten zajišťoval vztahy s Palestinci v Jeruzalémě na západním břehu a v Gaze. Budova bude dál sloužit omezeně se 7 diplomaty pod názvem Mise Spojeného království. Zastoupení Británie v Palestině má 200letou historii. Podle šéfa britské diplomacie Eda Milibanda nemá Izrael právo celou misi zavřít. Konec konzulátu přikázal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Reagoval tak na britský zákaz dovozu zboží ze židovských osad na okupovaných palestinských území, které většina zemí považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Británie sankcemi poukazuje na rostoucí násilí některých židovských osadníků vůči Palestincům. Z Izraele Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Jeskynní potápěči v Moravském Krasu se přiblížili k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka vzniká podzemní řeka Punkva. Propojili dvě zatím oddělené části amatérské jeskyně, Šolimovy mísy a bludiště Milana Šlechty. Díky tomu objevili 220 metrů nových zatopených prostor. K místu, kde Punkva vzniká, jim podle odhadů zbývají už jen stovky metrů. Místopředseda České speleologické společnosti Jan Sirotek popisuje, co badatelům při průzkumu pomohlo.
3: V Moravském Krasu aktuálně panují mimořádně příznivé vodní podmínky. Vodní stavy jsou velmi nízké a díky těm nízkým průtokům ta voda skoro neteče a všechny ty sedimenty jsou sklesané na dno, takže je výborná viditelnost. A to je při tom jeskyní potápění vlastně strašně důležité, že pod tou vodou vidíte a můžete se v těch velkých chodbách orientovat. Sport.
4: Judista Adam Kopecký do čtvrtfinále mistrovství světa v Baku nepostoupil. Ve třetím kole podlehl Francouzi Mitrovičovi. David Klamert ve stejné kategorii do 90 kg vypadl hned v úvodu šampionátu, když prohrál s jiným Francouzem Ambuem. Pro Klamerta to byl poslední zápas kariéry a mrzelo ho, že ho prohrál předčasně po třech trestech.
5: Je to hrozný, jsem naštvaný, nemám moc slov. Soupeř prostě chtěl dělat jenom aktivitu, vůbec nechtěl hodit a mě tohle štve, já se chci prát. Dvakrát mi tam utekl řiněnky a stejně vyhrál na aktivitu, já už tomu nerozumím. Jsem naštvaný, takhle jsem si to představoval.
4: Hokejisté Sparty se v Tipsport Extralize utkají od 18.30 s brněnskou Kometou. Už za necelou půl hodinu začne zápas Plzně, České Budějovice. Obě předehrávky 9. kola nabídne v přímých přenosech Radiožurnál Sport. Radiožurnál z nich odvysílá aktuální vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na Pražském okruhu a ucpaná D10 v Mladé Boleslavi. Na Pražském okruhu teď velký pozor ve směru z dálnice D1 na letiště. Za tunely na kilometru 14,5 stojí v prostředním pruhu nepojízdné osobní auto. Je neoznačené a brzdí se prudce, tak velmi opatrně dojíždějte. Na Pražském okruhu taky kolony popojíždějí před sjezdem na Ořech. V obou směrech, jak od letiště, tak i z dálnice D1 a zdržíte se asi půl hodiny. Na D1 čekejte kolony za Prahou směrem do Brna. Od Pražského okruhu pojedete asi 35 minut až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. V Praze ten silný provoz komplikují i nehody, třeba na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most. Jedna překáží za sjezdem na Běchovice.
8: V pravým pruhu osoba s kamionem, ale do průjezdí zatím jenom levým pruhem, začíná se tam přesouvat.
7: V Praze je taky stále zavřená Vídeňská ulice ve směru z centra do Krče. U jižní spojky se celý den snaží vyprostit zaseklou vrtnou soupravu spod mostu. V okolí jsou velké kolony, ucpává se i objížďka přes Kunratice. Ještě dálnice D10 z Turnova směrem do Prahy. Čekejte kolony v Mladé Boleslavi na kilometru 44 zúžení a postojíte půl hodiny od sjezdu na Kosmonosy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť, teploty nejčastěji do 17 stupňů. Tolik zprávy.
9: Dobré čtvrteční odpoledne. Dnes už je koučem německé reprezentace, ale ve svém předchozím působišti Liverpoolu zanechal fotbalový trenér Jürgen Klopp takovou

0: Puže má ode dneška bronzovou sošku v muzeu anglického klubu na stadionu Anfield. Dílo o výšce zhruba 46 cm bude trvale připomínat úspěšnou éru německého kouče korunovanou triumfem v Lize mistrů nebo Premier League, uvedli Reds. Sošku klubu věnovala fanouškovská organizace Spirit of Shankly a dílo je věrnou replikou originálu, který fanklub daroval Kloppovi po jeho předloňském odchodu. Trenéra tedy zachycuje v charakteristické kšiltovce a bundě v typické pozici s jednou rukou na srdci a druhou zdviženou ve vítězném gestu se zaťatou pěstí.
1: Radiožurnál Sport
2: a Filip Šedivý.
0: Tolik tedy na úvod dalšího vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku. No a teď 17 hodin a 7,5 minuty se pojďme věnovat našemu odpolednímu rozhovoru. V něm se tentokrát vypravíme na malou trampolínu a budeme se pohybovat do rytmu hudby. Tak by se totiž ve zkratce dalo mluvit o jumpingu. Ten možná na první pohled vypadá jako zábava, ale zároveň jde o poměrně náročné kardiocvičení. Co začátečníky na první lekci nejvíc překvapí, jak se připravují choreografie a proč jumping není jen o skákání, i o tom tedy uslyšíte v příštích minutách. Odpolední rozhovor připravila Veronika Šlajzová.
3: Sedím tady s Martinou Kratochvílovou a Michalou Nagy, které jsou, byť byste to podle příjmení možná nepoznali, sestry a obě se věnují možná trošku netradičnímu sportu, a sice jumpingu. Tak Michalo, můžeš úplně na začátek říct, co to vlastně jumping je, protože ne každý asi tenhle trošku netradiční sport úplně zná.
4: Je to vlastně takový energetický sport, který se cvičí na trampolíně, ale není to vlastně žádné skákání ve stylu dětské trampolíny, ale je to kardiocvičení, které je do rytmu hudby, je to vlastně něco na způsob aerobiku, ale jako trošku posunutý do modernějšího stylu. A střídají se tam vlastně rychlé a pomalé cviky, tak aby to každý stíhal, a je to super zapojení těla, svalů a mysli. Vlastně, že vy si u toho krásně odpočinete, ale zároveň makáte, máte fakt super endorfiny po skončení a vlastně vám ani pak ve výsledku nepřijde. Občas si připadáte spíš jako na nějaký diskuse nebo na nějaký zábavě, ale samozřejmě dáte si do těla.
3: Ty sama v Praze vedeš lekce jumpingu. Jak ses k tomu vůbec dostala?
4: Ano, vedu. Už vlastně 9 let. Dostala jsem se k tomu vlastně úplnou náhodou, protože jsem se stěhovala a tou dobou jsem byla zvyklá chodit na lekce hot jogy. Takže jsem hledala nějakou hot jogu v poblíž toho nového bydliště. A protože já, když se do něčeho jako zakousnu, tak to potřebuju hned.
5: Mohu potvrdit.
4: A ten den v tom studiu vlastně žádná hot yoga nebyla, ale byl tam nějaký jako jumping. Tak jsem si jako říkala, co to teda je, tak to já to zkusím dneska, jako nebudu sedět doma na zadku. Šla jsem tam a hrozně mě to chytlo a od té doby jsem vlastně už nikdy na hot yoze nebyla.
3: Martino, vím, že ty ses k jumpingu dostala právě přes svoji sestru. Určitě to ale nebylo jenom tak.
5: No, trošku to tak bylo. Já jako správný mladší sourozenec jsem odkoukala od sestry, nebo zjistila jsem vlastně, co to vůbec je, tak já jsem o tom předtím neslyšela. A já jsem se dlouhou dobu věnovala tanci, takže vlastně spojení hudby a nějakého pohybu mě vždycky lákalo, vždycky to bylo něco pro mě. A zkoušela jsem všechno možné od aerobiku přes hip-hop až po breakdance. A tady se mi to vlastně všechno tak jako vrátilo. Moc mě to zaujalo a na základě toho pak i ty lekce trošku mám vlastně pojmuté tanečně.
3: Pamatuješ si na svoji úplně první lekci?
5: Pamatuju. Byla jsem hodně nervózní, ale už přeci jenom jsem trošku od sestry taky věděla, jak to vypadá. Viděla jsem nějaké triky. Vždycky tam samozřejmě také důležité je ta celá komunita, ti lidé, když vidíte, že to ostatní užívají, uděláte nějakou chybu, nezáleží na tom.
3: Vzpomeneš si třeba, jestli si z té první lekce odcházela taky tak nadšená, jako to popisovala Michala, že bys byla dobitá energií, nebo si byla spíš naopak trošku unavená?
5: Jako účastnice jsem byla určitě nadšená. Tam se mi moc líbily právě výběr těch moderních písniček, že člověk si vlastně tak, jako, jak právě říkala Míša, zatrsá i trošku, má pocit, že vlastně se opravdu vybil tak pozitivně. Takže opravdu jsem odcházela nadšeně. Ze své první lekce jako lektorka, tak jsem odcházela ještě více nadšeně, protože když vidíte ty úsměvy a že lidé si opravdu mentálně odpočali, tak je to krásné.
3: Jaké to pro tebe je věnovat se stejnému sportu jako sestra? Nelezete si nikdy na nervy?
5: Neřekla bych. Myslím si, že my se naopak moc hezky doplňujeme.
4: Já můžu potvrdit, my se hlavně i podporujeme a vlastně ona mě hrozně zachránila, když jsem plánovala rodinu a pak samozřejmě jsem měla jako výpadek, protože při těhotenství se tohle cvičit nemůže. Za mě vzala všechny moje lekce a i předtím vlastně, když jsem potřebovala, tak jsme si dopomáhali a zaskakovali se vzájemně.
3: Dodává Michala Nagy, která je společně se svou sestrou Martinou Kratochvílovou hostkou odpoledního rozhovoru na Radiožurnálu Sport, ve kterém budeme pokračovat už za chvilku. Never.

0: S dvěma sestrami Martinou Kratochvílovou a Michalou Nagy si povídáme o jumpingu, což je jednoduše řečeno skákání na malé trampolíně do rytmu hudby. A může to být taky součást fitness tréninku. Člověk si možná řekne, že jenom skákat v uvozovkách nemůže být zase tak náročné. Jak moc fyzicky náročný jumping opravdu je? Možná, Michalo, jestli odpovíš ty jako, řekněme, zakladatelka těch lekcí tady v Praze.
1: Určitě to náročné je, hlavně pro ty, co jdou poprvé, ale naše tělo je opravdu neuvěřitelné a po dvou, třech lekcích si ty svaly a fyzička neuvěřitelně zvyknou a lekce od lekce se každý zlepšuje a vlastně najednou zjistí, že už to není vůbec tak náročné a že se to čím dál víc užívá.
0: Martino, ty si tady popisovala, jaká byla vlastně tvoje první lekce v roli účastníka. Tak co třeba bývá pro začátečníky největší šok?
2: Myslím si, že obecně jak to skákání, vlastně není to úplně, jak jsme říkali, to tradiční skákání na trampolíně, kdy vlastně my neskáčeme úplně nahoru, ač to zní trošku nelogicky, ale vlastně dolů do trampolíny, abychom zapojili to svalstvo. Takže možná to je takový první šok pro toho nováčka a poté možná zapamatovat si, jak se jmenují určité ty kroky, ale to všechno samozřejmě vysvětlujeme a jediné, co je potřeba, tak je trošku asi trpělivosti, ta první lekce, prostě člověk si to musí nějakým způsobem osahat.
0: A je třeba někdo, komu to jde ze začátku líp, nebo je to člověk od člověka?
2: Já si myslím, že to je člověk od člověka. Každopádně, co jsem si hodně všimla, tak právě lidé, kteří třeba tancovali, tak už mají v sobě ten rytmus, slyší tu hudbu a tím pádem nemají problém vlastně na základě té hudby dělat ty kroky, protože už to vlastně slyší. Takže nějaké muzické nadání pomáhá, ale rozhodně to není nutností.
0: Michale, možná jestli můžeš ještě dodat třeba, jestli jsou v jumpingu vůbec nějaké soutěže nebo nějaké závody, protože to ve většině sportu bývá, nebo je jumping čistě, řekněme, rekreační sport?
1: Závody jako takové, s tím jsem se ještě nesetkala, neviděla jsem to, všichni to spíš pojímají jako takový jako přátelský sport, kdy vlastně naopak se jako setkávají a vznikají velké akce, které jsou ve velkých sálech, konferenčních centrech a tak podobně a vlastně sjíždějí se tam lektorky z celé České republiky, občas i z Evropy a každá má svoje vystoupení, které trvá třeba 15 až 30 minut a sjíždějí se tam lidi, kteří jumping milujou a chtějí zkusit si vlastně zaskákat i na někoho jiného, případně na někoho oblíbeného z jiného města, kam vlastně se normálně nedostanou. A takhle se všichni sjedou a je to velká akce, která je ozvučená, osvětlená, je to fakt taková jedna velká party a myslím si, že si to všichni užívají. A já jako z pohledu instruktorky nemám úplně ráda nějaký právě soutěžení a předhánění se a naopak si myslím, že každá lektorka, každý lektor má ty svoje lekce pojaté v nějakém osobitém stylu a každému vyhovuje něco jiného a právě o to jsou dobré i tyhle ty akce, že si každý vyzkouší trošku jiný styl.
0: Většina sportů má takzvanou sezonu, to znamená období, kdy se tenhle sport dá provozovat. V případě třeba zimních sportů je to opravdu jenom ta zima, v případě letních pak léto. Je něco takového i u jumpingu nebo se dá provozovat naprosto kdykoliv a kdekoliv?
1: Tak u jumpingu je samozřejmě je to jako vnitřní sport, který vlastně můžete provozovat za každého počasí, ale samozřejmě hlavní sezonu máme od podzimu, s tím, že během tak jako ledna po Vánocích to hodně sílí, že jako lidi chtějí vyskákat veškeré cukroví a vánoční saláty. A trvá to tak zhruba do května a pak samozřejmě zase lidi jezdí hodně na dovolenou a jsou i takový jako větší vedra, že lidi třeba nechtějí úplně sportovat nebo třeba nechtějí sportovat vevnitř, radši jdou na brusle ven a tak podobně. Takže hlavní sezóna zhruba od toho září do května.
0: Popisuje Michala Nagy, která je společně s Martinou Kratochvílovou hostkou odpoledního rozhovoru na Radiožurnálu Sport a pokračovat v něm budeme už za chvíli.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte odpolední rozhovor na Radiožurnálu Sport. Hostkami jsou Martina Kratochvílová a Michala Nagy, které se společně věnují jumpingu. Pojďme se přesunout z pozice toho začátečníka k někomu, kdo už se jumpingu nějakou dobu věnuje. Co všechno musí člověk umět a zvládat, aby mohl jumping učit? Možná, Michale, jestli odpovíš jako první.
1: Řekla bych, že základním kamenem je mít certifikovaný kurz, kde vás všechno nekomplet naučí, ale samozřejmě nemůžete tam jet jako začátečník s tím, že já rovnou chci být instruktor. Nejlepší je samozřejmě ten jumping nějakou dobu provozovat, trošku se v tom orientovat a pak vlastně na tenhle kurz, kde vás naučí jednotlivé kroky, jak vlastně počítat rytmus hudby, jak vybírat vlastně jak kompozičně vytvořit celou tu lekci od začátku až do konce, včetně nějakého rozcvičení, vydýchávání, jak má probíhat z hlediska intenzity a všechno to jako zakomponovat dohromady a plus i jak interagovat s tím klientem, aby ho to bavilo, aby se necítil nesvůj a tak dále.
0: Martino, můžeš možná popsat, jak si připravuješ třeba ty tu choreografii, jak vybíráš hudbu, nebo jestli třeba někdy i trošku zaimprovizuješ podle nálady, řekněme, ve skupině.
2: Určitě. Já se připravuji poměrně důsledně, poněvadž se bojím občas, že spanikařím, že nebudu vědět, ale už to jsem měla teda spíš asi ze začátku, teď už jsem schopná i více nějak to dělat jako z místa. Každopádně ráda se připravuju, mě to baví. Já mám vlastně různé sešity, přímo, jak jsem teda tancovala, jak jsem říkala, tak s choreografiemi, kdy já ráda právě kombinuju různé ty kroky. Takže proto ke mně i chodí spoustu klientů, kteří právě dříve tancovali, jim vyhovuje ten styl, jak tady říkala Míša, každý to má trošku jiné. Já jsem trošku zaměřena do toho tanečna, takže vybírám si písničky podle toho zaprvé, co poslouchám, co mám sama ráda a třeba právě z toho potom také nějaké remixy, které třeba někdo vytvořil. Takže je to hodně podle nálady, samozřejmě podle toho rytmu, a co se tak hodí a co by se mi hodilo na ty určité kroky.
0: A dá se jumping dělat na jakoukoliv písničku, na jakýkoliv hudební žánr, takže třeba si dokážete představit, že by byla nějaká písnička třeba řekněme rocková nebo metalová, na kterou by se taky dalo skákat?
2: 100%. Já mám pár takových písniček, občas, no, řekla bych, že většinou asi to jsou spíše teda remixy. Třeba máme It's My Life, tak na to děláme sprint, to se hezky vždycky proběhneme a myslím si, že opravdu je důležité to tempo, spíše aby vlastně ty kroky do toho šly, aby to nebylo moc pomalé nebo naopak moc rychlé, ale vlastně jinak fantazii se meze nekladou.
0: Martina, ty už tady popisovala, jak vypadá vlastně tvoje lekce, že vybíráš víceméně popové písničky nebo remixy, tak Michal, možná jestli doplníš, jak vypadá tvoje lekce, podle čeho vybíráš písničky ty?
1: Já už jsem tím taková hodně zatížená, takže já kdykoliv slyším nějakou píseň, tak už si představuju, co bych do toho dala za kroky. Takže moje příprava lekcí spočívá většinou v tom, že jedu nejčastěji třeba tramvají nebo autobusem, mám sluchátka a pouštím si nějaký playlisty a hned si říkám, no tohle by se hodilo na tohle, tak si to hned zapíšu a vlastně to takhle skládám hodně jako za chůze a případně, když jsem doma, tak taky asi nevydržím úplně v klidu u toho.
0: A co vás na jumpingu pořád drží obě dvě? Proč vás ještě neomrzel? Možná, Marti, jestli začneš ty.
2: Já musím říct, že momentálně je to určitě ta komunita, která se tam postupně buduje. Opravdu jsme tam potkali nejdříve tedy klienty, v tuto chvíli už jsou to kamarádi, bez kterých už se teď nedokážu život představit. Takže opravdu ten sport, ten pohyb hodně lidí zbližuje, takže nejen, že si dáme do těla, je to samozřejmě zdravé, vybijeme se, ta hlava trošku vypne, tak ale opravdu buduje se tam to přátelství, je tam ta pozitivní nálada, takže jsme rádi, že se nám ti lidé opravdu vrací.
0: Ještě na úplný závěr, určitě nás poslouchá někdo, kdo třeba teď už přemýšlí o tom, že by se na jumping vypravil. Tak Michalo, jestli třeba ty řekneš, co vlastně si vzít sebou, co je potřeba, kde se třeba přihlásit, jak zkrátka najít lekci v nejbližším místě bydliště.
1: Na lekci jumpingu vlastně potřebujete jenom sportovní oblečení, obuv, vodu a ručník a víceméně jenom dobrou náladu a nebát se, každý jednou začínal. Musím potvrdit, že by se člověk fakt neměl bát toho, co ostatní řeknou, protože každý má co dělat se sebou. Není vůbec žádná ostuda, že někdo jde poprvý, vždycky se to dá nějak uspůsobit a každý si prostě skáče podle sebe a jak to zvládá.
0: Říká Michala Nagy, která byla společně se svou sestrou Martinou Kratochvílovou hostkou odpoledního rozhovoru na Radiožurnálu Sport.

0: Je 17:30, no a to je nejvyšší čas na Radiožurnálu Sport zamířit na led.
1: Hokejová tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
0: Dvě předehrávky devátého kola naplánovala tip Sport Extraliga na dnešní den, tedy čtvrtek 8. října. No a co nevidět, začne souboj mezi Plzní a Českými Budějovicemi, proto poprvé míříme na západ Čech za Františkem Kunou.
2: Odehráno 15 sekund, zakázané uvolnění Českých Budějovic, hra se tak dostane na druhou stranu kluziště, než se hrálo před malou chvílí. Je to první dnešní zápas, který aktuálně začal v 18.30, se ještě přidá duel v Praze, kde na Spartě nastoupí brněnská Kometa. Tady v zápase, který právě začíná v domácí brance Malík, v té hostující Strmeň, vhozeno v útočném pásmu Plzně, nahozadí od modré čáry rovnou kryje právě Strmeň do své lapačky a tak se bude vazování opakovat. Což oba týmy využívají ke střídání, odehráno 23 sekund, Plzeň České Budějovice zatím 0-0, vazovat se bude po pravé ruce českobudějovického golmana. Na vazování už se za domácí stranu sklání Michal Teplý, který úspěšný nakonec je a teď objíždí branku plzeňský Rohlík. Rohlík vyjíždí na pravý mantinel, dává na modrou na obránce, odkud je od Chromiaka nahození za branku, kde je Lalancet, to byl ten muž na vhazování, opravuji. Teď právě on může s Kotoučem něco vymyslet, nakonec se hraje v rohu, řekneme to také do zpráv a to za malou chvíli v našem vysílání na Radiožurnálu Sport. Kotouč má Lalancet za českobudějovickou brankou. Odehrána přesně jedna minuta, teď má šanci českobudějovický Bel, ale úspěšný není. 0-0 přesně na konci první minuty z Plzně, František Kuna, Radiožurnál. Pokračují plzeňští, Lalancet si protáhl střídání, jeho série stahovaček, ale úspěšná není, byť Kotouč dostal až za soupeřovou branku, ale teď odchází střídat a českobudějovickou rozehrávku mohou napadat domácí, jenže neděje se tak a Nordsetter vyváží Kotouč do útočného pásma po levém mantinelu, spěchá dopředu také Filip Ahl, který se dostal za branku a pomáhá mu tam také Michal Bulíř, jenže je z toho nakonec lob do středního pásma u červené čáry, hrají českobudějovičtí a Nordsetter odsouvá na levý obraný kruh, polovina druhé minuty 0-0 stále. Kotouč na hostujících hokejkách a Nordsetter posílá přes střední pásmo a levou stranu na Álovu hokejku. Ten ale rychle hledal parťáky, jenže plzeňský Robertson byl u Kotouče včas a pochopil celý záměr. Teď hrají znovu hosté a Václav Nedorost s Kotoučem na hokejce posílá na levý mantinel dopředu, odkud spěchá Beránek, ale českobudějovičtí daleko nedoputovali, ale mohou znovu a musí začínat z hlouby obraného pásma, protože pro Kotouč jde dozadu obránce Vála, rozhrává Nedorostovi, ten hned našel Tomana u červené, který si obhodil soupeře a nahazuje do útočného pásma. První je ale u Kotouče plzeňský obránce Malák. Začala třetí minuta, Plzeň České Budějovice dál 0-0. U Kotouče hosté v útočném pásmu. U levého mantinelu dává Beránek za branku pro Tomana, toho tlačí Simon na hrazení. Přihrávka na modrou, Nedorost po modré zprava doleva, ale chybně. A Kotouč se dostává až do středního pásma a na domácí hokejky Šlajs u červené posouvá před sebe na pravý mantinel. Simon už je v útočném pásmu, brzdí v pravém rohu, dává na modrou, ale nepřesná přihrávka protečovaná a končí až v obraném pásmu plzeňských. A tak Chromiak zajíždí za vlastní branku. Hodně velkou rychlost nabral Hoch, ale Chromiak vyjíždí s Kotoučem až červené čáře, až k modré a samostatný únik dává doprava na Teplého, ten zakončuje a Kotouč má nakonec Strmeň ve své lapačce. Tak teď se Chromiakovi úplně rozestoupili protihráči a utvořili mu poměrně snadnou cestu k tomu, aby dojel až před branku a v mezikruží, když už mohl střílet, tak si nakonec ještě chtěl celou tu situaci vylepšit a přihrál doprava na Teplého, jenomže ten dostal Kotouč na levou brusli, musel zpracovávat Šajtlí, vypadalo to, že má nohy do X v tu chvíli a přikopával si Kotouč před sebe a už to nebylo ideální na zakončení. Vhozeno v obraném pásmu Českých Budějovic končí třetí minuta, Plzeň motor 0-0, vyhození do obraného pásma domácích, Chromiak hned posílá Kotouč o levý mantinel dopředu, jenomže Štencl už zajíždí za českobudějovickou branku, tam zabrzdil, oklamal napadající hráče a ve středním pásmu už mohou hrát hosté znovu. Křižná Žabička neprošla přes Petmana a nakonec z toho také českobudějovický offside. Ve čtvrté minutě už platí Plzeň České Budějovice 0-0, prostor pro vystřídání na obou stranách. Strmeň si
0: A tak 17 hodin a 35 minut na Radiožurnálu Sport můžeme přidat, pokud jde o hokej, také jednu informaci o druhé nejvyšší domácí soutěži, protože se hraje dohrávka 11. kola Maxaligy, ve které proti sobě nastoupili Chomutov a Tábor. To je tedy souboj, kde je favoritem Tábor, který je na 5. místě tabulky Maxaligy. Chomutov je 11. Rozdíl mezi oběma kluby je 10 bodů ve prospěch Jihočechů. Jestli ten duel vyhraje favorit, to vám na Radiožurnálu Sport samozřejmě povíme. A teď vám František Kuna zase poví, jak se vyvíjí dál extraligový souboj mezi Plzní a soupeřem z Českých Budějovic. Františku.
2: Je to 0-0 stále v polovině čtvrté minuty po domácím zakázaném uvolnění při vyhození kapitána Jeřábka. Je z toho Buly v útočné třetině ulesen pálí od modré, rána stečovaná do rohu. Jeřábek posílá prudký pas křižný, ale to ulesen pochopil a mezi nohama protihráče přihrává obráncům a tak dopředu mohou zamířit Beci Vála, nahazuje puk, malý ho stlumil do rohu, kde je připravený obránce Jeřábek a zase přihrávka zaž za obranu, strmeň musí z branky a vyhazuje kotouč na tribunu a všem je jasné, že z toho ale bude první přesilovka v zápase za zdržování hry. Ten kotouč byl na hraně, on se tak trochu vrtěl a Strmeň ho prostě nabral na tu širokou hůl a vlastně zamezil velké gólové příležitosti, protože Katič už se dostával za obranu, jenže kotouč byl pro něj příliš dlouhý, natolik dlouhý, že Strmeň to vyhodnotil tak, že musí z branky a na trestnou lavici teď odsedět za něj trest Josef Koláček a je tu první přesilovka v zápase. Na konci čtvrté minuty stav 0-0 mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Plzeň hraje početní výhodu, ale na Buly úspěšní domácí nejsou. Vála backendem posílá vysoký kotouč až k červené, který skáče do brankoviště Malíka. Ten backendovou stranou hole přihrál za branku, odkud už domácí znovu rozhrávají přesilovou hru. Robertsen dává zadovku mezi vlastní kruhy a Teplý se rozjíždí středem k loziště. Bere to nakonec přes pravý mantinel. Prudká přihrávka pro Filipa, který už je za brankou, objíždí na levou stranu k loziště, dojel až k modré čáře, tam dělá otočku, ale chybně přihrává a dopředu může Hoch. V oslabení České Budějovice útočí, 5. minuta 0-0. Stresu ještě minuta 25 po vyhození Strmeně, který poslal kotouč na tribunu a dostal trest za zdržování hry. V klidu mají teď kotouč hosté a je z toho vyhození na druhou modrou, kde je Robertsena zpracoval kotouč rukavicí, jeho parťáci mu ale střídají a tak zaváží sám. Jeho klička u modré čáry mu nevyšla a je z toho vyhození od hráčů Motoru, které bere Simon ve středním pásmu, posílá ho na pravé hrazení, ale tam je další vyhození od hostí a Norcetr poslal kotouč na druhou stranu. Ještě minuta z plzeňské přesilovky, stav 0-0 platí dál v utkání Škody proti Českým Budějovicím. Domácí přesilovce za brankou v pravém rohu Měchura bráněn dvěma hráči a v těžké pozici to nedokázal a na modré čáře naopak udržel pásmo dobře postavený Chromiak. Měchura za brankou posílá na levé hrazení, tam je připravený McPherson, který ale přišel o kotouč, ale na modré čáře je net na pravé straně. Lalancet dává zprava doleva rychlé zakončení z voleje. Není přesné od McPhersona a Měchura dává kotouč na modrou. Tam je Chromiak, napřahuje, dává doprava. Lalancet natahuje, dává křižný pas rána do poloodkryté branky, ale dobře se tam dostal obránce Nedorost a Českobudějovičí vyhazují přes všechny čáry. Z přesilovky ještě 18 sekund. 6. minuta zápasu Plzeň České Budějovice 0-0. Kotouč za plzeňskou brankou. Domácí se rozjíždějí k poslednímu nádechu v rámci této přesilové hry, ale dokonce trestu Josefa Koláčka zbývá už jen 6 sekund. Šlajs přesto odjel do pásma. Přihrávka doleva a rána od obránce Rubince, který vypálil mimo a na druhé straně je tu break pro Beránka. České Budějovice už v plném počtu. Beránek z levého kruhu vypálil, ale nad branku a rohem se kotouč dostal až k červené. Odkud zase a z levé strany rychle rozehrál Štencl. Malík vzal kotouč do lapačky, rychle ho vyklepal pro obránce, ale hosté dobře napadají a u kotouče může být Bell v levém rohu. Otáčí se, aby viděl do hřiště, protože chvilku měl hlavu do mantinelu. Nakonec plzeňský obránce Jeřábek posílá kotouč o zadní hrazení. Rohem kluziště jen k modré čáře, tam jsou dobře připraveni hosté a nahození od Beránka končí ve výstroji Nika Malíka. V 7. minutě je přerušeno po delší době. Stav 0-0, čas na úpravu ledové plochy. Plzeňští hokejisté nedokázali využít početní výhodu, když Strmeň vyhodil kotouč na tribunu a jeho trest odpikal Josef Koláček.
0: Říká František Kuna, který za chvíli samozřejmě na Radiožurnálu Sport bude pokračovat. Teď 17 hodin a 39 minut si můžeme jen připomenout, že za 51 minutu odstartuje druhá dnešní předehrávka 9. kola Tipsport Extraligy. Dojde totiž na velmi sledovaný duel, určitě minimálně z toho fanouškovského hlediska. Pražská Sparta totiž totiž přivítá brněnskou Kometu v souboji týmu, kterým se v téhle sezóně zatím tedy moc nedaří. Můžeme přidat také jednu fotbalovou aktualitu. Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se totiž bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení do čela organizace, kterou vede od roku 2016. UEFA oznámila, že slovinský funkcionář přijal jednomyslnou výzvu 55 národních federací z Evropy, aby kandidoval i na dalším funkčním období. Čeferin původně před 2,5 lety na kongresu v Paříži prohlásil, že se o znovu zvolení ucházet nebude. Následně ale změnil názor a vypadá to, že by nemusel ani mít protikandidáta. Zatím totiž veřejně zájem o post předsedy UEFA nikdo neprojevil. Volby se uskuteční na 51. kongresu Evropské fotbalové unie, který je na programu 22. dubna příštího roku, a to v Astaně. No a ještě jeden tedy zajímavý zásah, ale tentokrát golfový, protože Patricie Maková vede po prvním kole turnaj evropského okruhu Ladies European Tour Korea Championship. V Soulu zahrála 7 ran pod normou hřiště. Na nejbližší soupeřky má náskok 2 úderů.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: A ten obstarává zápas hokejové extraligy mezi Plzní a Českými Budějovicemi, a to díky reportérovi Františku Kunovi.
2: Odehráno 7 minut, stav 0-0 stále. Plzeň nevyužila početní výhodu a teď se hraje ve středním pásmu a hostující Nedorost může dopředu, offside to není. Nedorost se dostává do úhlu, pálí, Malík vyrazil kotouč hodně vysoko a ještě ukazoval spoluhráčům, že ten puk je hodně nad hlavami. Nakonec ale hrají hosté. Bell v pravém rohu dělá kličku, dává puk za branku, kde je Ulesen, ten přihrává přední kotouč, propadl až na modrou, může přijít rána, ale dobře tam padl do té střely Lalancet a kotouč mají hosté. Nahození do pásma, spěchá za ním Bell, narazil sice soupeře na mantinel, ale kotouč nezískal. Norcetr, českobudějovický obránce, míří za pukem do vlastního obraného pásma. Rozehrává zprava doleva prudký kotouč, který si mohou hosté vzít, jenže netrvá to dlouho a dopředu jde Matyáš Filip na domácí straně, křižný pas na modrou doleva, Rubin spálí těsně mimo z vrcholu levého kruhu, kotouč rohem projíždí až do středního pásma a domácí si pro něj musí až k vlastní brance. McPherson dává na první pohled riskantní pas doprostřed, ale Měchura tam byl. Nakonec ještě další dobrý kotouč od domácích, který protečovával dál strnat do útočného pásma. To už ale na chvíli zase mohli hrát hosté Lantoši, ale kotouč nevysunul z obraného pásma a teď po ráně zůstává ležet v českobudějovickém brankovišti golman Strmeň, to vše v 9. minutě, stále za stavu 0-0, 9. minuta před malou chvílí začala a se Strmeňem to aktuálně nevypadá úplně nejlépe. No a už si masku nasadil také Matyáš Mařík, tedy druhý českobudějovický golman, který stojí v otevřených vrátcích a sleduje případné pokyny a už jde na led. Vypadá to tedy, že minimálně se jde rozcvičit v případě, že by jeho parťák nemohl pokračovat v utkání, což zatím nevypadá úplně ideálně. Českobudějovická střídačka trochu opařená, každopádně Matyáš Mařík už se rozcvičuje u střídačky. V 9. minutě stav 0-0 platí dál mezi Plzní a Českými Budějovicemi a rovnou se otevírají vrátka, protože Strmeň je v brance, za kterou je šatna hostí, stojí na pravé noze, 2 muži ho podpírají a tu levou drží ve vzduchu. Takže hned v 9. minutě komplikace pro motor a ještě Mařík vyjel k těm vrátkům, poklepal na mantinel na pozdrav svého golmanského parťáka a teď mají České Budějovice v 9. minutě nového golmana v brance. Matyáš Mařík bude čelit hned vhazování po jeho pravé ruce v 9. minutě. Plzeň České Budějovice 0-0. Vhazovat se bude na levé straně útočného pásma plzeňských hokejistů. Lalancet už se chystá na vhazování a čeká na svého soupeře. Vypadá to, že můžeme pokračovat. Strmeň v péči lékařů v šatně a Buli v útočném pásmu Plzně je tady. Vyhrávají ho ale suverénně domácí. Štencl posílá kotouč po levém mantinelu k modré čáře. Tam sekl do puku a to doslova poslal kotouč před sebe. Rána od Bulíře z vrcholu levého kruhu do výstroje Nika Malíka. Který kotouč přidržel Máho ve své lapačce, je přerušeno stále v 9. minutě. Plzeň České Budějovice bez branek. Vazovat se bude tentokrát po pravé ruce golmana Malíka. Po dobré ráně Michala Bulíře, která by mohla skončit gólem, kdyby třeba jí ještě tečovala jedna z domácích hokejek, která byla cestou, ale Nik Malík tuhle ránu viděl. Hosté vyhrávají Buli v útočném pásmu, Al je za brankou, pomáhá mu v levém rohu Bulíř, kotouč vypadl k modré čáře, kde Štencl udržel pásmo. Nakonec musí na pravé straně ještě bojovat o kotouč obránce Vráblík, postal ho před sebe, ale hrají domácí. Rohlík připravil kotouč bekům a Chromiak může křižným pasem zprava doleva ve středním pásmu najít Rohlíka, to udělal, Rohlík nahazuje před branku, puk neprošel, nakonec je na modré, ale chybná přihrávka na Jeřábka se odráží od mantinelu a končí ve středním pásmu, dopředu může Chromiak, od modré čáry nahazuje na Maříka, ten posouvá vyrážečkou kotouč do pravého rohu, z jeho pohledu tam je obránce Vráblík, který je zase přihrál za branku na Štencla, který má ale potíže, ale i vleže dokázal volný kotouč odehrát na hokejky spoluhráčů, stále ale se bojuje v útočném plzeňském rohu, už to neplatí a dopředu mohou hosté, Pour posunul do útočného pásma a jde napadat. Stejně jako Beránek, který narazil na mantinel obránce Mereška a bojuje i bruslemi, když nemá hokejku v rukou. Rána od modré na Malíka stečovaná, Malík hned hokejkou posunul kotouč mimo nebezpečí do rohu. 10. minuta, už se hraje 0-0 mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Obránce Mereško táhne kotouč středním pásmem po levém mantinelu, posunul před sebe na Šlejze, ten přišel na útočné modré čáře o kotouč, ale Simon si ho bere zpět a už je v pásmu, dostává se do levého rohu, tam brzdí, Beci se ho tam snaží natlačit na mantinel, pícha to byl, kotouč se odráží ke střednímu pásmu, šance na break pro hosty, 1-2, navíc pak už bez puku, Toman o něj přišel, ale teď i tak jsou hosté v útočném pásmu, Tománova přihrávka za branku byla přesná a hrát může Zachar, který získává kotouč. Zachar vyjíždí k modré čáře, přihrává bekům, rána na Malíka, ten vyráží a volný kotouč na dvakrát bere do své lapačky. Hraje se svižně, jsme na konci 10. minuty, je přerušeno, stav 0-0 platí dál mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Hosté z jihu Čech už jsou bez golmana Jana Strmeně, který si nejspíše nějakým způsobem zranil levou nohu, tak to tedy vypadalo poté, co byl odveden a měl to štěstí, že vrátka směrem k hostující šatně jsou vlastně hned za tou brankou, ve které stál, respektive v brankovišti tam upadl a zůstal ležet. Bude se opakovat vazování v obraném pásmu Plzně. Čas se vrátí zhruba o 2 sekundy nazpět, poté co časoměřiči logicky pustili časomíru, když viděli kotouč na ledě. Teď už ji mohou pustit a nemusí ji vypínat, protože se hraje dál a ve středním pásmu je tu dlouhý kotouč nakonec až do pásma obraného českobudějovického, tedy zakázané uvolnění. První u kotouče byl obránce Ondřej Kachyňa a není pochyb o tom, že se bude znovu vhazovat v obraném pásmu Plzně a opět po pravé ruce golmana Malíka. Posunuli jsme se v zápase do 11. minuty, Plzeň České Budějovice dál 0-0. Cenci teď do sebe zaklesnutí podobně jako rugbysti, nakonec ale je z toho nahození za Malíka. Ten má kotouč a také 2-3 sekundy si ho podržel na holi, než rozehrál. Domácí se dostali spod toho tlaku a Koláček na druhé straně spolupracuje s beky, ale bylo to příliš prudké, zbrklé a nepřesné a je z toho zakázané uvolnění také pro nebo od Českých Budějovic. Stále 11. minuta, České Budějovice hrají v Plzni 0-0. Vazovat se bude v obraném pásmu Jihočechů po pravé ruce golmana Maříka. Samozřejmě je zájmem plzeňských hokejistů to Buli co nejvíce uspíšit, aby mohli bojovat proti unavenému soupeři, který nemůže po zakázaném uvolnění střídat. Po vyhraném Buli Jeřábek nahazuje, kotouče zvláštně odrážel, Mařík o něm nevěděl, Filip má puk na modré čáře vlevo, dává ho za branku, tam je Měchura, naražený na mantinel, o volný kotouč tam bojují další hráči, puk vypadl ale na Filipovu hůl, ten dává na modrou, Jeřábek pálí, rána neprošla a hodně obětavý zákrok obránce Kachyni, který bez hokejky upadl, trefil ho ten kotouč do kolena, pak ještě ho odehrál bruslí a i proto se může hrát na druhé straně, jenže Hoch nedosáhl na kotouč v rohu a v přesile jsou v souboji v rohu domácí hokejisté a Filip dává za branku kotouč pro Chromiaka, tomu ale se kotouč zastavil u hole, nakonec Chromiak uhybným manévrem oklamal napadání hostujícího Hocha a ve středním pásmu mohou dopředu domácí. Filipova klička na střed, rána spoza obránců nepřichází, puk se dostává na pravý mantinel, kde je souboj 2-2 a Hoch ho jen tak odevzdal, ale v tu chvíli to bylo asi nejlepší řešení. Navíc českobudějovičtí částečně vystřídali. Robertson, to je plzeňský bek, na dvakrát teď rozhrává ke střednímu pásmu, kde je Katič, dává do útočného pásma na levý mantinel, ale Schleiss rozhrává raději přes beky. 12. minuta, Plzeň České Budějovice 0-0, dopředu jde domácí obránce Mereško, který přihrává doprostřed modré čáry. Robertson ještě napřáhl, vypálil, kde je Kotouč, nakonec po dorážce v ochranné síti, ale hraje se dál, ne, je přerušeno, opravdu to byla ochranná síť. Čas na úpravu ledové plochy teď ve 12. minutě, kdy se plzeňští mohli dostat do vedení, ale nestalo se, tak ve 12. minutě dál platí Plzeň České Budějovice 0-0.
0: Říká František Kuna, který samozřejmě tenhle duel bude komentovat i dál, jen co se znovu začne hrát.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: 17 hodin 50 minut a my si můžeme připomenout, že čeští judisté v hmotnosti kategorii do 90 kg o medaile na mistrovství světa nebojovali. David Klamert vypadl ve svém posledním světovém šampionátu v kariéře už v prvním kole, když ho v azerbajdžánském Baku porazil Francouz Engayab Ambu. Druhý český reprezentant Adam Kopecký pak prohrál v osmi finále s Francouzem Alexou Mitrovičem a Kopecký tak nesplnil svůj cíl.
3: Já jsem před očima měl jenom medaily a samozřejmě mě to hrozně mrzí. Věřil jsem si, cítil jsem se dobře, ale bohužel jsme lidi, tohle judo, chyby děláme.
0: Na světovém šampionátu v judu půjde do akce ještě Lukáš Krpálek, který se v sobotu bude prát v hmotnostní kategorii nad 100 kg. Hokejisté ti se také občas poperou, byť tedy tam nejde o vítězství a postup dál, ale jde samozřejmě o to, aby třeba nakopli svůj tým a aby mu pomohli uspět samozřejmě v daném zápase, třeba nastartovat nějaký ten obrat. Hokej se samozřejmě na Radiožurnálu Sport věnujeme, protože za chvíli bude pokračovat předehrávka 9. kola Tip Sport Extraligy mezi Plzní a Českými Budějovicemi a v 18 hodin a 30 minut bude zahájen druhý dnešní duel mezi pražskou Spartou a Kometou Brno. Hlavní program 9. kola nejvyšší domácí hokejové soutěže bude potom pokračovat zítra, kdy se utkají Třinec s Hradcem Králové. Od 17 hodin, od 17.30 nastoupí Litvínov proti Olomouci a Vítkovice proti Pardubicím a od 18 hodin bude hrát Kladno s Mladou Boleslaví a také dojde na utkání mezi Libercem a Karlovými Vary. Hokejové diváky ale má aktuálně také jeden zápas v nejvyšší druhé domácí soutěži. Duel, který uzavírá 11. kolo Maxaligy, proti sobě postavil Chomutov a Tábor. V první minutě 14. respektive ve 14. minutě první třetiny už hosté z Tábora vedou na půdě Pirátů 1-0. I tenhle duel samozřejmě budeme alespoň na dálku na Radiožurnálu Sport sledovat, tak jako jsme na dálku sledovali počínání českých tenistů na turnaji v Ázii. Nejprve tedy tenistky. Nikola Bartunková v Pekingu porazila v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3, 6-0 a postoupila poprvé v kariéře do semifinále turnaje WTA 1000. 20-letá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut. V boji o premiérový postup do finále Bartunková narazí na Rusku Miru Andrejevovou. Muži ti hrají v Šanghaji také tisícovkový turnaj, ale zatím jsou aktuálně úplně na začátku. V prvním kole uspěl Dalibor Svrčina, který porazil Brita Camerona Norího 6-4 ve třetím setu a ve druhém kole narazí na Argentince Tomase Martina Echeverryho. Naopak velmi rychle dohrál Vít Kopřiva, který nestačil na Belgičana Zizua Berkse a podlehl mu 3-6 a 1-6. Tolik tedy informace o dalším sportovním dění dnešního dne a teď už pojďme na hokejové utkání Tip Sport Extraligy mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Slovo má František Kuna.
2: Plzeňští v útoku, Petman v pravém rohu, stav 0-0 platí dál ve 14. minutě. Bojuje se teď v českobudějovickém obraném rohu, odkud míří Kotouč lobem za plzeňské beky a takže to je hodně mimo branku a Kotouč se nakonec doplazí. Za úroveň brankové čáry znamená to jediné zakázané uvolnění Českých Budějovic. Stav 0-0 platí dál v 15. minutě v fázi zápasu, kdy se dá říct, že jsou domácí mírně aktivnější, ale zatím jsme se ani na jedné straně nemohli bavit o tom, že by to byla No rozhodně ne 100% gólovka, ale ani nějakých 75% bychom se nedostali odhadem, tedy velmi hrubým. Vazování v útočném pásmu Plzně, vyhrané od Petmana, ten dává puk na modrou, rána přes Chumeltěl a puk nakonec skončil v rohu, odkud ho se snaží Lantoši vydolovat a poslat ho z obraného pásma, což se nepovedlo, ale nakonec Petman ještě přihrával Teplému. Kotouč ve středním pásmu je volný, spěchá za ním Pour, ale u červené čáry ho plzeňští zastavili. Na druhé straně ještě snaha o rozehrávku, ale hrají domácí. Chromjak zaváží kotouč mezi vlastní kruhy, přihrává na levý mantinel, Robertson už překonal červenou, nahazuje přímo do Maříkovy lapačky a ten, byť se tak díval na své parťáky, jestli by náhodou neměl rozehrát, tak si to rozmyslel a je přerušeno v 15. minutě zápasu. Vazovat se bude v obraném pásmu Českých Budějovic po pravé ruce golmana Maříka, který vystřídal strmeně v 9. minutě zápasu. Stav 0-0. Čerstvé síly přicházejí, Matyáš Filip připraven na buly. Proti němu se sklání českobudějovický Bell a úspěšnější je domácí centr na modré čáře Jeřábek, nahazuje puk za branku, spěchá tam do souboje třeba také obránce Vráblík, který posunul kotouč směrem ke střednímu pásmu, ale Filip na vrcholu levého kruhu pálí, Mařík má puk v lapačce, ještě drobné pošťuchování před brankou mezi Válou a Něchurou, ale nic z toho dalšího nebude, pauza na čištění ledu právě začíná a to 5 minut a 12 sekund před koncem první třetiny, která zatím v zápase Plzně a Českých Budějovic branku nenabídla. Pokračuje tedy zápas krátkou úpravou ledové plochy na stadionu, který není úplně zaplněn. Kdo znáte plzeňský?
0: 17 hodin 55 minut posluchačům radiožurnálu Sport přejeme příjemný čtvrteční podvečer, který je okořeněný zatím jedním hokejovým extraligovým duelem mezi Plzní a Českými Budějovicemi. O 6:30 dojde také na úvodní vazování souboje mezi pražskou Spartou a Kometou Brno. Takže od té chvíle budeme střídat dva stadiony, ale pokud budete chtít na některém duelu zůstat po celou dobu jeho konání, tak samozřejmě ideální volba, jak už to jistě znáte, je internetové připojení a najít si stránky iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo odkaz na přímý přenos objevíte také v aplikaci Můj rozhlas. A v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě ve všech dalších podcastových najdete také záznamy pořadů našich osobností, včetně desítky Pavla Horváta. Ta byla na programu dnes a protože je čtvrtek, tak si fotbalový expert Radiožurnálu Sport pozval dalšího zajímavého hosta, ale tím nebyl tentokrát špičkový fotbalista, ale špičkový a dá se říci legendární muzikant, frontman skupiny Olympic, která už 6 desetiletí baví hudební fanoušky a patří rozhodně k legendárním tělesům v české rockové hudbě. Petr Janda a jeho vztah ke sportu. Zajímavá záležitost, k fotbalu samozřejmě zvlášť, tak si najděte desítku Pavla Horváta dnes tedy s hostem Petrem Jandou v podcastových aplikacích. No a teď už si zase najdeme cestu do Plzně na extraligový souboj mezi hokejisty domácího týmu a Českých Budějovic. Slovo má František Kuna.
2: Do konce první třetiny zbývá odhrát přesně 5 minut, stav 0-0 platí dál a otevírají se vrátka na domácí trestné lavici, kam už teď vstoupil svojí pravou nohou, ale štěstí mu asi moc nepřináší Matyáš Filip, který v souboji v útočném pásmu u levého mantinelu tak vehementně, dlouho a opakovaně rozčekoval zápěstí Roberta Lantošiho. Slovenský hokejista to ustál, neoplácel a rozhodčí si toho všimli. Bylo to velmi blízko, bylo to okaté a po zásluze potrestané. Takže poté, co hrála v tomhle zápase už Plzeň jednu přesilovku, tak teď jsou to České Budějovice. Navíc vyhrané Buliš, ten se dává vysoký kotouč do rohu, kde může hrát Al. Backendem posunul puk na levé hrazení. Lantošiho křižní pas není přesný, dobře zapracoval obránce Mereško. Na modré teď Štencl. Přihrává doprava lehkou žabičku pro Ulesena. Ten vyjíždí na pravý kruh, napřehuje ke střele, schodil hru níž, Oskar Bell to byl, který přihrával ještě před branku, nakonec domácí s pukem, ale těžké to bylo na vyhození a tak Rohlík nestihl souboj u mantinelu, nakonec se přeci jen ještě Bellova šance, který vypálil po ledě a Ulesen v pravém rohu, na pravém kruhu dává na modrou, tam je Štencl, jde na prostředek modré čáry, Lantoši dělá dlouhý oblouk, ale přihrávka byla prudká a nepřesná od bruslí, Rohlíka se ale odrazila na modrou a teď chybná rozehrávka, jenže Domácí nemají puk a Olesen pálí z Chumlu přes klekajícího se obránce Rubince nepřesně. Štencel udržel modrou čáru s Lantošem. Další křižní pas před branku pro Ála. Pokračuje přesilovka Českých Budějovic v Plzni za stavu 0-0, 4 minuty před první sirénou. Ještě minuta z trestu domácího Filipa. České Budějovice celou přesilovku tráví v útočném pásmu. Za brankou je Ál, dává na pravý mantinel. Olesen na modrou, Štencel napřahuje, dává doleva Lantoši z voleje. Malík má kotouč ve výstroji, byť to podle pohybu vypadalo, že o tom moc neví, ale nakonec z něj puk nevypadl a tak je přerušeno v 17. minutě zápasu. Stav 0-0 platí dál v utkání Plzeň České Budějovice a z trestu domácího Filipa zbývá ještě 45 sekund. Oba týmy vyměnili hráče, České Budějovice 5 borců, Plzeň 4, hrálo se minutu 15 sekund bez přerušení a všechen ten čas v útočném pásmu hostujícího motoru. Zase vyhrané v hazování, pícha doprava, rychle rána z voleje, Malík má kotouč, přerušeno 4 sekundy, trvalo tohle střídání, nebo ono bude trvat ještě déle, ale tahle pasáž jde od přerušení do přerušení po buli v útočném pásmu na levé straně z pohledu Českých Budějovic a teď se bude vazovat na straně pravé. Vypadalo to teď trochu jako situace v Žácích, kdy jediný rozhodčí stojí osamocen v kruhu a všichni ostatní na kruhu jiném, tak píšťalka pomohla, aby odehnala aktéry na druhou stranu útočného pásma Českých Budějovic. Hosté vyhrávají buly, vlevo na modré je pícha, dává na modrou do prostřed rána z voleje. Do výstroje Malíka uběhlo dalších 6 sekund, znamená to, že z trestu Matyáše Filipa zbývá ještě 35 vteřin. Stav 0-0 je to ale stále tady v Plzni, kde hrají České Budějovice. Znovu se bude vazovat v obraném pásmu Plzně, na vazování jde jeden z nejzkušenějších, a to Jakub Lev, který zvládá boli hokejku, drží hodně nízko, vyhrál boli pro sebe k modré čáře, ale už ho neprostrčil, tedy kotouč do středního pásma. Riskantní přihrávka na píchu, ten je v levém rohu, dává za branku kotouč, ten se dostává přes pravý mantinel dopředu a nakonec na plzeňské hole, ale Lev poslal Schleize, Schleiz míří dopředu jeden na jednoho, pícha je ale včas u puku a přihrává ho za vlastní branku, jenomže tam vysprintoval obránce Merešku a šetří čas v útočném pásmu. Kotouč mají ale dál hosté, pícha o něj přišel, Schleiz soupeře obral a Lantoši bude rozehrávat. Ozývá se potlesk skandovaný, protože Matyáš Filip už se bude vracet z trestné lavice. 0-0 tedy platí dál mezi Plzní a Českými Budějovicemi. V našem přímém přenosu v hokejové Tipsport Extralize ani jeden z týmů nevyužil tedy dvouminutovou početní výhodu. České Budějovice, troufnu si říct, v ní byly ale nebezpečnější než soupeř. Ještě 2 minuty a 40 sekund se bude hrát první 20minutovka. Volný kotouč míří za českobudějovickou obranu, tam byl první obránce Lukas Nordsetter, který poslal kotouč na levé hrazení, ale ne úplně přesně. Filip po návratu z trestné levice hledá Měchuru, který nahazuje kotouč na levý mantinel do útočného pásma. Strnad připostrčen Nordsetterem a nakonec se díky Beránkovi hosté osvobodili, ale putovali jen k červené čáře. Nahození za branku Maříka, to je od 9. minuty českobudějovický golman po vystřídání strmeně. Hosté mohou dopředu. Toman kličkuje s kotoučem na vrcholu kruhu, ale proti třem protihráčům a volný puk bere Filip. Jede zleva 3-3. Filip se dostává do úhlu, brzdí u levého mantinelu, prostočil kotouč za branku, kde je Měchura, na zádech má Nordsetra, pomáhá tam také ještě Strnad za plzeňskou stranu v souboji s Lantošem, ale úspěšný nebyl, ještě bojuje o kotouč 2-2. Poslední 2 minuty první třetiny, Plzeň České Budějovice v hokejové Tipsport Extralize dál 0-0. Volný kotouč vydoloval, a to doslova z rohu, Václav Nedorost, který posouvá kotouč do středního pásma. Ano, to jméno je hokejově známé, bývalý útočník Coloreda je jeho otec, ale jí posouvá kotouč do středního pásma. Ano, to jméno je hokejově známé, bývalý útočník Coloreda je jeho otec, ale co se týče

0: a tenhle čas stráví. Českobudějovický s pukem. Lantoše hledal u Lesana, ale nepřesně a volný puk míří za branku Českých Budějovic. Tam je obránce Vála a hodně prostoru před ním, jen málo spoluhráčů. Ti střídali, Koláček si najíždí středem, ale nakonec přes Bela to zkouší hosté. Přihrávka zpoza červené, zakázané uvolnění to nebude. Šipchovné prostočení, Koláček už je za brankou, dostává se do levého rohu, kde udělal brzdu a protisměrnou kličku, ale měl to velmi, velmi těžké proti domácí poměrně hutné obraně. V jejímž čele byl útočník Lalancet. Teď Malák posílá kotouč z obraného pásma plzeňských, ale neúspěšně, protože dobře zapracoval Štencl, obránce na útočném výletě. 20 sekund do konce třetiny, domácí jdou dopředu po pravém mantinelu, přihrávka za branku prudká pro Rohlíka. Nakonec Lalancet ještě šťouchl do puku, ale netrefil ho, šance na break 14 sekund. 2-1 je z toho nakonec, je tam Ál a přihrávka na Ulesena, který pálí, jenže do rány si klekl domácí bek a je z toho kotouč. V ochranné síti 7 sekund před koncem první třetiny, Plzeň České Budějovice dál 0-0. Chvilku to mohlo připomínat faul, protože českobudějovičtí šli 2-2 a takovým drobným zaškobrtnutím tam jeden z domácích borců ztratil rovnováhu, tak z toho nakonec bylo přečíslení, ze kterého ale gól nebyl. A tak se 7 sekund před koncem první třetiny za stavu 0-0 vazuje po pravé straně útočného pásma českobudějovických. Ti sice vyhráli Buly, ale volný puk má Simon, posílá ho jen k modré, Norceter neudržel pásmo. Tady končí první třetina v Plzni. Branku jsme neviděli, oba týmy měly k dispozici početní výhodu bez využití. Zajímavostí je to, že od 9. minuty je v českobudějovickém brankovišti Matyáš Mařík místo zraněného Jana Strmeně, který opustil zápas a zamířil do šatny. Po první třetině tedy Plzeň České Budějovice 0-0.
1: Říká František Kuna, který tak stejně jako hokejisté obou dvou extraligových rivalů budou mít na 18 minut volno, no a potom začne druhá třetina, u které samozřejmě v přímém přenosu radiožurnálu Sport nebudete chybět. Je 18 hodin a k tomu 4 minuty příjemný čtvrteční podvečer.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Jestli jste naladili Radiožurnál Sport teprve třeba před chvílí, tak pokud jde o předehrávku 9. kola hokejové Tipsport Extraligy mezi Plzní a Českými Budějovicemi, kterou vysíláme v přímém přenosu, tak jste popravdě o nic zásadního zatím nepřišli, protože skóre je nerozhodné 0-0 a to znamená, že žádný gólový moment zatím nepřišel. Ale věřím, že se v dalším průběhu tohoto utkání dočkáme. No a že třeba bude také dost branek naopak hned od začátku padat v zápase mezi pražskou Spartou a Kometou Brno. Tenhle duel začne v 18 hodin a 30 minut. Hraje se také jedno utkání v Maxalize, kde se naopak dohrává 11. kolo druhé nejvyšší domácí soutěže a v poslední minutě úvodní třetiny Chomutov prohrává s Táborem 0-1. Na led se budeme na Radiožurnálu Sport pochopitelně pravidelně vracet, teď ale na pár minut zavítáme na palubovku. Nejvyšší domácí volejbalové soutěže jsou na tom v těchto dnech trochu odlišně. Zatímco ženy čeká o víkendu už druhé extraligové kolo, muži se na start sezóny teprve chystají. S trenérem Jihostroje České Budějovice Zdeňkem Šmejkalem probral reportér Kamil Jáša nejvýraznější změny v pravidlech.
1: Dvojdo taky už se prakticky nepískají, pokud balon neletí přes síť. Je to příležitost pro hráče, že jsou odvážnější při druhém úderu.
2: No, ono zrovna tohle pravidlo není úplně vyjasněný. Přáteláky nám ukázali, že v tom bude teda velký nepokoj mezi týmama. Ale myslím si, že to během začátku té sezóny se bude muset vykrystalizovat, protože tam jsou niance ve smyslu tlačení těch balonů, pinkání prstama balonů přes, blokování balonů po příjmu, který letějí přes. No, zažili jsme turbulentní turnaj na Kladně a bude se to hádat.
3: Důvod k hádkám by neměl být při další změně pravidel, ale diváci chování hráčů určitě nepřehlédnou. Při servisu už volejbalisté na druhé straně kortu nemusí čekat na úder. Dají se do pohybu hned, jak soupeř zahájí podání. V poli to někdy vypadá až komicky. Najednou si hráči blesku rychle mění pozice. Trenéři taktické varianty řeší a nacvičují prakticky ve všech klubech. I v Jihostroji.
2: No, samozřejmě, to se už řeší v přípravě, zkoušíme, trénujeme to. Máme velkou výhodu, že přišel Saša Bojko, který to má zažitý ze světové ligy a
1: na postu libera
2: a s ukrajinským nároďákem. Takže tohle samozřejmě už musí zajít do tréninku, stejně tak jako balony, který letí do stropu a ty odrazy.
3: A to je asi změna nejviditelnější. Slyšíte dobře, pokud se míč dotkne stropu a zůstane na polovině týmu, není to chyba, výměna pokračuje dál. Zdeněk Šmejkal překvapivě s touto variantou dokonce počítá v taktických plánech. Nižší českobudějovické hale bude hráčům nové pravidlo často připomínat.
2: Zatím mají v sobě pořád ten automat, že prostě dotekem střechy nebo stropu rozehra končí, ale už si na to pomalu zvyká a mnohdy to je docela fajn, že se ten balon zpomalí a pak následuje okamžitě rychlý balon z kontrataku, takže já myslím, že tohle pravidlo tomu pomůže. Někdy třeba, když bude razantní podání a my ho budeme přihrávat, tak si nemusíme moc lámat hlavu nad tím, že to prostě zvedneme jenom nad sebe a když to narazí do stropu, tak už to dneska není chyba. Je to lepší, než když se snažíme dobře přihrát a ty balony lítají přes.
3: Dodal k další novince v pravidlech trenér Jihostroje Zdeněk Šmejkal. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
5: When I was 6 years old, I broke my leg.

Zítra v pátek 9. října čeká velmi důležitý zápas české fotbalistky. Nastoupí totiž proti Skotsku na startu semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se bude hrát v úterý na stadionu soupeře. Úvodní duel v Pardubicích bude mít výkop v 19 hodin a vítěz zmíněného dvojzápasu Česko-Skotsko se o postup na šampionát utká s lepším z duelu mezi Švédskem a Litvou. Není tajemstvím, že české fotbalistky usilují o premiérový postup na velký turnaj. A tohle by byl opravdu turnaj s velkým T, protože světový šampionát fotbalistek bude v příštím roce pořádat Brazílie. No a kdyby se tam české hráčky kvalifikovali, tak by to byla opravdu velká sportovní věc a jejich obrovský úspěch.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: A tohle pondělí usedl proti Tomáši Pancířovi na židli ve studiu Radiožurnálu Sport Patrik Eliáš. Tedy dá se říci hokejová legenda, rozhodně tedy pro klub New Jersey Devils, protože jeho 26 visí pod střechou domova Devils, se kterými vyhrál Patrik Eliáš dvakrát Stanleyův pohár. Dnes už je z něj ale funkcionář, nově generální manažer české hokejové reprezentace, takže především o tom byla v pondělním pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem řeč. Co si myslí tedy o vyhlídkách do dalších let Patrik Eliáš z pohledu českého národního týmu a samozřejmě i další témata byla probrána. Pokud jste ten pořad nestihli, tak ho samozřejmě najdete v podcastových aplikacích nebo třeba i v té naší s názvem Můj rozhlas. No a o hokeji budeme na Radiožurnálu mluvit znovu v příštích minutách, a to v čase přítomném, protože startuje druhá třetina předehrávky 9. kola hokejové typ Sport Extraligy mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Znovu má tedy slovo František Kuna.
9: V první třetině branka nepadla, je to tedy 0-0 mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Hosté museli řešit to, že mají nového gólmana pro druhou část zápasu, to protože Jan Strmeň se v 9. minutě zranil a místo něj je v brance Matyáš Mařík. Druhá třetina začala 0-0, ani jeden z týmů nevyužil početní výhodu. V první třetině oba týmy měly k dispozici 2 minuty v přesilovce. Nejprve Strmeň napálil kotouč na tribunu a byl vyloučen za zdržování hry. Pak se krosčekem provinil plzeňský Matyáš Filip. Teď hostující akce u pravé tyčky, nakonec nahození na Malíka z mezikruží od Bela, která končí v náruči plzeňského golmana, který má další zákrok. Zatím to ale není úplně ofenzivní festival, ani zápas s mnoha šancemi. Zatím je to poměrně skromné v tomto ohledu. Ve 21. minutě pokračuje zápas za stavu 0-0 vhazováním v útočném pásmu českobudějovických hokejistů. Na buly jde Bel, který ale prohrává, jenže volný kotouč si vzal koláček a vypálil od pravého mantinelu. Puk se dostává až do středního pásma, kde musí hrát obránce Vála, ale plzeňští jsou dobře zorientovaní a obránce Jeřábek posílá kotouč na červenou. Katyčen tak přiložil hokejku k ledu a protečoval kotouč do útočného pásma. Na levé straně třetiny je Jeřábek, dostává se do levého rohu, přihrává k mantinelu na Lalanceta. Plzeň tak je dál v útočném pásmu. Za brankou dobře zapracoval obránce Vála a těží z toho hosté a tak může Koláček dopředu s Ulesenem, ale Koláček příliš kličkoval, ale měl štěstí, kotouček k němu ještě odrazil, na podruhé už ho ale Jeřábek obral a Plzeň může dopředu po levé straně středního pásma, teď už je v útočném, Katyč dává puk do rohu pro připraveného Strnada, ten přes Jeřábka přehrál situaci znovu za budějovickou branku, riskantní rozhrávka a Jeřábek dává kotouč doprava, rána z voleje, Mařík vyráží, puk má před sebou, už ho má v lapačce, je přerušeno, odhrána minuta a půl z druhé třetiny a nebezpečí na českobudějovické straně po chybné rozhrávce obránce Jeřábek rychle a přesně posunul puk doprava, byť byl zády ke svému spoluhráči, otočil se, tak měl to v tu chvíli jako vyhodnocené nejlepší řešení a backendový pas byl příliš prudký rohlík, nebo byl prudký rohlík, pálil ještě prudčej a Mařík má další zákrok, možná dva po dorážce. Teď rána od modré doputovala do brankoviště, ale i tak domácí Plzeň může hrát s pukem za brankou. těžké pozici se tam objevil Strnad a dává nakonec za branku, kde jsou hosté. Bulíš neosvobodil svůj tým, a chybuje na modré také, ale Mereško, a tak musí hosté hrát z louby obrané třetiny. Robertson naražený na mantinel od Ála, znamená to teď kotouč, o který se bojuje ve středním pásmu, dlouho neměl jasného majitele. Odhráno přesně 22 minut, 0-0 Plzeň České Budějovice. To je stav, který platí dál. Mereško nahazuje kotouč do útočného pásma za budějovickou branku. Tam je první obránce Kachyňa, posouvá ho k modré, ale dobré napadání.

Dámy a pánové,

18 hodin 30 minut přesně. Vítejte u přímého přenosu radiožurnálu Sport z hokejového zápasu mezi Spartou Praha a Kometou Brno. U něj vás vítá Martin Charvát. Je to situace, kdy samozřejmě by člověk chtěl komentovat hokej a ideálně v českých podmínkách by ten hokejový zápas opravdu měl začínat 18 hodin a 30 minut, ale tady jsme spíše svědky laser show, pravda působivé. Nicméně diváci přišli na hokejový zápas a hokejisté ještě vůbec ani nejsou poblíž ledu, aby nějakým způsobem tohleto střetnutí mezi Spartou a Kometou mohlo začít a tím pádem bude začátek zápasu mírně opožděný, ne mírně, ale už teď je jasné, že do 2 minut se rozhodně nezačne hrát tento duel, takže odhadem letmým 18 hodin 33 minut možná by mohlo začít toto střetnutí mezi Spartou Praha a Kometou Brno. A to vzhledem k tomu, že laser show stále pokračuje, tak je možná ještě dost optimistický odhad, i když je jasné, že tohle utkání mezi Spartou a Kometou je jedním z těch nejsledovanějších v rámci celé hokejové Tipsport Extraligy. A to i když jsme teď na začátku základní části, pravda, 9. kolo, možná už někomu přijde, jakože se soutěž rozeběhla. Nicméně, možná i Sparta, možná i Kometa, vzhledem ke svým postavením v tabulkách, nebo tabulce jedné konkrétní, tak by byli rádi, kdyby to stále bylo považováno za úvod, v jejich případě velmi vlažný úvod na jedné či druhé straně. Tady si Praha a Brno nemají co vyčítat. A otázkou je, jestli se to dnes pro jeden či druhý tým nějakým způsobem zlomí, protože když si vezmeme poslední 3 zápasy, tak oba dva týmy z nich mají 2 porážky a teď se vyloženě liší v tabulce jejich 9. a 11. místo jen v pár bodech, ale nedá se říct, že by jeden z týmů předváděl výrazně lepší výkon. To v žádném případě. V tabulce současné, jak všichni hokejoví příznivci a nadšenci ví, tak je odskoučena pouze dvojice Třinec a Pardubice a zbytek, řekněme, že je jistým způsobem vyrovnaný. Začněme u Komety Brno, která dnes bude povzbuzována velmi slušně zaplněným kotlem pro hostující fanoušky. Velmi sympatické, kolik diváků přijelo podpořit Kometu Brno. Hádám, že převážně z Brna takhle ve čtvrtek, když pátek je pracovní den. Takže velmi dobrá návštěva pro hostující sektor, který je opravdu celý poměrně dost dobře zaplněný, volných míst tam rozhodně moc není. No a Kometa Brno bude v dnešním zápase hrát s dost pozměněnými útoky. Nejspíš je to dáno tím, že chybí jedna z těch hlavních postav, Kristián Pospíšil, který se zranil v tom minulém utkání v Českých Budějovicích, porážka 1-5. Nebylo to jediné, co Kometa musela zkousnout, je to také zranění Kristiána Pospíšila, který chybí v dnešním zápase. No a tím pádem útoky Komety jsou hodně zpřeházené. První formace Zbořil, Ilomeky, Flek. Druhá Hinek, Zohorna, Lejno, Cingel. Třetí Hartl, Kolár, Kunc. Čtvrtá Brabenec, Tomáš, Zohorna, Kusko. Tam už to je plus minus pospolu, ale ta první formace je zřejmě a zjevně odlišná od toho, co byste možná čekali u Komety Brno. V brance znovu Aleš Teska, obrany Zábranský, Král, Vítkovský, Kučeřík a Irving Nedomlel. Aaron Irving, to je velký návrat sem na Spartu. Jedno utkání zatím stihl po tom, co se rozhodl hrát za Kometu Brno. Dal v něm gól právě v Českých Budějovicích. No a dnes hraje na místě, kterému přiveslo rekordní zápis do historie Tipsport Extraligy. Sparta má v brance Kořenáře, útoky v podstatě podle očekávání s jednou změnou, také vlastně očekávanou, protože Tomáš Žika už není Sparťan a Vojtěch Hradec, boleslavský útočník, Sparťanem nově je. Takže útoky Chlapík, Špaček, Sekáč, Bliml, Šor, Řepík, Kousal, Hradec a Veselajnen, Vojtěch Hradec tedy ve třetí formaci. No a čtvrtá formace Pospíšil, Najman, Daníček, vzhledem k tomu, že Jiří Pospíšil je tím jediným Pospíšilem v dnešním zápase, stačí říkat jeho příjmení. Obrany Knot, Mašín, Niko Sepala, Krejčík a Mikael Sepala, Mike Pisik. Už se chystá úvodní buly tohoto utkání.
Třetí sekunda zápasu. Sparta rozehrála utkání s Brnem tím, že prohrála v hazování a zbořil se po pravé straně. Snaží dostat vůbec ke kotouči, protože situace je zablokovaná ve středním pásmu. Nakonec Zábranský nahazuje puk směrem na Kořenáře a ten rozehrává na Knota. Knot se snažil odehrát kotouč po mantinelu a protože se to nepovedlo, má ještě jednu šanci. Připomeňme to nejdůležitější z brněnské sestavy. Chybí Kristián Pospíšil, zraněný v tom minulém kole v Českých Budějovicích a tím pádem jsou notně střeházené útoky brněnské Komety, která hraje s formacemi Zbořil, Ilomajky, Flek, potom Hinek, Zohorna, Lejno a Cingel a další formace Hartl, Kolár, Kunc už jsou blízko tomu, jak to vlastně vypadalo v předchozích zápasech. Sparta ta poprvé nasazuje Vojtěcha Hradce poté, co ho vyměnila za Tomáše Hiku. Teď se snažila Kometa Brno dostat do útočného pásma, jenomže Cingel nespracoval kotouč, který dostával až za své brusle a tak Sparta může rozehrávat od své branky, přestože se tam snaží Hinek Zohorna napadat, jenomže Spartané dobře napálili kotouč přes všechny čáry a před brankou se snažil doklepnout kotouč do branky Šor, jenomže jeho rána byla zblokovaná ještě na modré čáře. Krejčík, jeho rána a vyrážička z Tesky posílá kotouč do rohu ve druhé minutě zápasu, ale stále za stavu 0-0. Nakonec se podařilo Kometě odpálit kotouč až do středního pásma a tam dělá Mikael Sepala zpětnou kličku, přihrávka na levou stranu směrem na Kousala, který už se dokázal dostat ke kotouči na hraně útočného pásma, jenomže tam nespracoval a následně Hartl vyváží puk ze strany Komety, ale pouze do středního pásma a Sparta se znovu snaží dostat dopředu, musí hodně zpět spěchat. Aaron Irving, nespleťte si, Aaron Irving, obránce Komety Brno, ne Sparty, za kterou hrával výrazně delší dobu než to jedno utkání, které má zatím na svém kontě za Kometu. Irving ale nedokázal odpálit kotouč z brněnského obraného pásma, teď je pouze přihrávka v úzovkách na modrou čáru, kam si sjel obránce Mašín, ten ale posílá pouze po mantinelu do rohu a tam už je úspěšný Nedomlel, který znovu vyhazuje z pohledu brněnské Komety. Třetí minuta utkání, Sparta, Kometa Brno, zatím 0-0, Spartěni znovu s nahozením do útočného pásma, kde se znovu snaží o kotouč bojovat Král, ale nedokázal ho dostat příliš daleko a stále je tady Hartl, který tentokrát vyhodil po levé straně zpětná přihrávka, jenomže nedokázal přesně najít Kučeříka, který si tam sjížděl z modré čáry a už je tady pro změnu Sparta s ale jenom nehozením od Jakuba Krejčíka z levé strany, které mělo zjevně za cíl přerušit tento zápas, tuto situaci. Nejnebezpečnější vzhledem k tomu, že si Kometa v útočném pásmu zatím vytváří relativně hodně prostoru, ale nedokáže si v tom prostoru přesně přihrát. Tak byla situace, kdy po centru z poza branky od Blimla se dokázal dostat Šor k dorážce přímo před brankou, jenomže puk nedokázal dostat až do té branky. A tím pádem hazování před Stezkou, třetí minuta utkání 0-0 mezi Spartou a Kometou Brno. Spartani znovu získávají kotouč v útočném pásmu. Hradec to byl, který získal puk na svou hokejku nahození směrem na brankáře, kde se ale nedokázali Spartani rychle otočit. A tak je tady možnost pro Kometu po pravé straně, jenomže Mikael Sepala byl dostatečně rychlý směrem do obrany a následně Špaček protečovává až do útočného pásma. Tam se snaží pomoc napadajícímu Sekáčovi také Chlapík, jenomže Spartani kotouč nezískali. A Kometa to zatím všechno hraje na vyhazování puku, snahu o rychlé napadání, jenomže všechno to je neúspěšné. Možná teď snaha pro Kometu se nějakým způsobem skonzolidovat. Vitkovsky rozehrává na Kučeříka. Kučeřík ve spolupráci s dalšími útočníky dává na Lejna. Ten se snaží nahozením na branku najít Cingela, jenomže Cingel se vůbec ke kotouči nedostal. Hodně nakrátko ho tam měl Krejčík. A protože Sparta následně si špatně rozehrála, tak je tady ve čtvrté minutě znovu vhazování po zakázaném uvolnění a možná na delší dobu se stěhujeme před Josefa Kořenáře s hrou, protože Kořenář zatím bez zákroku. Pravda, Stezka měl jednu nebezpečnou situaci, když se snažil proti Krejčíkovi, tuším, že vyrážet svou vyrážečkou svým pravým ramenem kotouč do rohu, což se mu povedlo. Nicméně
Zatím všechny ostatní zákroky byly pouze na úrovni jakéhosi rychlého zpracování. Teď Spartané nahrnuli kotouč před stezku. Rána od modré čáry, velmi šikovná od Mašína, pouze zápěstím a nabídkou na teč. Spíš byla tahle ta rána, spíš takový švih zápěstím, jenomže teč nepřišla žádná a tak stezka našel puk ve své lapačce, nicméně nahození od Dominika Mašína velmi přesné. Střely na branku 4-1 ve prospěch Sparty, ale zatím stále bezgólový stav. Pátá minuta zápasu, Sparta Kometa 0-0, šance zatím příliš nepřibývají, přestože Spartěni jsou mnohem více v útočném pásmu. Kometa se to teď pokusí změnit po pravé straně, kdy zatím velmi aktivní Hartl se snaží dostávat jako jeden z mála z obraného pásma kombinačně, nebo minimálně tím, že potáhne kotouč. Zbytek hráčů Komety zatím se soustředil především na nahazování a vyhazování puku, jenomže ani Hartl se příliš daleko nedostal, protože Sparta v obraně hraje velmi agresivně a už ve středním pásmu. Hartlovi sebrala kotouč, teď ale ani spartianská kombinace nebyla úplně kloudná a snaží se Kometa dostat znovu kombinačně z vlastního obraného pásma, nicméně ta snaha nebyla zas až tak kvalitní. Takže znovu Kometa a znovu v šesté minutě za stavu 0-0 Kometa se snaží po ledě dostat ze své třetiny, ale neúspěšně a tentokrát už snaha doufám bude úspěšná, protože Vitkovský má kotouč na svém backhandu, pravda, trochu ho nahrnul, ale současně se s pukem dokázal dostat až do útočné třetiny, jenomže tam ani Brabenec, ani Tomáš Zohorna kotouč na své hokejky nezískali a tak Vitkovský musí zpátky do obrany, spolu s ním také Gulaši, sedmý back Komety, který tentokrát není na lavičce, ale místo Kučeříka právě s Vitkovským v obraně. Snaha Komety protečovat kotouč do útočného pásma, což se podařilo, zbořilo by, a Ilomeky hledá kotouč na zadním. Pomáhá mu tam také Flek, který ale se nedostává tolik do soubojů, spíše hledá, kde by kotouč mohl vyplavat a tentokrát ho Jakub Flek nenašel úplně přesně, nicméně Spartěni směrem dopředu úspěšní rozhodně nebyli, protože tam byl špatný zákrok Pospíšila a ani Najman mu nedokázal pomoci. Takže Sparta teď musí ze středního pásma, jenomže tam právě Flek získává kotouč a už po levé straně se snaží dostat do útočného pásma, jenomže Daníček byl velmi přesný směrem dozadu a tak Sparta, která teď prostřídává a kotouč se dotkl jedné z bruslí před spartianskou střídačkou, nemá puk úplně pod kontrolou, jenomže zbořil následně, udělal chybu na útočné modré čáře. A tak se možná situace trochu uklidní, protože Michálek, mladý spartianský bek, se snažil rozehrát, ale rozehrál velmi špatně. Nahození od Komety směrem na Kořenáře, konkrétně to byl Hinek Zohorna, který si následně dojíždí na zadní mantinel, přihrávka směrem na Cingela, Cingelová střela, ještě dorážka, zblokovaná situace, Cingel se znovu snaží dostat ke kotouči, ale Kořenář teď musí hodně vynadat spartianským obráncům, kteří vůbec nedokázali odpravit Hinka Zohornu od kotouče a Kometa se následně dostala do výborné situace právě potom, co Sparta špatně rozehrála a musel právě Cingel využít tu situaci, kdyby tedy chtěl, jenomže se mu to nepovedlo. Takže tím pádem situace v minutě sedmé poměrně nepřehledná na jedné či druhé straně, ale Cingel to možná trochu prováhal, protože on tam mohl jít s kotoučem ještě víc a tím pádem tedy, kdyby to šlo, tak by asi pokračoval, ale on zjevně tu situaci vyhodnotil tak, jakože se nedá střílet, že si musí najít lepší pozici, možná to trochu prováhal. Výsledkem bylo, že nepropálil přibližně dva hráče a jednoho brankáře, tedy Kořenáře, kteří stáli před ním. Osmá minuta zápasu, komerční přestávka, za stavu 0-0 mezi Spartou a Kometou.

Komerční přestávka výrazně delší, než by se očekávalo, a to proto, že rozhodčí si všimli, že v tom nejvzdálenějším rohu od místa, kde by chtěli se předvést také muži z Hrably, tak je poměrně dost možného sněhu, řekněme, a tím pádem tedy se situace musí trošku pozastavit a stále se nehraje. V 8. minutě stále probíhá fúzovka a komerční přestávka, byť ta situace už není o tom, že by byla sama komerční přestávka, ale že se snaží muži nebo chlapci z Hrably ještě nějakým způsobem tu situaci urovnat. Čajkovič, 13. útočník Komety, se teď dostává na led ve chvíli, kdy na ledě je konkrétně ten útok druhý. Je tam spolu s Cingelem a také Lejnem, který dokázal zastavit kotouč. Přihrávka právě před bránku směrem na Čajkoviče, která byla velmi pěkná. Tak to byl Čajkovič, který mířil právě na Cingela. Ale Cingel nedokázal zasunout kotouč pod Josefa Kořenáře. Osmá minuta zápasu, Sparta Kometa 0-0, ale Kometa byla nejblíže gólu, co zatím oba týmy mohly být v tomto zápase, protože 13. útočník Komety Čajkovič se před chvílí dostal ke svému prvnímu střídání a také k první velké příležitosti na pravém kruhu byl u kotouče díky tomu, že Lejno dokázal na modré čáře vystihnout spartianskou rozehrávku, která dnes zatím je hodně čitelná pro Kometu. Čajkovič ale nehámojí měl před branku, nabízel Cingelovi do dobré příležitosti a Cingel tečoval kotouč a teď je to další teč, která končí gólem a Kometa se dostává v 8. minutě do vedení 1-0. Situace nápadně podobná té před malou chvílí, kdy nahození od modré čáry tečoval, tuším, že Jakub Flek, a Kometa se dostává do vedení 1-0 v 8. minutě zápasu tady na Spartě. Krásná situace, krásně nacvičená, protože nabídka na teč pro, tuším, že právě Jakuba Fleka byla mířená, byla dobře míněná a byla naprosto plánovaná. Flek měl svou hokejku na ledě, možná ho to trefilo do hokejky, možná do brusle. Každopádně brněnský kapitán Jakub Flek otevírá skóre tady na Spartě 1-0. Vede Kometa po krásné přihrávce od modré čáry, kterou tam adresoval Král, a následně tedy Flek dokázal usměrnit přímo k tyči vedle Kořenářova betonu a vedle samotné brusle, protože celá ta akce byla sehraná po zemi, po ledě. A tím pádem Kometa po té, co její první teč malou chvíli předtím od Cingela úspěšná nebyla, tak ta druhá teč už úspěšná byla a Kometa ve vedení 1-0 na Spartě a znovu se dostává do útočného pásma, konkrétně to je Tomáš Zohorna, ještě zpětná přihrávka směrem na Brabence a také Kuska, ale neúspěšná. Sparta obrací na druhou stranu v útoku Chlapík, jenomže zpětný pas směrem na Špačka byl neúspěšný, ještě Sikáč bojuje na pravé straně o kotouč, ale první spartianský útok nedostává příliš prostoru. Knoci ještě nabízí na to, že by rychle otočil hru, ale Mašín otáčí směrem dozadu. Stejně tak i Sekáč, ještě možnost pro Šora, který už vystřídal, naskočil ze střídačky. Šor se znovu dostává ke kotouči za brankou. Kometu nabízí se mu před brankou Bliml, který baseballově trefil kotouč, ale ne dostatečně důrazně, aby to zamířilo směrem na branku. A teď pozor, protože tam udělal chybu na modré čáře Řepík, střela od Kolára na druhé straně, ještě Kunc se snaží v rohu bojovat o kotouč, právě útok Hartl, Kolár a Kunc velmi aktivní v tomto zápase, ale zatím neúspěšný co do gólu, přesto Kometa může být spokojená, protože vede 1-0 a hodně zajímavý byl teď střet Vitkovského s obráncem Knotem, protože to byl skutečně velmi zajímavý nájezd, který tam Vitkovský předvedl, ale také musíme popravdě říct, že to byl čistý hit, kterým trefil ne Knota, ale nakonec Michálka, který se snažil vyvést
Kotouč. 10. minuta zápasu, Sparta Kometa 0-1. Kometa se snaží znovu v obraně získat Kotouč, protože Veselainen točí s pukem v jejím obraném pásmu, jenomže teď už je tu znovu Čajkovič, který se viditelně sehrál s Cingelem, se kterým teď znovu nastupuje ve druhé formaci, doplňuje tam Hynek Zohorna místo Lejna, který předtím hrál spíše v formaci první a vypadá to, že Ilomeki dnes nedostane příliš prostoru. Nahození od modré čáry, Cingel si dojíždí před brankou, rychlá střela od modré čáry od Kučeříka, který ale nebyl úspěšný, netrefil přesně branku a Spartěni se znovu snaží dostat z vlastního branného pásma, ale Hynek Zohorna je z něj nepouští, Veselainen se snaží stále protlačit Kotouč skrz obranou modrou čáru z pohledu Sparty a Sparta pouze vyhazuje do střední třetiny, následně Kousal dokázal odpálit Kotouč do útočného pásma, ale ne tak, že by z toho něco z pohledu Sparty mohlo být a znovu tady je velmi aktivní Nedomlel, který zaváží Kotouč do pásma útočného, sehrávka na modrou čáru od hráčů Komety, kteří jsou v rohu. Velmi aktivní, velmi dobří, teď se snažil Flek míchat s Kotoučem, jenomže s ním nemíchal úplně dobře a tak sehrávka na modrou čáru byla nutností. Následná snaha dostat se do útočného pásma od zábranského také úspěšná nebyla, stečovaný Kotouč do ochranné sítě. A tak na začátku 12. minuty Sparta stále prohrává s Kometou 0-1, co je pro Spartu ale důležitější, tak Kometa se dostala výrazně do tempa od střelené branky. V podstatě Sparta téměř nebyla v útočném pásmu a Kometa, zatímco Sparta v úvodu byla jednoznačně aktivnější, tak od té první komerční přestávky předvedla opravdu silný kolotoč ve spartianském obranném pásmu a vzhledem k šancím se dá říct, že Kometa zaslouženě vede. 12. minuta zápasu, komerční přestávka, 0-1 prohrává Sparta s Kometou.

0: Právě dnes slaví svoje 53. narozeniny. Dvojnásobný šampion se Spartou Pemberton. Všechny nejlepší podáku.
1: Tonton, Pemberton mohou si zopakovat fanoušci pražské Sparty, 53. narozeniny Petra Tona. Oznamuje místní hlasatel ve chvíli, kdy končí komerční přestávka a Kometa už se znovu rovná k tomu, aby ohrozila branku Sparty, teď v hazování ve středním pásmu, které dokázal ale vyhrát Brabenec, přestože normálně centrem je Tomáš Zohorna, ale ten právě teď zachytil kotouč ve středním pásmu, protože ale kotouč předtím měl být zachycen na útočné bodré čáře, ale nebyl trefen, pouze rukou stečován, tak to je označeno za přihrávku rukou. A v hazování znovu ve středním pásmu blíže spartianské brance znovu jde na Bully Lejnu, který tentokrát hraje s Tomášem Zohornou a také s útočníkem Kuskem, který je notně maskovaný vzhledem k tomu, že nemá dres dobře zastrčený. Na pravé straně se snaží Lejno dostat do útočného pásma, už tam také je, míří po zemi před branku Spartanů, ale Kořenář tam byl, nicméně Spartani jako kdyby hodně ledabile napadali brněnskou rozehrávku v útočném pásmu a tak tu přišla znovu střela od modré čáry, kterou má na svědomí Nedomlel, nicméně na branku přesně nemířil. A teď znovu Vitkovský, znovu v obraně ve chvíli, kdy se Kometa znovu dostává před spartianskou branku. 12. minuta zápasu, Kometa stále vede po gólu Fleka na Spartě 1-0 a stále je v podstatě neustále ve spartianském obraném pásmu, byť se teď snažil dostat Řekpík k samostatnému úniku, ale byl dobře bráněný Vitkovským, který dnes hraje velmi přesně. Následně čekal před brankou na přihrávku Šor, jenomže tam čekal a vzhledem k tomu, že čekal a v rohu, to byla přesila pro Kometu Brno, která je bruslařsky zatím na tom výrazně lépe než Sparta, tak zatím je tedy Kometa od první komerční přestávky, tedy od nějaké 8. minuty, výrazně aktivnější. Teď minuta 13. přerušená hra poté, co Kometa při své snaze vybojovat kotouč za spartianskou brankou tu branku spolu se Spartany posunula. Byl tam souboj, po kterém tedy se teď dostává populární muž s vrtačkou na ledovou plochu a protože to má úplně přes celé kluziště, tak se dá odtušit, že tahle situace bude chvilku trvat. Každopádně si můžeme říct o tom, že Kometa je v téhle chvíli výrazně aktivnější, výrazně lepší a je jednoznačné, že to vedení Komety je v tomto zápase zatím zasloužené, protože jednak ta situace, po které dokázal Fleck dát branku, tak byla velmi pěkně, velmi kvalitně sehraná, ale především je důležité říct, že ta situace nebyla jediná a že Kometa je v útočném pásmu prakticky neustále. Sparta s kotoučem po vyhraném hazování za vlastní brankou, konkrétně se tam snaží dostat do útočného pásma Řepík a také Veselainen, kteří ale rychle vystřídali poté, co protečovali kotouč a měli to k němu daleko, dále než brněnská obrana. Sparta napadá od útočné modré čáry a tak je tu pro Kometu možnost dobře si rozehrát, jenomže Čajkovič tentokrát špatně tečoval směrem na Cingela a Sparta má možnost rozehrát od vlastní branky protečovaný kotouč do útočného pásma. Znovu přihrávka před branku, kam se Sparta snaží velmi často tečovat, především na Šóra a v tomto případě také na Brabence, který ale před brankou nebyl úplně dobře. Pardon, na Dajnička samozřejmě, Brabenec je hráčem Komety. No ale spartianští hráči jsou před brankou velmi dobře pokrytí. Teď tedy dlouhé vystávání nad kotoučem od mladého beka Michálka, který neviděl, jak se dá dobře rozehrát, tak to nakonec nahodil na útočnou modrou čáru. Protečovaný kotouč následovalo nahození od Spartanů od modré čáry a to bylo stečované od Knota, mířilo to nahození do ochranné sítě, je to bez nápadu od Sparty. Zatím Kometa v útočném pásmu je poměrně dost tvůrčí a Sparta těch nápadů moc nemá. Filip Chlapík, jakožto kapitán, se teď snaží první útok skonzolidovat tak, aby třeba jeho kolega na vhazování, tedy Špaček, dokázal tu guli vyhrát a zároveň, že by Sparta z toho něco dokázala udělat, jenomže sám Chlapík následně po vhazování byl blíže kruhu nebo bodu pro vhazování než okraji, tedy místu, kde by měl stát, takže tím pádem byl Špaček vykázán. Chlapík šel na vhazování, jenomže po tom vhazování brněnský obránce vyhodil kotouč přímo mezi diváky a to je trest na 2 minuty, 14. minuta zápasu. Pravda, Kometa výrazně otočila vývoj co do toho, jak skóre mířilo, jenomže nedomlel. Poslal kotouč přes mantinel ve snaze vyhodit ho o plexisklo. A taky tady ve 14. minutě za stavu 0-1 z pohledu domácích přesilová hra právě pro Spartu. Sekáč, Chlapík a Špaček tam zůstávají, přichází k ním Řepík a na modré čáře zůstává Knot. Vyhrané vhazování, to je pro Spartu klíčové, jenomže velmi rychlé napadání a dokázal tam Flek dostat kotouč až do středního pásma a tak Sparta musí začínat od vlastního brankáře a Jakub Flek jakožto kapitán se sám za to může pochválit, protože tu situaci, která tam vznikla pro Chlapíka, dokázal velmi rychle eliminovat. Následně samostatný průnik Špačka neúspěšný a Kometa v podstatě první polovinu přesilové hry dostala kotouč blíže spartianské brance než té brance vlastní. Přitom tu přesilovku hraje právě Sparta. Teď už přechod do útočného pásma. Úspěšný Sekáč a Chlapík si tam vyměnili kotouč, jenomže Špaček musí o puk znovu bojovat. Ještě se k němu dostává právě Špaček. Přihrávka na Chlapíka za branku, znovu je tam Řepík, ale ten kotouč nemá. A Sparta znovu bez puku a znovu kotouč za Josefem Kořenářem. První útočná formace Sparty střídá. Nevypracovala si vůbec nic zatím v tomto zápase, v této přesilové hře především. 15. minuta, Kometa vede 1-0, hraje oslabení při vyhození nedomlela kotouče mimo hřiště. Když teď je puk znovu v obraném pásmu Komety, tak Sparta vlastně se nedostala k tomu, že by se tam vůbec nějakým způsobem rozestavila. Okamžitě všichni hráči Kometi se vrhli za kotoučem. Sparta nebyla v žádném postavení, které by jí dávalo možnost si puk rychle přihrát, vytvořit si nějakou šanci. Druhý spartianský útok s Šórem, který se snaží získat kotouč, už možná bude úspěšnější. Přihrávka na Krejčíka na modrou čáru. Jeho střela na bližší tyč, ale stezka byl pozorný a následně Kometa dostává kotouč do středního pásma ve chvíli, kdy z nedomlelova vyloučení zbývá už pouze 10 sekund. Průnik Spartanu po levé straně do útočného pásma, Kousalová rána na bližší tyč, ale nad branku. Ještě na modré čáře připravený Bliml, který ale kotouč nezískal a Brno dokázalo dobře vystrdělý kotouč z vlastního obrané třetiny. 16. minuta, 0-1. Z pohledu Sparty v utkání s Kometou Brno. Čtyři minuty, 10 sekund přesně do konce první třetiny. Sparta prohrává s Kometou 0-1 ve chvíli, kdy začíná komerční přestávka, ale Sparta, a to si řekněme, má za sebou svou první přesilovou hru v tomto zápase a vypadalo to téměř jako přesilová hra Komety Brno, protože Sparta nebyla schopna se dostat na delší dobu do útočného pásma. Když už se jí to povedlo, tak to byla ta druhá přesilovková formace a nejnebezpečnější situací byla střela Krejčíka přibližně nějakých 15 sekund před koncem té přesilovky z levé strany, kdy Krejčík dokázal využít toho, že Kometa je velmi aktivní. Prvních 10-15 sekund poté, co Sparta překoná při přesilovce její obranou modrou čáru a právě to dělalo Spartě velký problém v té úvodní části přesilovky, ale v té druhé části už to zvládla. No a když se Kometa takhle v uvozovkách vyšťaví těch úvodních 10-15 15 sekund, tak potom, když už se Spartě ta kombinace povede, tak to vede k šanci. Právě toho využil po křížné přihrávce od Blimla Krejčí, který si na levé straně nabruslil na vrchol kruhu, pálil na bližší tyč, ale Stezka byl připravený, přestože před ním ještě byl Šor, který se snažil puku minimálně clonit, nebo Stezkovi clonit, ale Stezka byl připravený, přestože před ním ještě byl Šor, který se snažil puku minimálně clonit, nebo Stezkovi clonit, puk tečovat, nic z toho se nepovedlo, Stezka

Tentokrát měl poměrně dobrou situaci, protože ho teč, nebo následně jeho nahození bylo tečované, takže Kotouč byť velmi pomalu, ale skákavě mířil ke Steskovi a skočil těsně před Steskou, takže Steska, byť se snažil svým příložníkem Kotouč odhrnout do rohu, tak ho netrefil a div, že Aleši Steskovi Kotouč nepropadl až do branky, jenomže následně se dostává Tomáš Zohorna do útočného pásma, prokličkoval tam, Spartani ho vůbec nebránili, mířil na vyrážečku, ale Kořenář tu vyrážečku právě měl připravenou a znovu je tady Hartl, přihrávka směrem na Lejna, který si snaží na pravé straně najít prostor, ale zatím neúspěšně a byl Kotouč a také Lejno stražen do rohu. Mašín následně rozehrává po pravé straně a bude také se snažit znovu dostat do útočného pásma, protože Brno vyhazuje do středního pásma. 3 minuty do konce první třetiny, Sparta prohrává po gólu Fleka z Kometu Brno 0-1. Z Prahy Martin Charvát, Radiožurnál. 2 minuty a 45 sekund, čas mírně pokročil ve chvíli, kdy se snažíme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport teď dostat k tomu, kdeže vlastně Kotouč je, protože chvilku ho měli Spartani, chvilku hráči Komety ve středním pásmu, teď stále Kotouč ve středním pásmu, jenomže Šor ho ztrácí v souboji s Nedumlelem, souboj opravdu velmi těžkých vah na útočné modré čáře z pohledu Sparty, následně Hinek Zohorna se snaží vyvést Kotouč, dává na Cingila, který už v podstatě pravidelně hraje s Čajkovičem původně jako 13. bekem. Koho nevidím, tak je Artu Ilomäki. Přijde mi, že Ilomäki na ledě buď hraje tak špatně, že není vůbec vidět, a nebo tam vůbec není. Každopádně teď Spartani v potyčce před Alešem Steskou. Potyčka vyprovokovaná tuším, že Pavlem Kousalem, který tam ve chvíli, kdy už bylo odpískáno, tak strčil jednoho z beků Komety přímo na brankáře a tohle se vyvrbilo v velmi zajímavou situaci právě před brankářem Alešem Steskou a teď je to jedna dvojička vedle druhé, 2 minuty a 5 sekund do konce první třetiny. Spartanští beci už dávno přijeli útočnou modrou čáru, takže až se rozhodčí rozmyslí, kdeže se bude vhazovat a zároveň byla posunutá branka, tak to bude ještě za nějakou dobu a kdeže se rozmyslí, jakže budou tresty. Osobně bych to odhadl i při vznětlivosti Hinka Zohorny, že to bude možná v nerovnovážném počtu hráčů, tak to bude samozřejmě chvilku trvat. Každopádně teď situace neúplně čitelná a bude to opravdu zajímavá situace, jakže budou tresty rozděleny. Ještě rozhodčí předtím, než vůbec to celé zhodnotí, tak tam něco vysvětlí. Především Filipu Chlapíkovi přijde, protože Jakub Flek, jakožto kapitán Komety, tam jen stojí a poslouchá a debata míří k Filipu Chlapíkovi, což většinou naznačuje, že to bude více. Stále 2 minuty a 5 sekund do konce první třetiny poté, co po potyčce před Alešem Steskou byla posunuta branka a vzhledem k tomu, že následná debata mířila především ke spartianskému útočníkovi Chlapíkovi, tedy komentář právě směrem k kapitánovi Sparty, tak to vypadalo, že by to mohlo být nakonec v nerovnovážném počtu hráčů na ledě, ale to jen ne, to jen se snažil nakonec připomenout Pavel Kousal a Ronu Irvingovi, že má na sobě v úzovkách špatný dres s lehkou nadsázkou. Každopádně oba dva míří za hrubost na trestnou lavici ve chvíli, kdy se znovu hraje, ale v hazování poté, co spartianští beci přejeli útočnou modrou čáru, nebo respektive z té modré čáry se vydali skrz body pro vhazování přímo před branku, tak vhazování ve středním pásmu a ve stejném počtu 5-5 se pokračuje. 1 minuta a 45 sekund do konce první třetiny, zastavu 1-0 pro Kometu Brno. Jediným úspěšným zatím byl brněnský kapitán Flek přesnou tečí z mezikruží. Teď nahrnulý Kotouč znovu před stezku, ale situace před ním výrazně klidnější, přestože tam ještě přijel Filip Chlapík a snažil se mu něco vysvětlit, ale Filip Chlapík byl následně čárovými odpraven od Aleše Stezky. Z tohoto rozhovoru brankáře se spartianským kapitánem, takže u toho Chlapík ještě zavrávoral.

A už zamířil na vlastní hráčskou lavici, ne tu trestnou. Lejnu míří na vhazování, spolu s ním je tam také Tomáš Zohorna a také Kusko, který ale se ke kotouči nedostal, protože stetřované vyhození brněnské Komety z vlastního obraného pásma znamená to, že vhazovat se teď bude minutu a půl před koncem první třetiny ve středním pásmu a sestavy zůstávají, jenom, tak ne, sestavy nezůstávají, jenom Brno notně promíchává to, koho posílá vůbec na led, protože teď tam je například Tomáš Zohorna se Zbořilem a Flekem, opravdu sestava Komety se proměňuje každé střídání v tomto zápase. Úspěšní byli na vhazování, ale ne při kombinaci, protože Spartěni přes Pisika rozjíždějí další útočnou akci. Pisik následně trefil po té, co ztratil kotouč ve středním pásmu Hinka Zohornu, který ale teď se dostává ke kotouči v útočném pásmu po té, co Sparta znovu špatně rozehrála. Jeho střela ale příliš doleva mířila a tím pádem branku netrefila. Sparta, konkrétně Pisik, se snaží znovu o rozehrávku ve chvíli, kdy zbývá 55 sekund z první části hry. Za stavu 1-0 pro Kometu Brno. Kometa potřebuje střídat, takže protečovala do útočného pásma a Sparta znovu se snaží rozehrát a ta snaha je v jejím případě v první třetině velmi špatná. Teď znovu nedokázal rozehrát Niko Sepala, trefil prvního hráče a měl to tedy hodně těžké s tím, aby vůbec toho něco vymyslel. Následně Chlapík se přeci jenom dostal díky dalším odrazům na hranici útočné modré čáry ke kotouči, mířil do mezikruží, ještě před ním vystřelil, trefil ale stezku do pravého ramene. Posledních 20 sekund kotouč ve spartianském útočném pásmu asi nižší nenahazuje, ale stezka všechno vidí, chytá do lapačky. 15,8 sekundy před koncem první třetiny zastavuje stezka čas, zastavuje i kotouč. Kometa Brno vede na Spartě 1-0. Sparta se snaží znovu vrátit do tempa zápasu, ale Kometa vede naprosto zaslouženě po té, co ovládla přibližně 10-minutovku od nějaké 8. minuty do přibližně 18. Poté se Spartěni snaží nějakým způsobem vyburcovat, ale kombinace v jejich případě je velmi špatná. Knot po vhazování míří po levé straně, jenomže stezka si pokryl prostor u své pravé tyčky ze svého pohledu a následně Kometa vyhazuje poslední 3:2:1 sekunda. Spartěni ve vlastním obraném pásmu a tam se nestane nic. Končí první třetina, Kometa lepší, Kometa zaslouženě vede. Zábranský nahazoval, Flek tečoval a tím pádem tak to padl jediný gól v první třetině. Kometa po ní vede na Spartě 1-0.

Co dělá seznam místní zrovna místo? Přinese to.

Zkrátka, sami můžete člověk věcí, abyste se na tím pohledali.

Je to

Přesně půl minuty zbývá do začátku druhé třetiny utkání mezi Spartou Praha a Kometou Brno. Kometa Brno po první třetině vede 1-0 zásluhou Jakuba Flika. Sehrávaná na modré čáře, přihrával zábranský směrem na Krále. Král nahazoval takovou střídlenou přihrávku do mezikruží. Jevně naprosto cíleně směrem na Jakuba Flika a ten po ledě usměrnil kotouč vedle tyčky a zároveň vedle Kořenářova betonu do mezery, která mezi nimi byla. A tím pádem tedy tak to padl ten jediný gol v zápase, ve kterém Sparta byla výrazně aktivnější. Potom 10 minut převzala Kometa a závěr znovu patřil Spartě, ale nedá se říct, že by Sparta nijak Kometu drtila ve chvíli, kdy byla lepší. Zkrátka pár náznaků šancí byla, pár náznaků šancí měla, ale bude to velmi zajímavé, co se bude v tomto zápase dít vzhledem k tomu, že Sparta se prostě trápí. Je to zjevné, nezměnilo se to, je to pořád stejné. Spartianská rozehrávka, spartianský přechod do útoku i spartianská přesilovka nejsou silné, nic z toho silného není. Teď například spartianská rozehrávka, po 10 sekundách přerušená hra kvůli zakázanému uvolnění. Následně se na straně Sparty porušil postup při vhazování, takže Špaček, který na něm byl, tak to zkusí celé znova ve chvíli, kdy v obraném pásmu má všechny své spoluhráče naskládané do středu. Pouze tam byl připravený Filip Král po vhazování na střelu, jenomže k ničemu takovému se nedostal. Rozehrávka přes zábranského, zábranský ale namazal teď Spartanům v rozehrávce střela, o kterou se tam pokoušel ještě chlapík, byť byl tísněný Králem, ale dokázal tam kotouč pouze prostrčit, ale pouze vedle levé tyčky. Ze svého pohledu tohle byla obrovská chyba v rozehrávce Komety, ale nepotrestaná. A tak Mašín musí dozadu, sehrávka na Knota. Knot si nachází chlapíka, ten hledá sekáče, jenomže k tomu se kotouč nedostal, stejně tak ani ke Špačkovi. A Sparta rychle střídá ve chvíli, kdy ale Kometa je v útočném pásmu, ještě tam dělá Brabenec jednu kličku, druhou kličku. Spartěni vystihli tuhle kličkovanou prodloužení od Řepíka bejsbolově směrem na Šóra za branku, kde je stále Král, který už ale dostane prostor vystřídat, protože Spartani se dostali kotoučem ze středního pásma a následně rozehrává Lejno dozadu. Sehrávka směrem na jeho spoluhráče, kterým byl Hinek z Ohorna, ale znovu neúspěšná. Kometa dlouho v útočném pásmu nezůstala. A tak je to tady stále Šor, ale nejspíš jeho druhý a poslední pokus o snahu založit útok, protože nahodil, nikdo tam nebyl a tak míří zatím Kousal, ale teď zamíří také Šor směrem na střídačku. Druhá minuta druhé třetiny, Kometa Brno vede na Spartě už od třetiny první 1-0. Z Prahy Martin Charvát, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport můžeme pokračovat právě tím, co se děje. 23. minuta začíná za stavu 1-0 pro Kometu Brno v zápase, který ve druhé třetině zatím nemá vůbec žádnou krásu, protože ani jeden z týmů nedokáže dobře kombinovat. Teď se o to snaží Spartěni za brankou. Přihrávka na modrou čáru. Veselainen se snažil právě na modrou čáru ten kotouč dostat, jenomže následná střela od obránce Mikaela Sepaly byla stečovaná, a to tak, že obloučkem zamířila ke golmanu Steskovi, a ten zatím v tomto zápase nemá potíže, byť párkrát musel do hry dostat také svá ramena, ať už pravé nebo levé, především jeho levé rameno po střele chlapíka v první třetině bylo hodně asi namožené tou ranou, tím, co dostalo. Nicméně chlapík nedokázal dostat kotouč do branky, Steska zatím bezchybný. Teď je rychlá rozehrávka od Zbořila, který dostává kotouč rychle na levou stranu. Tam si sjíždí také Flek k mantinelu. Je v souboji s Knotem, Flek proti Knotovi, ale jsou tam pouze přitisknutí, stejně jako dvě další dvojičky hráčů. Nakonec Mašín posouvá kotouč, ale pouze po mantinelu, a znovu je tam Flek, kde také není Jakub
fulek, když se jedná o rychlost, jenomže Kotouč nezískal. A Spartěni po pravé straně se dostávají do útočného pásma, ale Knot trefil prvního hráče, teď se snažil háčkem si pomoci cestou dozadu, netrestá se, ale Kometa následně toho nedokázala využít a Kotouč neudržel dlouho na svých hokejkách, následně do útočného pásma nahodil Daníček, který už ze čtvrtého útoku přišel a vystřídal. Sparta následně ale nedokázala udržet útočné pásmo, ještě jeden z jejich hráčů přišel v tom útočné pásmo, když tam byl o hokejku, a tím pádem Kometa může kroutit s Kotoučem, ale Kusko, který se snad poprvé dostává na led, tak tam nedokázal dobře podržet Kotouč. Ještě Lejno, střela od modré čáry, velmi dobrá od Zábranského, ale mířila nad branku. Kometa s Kotoučem ne na svých hokejkách, ale v útočném pásmu. Kolár za brankou se snaží bojovat o Kotouč, stejně tak i Hartley, jenomže puk nezískali, nicméně na modré čáře se postup Sparty zastavil a tak tady znovu dvojce Hartl a Kusko bojuje u mantinelu o Kotouč, zejména Hartl a Silvestr Kusko, vysoký to hráč, který se teď snažil přihrát po modré čáře, ale od mantinelu se mu Kotouč rychle vrátil a následně pas na 3 metry Kometě nevyšel. Hodně neurovnané, Vitkovský musí spěchat zpátky za vlastní branku, kam Kotouč zaváží Kučeřík. Kučeřík si dal hodně dlouhý Kotouč před sebe, jen tak ho dopíchl až za modrou čáru, protože mezi kruhy už číhal najíždějící si Michael Špaček. Špaček teď má Kotouč, stejně taky Sekáč. Sekáč, zpětná přihrávka na Chlapíka, Chlapík ve velké šanci, minul branku Komety, když dostal krásnou přihrávku na krátko od Michala Špačka. Znovu Sekáč u Kotouče, Chlapík se obtáčí kolem svého obránce, kterým je Kolár, už hodně unavený. Kolár, přihrávka před branku, Sekáčova rána stečovaná do ochranné sítě, podle brněnských hráčů, podle rozhodčích ne, a tak vyhození Komety, ale přes všechny čáry se nedokázalo dostat. Ještě Chlapíkova rána znovu v útočném pásmu zamířila mezi betony, jenomže ty byly secvaknuté od golmana Aleše Stezky. 25. minuta, Sparta Kometa Brno 0-1, Kometa už prostřídala a tak na pravé straně se snaží dostat do útočného pásma. Krásná rána, kterou tam vyprodukoval švihem. Tuším, že to byl Cingel, ne, nakonec Fleck, šestka, ne, devítka ano, ale rána Cingela se zastavila pouze o Kořenářovu lopačku. Přestože mířila velmi pěkně, nicméně hlavní bylo to, co nedal Filip Chlapík, ale zároveň si řekněme, že Aleš Teska to výborně přečetl a Chlapíkovi tam v podstatě nenechal volný prostor. Hazování ve spartianském obraném pásmu. 26. minuta, Sparta Kometa 0-1, Fleck jediným úspěšným, teď další hezká rána od modré čáry, kterou tam vyprodukoval obránce, který tam stále stojí a nejsem si úplně jistý, jestli to byl Irving, ano, byl to Irving, který se snaží navázat na to, že dal dva góly v posledních dvou zápasech, byť ten předposlední byl ještě za Spartu, ten poslední minulý za Kometu Brno. Teď Irving musí do vlastního obraného pásma a dělá to velmi dobře. Vrátil se spartianským útočníkem, který rychle se vyhrnul dopředu. Teď Kometa znovu v útočné pásmu, krásná rána a Kořenář neví, kudy vyráží Kotouč od, tuším, že to byl Ilomeky, který tentokrát střílel. Následně musí Ilomeky ale do obrany, protože se Řepík dostává do útočného pásma a Ilomeky za vlastní brankou se teď snaží rozehrát, ale pasy Komety nejsou také přesné. Sparta v té špatné kombinaci není úplně sama, nicméně teď se dostává do útočného pásmu ke Kotouči. Je to konkrétně Veselainen, který se snažil míchat s Kotoučem, jenomže ke Kousalovi ani Hradcovi Kotouč nedostal. Teď puk na modré čáře, Niko Sepala a jeho nahození švihem, ale před branku se nedostalo. Následně Hradec s Kotoučem mohl být za brankou, ale byl mu vyseknutý. Křížná přihrávka, jenomže na modré čáře Krejčíkovi utíká Kotouč a tak Sparta musí do vlastní obrané třetiny a Kometa místo toho dokázala krátce vystřídat. Ještě spartianská kombinace po sérii odrazů, jenomže nepřesná kombinace, a teď už se Kometa dokáže kombinačně dostat z vlastní obrané třetiny ve 27. minutě, kdy Sparta míří do mírného tlaku, má několik šancí, jenomže zatím to není na vyrovnání. Pisik, jeho přihrávka na útočnou modrou čáru,
Jenomže nepřesná Spartěni následně se snaží rychle napadat Kučeříka, který to dostal tvrdý hryt při snaze rozehrát. Následně Tomáš Zohorna za brankou, jenomže Spartěni jsou u kotouče. Znovu to je Sekáč, křížná přihrávka, střela na bližší tyč a tohle nedává Michal Špaček. Ve velké šanci, vlastně stejná situace jako u Filipa Chlapíka, jenomže znovu neproměněná. A tak je tu komerční přestávka. Dvacátá osmá minuta a na začátku komerční přestávky stále věduje Michal Špaček, který nedal velkou šanci, úplně stejnou šanci, kterou krátce předtím měl Filip Chlapík, který spartianský kapitán. Situace také úplně stejná, tedy přihrávka ze spartianského pohledu od pravého mantinelu, tentokrát od Sekáče, našla u vzdálenější tyčky Michala Špačka, ten si kotouč chvilku rovnal, načepili, ale byl tam úplně sám, samotinký, nikdo z hráčů Komety kolem něj nebyl, jenomže právě proto, že si ho tam rovnal, tak se Aleš Teska krásně přesunul ke své tyčce, utěsnil prostor, kam právě stejně jako předtím Filip Chlapík mířil Michal Špaček, a ani tuhle šanci Sparta nedává. Sparta ve druhé třetině aktivnější, na střely už se dokázala dostat k náskoku, vede na střely, jenomže na góly stále lepší je na tom Kometa Brno, jenomže na straně Komety fauloval Hynek Zohorna při dohrávání této akce. A tak tím pádem bude Sparta teď začínat svou druhou přesilovou hru v tomto zápase, kdy Hynek Zohorna zadržení zamířil na trestnou lavici. První přesilovka v podání Sparty bídná, ta druhá právě teď začíná. Špaček znovu na ledě, tentokrát při vhazování na modré čáře Knot, přihrávka na pravou stranu, kde je Chlapík, snaží se tam před branku dostat Řepík, jenomže neúspěšně. Za brankou sebrává kotouč Špaček, dává na modrou čáru na Knota, znovu přihrávaná mezi Knotem a Špačkem. Špaček se nabízí na střelu, nakonec Knotova rána stečovaná Řepíkem, ale Stezka měl kotouč na svých betonech. Přihrávka na Chlapíka, Chlapík backhandem směrem na Řepíka do mezikruží, Řepík střílel, ale nedůrazně. Teď přihrávka dobrá na Chlapíka, rána Knota, jenomže přes slonícího hráče Sparty tam dobře viděl Aleš Teska, vyrazil do rohu. Na modré čáře znovu Knot, přihrávaná s Chlapíkem. Chlapík tam kličkuje, snaží se ukličkovat Fleka. To se mu povedlo. Flek zatím nezachytil, přestože dobře napadá Filipa Chlapíka. Přihrávka na backhand Řepíkovi, který je vězi kruží, ale vybruslil si. Na pravou stranu vrací Chlapíkovi, zajiští za branku, kam míří, také přihrávaná od Chlapíka, na tu reagoval mezi kruží Sekáč, jenomže kotouč trefil nedůrazně, pouze pomalu zajel vedle tyčky. Teď ujel kotouč Chlapíkovi, jenomže nakonec je z toho obrovská šance, ale Zábranský krásně vyklekl kotouč, který mířil téměř do branky. Ještě přihrávaná na modré čáře Chlapíková rána, dorážka Spartanů, Sekáč před brankou, jenomže pouze objel betony golmana Stezky. Ještě zpátky na Chlapíka rána od modré čáry od Knota, znovu do betonu Stezky. 30 sekund z přesilové hry, hala bouří, jenomže Sparta gól nedává, stále Kometa vede 1-0 a Flek vystilo přihrávku, vytečoval do středního pásma, ne tak Flek, Ilomeky to byl, který vytečoval do středního pásma, Sparta si rychle snaží vrátit, jenomže je v offsideu a z tohohle nic nebude, Kometa má prostor na to v klidu rozehrát, nakonec napálila kotouč přes všechny čáry. Šance Sparty se množí, ale ve 29. minutě první přesilovková formace navzdory svých šancím gól nedala. Tím pádem stále prohrává 0-1. Další průnik, krásná střela od Pavla Kousala vyrážečkou, ale krásně tuhle situaci vyřešil Stezka, který dál drží Kometu ve vedení 1-0, přestože Sparta opravdu těch šancí má čím dál tím více. Teď Michálek v obraně ve chvíli, kdy už spartianská přesilovka skončila, se snažil celou tu situaci rozjet, ale Sparta má teď vyloženě nohy v medu, špatně si jí bruslí, přestože teď je znovu v útočném pásmu a za brankou se snažil Vitkovský dostat ke kotouči. Kometo viditelně pomalejší zatím ve druhé třetině, jenomže góly stále žádné. Flek jediný úspěšný, polovina zápasu přesně, Sparta prohrává s Kometou 0-1 ve chvíli, kdy máme 19 hodin a 42 minut, co se týče času, který platí tady v Praze.
Sparta v útočném pásmu, přihrávka na modrou čáru na Michálka, možnost pro střelu, ale Stezka má Kotouš znovu ve své lapačce, Veselainen ani Hradec nedokázali clonit Stezkovi. Stezka hráčem zápasu, zatím jednoznačně krásný zákrok znovu od Aleše Stezky, který navzdory dobrým spartianským střelám prostě hraje fenomenálně. Komerční přestávka, máme 2 sekundy po polovině zápasu, zatím 1-0 pro Kometu Brno tady v Praze.

Těžké je těžké v současné sezóně netrefit komerční přestávku a vzhledem k tomu, že jejich počet ze dvou narostl na tři, to je opravdu něco nemožného ve vysílání Radiožurnálu Sport. Dobré pro nás, že komerční přestávka končí přesně v polovině utkání, kdy Kometa na Spartě vede 1-0, byť se převážně druhá třetina hraje pouze a jen na jednu branku střely Komety. Pár jich bylo, zejména rány po vhazování hned ve druhé minutě druhé třetiny od obránce Irvinga a také předtím od útočníka Fleka, ale zvláště při té přeslovce před chvílí Sparta měla tak čtyři tutovky v jedné přeslové hře, nedala ale gól žádný. Teď už hozeno Vitkovsky za brankou, tedy obránce Komety snaží se rozehrát, daří se mu to, dává na Kučeříka, Kučeřík směrem na Lejna, jenomže ten kličkuje před modrou čárou a protože tam kličkoval příliš dlouho, tak je z toho offside a tím pádem přerušená hra ve chvíli, kdy se teď hokejisté znovu budou rovnat těsně před modrou čarou k následnému vhazování k tomu, aby se tenhle gól snad gólově, tenhle duel snad gólově trochu rozjel, protože jedna branka, byť ano, prestižní, velké střetnutí, tak je prostě málo na hokejový zápas za jeho polovinu. Ale zároveň to vystihuje, proč před tímto duelem to byl souboj 9. s 11. týmem tabulky. Prostě ani Sparta, ani Kometa v současné situace góly nedávají. Teď se Sparta musí snažit po levé straně, ale nedomlel má ke kotouči výrazně blíže než Šor. Následně si velice umně a hezky obhodil Bliml, bránícího hráče Komety, ale nebylo z toho nic a znovu nedomlel a Šor. Velmi tvrdý souboj na brankou. Bliml tam dobruslil, dává zpátky na Šora, jenomže Šor mu nevrátil. Vyhození Komety ale končí následně u Pisika, za kterým se snaží dostat kotouč také Ilomeky, jenomže ho nemá a Kometa míchá s kotoučem směrem na pravé straně, kde velmi aktivní Hartl byl nakonec trefený, tuším, že kolenem. A tím pádem bude také Kometa hrát první přeslovku v tomto zápase. Nakonec podrážení oficiálně. Rozhodčí to má výrazně blíže než já k ledové ploše. A Hartl v dnešním zápase velmi aktivní, kdyby nebyl tak dobrý Aleš Steska. Jakože je geniální v tomto zápase, tak bych možná mladého Hartla zvolil jako mužem tohoto zápasu. Hraje opravdu velmi, velmi pěkně. Teď bude mít ale elitní formace Komety možnost se prosadit při přesilové hře. Zábranský, spolu s ním i Irving, sehrávka na dva beky. A také Zbořil spolu s Cingelem jsou na přesilové hře a spolu s nimi také je tam Hinek Zohorna. Přihrávka na Irvinga na modrou čáru, Zbořilová rána na bližší tyč, pleskla pouze od zadní mantinel ve chvíli, kdy Kometa vede na Spartě 1-0, Knot za brankou získal kotouč, ale Zbořil, byť je přibližně o dvě hlavy menší, tak proti němu velmi dobře bojuje, nakonec tam získává kotouč Kometa, přihrávka na Zábranského na modrou čáru, ten trefil druhého hráče, kotouč vytečovaný do středního pásma. Zbývá minuta a půl z přeslové hry Komety, zatím dvě rány Zbořila, který teď fauloval úplně zbytečně. Ne, nakonec to byl Irving, který fauloval napadajícího Blimla a za nedovolené bránění půjde na trestnou rovici. Aaron Irving po druhé v tomto zápase, byť se tam ještě snaží, tuším, že Jakub Fleck naznačit, že takhle to zrovna nebylo, tak já bych řekl, že bylo. Tohle bylo úplně zbytečné od Aarona Irvinga, který se snažil tělem udělat prostor svému spoluhráči, ale zároveň trefil hráče, který vůbec kotouč neměl a to naprosto úmyslně, čímž je definice nedovoleného bránění naplněna beze zbytku. Aaron Irving vyloučený 8 minut do konce druhé třetiny a ještě minutu a 22 sekund. To bude hra 4-4. Potom se to změní na spartianskou přeslovou hru bez ohledu na to, kolik gólů za tu minutu a 22 sekund padne. Rozehráno Kometa s kotoučem na svých hokejkách, konkrétně Král v obraně, který na dvakrát se dotkl kotouče, ale ne úplně, že by s ním pomohl svým spoluhráčům. Teď má šanci třetí a pomohl už výrazněji. Nakrátko si dokázal přihrát s Lejnem. Nakonec Kometa získává kotouč 3-2. Jedou hráči Komety ve chvíli, kdy jeden ze Spartanů musel dostřídat a právě proto zůstával Král ve středním pásmu a tím pádem se kotouč dostal z útočného pásma.
33. minuta, Sparta prohrává s Kometou Brno 0-1. Jedinou branku v první třetině dával kapitán Komety, tedy Jakub Flek. 33. minuta, 0-1 z pohledu Pražanů. Z Outu Arény Martin Charvát, Radiožurnál. A na Radiožurnálu Sport můžeme pokračovat v tom, že si řekneme, že Spartani měli teď v těch uplynulých sekundách zajímavou příležitost, o kterou jsme přišli právě kvůli tomu vstupu pro Radiožurnál, kdy se snažil ještě před brankou clonit jeden ze Spartanů střele Řepíka, jenomže to clonění bylo neúspěšné. Tak teď snad urovněnější část hry, posledních 27 sekund hry 4-4 a následovat bude Spartan. Spartanská přeslovka po levé straně. Dobrá střela Spartanu, ještě dorážka a výborný dvojzákrok od Nedomlela a také golmana Stezky. Nedomlel tam padl do té dorážky, kterou se tam do branky snažil dostat Bliml a Nedomlel si teď připsal fantastický brankářský zákrok, kterým tedy uchránil stav 1-0 pro Kometu. Ilomeky teď v útočném pásmu snaží se držet čas ve chvíli, kdy Sepala se ale rychle vrátil a tak Spartini teď můžou jet 3-2. Rychlá sehrávka na modrou čáru. Sepala se následně dostane ještě jednou Kokotouči, jenomže ho pouze nahodil na branku, nevyřešil to dobře. Vůbec ve chvíli, kdy Kometa potřebovala Kotouč na své hokejky a naopak je tady Flek, jenomže Flek si také hledá přihrávku a nakonec ji dokázal dostat směrem na Cingela. Jenomže Cingel nedokázal propálit brankáře Kořenáře a teď už to Chlapík a spol nezahráli dobře, protože se špatně dostávali přes útočnou modrou čáru a tím pádem tedy přerušená hra 6 minut a 12 sekund do konce druhé třetiny. 6 minut 12 sekund do konce druhé třetiny. Sparta bude ještě 4 sekundy dohrávat přesilovou hru při vyloučení Irvinga. Nicméně před chvílí předvedl fantastický brankářský zákrok na straně Komety obránce Richard Nedomlel, který tam padl do dorážky ve chvíli, kdy za Stezkou byla úplně prázdná branka a tuším, že to byl Chlapík, nebo snad Bliml nakonec, ano, který pálil na branku, jenomže Nedomlel a nepropálil a tak Stezka, i když tentokrát v brance nebyl, tak gol nedostal. Sparta dohrává onu přesilovou hru, zastavu 1-0 pro Kometu, znovu přihrávka směrem na Stezku, dorážka mezi bruslemi, Sekáč se tam snažil dostat Kotouč do branky, jenomže nedostal, Stezka znovu na svém místě a teď už do útoku se snaží dostat Král a také Cingel to byl, jenomže úspěšný nebyl, Spartan ještě znovu obrací hru na druhou stranu. 3-2, křížná přihrávka, Stezka svými betony, vyráží Kotouč do rohu. Hra se teďko začala kouskovat tím stylem, že se hraje z jedné strany na druhou. Následně na druhou stranu pálí znovu Cingel, jenomže už byl dlouho na ledě, protože byl ještě předtím na tom oslabení a tím pádem teď Kotouč držený v rohu za golmanem Kořenářem, tedy na spartianské části hřiště, když předtím Cingel měl také zajímavou příležitost Sepala, ale to budeme za chvíli pokračovat. Niko Sepala se probíjí zajímavě skrz brněnské hráče, chvíli úmyslně tam dokázal dostat Kotouč až do mezikruží. Následně puk vyskákal po dvou tyčích také ke golmanu Stezkovi, ale ten je dnes opravdu mužem zápasu zatím. Spartan znovu v útočném pásmu, stečovaná střela od Kousala, Krejčík ještě na levé straně se snaží dostat Kotouč z rohu ve chvíli, kdy se rozbíhá poslední pětiminutovka druhé třetiny. Sparta se snaží dotáhnout jednogólové vedení Komety, má rozhodně více šancí, ale v útoku naráží jednak na svou horší kombinaci, to se trochu zlepšilo, ale především naráží na výborného golmana Stezku. Teď je odpískané zakázané uvolnění, přestože se tam dostal spartianský obránce Pisik do souboje s napadajícím útočníkem Brabencem, který se ke Kotouči ale nedostal. A diváci na kostce teď sledují, jak Jiří Sekáč mezi nohama se snažil propálit Stezku, který tam skočil vyrážečkou, ale ne tou stranou, kde má vyrážečku na své pravé ruce, nýbrž tou stranou, kde má svou ruku a stejně dokázal vytěsnit Kotouč do rohu. Už vhozeno, Vitkovsky na zadním mantinelu se snaží uplatnit to, že je nesmírně důrazným hráčem. Teď střela od modré čáry zastavila se v kumlu před Stezkou, Kometa dokázala vyhodit a bude myslet Mikael Sepala znovu rozehrát do dobře protečovaný Kotouč z pohledu Spartanů do útočného
pásma, tam střela na branku, jenomže Pisik na druhé straně ještě stíhá dojíždět. Přihrávka na modrou čáru, kde je Řepík, jeho pokus najít prostor mezi kruhy, také dorážka, kterou tam pálí Veselainen, ještě rána z rohu znovu, ale možná stečovaná někam nad branku ve chvíli, kdy stezka už odjíždí při komerční přestávce do rohu. Říká si, že to snad není možné, jak ho jeho spoluhráči ve druhé třetině nechávají lidově řečeno na holičkách, ale stezka je stále výborný, stále výjimečný, jednoznačným mužem tohoto zápasu a 4 minuty a 4 sekundy před koncem druhé třetiny na něm Sparta stále nedokázala vyzrát. Prohrává s Kometou 0-1 ve chvíli, kdy na ledě jsou muži z Hrably a Spartani v hloučku se snaží nějakým způsobem se domluvit, jak budou potom následně pokračovat, až se zase bude hrát.

První útok Sparty, první útok Komety, 4 minuty a 4 sekundy do konce druhé třetiny. Střely na branku 31-16 ve prospěch Sparty. Vemte si, že za 36 minut má Sparta 1,30 střel, to je neuvěřitelný počet, ale stále to znamená, že Sparta zatím nedal žádný gol, přestože snaha je tady opravdu velká. Zbořil dostal kotouč do středního pásma, tam se snaží dostat ke kotouči, teď už pásmu útočném taky chlapík, je to pro něj velmi tuhý boj, protože hráči Komety si ho velmi dobře hlídají, konkrétně v tuto chvíli Ilmeky, přihrávka do mezi kruží, Sekáčovi sjel kotouč z jeho hokejky, přestože měl obrovskou šanci, ale kotouč nedokázal dostat směrem na branku. Stále je tady Šor. 3 minuty a půl do konce druhé třetiny, Sparta znovu uzamkla Kometu v jejím obraném pásmu. Nahozený kotouč do mezi kruží, Spartani tam s ním míchají, zatímco Kometa to má teď hodně složité a nakonec se ke kotouči dostává, chytře rozehrává přes Irvinga a další dva hráče, kteří se dostávají do útočného pásma. Flek, střela, gól! Kometa navyšuje na 2-0 ve chvíli, kdy Spartané ji v podstatě drtili v posledních dvou minutách, ale hráč, který skákal ze střídačky, si rovnou najel na pravý kruh na přihrávku Jakuba Fleka a Kometa 3 minuty a 8 sekund do konce druhé třetiny navyšuje své vedení na 2-0 pro Spartu. Trest, ale vlastně správný trest za to, kolik šancí nedokázala v tomto zápase dát, tak to byla krásná rána na bližší tyčku a stále musím trochu luštit, kdože se vlastně dokázal prosadit v dresu Komety, protože to je hráč, který byl na ledě tak 3 sekundy, prostě skočil ze střídačky po úporku brněnských na vlastní střídačku a nakonec se dokázal prosadit tedy při ráně opravdu na bližší tyč při přihrávce od kapitána Jakuba Fleka. A tím pádem tím mužem byl nakonec Filip Král, obránce, který dokázal právě využít toho, že Kometa potřebovala rychle vystřídat, najel si do útočného pásma, no a dává gól, Kometa vede na Spartě 2-0, přičemž ve druhé třetině to bylo na jednu branku, poměr střel 31-16 ve prospěch Sparty, přičemž drtivou většinu střel měla Kometa v té úvodní třetině, ale ta střela 17. ta je gólová z pohledu Komety a tak Sparta tedy se teď musí snažit znovu dát gól, ale už to nebude znamenat vyrovnání, když se jí to povede. Spartani znovu v útočném pásmu, Kousal za brankou, dělá tam zajímavou kličku, přihrávka na modrou čáru, znovu snaha propálit to všechno, co je před stezkou, povedlo se to, jenomže kotouč nevířil nad branku, Šor tam byl držený jedním z obránců Komety a bude z toho znovu vyloučení obránce Komety, myslím, že to byl Vitkovský, který v tomto zápase hraje velmi kvalitně do těla, především Šorovi, ale v tuhle chvíli to back Komety přehnal a bude z toho další spartianská přeslová hra v tomto zápase. Nicméně Sparta, přestože tu minulou přeslovku hrála skvěle, měla tam šance možná i na 2/3. Nakonec to byl Lejno, který byl tím bránícím hráčem, tak z toho žádný gol nebyl. No a proto má stále na svém kontě v 38. minutě 0 a Kometa už má za sebou góly 2 v tomto zápase. Lejno na trestné lavici a znovu stejná situace, znovu první spartianský útok doplněný o Řepíka a Knota na modré čáře se bude snažit dát gól. Spartě to nejde v této sezóně obecně, nejen v tomto zápase. Po vhazování patová situace, nakonec hráči Komety, konkrétně to byl Zábranský, vyhazují puk po vzdálenějším mantinelu a Sparta musí svou útočnou akci začít od Kořenáře, 2 minuty a 15 sekund do první, tedy pardon, do konce druhé třetiny, takže pokud přeslovka bude celá, tak nebude žádným způsobem napůlená. Špaček dostává kotouč do útočného pásma, chtěl ho nechat na chlapíka, následně před brankou sražený do branky Sekáč, branka posunutá, spartianští fanoušci se ptají, proč že z toho není druhé vyloučení. Já tu situaci vzhledem k tomu, že jsem sledoval počínání Špačka a chlapíka na pravé straně před brankou, neviděl, takže nedokážu říct. Každopádně dokážu říct, že je posunutá branka a muž s vrtačkou stále nikde a už běží. Tak tento populární borec na všech kluzištích tím pádem
bude muset teď vyvrtat díru pro kolíky, do kterých je zasezena branka a které jsou v ledu. Spartanští diváci teď úplně zbytečně pískají, možná frustrovaní z toho, že jejich oblíbenci v tomto zápase pálí, ale stezka za sebe vůbec nic nepouští. A tak v této chvíli 2 minuty a 1 sekundu před koncem druhé třetiny a zároveň 1.5 minuty před koncem trestu Lejna se Sparta domlouvá, jakže bude vypadat souhraté druhé přeslovkové formace, ve které se Šor už chystá na buly, má tam Blimla, má tam Kousala, stejně tak Krejčík na modré čáře a tím dalším je možná překvapivě Pospíšil, který nejspíš se Šorem půjde rozrážet situaci před brankou. Šor získává na 2x kotouč, posouvá ho na Kousala, ten na modrou čáru na Krejčíka. Krejčík se hledá pozici, jenomže to má na backhand. A tím pádem znovu přihrává směrem na Šora, ten má kotouč mezi bruslema, dává zpět na Krejčíka, ten už pálí směrem na brankáře, před kterým byl Pospíšil, jenomže ten kotouč netečoval stejně jako žádný z hráčů a Steska dokázal vyrazit. Sparta s kotoučem ve středním pásmu znovu se dostává do pásma útočného. Je to Kousal, nachází na levé straně Řepíka, který ale pouze vyselkl kotouč do rohu a tam nebyl Pospíšil dostatečně rychle, takže Kometa se osvobozuje přes všechny čáry, 1 minuta a 20 sekund do konce první třetiny a 50 sekund ještě z vyloučení Lejna, který stále je tedy na trestné lavici. Druhý spartianský přesilovkový útok už v útočném pásmu, už před brankou křížná přihrávka, kam si stížili hned 2 Spartěni, ale žádný kotouč netrefil dostatečně důrazně. Na pravé straně Kousal, přihrávaná Krejčíkem na modrou čáru, ještě Řepík se do toho vkládá, přihrávka na Krejčíka, Krejčíkova rána stečovaná, jenže mimo, Steska znovu dokázal pokrýt všechny prostory, kam by kotouč mohl mířit. Krejčík na levou stranu, Řepík znovu teč, ještě daleko před Steskou, který tentokrát neviděl vůbec nic, nemá hokejku, přihrávka před branku, teď kotouč hodně před ležícími hráči, nakonec Spartani uklízejí do branky, 37 sekund před koncem druhé třetiny. Je to pondel, vy nepřehledné situaci snížení Sparty na 1-2. Tuším, že Matějem Blimlem, před kterým vyplaval kotouč na pravé straně. Je to boj, je to tuhý boj nakonec pro Spartu v tuhletu situaci, kterým vyplaval kotouč na pravé straně. Je to boj, je to tuhý boj nakonec pro Spartu v tuhletu situaci. Znamená snížení.

technické snížení při přesolovce platí už vhozeno 36 sekund. Před koncem druhé třetiny je to 1-2, což povíme také postupem Radiona. 30 sekund do konce druhé třetiny Sparta zásluhou Blimla snižuje na 1-2. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Prahy. Martin Charvát, Radiožurnál. Řepík v útočném pásmu, posledních 20 sekund do konce druhé části hry, Sparta prohrává 1-2, Spartěni pokračují v útočné snaze, ale se také musí bránit, protože Cingel získává kotouč, už se tam snaží vybruslit proti Knotovi, dobrá nabídka na tyč, jenomže Kořenář byl tím jediným, kdo se dotkl kotouče a Tomáš Zohorna na něj nedosáhl, což je to poslední, co se opravdu stalo ve druhé třetině, výrazně zajímavější než třetina první. Na střeli 36-17, opravdu Sparta se rozhodla hrát téměř vabank ve druhé části, což se jí nevyplatilo po předchozí přesilové hře. Dostala gól od Krále krátce po skončení přesilovky z rychlého protiútoku, jenomže v poslední minutě druhé třetiny právě teď vyvolávaný Matěj Blimel snížil na 1-2 a tak za 18 minut začne podle mě hodně zajímavá třetí část hry.

Thank you.

Thank you.

Druhá přestávka.

Matěj Lipa.

40 sekund do začátku třetí třetiny. Sparta prohrává s Kometou Brno 1-2, když Kometu poslal v první třetině do vedení Flek. Následně ve druhé části po výrazném spartianském tlaku z rychlého protiútoku navýšil Král na 2-0, jenomže Sparta z toho tlaku stejně ještě gól dokázala dát z přeslové hry, se po nesmírně nepřehledné situaci Bliml dostal k dorážce a snížil na 1-2 z pohledu Sparty. No a co třetí část? Ubrání to Kometa, nebo navýší Kometa své vedení, nebo dokáže Sparta otočit? Samé otázky a spousta odpovědí, které začneme říkat posluchačům na streamu a také na Radiožurnálu Sport v těchto chvílích. Hazování připraveno a začíná třetí třetina. Ilomäki a proti němu Špaček znovu na buli, stejně jako v předchozích dvou případech, a Ilomäki znovu úspěšnější. Zábranský dostává kotouč právě po buli. Začíná třetí třetina, po 8 sekundách hned zakázané uvodnění Libora Zábranského. Ilomäki vlastně stejně jako na začátku první i druhé části vyhrál proti Špačkovi buli. Zábranský vlastně zvolil úplně stejnou situaci jako ve druhé části. Tam dal zakázané uvolnění v 10. sekundě, teď už v 8. sekundě. A tak se hned rychle směřuje hra před Aleše Stezku. Znovu Ilomäki úspěšnější proti Špačkovi. Tentokrát už Kometa volí pozvolnější posun, ale zbořil se, dostal pouze do středního pásma. Spartěni rychlý s přechodem. Rychle odpískaný offside při přechodu Chlapíka a Špačka, Chlapíka a Sekáče, do útočného pásma. Hraniční situace, ale rozhodčí se rozhodli offside odpískat. A tím pádem po 17 sekundách znovu přerušená hra ve chvíli, kdy se snaží oba dva týmy prostřídat. A tak se velice rychle dostanou do hry a do zahřátí ve třetí části také druhé formace. Na straně Komety už znovu na centru druhého útoku Lejno, je tam spolu s Hinkem Zohornou a také s Cingelem, kotouč v rohu za brněnskou Stezkovou brankou, nahození od modré čáry od Spartanů. Teď se pokusil vyseknout Kousal, kotouč pokračuje po něm také Bliml, stále Bliml míchá s kotoučem, přihrávka na modrou čáru, snaha Spartanů dostat kotouč za branku, kde ale Řepík puk nepřebral a Šor následně podklouzl, takže Kometa se může dostat z vlastního obraného pásma, kdyby to ale provedl Kučeřík přesně, což se mu úplně nepovedlo, a teď už Kometa opravdu ve středním pásmu je. Hinek Zohorna to tam dobojoval, puk ve střední části hry, a následně Kometa vyhazuje až za Kořenáře a Sparta znovu začíná s dobýváním, byť nepřesnou přihrávkou, kterou tam poslal obránce Krejčík, která mířila za Brusle útočníka Řepíka. Teď už Sparta ale v útočném pásmu se svým třetím útokem. Veselajnen v rohu přihrává na modrou čáru. Pisik je tam připravený, jeho rána ale stečovaná. Stezka udělal rozklek, aniž by tušil, kam vůbec kotouč bude mířit. Následně Kometa vyhazuje do středního pásma a Pisik to vrací celé zpátky za Stezkovou branku. 42. minuta, Kometa vede na Spartě 2-0. Sparta se tlačí za vyrovnáním a vypadá to, že obraz hry se možná příliš nezmění, přestože teď Pisik udělal chybu a Kunc mu rychle bere kotouč, jenomže udělal kličku téměř ze stoje v podstatě přímo do Pisika, a tak musí Kunc znovu bojovat o kotouč za brankou. Kolár mu tam jde na pomoc, ale následně se spolu s Hartlem rychle stahuje, přestože Spartanům se nepovedlo vyhodit až za modrou čáru. Ještě kotouč do rohu odpravil Mikael Sepala a teď může také rozehrát, přestože je napadaný jedním z hráčů Komety. Rozehrává na pravou stranu, kde se snaží dostat ke kotouči Pospíšil. Střela následně stečovaná na levou stranu, kam mířil Daníček. Daníček ale kotouč nezískal, ještě nahození směrem před branku trefilo Daníčka. Poté ještě Spartěni získali kotouč, Spartěni znovu v útočném pásmu. Daníček tam po druhé v krátké době ocitl se na ledě. Poprvé byl sestřelen vlastním obráncem, kterým byl Michálek, na podruhé to bylo po kontaktu s protihráčem, ale nebylo to nic, za co by se mělo v současné situaci vylučovat. Kořenář se dostává ke kotouči poté, co jeho obránci nevěděli, kde puk je. Následně se píská příliš mnoho hráčů na ledě.
Když se podívám na spartianskou stranu, je jich tam 5, na straně Komety je jich tam 5. A následně přerušená hra. Rozhodčí, vypadá to, že se omlouvají, že zapískali v situaci, kdy úplně zapískat nechtěli. Vhazování z toho bude ve spartianském obraném pásmu. Chvilku jsem uvažoval, jak ty počty nakonec vycházejí a je z toho celého situace, kdy se nemění nic, co do počtu hráčů na ledě. Vhazování ve spartianském obraném pásmu, 43. minuta, Sparta prohrává s Kometou 1-2, další snaha Sparty dostat se do útočného pásma neúspěšná a tak rozehrávka odknutá přes Mašína, pouze protečování ze strany Špačka do útočného pásma, jenomže na zadním mantinelu už by znovu mohl být chlapík, jenomže Král si tam dobře obhodil právě spartianského kapitána ve spolupráci se Závranským, se snaží rozehrát, jenomže Závranský vrátil Královi do hodně nepříjemné situace, chlapík ho tam tiskl k mantinelu a Král pouze vyhodil do středního pásma. Tam ale Sparta napálila kotouč zpátky za branku Klemety a tak teď mohou rozehrát Irving a spolu s ním i Nedomlel z klidnější pozice, ale taky Komota pouze nahazuje. Je to Mikael Sepala, který v tuto chvíli se snaží rozehrát konstruktivně, ale napadání Komety je poměrně dost aktivní ve třetí části hry. A tak Kometa získává kotouč, následná křížná přihrávka krásně našla na vzdálenější tyči Hartla, který ale nepropálil Kořenáře. To byla velká šance Komety na konci 44. minuty. A nakonec to byl opravdu Hartl, který nedokázal na blížší tyči propálit Kořenáře. Výborný zápas od Kořenáře, výborná situace a výborný zákrok proti Hartlovi. Tak s tím pádem je to stále sekundu poté, co se to překlopilo do 45. minuty. 2-1 pro Kometu Brno, ale Kometa ve výrazně nebezpečnější situaci navzdory spartianskému tlaku ve třetí části než domácí tým. Znovu je tady Hartl, tentokrát nahazuje z pravé strany, přihrávka vlastně pouze mířila na opačnou stranu, protože se tam nedokázal dostat Kunc ani Kolár ke kotouči a tak znovu pas směrem na Hartla ve chvíli, když se Kometa snaží rozehrát, jenomže ten přihrál tentokrát nepřesně. Niko Sepala, Spartani a spartianští beci mají kotouč na svých hokejkách protečování do útočného pásma, kde to Stezka udělal možná zbytečně riskantně, na zadní mantinel posunul kotouč, kam míří znovu Daníček, jenomže spartianský roh, kudy výjíždí na led Rolba, tak v dnešním zápase hodně zvláštně odráží kotouče a tak Kometa následně získala pas, který mířil vlastně na modrou čáru pohrazení, tak úplně bez práce, protože ten roh odrazil kotouč do prostoru mezi kruhy a tam byli pouze hráči Komety, kteří teď mohou rozehrát od vlastní branky. 46. minuta, Sparta dala jeden gól, Kometa dala góly dva a tak vede tady v Praze 2-1. Král už to vypadalo, že rozehraje, nakonec udělal zpětnou přihrávku, dává na Irvinga, ten vrací Královi vlastně těsně před svým gólmanem, rychlá rozehrávka na druhou stranu, kde je Lejno. Lejno si dělá kličku do středu, ale trefuje prvního bránícího hráče. Sparta hodně vytahuje své napadání a zároveň dělá dost prostoru před svými beky. Tím pádem Spartani potřebují co nejrychleji se dostat ke kotouči, hrají trochu riskantně, ale vzhledem k tomu, jak jsou špatní v kombinaci v posledních zápasech, vlastně v celém úvodu sezóny, tak je to poměrně pochopitelné. Sparta dokázala na nepřesné rozehrávce Komety vydolovat kotouč, Krejčík rozehrává na pravou stranu, jenomže tam chlapík padá, Špaček kotouč nezískává a tak je to znovu Irving, který tentokrát si sehrává s Nedomlelem. Přihrávka na levou stranu, kde je nahození Fleka do útočného pásma, zbořil v útočném pásmu, chtěl získat kotouč, mírně tam podrazil jednoho spartianského beka, nakonec z toho nebylo žádné vyloučení, na základě toho získal, zbořil kotouč, přihrával před branku a tam byl ve velké šanci Ilomeky, jenomže kotouč nedostal skrz Kořenáře. Spartani teď už otáčí hru v útočném pásmu, jsou, jenomže se nedokázal dostat Niko Sejpala k tomu, aby kotouč dostal přímo na branku. A tak je tady znovu Veselainen, křížná rána, jenomže kotouč nezamířil přímo do branky. 47. minuta zápasu, Sparta prohrává s Kometou Brno 1-2. Z Prahy Martin Charvát, Radiožurnál. Kometa Brno teď v dobré situaci, 2-1. Jeli hráči Komety, konkrétně to byl Lejnu a také Hinek Zohorna, který ale nedokázal mířit přesně teď. Krásná, dobrá přihrávka, křížná, Kometa doráží kotouč před brankou a je to v brance, je to gól. Kometa vede
3-1 poté, co se znovu stejná formace dostala do útočného pásma. Aaron Irving je jedním z těch, kdo si možná připíše asistenci v této situaci, a tím, kdo dotlačil kotouč do branky, nejspíš bude Brabenec. Byť jistý si úplně nejsem, protože znovu velmi nepřehledná situace před spartianskou brankou. Jel tam v exkluzivní pozici do brankoviště právě Brabenec, který ale z mezikruží netrefil 100% gólovku. Následně se dokázal dostat k dorážce a ano, Jakub Brabenec na třikrát dokázal dostat kotouč do branky, což když hokejista má možnost nikým nehlídaný vystřelit a ještě dvakrát si to dorazit, tak teď rozhodně Josef Kořenář, nepochválí své obránce, protože tohle Sparta v obraně znovu nezvládla, tlačí se za vyrovnáním, ale v obraně je děravá. A tak ve 48. minutě Kometa Brno navyšuje své vedení díky Brabencovi, který zvýšil vedení brněnského týmu na 3-1 tady v O2 aréně. Takže znovu o dva góly a znovu spartianská snaha z toho něco udělat. Vzhledem k tomu, že tady je zhruba 13 000 diváků a velká většina z nich fandí domácímu týmu, tak je pochopitelné, že to Sparta v tomto zápase asi jen tak nevzdá v tomto prestižním souboji s Kometou Brno. 48. minuta, Sparta Kometa 1-3. Spartěni v útočném pásmu, konkrétně to je Kousal, který se hrává na modrou čáru, jenomže nepřesně, a teď je ve chvíli, kdy už Brno vyseklo kotouč do střední třetiny, tak kotouč ho vrátil Kousal zpátky do útočného pásma, ale všichni jeho spoluhráči byli v offsideu, a tak odchází střídat, stejně taky brněnští hokejisté. Nahozený kotouč do útočného pásma sbírá dvojce Knot Mašín. Mašín ale pouze špatně přihrál na svého spoluhráče, následně se dokázal dostat k Veselejnenovi. Přihrávka před modrou čáru, tam pálil Knot, ale nedokázal dostat kotouč do branky. Další rána od Mašína, který ale nedokázal dostat vůbec do předbrankového prostoru. Brno vyhodilo a Mašín už je znovu v útočném pásmu, znovu nahození, ale po mantinelu po levé straně, kde se Daníček a také s ním s Mejkal snaží dostat před branku, jenomže neúspěšně. Na levé straně Mašín střílí na bližší tyč, ale Steska. Ten je přesný, ten je pevný, ten nic za svá záda nepouští. A teď jen sleduje, jak se to za ním mere, pele a Pospíšil, tedy jediný Pospíšil, který je v dnešním zápase, Jiří Pospíšil, tedy na spartianské straně, Kristian Pospíšil nehraje, tak se tam mírně postuchuje s brněnskými obránci. Komerční přestávka ve chvíli, kdy zbývá 11 minut a 25 sekund do konce třetí třetiny, a Kometa Brno, přestože má polovinu střel než Sparta v tomto zápase, tak tady v Praze vede 3-1. Muži zhrabli na ledové ploše.

11 minut 25 sekund a znovu vhozeno ve chvíli, kdy se hraje třetí třetina. Vhozeno po vhazování ve 49. minutě za stavu 3-1 pro hostující Kometu. Se Kometa dostávala po pravé straně do útočného pásma, Zbořil a s ním také Ilomeky byli poměrně aktivní, jenomže Kotouč tam dlouho neudrželi, tak také Kometa to úplně nepotřebuje, vždyť tady vede o 2 góly 10 minut před koncem a teď navíc může mířit do rychlého protiútoku. Flek, což je po každé nebezpečí, si tam najížděl na levé straně, jenomže Zbořil k němu Kotouč nedostal a Spartani musí od svých beků zakládat protiútok a úspěšní v tom nejsou, protože velice rychle se dostává Kolár ke Kotouči. Dlouhá klička kolem kořenářových betonů a ten má nakonec puk pod nimi a Spartani se tam snaží dostat útočníka, který dorážel, tedy Cingela, rychle od svého brankáře. Kořenář nakonec pod svými betony Kotouč udržel, byť si nebyl vůbec jistý při dlouhé kličce na pravou stranu, kdeže vlastně puk je, a za sekání do spartianského brankáře míří nakonec Lejno, který se tam snažil z něj ještě vydolovat Kotouč na trestnou lavici, tedy 10 minut a 40 sekund do konce třetí třetiny. Sparta stále prohrává s Kometou 1-3, ale tu poslední přesilovku využila a teď má další šanci snížit tedy stav. Druhá přesilovková formace, ten první útok byl před chvílí na ledě, takže Kousal se teď snaží přihrát na modrou čáru na Krejčíka, ten rychle vrací za branku, kde s Kotoučem je Pospíšil, snaží se tam udělat Kousal prostor pro Pospíšila, aby přihrál na modrou čáru, jenomže tohle velmi dobře přečetl Zábranský, provedl tam krásnou práci s Pospíšilem a Kometa díky tomu může vyhodit přes všechny čáry a Sparta musí znovu začínat cestu do útočného pásma. Šor se s Kotoučem dostal daleko, ale rychle ho nechal za svými zády. Kousal je teď v útočném pásmu, ale sjelo mu to z hokejky a tím pádem nejenže Kometa získává Kotouč, ale zároveň se snaží také Brabenec dostat Kotouč od vlastní branky a co nejdéle ho podržet v útočném pásmu. Rychle se Šor dostal do pásma útočného, jenomže tam také přišel o Kotouč a Sekáč se o něj sám připravil sám, takže je tu další šance pro Kometu. Útok z pravé strany, snaha zakončit mezi kořenářovy betony, jenomže neúspěšná. Kometa minutu před koncem Lejnova trestu se dostala do samostatného úniku. Myslím si, že to byl znovu Brabenec, který z pravé strany, ale tentokrát přesně nezakončil. Tak Sparta tedy znovu v útočném pásmu, znovu Roch hraje trochu jinak, než by Spartěni očekávali s možnou kombinací, ale Spartěni si teď přihrávají už se svým prvním útokem přihrávka na Kmota, ten na Řepíka do mezikruží jeho rána, ale mířila těsně nad branku, následně Not dokázal vyseknout Kotouč směrem na Sekáče, Sekáč na Špačka, jenomže tady už je připravený Ilomeky, který u mantinelu se snaží držet Kotouč v co nejméně hratelné pozici pro Spartany. Nakonec Kotouč vyplaval do předbrankového prostoru a tam je pouze znovu Artu Ilomeky. 9 sekund před koncem přesilové hry, 8 3/4 minuty do konce třetí třetiny. Kometa se osvobozuje, stále vede tady na Spartě 3-1 a Spartani začínají už další útok od vlastního brankáře proti 5 bránícím brněnským hráčům. Navíc rozehrávající obránce Michálek trefil hned prvního bránícího brněnského hráče, následně tečovaný Kotouč, který Vitkovský sebere za svým brankářem stezkou a rozehrál, pravda, ne úplně konstruktivně, ale rozehrál tak, že Spartěni se ke Kotouči nedostali, následně se Vitkovský dostal do souboje s Mikaelem Sepalou, který poté padl na led. Pravda, Vitkovský nebyl v tom souboji příliš aktivní, ale Sepala byl úplně otevřený a tím pádem padl na led velice rychle, přestože Vitkovský se ani příliš nesnažil do Spartana najet. Další spartianský útok, 7 minut 50 sekund do konce třetí třetiny. Sparta prohrává s Kometou 1-3, jenomže tenhle útok byl úplně beznadějný a podobně na tom byla následná snaha Tomáše Zohorny dostat Kotouč do útočného pásma. Tak teď Spartani po pravé straně
rychlá brzda, jenomže dobře se tam postavil Kučeřík proti spartianskému útočníkovi Veselajnenovi, který se o tu rychlou brzdu snažil, pravda, Veselajnen mu vystřelil také hokejku, co je podstatné, puk se po jeho střele téměř nehnul a následně ho Kometa odpálila znovu přes všechny čáry, byť se smírnou tečí, teď Kolár zapracoval výrazně svou hokejkou, jeden ze Spartanů přes ní upadl, ale vylučovat se nebude, a tak Kolár je znovu v útočné pásmo, přihrávka před brankou a fantastický Kořenářův zákrok uchránil Spartu od výsledku 1-4, protože teď se tam dral znovu Kunz do zakončení. Byl přímo před Kořenářem, ale přesto, že dostal přihrávku na kraj brankoviště, tak nedokázal zvednout kotouč před spartianského brankáře. Takže stále 1-3 ve chvíli, kdy 7 minut a 7 sekund před třetí třetinou je tady druhá komerční přestávka a Spartěni to tráví celé velkou debatou před svou

Brno vede 3-1, brněnští fanoušci, kteří sem dorazili v hojném počtu, jako kdyby nezjistili, že už je nejspíš konec babího léta a už jsou slečení do půl těla. A dost je může v tuto chvíli také potěšit vyloučení Filipa Chlapíka, spartianského kapitána, který za krosček teď míří na trestnou lavici a tak 7 minut a 1 sekundu před třetí sirénou bude Kometa za svého dvougólového vedení navíc hrát přesilovou hru. Pravda, Kometa v tomto zápase z přesilovky nijak extrémně nebezpečná nebyla, vlastně mohla hrát jenom jednu a tu si navíc po půl minutě zkazila, takže to zatím není úplně velký vzorek a teď samozřejmě Kometa bude ráda, když tu svou současnou přesilovku dohraje do konce. Znovu stejná situace, dva obránci, Zábranský a Irving, který právě teď získává kotouč na modré čáře, dává Zábranskému u mantinelu Hinek Zohorna, napadání pomáhá Zbořil a ještě tím dalším hráčem, který tam je za Kometu, tak je útočník Cingel, obránci Zábranský a také s ním Irving se snaží o rozehrávku, byť teď Cingel je zřejmě úplně v pohodě s tím, že je s kotoučem v středním pásmu, však také Kometa úplně spěchat nepotřebuje. Irving hledá na pravé straně Zábranského, ten ve středu nachází Zbořila. Zbořil dobře kličkuje s kotoučem i se svou malou postavou se dobře prodírá mezi spartianskými beky, jenomže následně udělal kličku do rohu a tam přihrál snad nejhůře, jak mohl, tedy vůbec nikému na vzdálejším mantinelu. Ale zlobit ho to úplně nemusí, Sparta se k žádnému protiútoku nedostává, Knot vyhazuje první minuta přesilovky z vyloučení Chlapíka je pryč, 6 minut přesně zbývá do konce třetí třetiny, Sparta prohrává s Kometou 1-3 a Kometa teď posílá na led například Kolára, který má kotouč ve snaze dostat se po pravé straně do útočného pásma, sám si nahodil, sám si dojel, byť následně už kotouč příliš daleko neposunul, ale Spartani taky nedokázali vyhodit a taky tady Flek na pravé straně dává znovu Kolárovi za brankou, Flek na pravo, Kolár znovu za brankou, Flek Kolár, vyměňují si kotouč dále, křížná přihrávka, střela po ní, Fleková dorážka, jenže Flek se k ní nedostal, kotouč se mu ztratil mezi bruslemi obránce Mašína a tak Flek znovu na pravé straně, přihrávka na Kolára, před brankou si hledá Kunc prostor, Kunc tentokrát u kotouče sjíždí si za branku, tam míří také Flek, míří na modrou čáru Král, jeho přihrávka na druhou stranu, kde byl pro změnu Kučeřík, který ale pouze napálil Kořenářovi betony, Flek znovu sbírá kotouč, posledních 5 sekund Komety v útočném pásmu při přesilové hře, Kunc znovu u kotouči, jenomže přihrávka tentokrát nepřesná a Chlapík se hned nabízí, že by znovu hrál s pukem, jenomže puk dostal a puk nikomu nepřihrál a Brno následně střídá. Filip Chlapík zůstává na ledě, možná přihrávka do mezikruží, ta se povedla, znovu Spartini u kotouči, jenomže teď spartianský obránce Knot netušil, že za ním je jeden z brněnských hráčů, který rychle získal kotouč na svou hokejku. Byl to konkrétně Lejno, který kotouč získal na svou hůl, následná střela od útočníka Hartla, ale byla nepřesná a tak se musí Kometa vracet do svého obraného pásma. Kučeřík přihrává směrem na Vitkovského, Vitkovský vračící Kučeříkovi, ten hledá na levé straně Lejna, jenomže Lejnovi kotouč nezůstal na hokejce, protože ještě před ním Šor ho stečoval na vlastní střídačku. 4 minuty 9 sekund do konce třetí třetiny, stále 1-3 z pohledu Sparty a tím jediným veselým místem na stadionu je velice slušně zaplněný kotel brněnské Komety, která vypadá to, že v tabulce Spartu přeskočí. Protože teď přišla ve středním pásmu, tak v hazování ve středovém kruhu, které se bude opakovat, a tak si to celé právě Šor a proti němu stojící Zbořil zopakují a přestože Šor co do výšky je na tom výrazně lépe než Zbořil, tak s ním prohrál v hazování. Následně Zbořil se dostává ke kotouči v útočném pásmu, táhne ho po backhandu. Mikael Sepala se na ten kotouč nemůže dostat. Zbořil krásně přihrává na modrou čáru. Tohle je příležitost pro Krále, jeho rána a Kořenářovi vypadl kotouč z výstroje. Sparta se následně snaží po pravé straně dostat přes Blimla do pásma útočného, jenomže jeho pas na Šóra zastavil první bránící hráč.
Sparta s tou kombinací dál má potíže, nelepší se to po úvodu sezóny ani v domácím zápase proti Kometě, na tom není úplně dobře, vždyť ten jediný gól ve 39. minutě dala díky tomu, že po sérii dorážek to celé vyplavalo. Před Matějem Blimlem teď Kotouč pro změnu vyplaval před Devinem Šórem ve chvíli, kdy tam Hradcovi, Vojtěchu Hradcovi stále hráči Komety drží hokejku, i když už se dávno nehraje, ale tohle není něco, po čem by se mělo pískat nějaké vyloučení. Je to naopak komerční přestávka, 3 minuty a 20 sekund do konce třetí třetiny. Stále Kometa Brno vede na Spartě o 2 góly, tedy 3-1. Na hledě muži s Hrably, ale to je situace, kterou teď komentovat úplně nebudeme. Zkrátka, tu je situace, která by se měla nějakým způsobem komentovat. Takže po komerční přestávce znovu budeme pokračovat.

Sparta to zkouší v 6. 3 minuty 20 sekund do konce třetí třetiny. 1-3 prohrává Sparta. Je tam Šor spolu s prvním útokem. Šor na vhazování. Na modré čáře Spartěni dokázali zastavit kotouč. Přihrávka směřovala na Šora. Znovu pas na modrou čáru, kde se snaží Knot nahodit, jenomže netrefuje kotouč. Následně zbořil, odpálil puk jednoznačně vysokou holí, ale protože následný dotyk byl od Krejčíka, tak Spartěni stále mohou pokračovat. Knot na modré čáře znovu zastavil. Brno utisňuje prostor mezi kruží. Knot může pálit, jenomže před sebou má hradbu těl, kterou 100% nepropálí, a tak vrací Krejčíkovi. Knot znovu na Krejčíka. Přihrávka směrem na Chlapíka. Ten si dělá prostor na pravé straně. Přihrávka a střela pod ruku. Jenomže Stezka je v tomto zápase výborný. Je to podle toho, co jsem volil, buž zápasu nejen na té brněnské straně, ale jednoznačně Aleš Stezka mužem zápasu celkově, protože on je ten, proč má Sparta na svém kontě po 44 minutách, nebo po 44 střelách. Pouze jeden vstřelený gól ve chvíli, kdy si Sparta vzala oddechový čas a přibližně po 30 sekundách znovu bude pokračovat a celá ta šestice, tedy s obránci Krejčíkem a Knotem a útočníky Špačkem, Šórem, Chlapíkem a také Sekáčem, teď odjela před svou střídačku a tam se vlastně kouká Patrik Augusta pouze z dálky na to, co se tam celé rýsuje na tabuli a na možnostech, jakže by to Spartěni vlastně mohli a chtěli sehrát, a budou se snažit ten kotouč znovu dotlačit do branky, ale Aleš Stezka v tomto zápase, byť jednou nezasahoval on, jednou místo něj bránil Richard Nedomlel, tak je téměř bezchybný. Situace, ze které dostal gól, byla situace, kdy Stezka ležel rozpláclý na ledě a nebylo možné se vlastně z jeho pohledu ke kotouči vůbec dostat v té situaci. Při přesilové hře Sparta byla jednoznačně v lepší situaci a potom tedy dala gól. Odehrána je pouze 2 sekundy po vhazování, protože přes plexisklo po vyhození Krále se kotouč dostal do ochranné sítě a tak se celá situace vrací. 2 minuty 22 sekund do konce třetí třetiny. 1-3 prohrává Sparta s Kometou Brno. Znovu skloněný Špaček na vhazování, získává kotouč, přihrávka na Knota, Knotová rána zastavila se o hráče, kteří byli před ním, následně odpálený kotouč vysoko nad hlavami hráčů, nahození směrem na Stezku. Stezkovi prošel kotouč, jenomže bylo to také mimo tyčky. Šor na levé straně dává za branku, tam je Sekáč, přihrávka na modrou čáru, Knotová rána, gól, Knot snižuje, 2 minuty 3 sekundy do konce třetí třetiny, Ronald Knot snižuje na 2-3. Z pohledu pražské Sparty ve chvíli, kdy Sparta už více než minutu hraje v 6 hráčích. Kořenář se dílčím stavem vrací do branky. Sparta bude chtít pokračovat v tuto chvíli možná v 5, ale uvidíme, jak dlouho. Vhazování pochopitelně ve středovém kruhu poté, co Ronald Knot snížil na 2-3, 2 minuty a 3 sekundy. Do konce třetí třetiny Sparta to teď obehrála rychle, to je možná ten recept, protože a zároveň přesně samozřejmě, to je ten druhý recept. Tyhle dva by Spartěni potřebovali zkombinovat, protože buď hráli rychle, ale nepřesně, anebo hráli přesně, ale pomalu a Stezka tam byl. A tím pádem teď, když ale Stezka musel vlastně obět celé brankoviště dvakrát dokola, protože Spartěni to na 3 dotyky obehráli celé přes Šora na Sekáče, ten na Chlapíka, ten z první na modrou, Knot z první rána ke vzdálenější tyči gól, tak tohle pomohlo Spartě výrazně dostat se k tomu, aby ty poslední 2 minuty a 3 sekundy byly notně zajímavé. Zbořil znovu na vhazování, neúspěšný Kořenář už se hlásí, že by znovu zamířil na střídačku. Zvláště poté, co Špaček dobruslil kotouč, Kořenář na půli cesty, Spartěni stále hrají v 5. Kořenář ještě vyjel z branky ve chvíli, kdy kotouč je na zadním mantinelu. 1:03 do konce třetí třetiny. Vitkovsky, tedy bek Komety, získává kotouč, vyhození přes všechny čáry. Kořenář už je na střídačce a zbořil. Před sebou má prázdnou branku, jenomže neprostřelil Krejčíka, který si tam sjel. Zbořil následně přitisknutý na zadní mantinel. Špaček získává kotouč, 1:27. Podražený Spartan. Sparta bude hrát přesilovku posledních
minutě a půl. Teď se snaží rychle dostat do útočného pásma, jenomže neúspěšně. Následný atak od Vitkovského směrem na Chlapíka byl ale v rámci pravidel. Tady se Sparta i spartianští fanoušci zlobí zbytečně, ale tuším, že to byl Zbořil, kdo poté, co nedal jednoznačnou šanci, však také, když střílí na obránce, ne na brankáře, tak naprosto zbytečně podrazil Sparťana, který se tam snažil vyjet před branku s Kotoučem. Zbořil poté, co mohl být hrdinou, možná bude tím, kdo dostane Kometu do nesmírně složité situace. Minuta 18 sekund do konce třetí třetiny, Sparta prodlužuje své střídání, aby se následně poradila, ale zamíří tam stejná formace, to je jasné. 6-4. Je tam Zábranský, je tam Král, je tam Ilomäki a je tam s nimi také Flek. To je brněnská čtveřice, spartianská šestice se poslední 2,5 minuty v podstatě nemění. Sparta získává Kotouč, přihrávka na Knota, Knot to má na ránu, jenomže nestřílí. Má na pravé straně ještě Chlapíka, dělá Kličku, přihrávka na levou stranu, na Špačka. Špaček proti sobě má ale vyjíždějícího Fleka, následná rána, ale vůbec netrefil Chlapík Kotouč. Následně Šor obehrává přes zadní mantinel, dává na Špačka. Špaček od levého mantinelu na Knota, znovu může pálit Chlapík, jenomže vrací Knotovi. Dorážka, gól! Vyrovnáno! 3 minuty od konce. Sparta prohrávala 1-3, teď 53 sekund před koncem třetí třetiny. Vyrovnává na 3-3. Znovu se Spartani prosazují při powerplay 53,6 sekundy před třetí sirénou srovnává Michal Špaček v zápase s Kometou Brno. Využívá situace, kdy Zbořil mohl před malou chvílí dát na 4-2. Mohlo být jasno, mohlo být vymalováno, jenomže neprostřelil jednoznačnou situaci, kdy před ním byl pouze bránící, tuším, že Krejčík, neprostřelil ho, když mířil pouze na obránce. Kořenář nebyl v bránce, byla to powerplay. Zbořil nedal, následně byl vyloučený za hloupý faul za spartianskou brankou. Sparta zásluhou Špačka to vyrovnává 53,6 sekundy před koncem. 3-3 mezi Spartou a Kometou Brno. Michal Špaček, střelcem vyrovnávací branky. 40 sekund do konce už rozehráno, Spartani s Kotoučem za svou brankou, teď už pochopitelně powerplay nepokračuje ve chvíli, kdy už je stav rovnovážný a Vitkovský za vlastní brankou rozehrává na Kučeříka, Sparta se snaží napadat, nicméně teď ve středním pásmu už Mašín raději bezpečně zahrál rukou tak, aby se nedostal do žádné nekomfortní situace a aby tenhle zápas dospěl do prodloužení. Kometa přes Kunce pouze protečovala do útočného pásma, posledních 10 sekund vyhození přes mantinel, Spartani si to pohlídali a tenhle zápas bude delší než 60 minut, byť teď 2,3 sekundy před koncem třetí třetiny. Je z toho ještě offside Sparty, ale oba dva týmy už tuší, kam tohle celé míří. Michal Špaček, 47. střela na Aleše Stezku, byla pro Spartu tou, která to dostává celé do prodloužení v hazování ve středním pásmu, ale pouze symbolické a ještě nahození směrem, ale ne na Stezku. 60 minut uplynulo, Sparta díky využití dvojnásobnému své powerplay a v jednom případě také zároveň přesilové hry tak vyrovnala z 1-3 na 3-3, 60 minut nerozhodlo, 3 minuty bude teď odpočítávat čas do začátku prodloužení, začalo se počítat právě teď a hráči mají teď chvíli na odpočinek. Za stavu 3-3 mezi Spartou a Kometou.

Jedna, dvě, tři, tak odpočítáno, možná trochu obráceně, začíná prodloužení. Flek zbořil a s nimi Zábranský, to je brněnská kometa a její trojice. Sparta tam má Špačka, Chlapíka a jestli dobře vidím, tak obránce Knota, který získává kotouč. Tohle buly je samozřejmě hodně podstatné. Knot rychle nabírá rychlost kolem Zbořila, dělá Kličku, udělal Kličku kolem stezky, ale nezasunul kotouč do branky. Mířil příliš křížem, stezka ztratil přitom i příložník, jenomže stále zápas pokračuje. A tak se Flek dostává do útočného pásma, dává Zbořilovi na modrou čáru, už si sjel také Cingel, jeho rána křížná, jenomže neúspěšná. Sparta znovu získá kotouč na své hokejky. Konkrétně to je Špaček, který si snaží udělat Kličku jeden na jedno, se snaží uspět přihrávka na Chlapíka, jenomže ten netrefil kotouč a tak dělá zpětnou Kličku do středního pásma. Předávka na Špačka úspěšná, Knot mu tam téměř překáží, jenomže nakonec získává kotouč a protože spartianská trojice potřebuje střídat, tak Chlapík dostává puk a dvojice spoluhráčů míří na střídačku. Nastupuje na pravé straně Šor, přihrává na Kousala, ten ale kotouč dovezl pouze do pravého zadního rohu a Kometa kotouč získává na své hokejky. Takže se teď snaží po pravé straně dostat do útoku. Druhá minuta prodloužita, kotouč získává na své hokejky. Takže se teď snaží po pravé straně dostat do útoku. Druhá minuta prodloužení za stavu 3-3, zatím gól nepadl.

vedoucím střelcem není Kolár 72, ale 62 Lejno. Lejno rozhoduje o tom, že Kometa vítězí tady v pražské O2 aréně po minutě a tři čtvrtě, využívá protiútok dvou proti jednomu a slaví vítězství 4-3 v zápase plném zajímavých situací, zejména proto, že Sparta byla dlouho nemohoucná v tom dorovnat náskok Komety. Kometa vedla 2-0, pak 3-1, Sparta v své powerplay hře bez brankáře, ve druhé případně navíc navýšené o vyloučení zbořila, dokázala vyrovnat na 3-3, jenomže Lejno rozhoduje o tom, že Kometa si odváží dva body z pražské O2 arény, vítězí tady 4-3 v prodloužení. Hezký večer z pražské O2 arény.

0: Tak Michalo, můžeš úplně na začátek říct, co to vlastně jumping je, protože ne každý asi tenhle trošku netradiční sport úplně zná.
1: Je to vlastně takový energetický sport, který se cvičí na trampolíně, ale není to vlastně žádné skákání ve stylu dětské trampolíny, ale je to kardio cvičení, které je do rytmu hudby, je to vlastně něco na způsob aerobiku, ale jako trošku posunutý do modernějšího stylu. Střídají se tam vlastně rychlé a pomalé cviky, tak aby to každý stíhal, a je to super zapojení těla, svalů a mysli. Vlastně, že vy si u toho krásně odpočinete, ale zároveň makáte, máte fakt super endorfiny po skončení a vlastně vám ani pak ve výsledku nepřijde. Občas si připadáte spíš jako na nějaký diskuse nebo na nějaký zábavě, ale samozřejmě dáte si do těla.
0: Ty sama v Praze vedeš lekce jumpingu. Jak ses k tomu vůbec dostala?
1: Ano, vedu. Už vlastně 9 let. Dostala jsem se k tomu vlastně úplnou náhodou, protože jsem se stěhovala a tou dobou jsem byla zvyklá chodit na lekce hot jogy. Takže jsem hledala nějakou hot jogu v poblíž toho nového bydliště. A protože já, když se do něčeho jako zakousnu, tak to potřebuju hned.
2: Mohu potvrdit.
1: A ten den v tom studiu vlastně žádná hot yoga nebyla, ale byl tam nějaký jako jumping. Tak jsem si jako říkala, co to teda je, tak já to zkusím dneska, jako nebudu sedět doma na zadku. Šla jsem tam a hrozně mě to chytlo a od té doby jsem vlastně už nikdy na hot yoze nebyla.
0: Martino, vím, že ty ses k jumpingu dostala právě přes svoji sestru. Určitě to ale nebylo jenom tak.
2: No, trošku to tak bylo. Já jako správný mladší sourozenec jsem odkoukala od sestry, nebo zjistila jsem vlastně, co to vůbec je, tak já jsem o tom předtím neslyšela. A já jsem se dlouhou dobu věnovala tanci, takže vlastně spojení hudby a nějakého pohybu mě vždycky lákalo, vždycky to bylo něco pro mě. A zkoušela jsem všechno možné od aerobiku přes hip-hop až po breakdance. A tady se mi to vlastně všechno tak jako vrátilo. Moc mě to zaujalo a na základě toho pak i ty lekce trošku mám vlastně pojmuté tanečně.
0: Pamatuješ si na svoji úplně první lekci?
2: Pamatuju. Byla jsem hodně nervózní, ale už přeci jenom jsem trošku od sestry taky věděla, jak to vypadá. Viděla jsem nějaké triky. Vždycky tam samozřejmě také důležité je ta celá komunita, ti lidé, když vidíte, že to ostatní užívají, udělat nějakou chybu, nezáleží na tom.
0: Vzpomeneš si třeba, jestli jsi z té první lekce odcházela taky tak nadšená, jako to popisovala Michala, že bys byla dobitá energií, nebo jsi byla spíš naopak trošku unavená?

0: Jako účastnice jsem byla určitě nadšená. Tam se mi moc líbily právě výběr těch moderních písniček, že člověk si vlastně tak, jako, jak právě říkala Míša, zatrsá i trošku, má pocit, že vlastně se opravdu vybil tak pozitivně. Takže opravdu jsem odcházela nadšeně. Ze své první lekce jako lektorka, tak jsem odcházela ještě více nadšeně, protože když vidíte ty úsměvy a že lidé si opravdu mentálně odpočali, tak je to krásné.
1: Jaké to pro tebe je věnovat se stejnému sportu jako sestra? Nelezete si nikdy na nervy?
0: Neřekla bych. Myslím si, že my se naopak moc hezky doplňujeme.
2: Já můžu potvrdit, my se hlavně i podporujeme a vlastně ona mě hrozně zachránila, když jsem plánovala rodinu a pak samozřejmě jsem měla jako výpadek, protože při těhotenství se tohle cvičit nemůže. Za mě vzala všechny moje lekce a i předtím vlastně, když jsem potřebovala, tak jsme si dopomáhali a zaskakovali se vzájemně.
1: Dodává Michala Nagy, která je společně se svou sestrou Martinou Kratochvílovou hostkou odpoledního rozhovoru na Radiožurnálu Sport, ve kterém budeme pokračovat už za chvilku.

0: S dvěma sestrami Martinou Kratochvílovou a Michalou Nagy si povídáme o jumpingu, což je jednoduše řečeno skákání na malé trampolíně do rytmu hudby. A může to být taky součást fitness tréninku. Člověk si možná řekne, že jenom skákat v uvozovkách nemůže být zase tak náročné. Jak moc fyzicky náročný jumping opravdu je? Možná, Michalo, jestli odpovíš ty jako, řekněme, zakladatelka těch lekcí tady v Praze.
1: Určitě to náročné je, hlavně pro ty, co jdou poprvé, ale naše tělo je opravdu neuvěřitelné a po 2-3 lekcích si ty svaly a fyzička neuvěřitelně zvyknou a lekce od lekce se každý zlepšuje a vlastně najednou zjistí, že už to není vůbec tak náročné a že se to čím dál víc užívá.
0: Martino, ty si tady popisovala, jaká byla vlastně tvoje první lekce v roli účastníka. Tak co třeba bývá pro začátečníky největší šok?
2: Myslím si, že obecně jak to skákání, vlastně není to úplně, jak jsme říkali, to tradiční skákání na trampolíně, kdy vlastně my neskáčeme úplně nahoru, ač to zní trošku nelogicky, ale vlastně dolů do trampolíny, abychom zapojili to svalstvo. Takže možná to je takový první šok pro toho nováčka a poté možná zapamatovat si, jak se jmenují určité ty kroky, ale to všechno samozřejmě vysvětlujeme a jediné, co je potřeba, tak je trošku asi trpělivosti, ta první lekce, prostě člověk si to musí nějakým způsobem osahat.
0: A je třeba někdo, komu to jde ze začátku líp, nebo je to člověk od člověka?
2: Já si myslím, že to je člověk od člověka. Každopádně, co jsem si hodně všimla, tak právě lidé, kteří třeba tancovali, tak už mají v sobě ten rytmus, slyší tu hudbu a tím pádem nemají problém vlastně na základě té hudby dělat ty kroky, protože už to vlastně slyší. Takže nějaké muzické nadání pomáhá, ale rozhodně to není nutností.
0: Michale, možná, jestli můžeš ještě dodat třeba, jestli jsou v jumpingu vůbec nějaké soutěže nebo nějaké závody, protože to ve většině sportu bývá, nebo je jumping čistě, řekněme, rekreační sport?
1: Závody jako takové, s tím jsem se ještě nesetkala, neviděla jsem to, všichni to spíš pojímají jako takový jako přátelský sport, kdy vlastně naopak se jako setkávají a vznikají velké akce, které jsou ve velkých sálech, konferenčních centrech a tak podobně a vlastně sjíždějí se tam lektorky z celé České republiky, občas i z Evropy a každá má svoje vystoupení, které trvá třeba 15 až 30 minut a sjíždějí se tam lidi, kteří jumping milují a chtějí zkusit si vlastně zaskákat i na někoho jiného, případně na někoho oblíbeného z jiného města, kam vlastně se normálně nedostanou. A takhle se všichni sjedou a je to velká akce, která je ozvučená, osvětlená a je to fakt taková jedna velká party a myslím si, že si to všichni užívají. A já jako z pohledu instruktorky nemám úplně ráda nějaký právě soutěžení a předhánění se a naopak si myslím, že každá lektorka, každý lektor má ty svoje lekce pojaté v nějakém osobitém stylu a každému vyhovuje něco jiného a právě o toho jsou dobré i tyhle ty akce, že si každý vyzkouší trošku jiný styl.
0: Většina sportů má takzvanou sezonu, to znamená období, kdy se tenhle sport dá provozovat. V případě třeba zimních sportů je to opravdu jenom ta zima, v případě letních pak léto. Je něco takového i u jumpingu, nebo se dá provozovat naprosto kdykoliv a kdekoliv?
1: Tak u jumpingu je, samozřejmě je to jako vnitřní sport, který vlastně můžete provozovat za každého počasí, ale samozřejmě hlavní sezonu máme od podzimu, s tím, že během tak jako ledna po Vánocích to hodně sílí, že jako lidi chtějí vyskákat veškeré cukroví a vánoční saláty. A trvá to tak zhruba do května a pak samozřejmě zase lidi jezdí hodně na dovolenou a jsou i takový jako větší vedra, že lidi třeba nechtějí úplně sportovat nebo třeba nechtějí sportovat vevnitř, radši jdou na brusle ven a tak podobně. Takže hlavní sezóna zhruba od toho září do května.
0: Popisuje Michala Nagy, která je společně s Martinou Kratochvílovou hostkou odpoledního rozhovoru na Radiožurnálu Sport a pokračovat v něm budeme už za chvíli.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte odpolední rozhovor na Radiožurnálu Sport. Hostkami jsou Martina Kratochvílová a Michala Nagy, které se společně věnují jumpingu. Pojďme se přesunout z pozice toho začátečníka k někomu, kdo už se jumpingu nějakou dobu věnuje. Co všechno musí člověk umět a zvládat, aby mohl jumping učit? Možná, Michale, si odpovíš jako první.
1: Řekla bych, že základním kamenem je mít certifikovaný kurz, kde vás všechno nekomplet naučí, ale samozřejmě nemůžete tam jet jako začátečník s tím, že já rovnou chci být instruktor. Nejlepší je samozřejmě ten jumping nějakou dobu provozovat, trošku se v tom orientovat a pak vlastně na tenhle kurz, kde vás naučí jednotlivé kroky, jak vlastně počítat rytmus hudby, jak vybírat vlastně jak kompozičně vytvořit celou tu lekci od začátku až do konce, včetně nějakého rozcvičení, vydýchávání, jak má probíhat z hlediska intenzity a všechno to jako zakomponovat dohromady a plus i jak interagovat s tím klientem, aby ho to bavilo, aby se necítil nesvůj a tak dále.
0: Martino, můžeš možná popsat, jak si připravuješ třeba ty tu choreografii, jak vybíráš hudbu, nebo jestli třeba někdy i trošku zaimprovizuješ podle nálady, řekněme, ve skupině?
2: Určitě. Já se připravuji poměrně důsledně, poněvadž se bojím občas, že spanikařím, že nebudu vědět, ale už to jsem měla teda spíš asi ze začátku, teď už jsem schopná i více nějak to dělat jako z místa. Každopádně ráda se připravuju, mě to baví. Já mám vlastně různé sešity, přímo, jak jsem teda tancovala, jak jsem říkala, tak s choreografiemi, kdy já ráda právě kombinuju různé ty kroky. Takže proto ke mně i chodí spoustu klientů, kteří právě dříve tancovali, jim vyhovuje ten styl, jak tady říkala Míša, každý to má trošku jiné. Já jsem trošku zaměřena do toho tanečna, takže vybírám si písničky podle toho zaprvé, co poslouchám, co mám sama ráda a třeba právě z toho potom také nějaké remixy, které třeba někdo vytvořil. Takže je to hodně podle nálady, samozřejmě podle toho rytmu, a co se tak hodí a co by se mi hodilo na ty určité kroky.
0: A dá se jumping dělat na jakoukoliv písničku, na jakýkoliv hudební žánr, takže třeba si dokážete představit, že by byla nějaká písnička třeba řekněme rocková nebo metalová, na kterou by se taky dalo skákat?
2: 100%. Já mám pár takových písniček, občas, no, řekla bych, že většinou asi to jsou spíše teda remixy. Třeba máme It's My Life, tak na to děláme sprint. To se hezky vždycky proběhneme a myslím si, že opravdu je důležité to tempo, spíše aby vlastně ty kroky do toho šly, aby to nebylo moc pomalé nebo naopak moc rychlé, ale vlastně jinak fantazii se meze nekladou.
0: Martina, ty už tady popisovala, jak vypadá vlastně tvoje lekce, že vybíráš víceméně popové písničky nebo remixy, tak Michal, možná jestli doplníš, jak vypadá tvoje lekce, podle čeho vybíráš písničky ty?
1: Já už jsem tím taková hodně zatížená, takže já kdykoliv slyším nějakou píseň, tak už si představuju, co bych do toho dala za kroky. Takže moje příprava lekcí spočívá většinou v tom, že jedu nejčastěji třeba tramvají nebo autobusem, mám sluchátka a pouštím si nějaký playlisty a hned si říkám, no tohle by se hodilo na tohle, tak si to hned zapíšu a vlastně to takhle skládám hodně jako za chůze a případně, když jsem doma, tak taky asi nevydržím úplně v klidu u toho.
0: A co vás na jumpingu pořád drží obě dvě a proč vás ještě neomrzel? Možná, Marti, jestli začneš ty.
2: Já musím říct, že momentálně je to určitě ta komunita, která se tam postupně buduje. Opravdu jsme tam potkali nejdříve tedy klienty, v tuto chvíli už jsou to kamarádi, bez kterých už se teď nedokážu život představit. Takže opravdu ten sport, ten pohyb hodně lidí zbližuje. Takže nejen, že si dáme do těla, je to samozřejmě zdravé, vybijeme se, ta hlava trošku vypne, tak ale opravdu buduje se tam to přátelství, je tam ta pozitivní nálada, takže jsme rádi, že se nám ti lidé opravdu vrací.
0: Ještě na úplný závěr, určitě nás poslouchá někdo, kdo třeba teď už přemýšlí o tom, že by se na jumping vypravil. Tak Michalo, jestli třeba ty řekneš, co vlastně si vzít sebou, co je potřeba, kde se třeba přihlásit, jak zkrátka najít lekci v nejbližším místě bydliště.
1: Na lekci jumpingu vlastně potřebujete jenom sportovní oblečení, obuv, vodu a ručník a víceméně jenom dobrou náladu a nebát se, každý jednou začínal. Musím potvrdit, že by se člověk fakt neměl bát toho, co ostatní řeknou, protože každý má co dělat se sebou. Není vůbec žádná ostuda, že někdo jde poprvý, vždycky se to dá nějak uspůsobit a každý si prostě skáče podle sebe a jak to zvládá.
0: Říká Michala Nagy, která byla společně se svou sestrou Martinou Kratochvílovou hostkou odpoledního rozhovoru na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Radiožurnál je 10:30. A Martin Matějka doplní zprávy.
1: Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. A bez práce bylo na konci měsíce asi 370 tisíc lidí, informoval o tom úřad práce. A volných pracovních míst bylo v září přes 100 tisíc. V porovnání s loňským zářím míra nezaměstnanosti stoupla, před rokem totiž byla 4,5%. Tuzemský trh práce ale podle úřadu zůstává stabilní. A kriminalisti zadrželi matku mrtvého novorozence nalezeného 13. září v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Obvinili z vraždy a soud následně vzal ženu do vazby. Obviněné ženě hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Zástupci Ukrajiny budou zítra a taky v sobotu jednat ve Spojených státech. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při návštěvě města Prikuli, kde včera ruská raketa zasáhla obytný dům. Zemřelo tam 22 lidí, včetně 5 dětí. Zelenský taky vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa ke zvýšení tlaku na Rusko. A ve věku 99 let zemřel teolog Jakub Schwarz Trojaner. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. Jako evangelický farář pohřbíval v lednu 1969 Jana Palacha, který se upálil na protest po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Trojan byl taky jedním z prvních signatářů Charty 77. Kvůli kritickým postojům mu stát v 70. letech zakázal vykonávat duchovní činnost. Krátce po revoluci se Trojan stal děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Prezident Václav Havel mu za zásluhy o demokracii a lidská práva udělil řád Tomáše Garrigua Masaryka. Sport. Vítěz nedávné zlaté přilby v Pardubicích a česká plochodrážní jednička Jan Kvěch bude v příštím ročníku seriálu Grand Prix prvním náhradníkem. 24-letý jezdec se nedostal mezi čtyři majitele stálých divokých karet. V letošní sezóně byl Kvěch druhým náhradníkem a při zranění soupeřů odjel 7 z celkových 10 závodů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na dálnici D1 u Brna. Na dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Rosice. Kolona kilometry 178 až 180. Vepředu je po nehodě osobního auta stále průjezdná jen Krajnice.
4: Je tam zdržení nějakých 7-8 minut a doporučoval bych řidičům, zvláště při tomhle problém počasí, aby se lépe naučili zipovat.
3: Na Brněnsku poblíž trase Rosice, dálnice D1, exit 182, hlášená čerstvá nehoda, opatrně. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic, podle našeho zpravodaje, překážka za sjezdem na Tábor a Mirovice, 64. kilometru.
5: Co mě to překvapilo, bylo to celkem velký, bylo to v pravým pruhu, pěkně to bouchlo pod auto. Netuším, co to je, ale tak dávejte bacha.
3: V Praze stále neprůjezdná Vídeňská ulice za jižní spojkou směr Krč. Uzavírku prodloužili do zítřejšího dopoledne. Pod mostem včera večer uvízlo nákladní auto s vrtnou soupravou. Obět se to dá po ulicích Podzámčí a Sulické. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat a nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Kanadský basketbalista Shai Gilgeous-Alexander se stal další hvězdou zámořské NBA, která investovala do evropského fotbalu. Dvojnásobný držitel ocenění pro nejužitečnějšího hráče ligy se stal jedním ze spoluvlastníků Atletica Madrid. 28-letý hvězdní rozehrávač, který v roce 2025 získal z Oklahoma City titul, Gilgeous-Alexander tak následoval příklad některých spoluhráčů z NBA. Podíly v elitních fotbalových klubech totiž už dříve získali třeba LeBron James v Liverpoolu nebo Kevin Durant v Paris Saint-Germain. Tolik jedna spíš taková zajímavost s datem 8. října. No a další dnešní čtvrteční výsledky a události si dáme už za chvíli pěkně uceleně ve velkém přehledu.

0: Poslední akce kariéry dlouholetému českému reprezentantovi v judu Davidu Klamrtovi nevyšla a na mistrovství světa v Baku se podle představ nedařilo ani jeho nástupci Adamovi Kopeckému. Podrobnosti dodá na úvod posledního dnešního velkého sportovního přehledu Lukáš Antoš. Lukáši, vítej.
1: Hezký večer. Čeští judisté v hmotnostní kategorii do 90 kg se do boje o medaile na mistrovství světa nezapojili. David Klamert vypadl už v prvním kole šampionátu v Baku, když ho porazil Francouz Ngaiap Ambu. Adam Kopecký prohrál v semifinále s dalším Francouzem Alexem Mitrovičem a nesplnil tak svůj cíl.
2: Já jsem před očima měl jenom medaily a samozřejmě mě to hrozně mrzí. Věřil jsem si, cítil jsem se dobře, ale bohužel jsme lidi, tohle judo, chyby děláme.
0: Hokejisté pražské Sparty v úvodu nové sezóny dál tápou. V předehrávce 9. kola si připsali 4. porážku z posledních 5 zápasů, když podlehli před svými příznivci brněnské Kometě 3-4 v prodloužení. Plzeň vyhrála nad českými Budějovicemi 4-1 a dostala se na 4. příčku neúplné tabulky. 2 góly dal obránce Robertson, včetně toho 2 sekundy před koncem 2. třetiny. To ovlivnilo zbytek zápasu, mluví o tom Václav Pletka z trenérského týmu vítězné Plzně.
3: Podpořený dobrým golmanem a zlomový moment byl těch 5 vteřin před koncem 2. třetiny. Pak ve 3. třetině jsme se snažili hrát aktivní hru, ale dobře to zabezpečovat a nepouštět soupeře do nějakých breaků.
1: Teniska Nikola Bartuňková premiérově prošla do semifinále některém z podniků kategorie Masters. V Pekingu se probojovala mezi 4 nejlepší singlistky díky triumfu nad Karolínou Muchovou. Klubovou spoluhráčku z první ČLTK Praha Karolínu Muchovou vyřadila za 68 minut po setech 6-3 a 6-0. K jednoznačnému výsledku Bartuňková řekla.
4: No určitě to nebyl tak jednoduchý zápas, jak to vypadalo. Já Kaju znám, je z mýho klubu, takže bylo to strašně těžký zápas. Každá výměna byla těžká a já jsem si to užívala, protože její hra je trošku podobná mojí a trošku hraje jinak než ty ostatní holky, takže byl to za mě super zápas a hlavně jsem předvedla dobrý výkon. No.
1: V semifinále narazí Bartuňková v čínském hlavním městě na Rusku Andrejevovou. Na mužském turnaji v Šangaji je ve 2. kole Dalibor Svrčina, který vyzral na Brita Norryho po setech 6-3, 3-6 a 6-4 a příště se utká s Argentíncem Echeverim. Naopak vypadl Vít Kopřiva po porážce s Belgičanem Bergsem 3-6 a 1-6.
0: Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení. V čele organizace je 58-letý slovinský funkcionář už od roku 2016. Žádný protikandidát zatím veřejně o post předsedy UEFA zájem neprojevil.
1: Golfistka Patricie Maková vede po prvním kole turnaj Korea Championship. V Soulu zahrála 7 ran pod normu hřiště a na nejbližší soupeřky má náskok 2 úderů. Maková může v Koreji vybojovat životní výsledek. Jejím dosavadním maximem na Ladies European Tour je 8. místo.
5: Radiožurnál Sport.
6: Všechny výsledky na jednom místě.
0: A dodal nám je Lukáš Antoš. Lukáši, díky.
1: Mějte hezký večer.

0: 22 hodin 47 minut, blíží se doba, kdy hokejoví fanoušci zase začnou koukat přes Atlantický oceán, protože v noci našeho času se bude hrát pěkná porce zápasů nejlepší ligy světa, tedy NHL. Už třeba hodinu po půlnoci začne zápas, který by mohl zanechat výraznou českou stopu, Boston Bruins, kterému se po úvodní výhře v sezóně přestalo dařit, tak s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou přivítá Utah Mammoth, tedy tým, v jehož brance by mohl nastoupit Karel Vejmelka. Nechme se překvapit, jestli se bude zase dařit Jiřímu Kulichovi, který vyřešil velké zdravotní problémy a už o sobě zase dává vědět v dresu Buffalo. Se Sabres přivítá Kulich Dallas. Carolina jako obhájce Stanleyova poháru přivítá Vancouver. Jehož defenzívu má na starosti především Filip Hronek, který patří k nejvytíženějším hráčům celé NHL. Průměrně zvládá zatím za zápas skoro 26 minut. V dalších utkáních nastoupí řada dalších hokejistů, i těch českých. Nás bude zajímat třeba duel mezi Calgary a Colorédem. Na jedné straně Filip Klapka, na té druhé Martin Nečas. Kompletní souhrn výsledků z nočních zápasů hokejové NHL samozřejmě dodáme v našem ranním vysílání. Teď je ale čas zaměřit se také na další téma. A sice to, které nás provází celý tento týden v seriálu. Blíží se totiž Velká Pardubická. A my se dnes zaměříme na jméno, které je extrémně spojené s tímto náročným překážkovým dostihem. Josef Váňa je totiž rekordmanem v počtu účastí i výher. Na startu byl celkem 28krát a 8krát se do cíle dostal jako vítěz. Naposledy to bylo v roce 2011, když zkompletoval vítězný hat-trick v sedle Tjumena po souboji s Bělkou Sixteen.
1: Měl jsem takhle furt v pravém boku tu naši bílou potvoru a říkám, no tu asi dneska nedoženu, protože tam měla dostih úplně bez problému a šla prostě jako z praku, jako vyměněná. Pak ten konec už byl tím, že Tjumen zřejmě asi opravdu na téhle distanci je v současné době nejlepší náš překážkový kůň.
2: Povídal Josef Váňa po vítězství, kdy se s Tjumenem v posledních metrech dostali před Bělku Sixteen s Josefem Bartošem. Naposledy pak byl Váňa v sedle při Velké v roce 2014 a s Tjumenem skončili 16.
1: Každá písnička jednou končí, řeknu vám to na rovinu, je to čím dál těžší se udržet v sajku a možná opravdu lepší se na to vyprdnout a nechat to těm mladším, protože fakt ta Velká Pardubická je čím dál rychlejší. Já nevím, jaký byl čas, ale prostě takový fofr, že to spousta koní měla problémy stíhat to tempo.
2: Už se tam pomalu posouvá s Josefem Bartošem Teofilos a hned za ním Mažilis a Zaryv, tedy tři svěřenci Josefa Váni staršího. V roce 2019 pak už Josef Váňa seděl jen na tribuně a dalekohledem sledoval své svěřence. Radost mu ve finiši udělal Teofilos s Josefem Bartošem a Váňa tak zatím naposledy posunul i svůj trenérský rekord Velké Pardubické na 11 vítězství. To první žokejské přišlo už v roce 1987, když vyhrál v sedle legendárního Železníka.
1: Železník byl prostě taková tvrdá palice, i tahal v dostihu a prostě bylo ho daleko obtížnějšího vést jako Tjumena.
2: Srovnával později Váňa rekordmana čtyřnásobného vítěze Železníka a Tjumena, se kterým ovládl Velkou Pardubickou třikrát v řadě.
3: Když vyhrajete a vyhrajete takovýmhle stylem, že prakticky se moc nenadřete a že si s tím zvířetem absolutně psychicky rozumíte, že prostě on dělá to, co vy si myslíte a nemusíte tomu dávat ani pobídky a on to prostě jako je schopný zvládnout.
2: To mluvil Josef Váňa o Tjumenovi, se kterým vybojoval svůj osmý triumf ve Velké Pardubické v neuvěřitelných 58 letech. A aby byl výčet Váňových výher kompletní, tak mezi vítěznými sériemi s Železníkem a Tjumenem ovládl Velkou ještě v roce 1997 po dramatické koncovce s koněm českého chovu Vronským. Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Roman Červenka. Extraliga je zpátky a s ní hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Blíží se 23. hodina, přijdou samozřejmě aktuální zprávy a nejen ty sportovní. No a co potom na Radiožurnálu Sport, repríza dnešní desítky Pavla Horváta. Jejímž hostem byl hudebník a frontman skupiny Olympic Petr Janda. Netradiční host, zajímavé povídání, tak si ho nenechte ujít. Příjemný poslech.
1: Radiožurnál 23 hodin. Jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
2: Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dostal za poslední 3 roky ke své mzdě dalších 35 milionů korun. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. Spojené státy nebudou podle prezidenta Trumpa na Irán útočit minimálně do voleb do kongresu. Hokejisté Komety vyhráli v tip sport extralize na Spartě 4-3 v prodloužení. A zítra bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť, teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna přitom hospodařila dlouhodobě ztrátově.
4: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
5: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
4: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
2: Městský soud v Praze odmítl žalobu státního podniku Diamo na ministerstvo životního prostředí. Ten rezort žaloval v souvislosti s kauzou oddělovací vzdušné stěny na ostravské haldě Heřmanice. Česká inspekce životního prostředí v roce 2024 zjistila, že příkopy jsou zasypané demoličním odpadem, včetně kusů plastů nebo dřeva. A podle inspektorů ho tam navezla firma Ridera Bohemia, která zakázku na zásyp dostala. Ministerstvo životního prostředí letos případ inspekci odebralo a pro nedostatek důkazů v červnu zastavilo. Halda už je několik let uvnitř pomalu hoří. Vzdušné stěny měly zabránit tomu, aby prohořela až k nedaleké skládce s chemickým odpadem. Spojené státy neobnoví útoky na Irán do listopadových voleb do amerického kongresu, tvrdí to americký prezident Donald Trump na své síti True Social. Dodal, že Washington s Teherán vede produktivní jednání. Blokáda iránských přístavů bude ale podle Trumpa dál pokračovat. Spojené státy a Izrael zahájili válku proti Iránu v únoru. Teherán poté omezil provoz v Hormuzském průlivu. To celosvětově zvýšilo ceny ropy. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 46 korun a 31 haléřů. A to je o 24 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. A podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. U nafty to bylo průměrně o 2 koruny a u naturalu 95 o 60 haléřů.
3: Sport.
2: Výhru 4-3 v prodloužení si hráči Komety Brno odvezli z utkání hokejové tip sport extraligy na Spartě. Domácí vyrovnali v závěru po velké chybě útočníka Zbořila. Ten při hře Sparty bez brankáře nedal z jasné šance gól, následně fauloval a domácí z přesilovky poslali utkání do prodloužení. Zbořilův spoluhráč Filip Král k tomu nakonec po vítězném zápase řekl.
6: Je to stejná chyba, jako kdybychom ten gól dostali. Prostě prázdná brána a měl jsem ten zápas na lopatě, bohužel jsem to nedal. No, bohužel potom soupeř z té šance v protiútoku v podstatě rozhodnul, že nás to de facto stálo vítězství, a takže mě to mrzí samozřejmě, ale nedá se nic dělat. No.
2: Ve druhém dnešním utkání hokejové tip sport extraligy Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Dvěma góly pomohl domácím k vítězstvím kanadský obránce Robertson.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 na Vysočině překážka a u Brna nehoda. Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Měřín. Na 122. kilometru zasahuje z krajnice do pravého pruhu spadlý strom. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice 180 km odklidili následky nehody. Kolona od kilometru 178 se vepředu velmi rychle rozjíždí. Poblíž na trase Rosice D1 exit 182 další hlášená nehoda osobního auta má být převrácené na nájezdu na dálnici. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav uvízlo osobní auto. 50. kilometr stojí na krajnici, místo už označené. Na silnici 25 z Jáchymova na Boží dar nepřehlédněte další odstavené osobní auto. Stojí na půl trasy v lesním úseku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.

0: vašeho velmi oblíbeného pořadu Pavla Horváta.
1: Dobrý den.
0: Než Pavel představí svého hosta, tak já si troufám tady pustit takovou malou zvukovou ukázečku, která dá oběma hostům na trošku zaspomínat.
2: Vidíte, Terezo?
3: No, vidím to.
2: Horví je showman. No. Horví zpívá. Jasný. Má rád olympiky.
3: Ano.
2: Toho, když také poštěuchnete, tak nám tady udělá show. Horví, nezaspíval bys nám tady něco? Já mám takový překvapení. Peťo, je to domluvený. Pojď sem, Peťo. Ale vemte rovnou ty bedny a mikrofony. Peťo, pojď, je to domluvený, neboj.
0: Je to domluvený, Pavle, ty máš taky překvapení pro posluchače.
1: Já mám překvapení, tak tady většinou představuju hosty, který něco vyhráli, nějaký tituly a získali balóny nějaký a porazil se jim vyhrát nějaký zápas. No dneska je tady člověk, vlastně, u kterého nemusíš vůbec říkat, co všechno vyhrál, a stačí, když řekneš Petr Janda v závorce olympika a asi všichni úplně u nás všichni vědí, kdo to je, tak Peťo, já tě tady vítám a moc si vážím toho, že jsi absolvoval tu cestu až sem k nám.
4: No, to byla hrozná dálka. Dobrý den.
0: Petr Janda, hostem desítky Pavla Horváta, moc vás tady vítáme.
5: Host desítky Pavla Horváta.
1: Já jsem teda chtěl začít tím sportem, ale teď teda přeskočím k tomu, co ty si pustil, protože vlastně tam my jsme se s Petrem, nebo já jsem Petra jako samozřejmě znal, on mě možná taky trošku z televize, ale osobně jsem se vlastně s ním potkal až na tomhle projektu, kdy náš kamarád Jirka Opršal vymyslel, že bych si mohl zaspívat s Petrem Jandou. Já říkám, hele, tak já jsem nic jiného, když jsme byli malí, neposlouchal, byli Rolling Stones a byli na pásce prostě olympici a já jsem všechny ty písničky uměl. Takže jednoho dne jsme vyrazili k Petrovi domů a tam seděl Petr a říká, tak co umíš? Já říkám, no asi všechno. A Petr říkal, no tak otázky. Říkám, jo, to umím. Tak jsme to zaspívali. Já jsem byl jako nervózní, ale myslím si, že hned na poprvé jsme to jako zvládli. A Petr řekl, no tak dobrý, tak jo, tak to umíme.
4: Já jsem překvapen, že jsi uměl ten text, protože to je jeden z nejdelších textů, jaký mám. A který se prakticky vůbec neopakuje. Jo. Tam je prostě sloka, refrén, sloka, ještě bridžňáky a pokaždý to je jinak. No. Ale je to ten nádherný text, mě to potěšilo, protože jsi vybral písničku, kterou já mám opravdu hodně rád.
1: No, já jsem samozřejmě byl úplně unešený, no ale jak se blížil ten den toho vystoupení, protože ono to bylo živě, tak já jsem si říkal, tak jako dobrý, tam jsme to zaspívali a vlastně jsme to vůbec neskoušeli, že jo. Takže říkám dobrý, ale ten den byla nějaká zkouška, tak jsem tam přijel a já vím, že jsme předtím večer v Plzni pili a já jsem úplně nebyl jako v kondici a na té zkoušce jsem to ani jednou nezaspíval, prostě pak mi tam lepili na ten reprák nějaký jako fixama a nějaký začátky těch slok a to vůbec nebylo vidět. No a když jsme přijeli na ten večírek, tak vlastně říkám, tyjo, tak teď vlastně už se to blíží a říkám, no tak buď to bude průser, anebo to jako bude super.
4: Bylo to skvělý.
1: Ale ty jsi byl naprosto klidnej, takže jo. Já jsem to jako dostal do sebe.
4: A... Já jsem byl přesvědčen, že to udělám dobře a že tě potáhnu jako takový tažnej kůň a že ty pojedeš v závěsu, ale ty se tam rozbalil. Fakt to bylo bezvadný.
1: Já jsem si to jako užil jako velmi. No. Prostě pro mě to byl vlastně takový, řekl bych, nejlepší hudební zážitek, protože na rovinu, kdo z nespěváků si mohl oficiálně zaspívat s Petrem Jandou.
4: No. Těch moc nebylo.
0: Bylo to v roce 2013 vyhlášení fotbalisty roku, už chápu, proč jsi na tom videu předtím, než jste začali s panem Jandou zpívat, otíral čelo od potu, tak to nebylo teda z nervozity, to bylo z toho předchozího večera. Můžeme si poslechnout ukázku z písničky Otázky od kapely Olympik.

0: nevím sám.
1: No teď už slyšíte originál Pavla Horváta, který se připojil k téhle originální písničce.
2: A pak jsem tam pískal, byla tam velmi, tam je flétna, že
3: jo, nebo... Pak jsem tam pískal.
1: Ale pane Jano, tohle teda, abychom to přiznali posluchačům, bylo originál, jako nebylo to tohle z toho večera v roce 2013.
3: Tohle dokonce tam nehraju ani já na kytaru. To brnkání hraje Ota Petřina, který už bohužel není mezi náma. A byla to deska, to jsme točili v 69. 70. tak nějak.
1: Já jsem koukal na to, chtěl jsem se zeptat, jo, to bylo v roce pak 70. 1. dubna odehráli v Lucerně 15. vystoupení po nějakých 8 letech. To je úplně neuvěřitelná věc, ale evidentně se vám dařilo. A právě se chci zeptat na to, jako i porovnání fotbal, hudba, jak to prožívá muzikant, fotbalista, když se mu daří, tak... Představa je veřejnosti možná taková, jako občas něco oslaví, takhle večírek. Jak to vypadá u Petra Jandy, když se
3: No, já bych v první řadě řekl, že fotbalisti to mají jednoduchý v tom, že sem tam hrajou někdy. Zatímco kapela hraje furt. Takže my jsme v těch 60. letech hrali 250krát, to byl průměr. 250krát za rok. To on nezahral za celou ligu, jo.
2: To ne, no.
1: Jo, zahrál, má 426 zápasů.
2: No, tak za 20 let kariéry jsem zahrál 400 zápasů, když to zahrál za 2 roky, no.
3: Takže já jsem se oženil, já jsem měl 2 děti, které jsem vůbec neužil, protože jsem vlastně vůbec nebyl doma. A jak jsem byl rozfofrovaný ještě v té době, tak mě se nechtělo být doma vůbec, jo. Já jsem to vůbec doma nechtěl být, já jsem tam neměl rád vlastně. A jak jsem přijel do nějakého turné, tak hned jsem koukal, kam večer půjdu zase pařit prostě, tak takhle se to tam dělalo, no.
2: Když se ti daří, tak chceš pokračovat furt, no.
3: No právě, no. Tam nás to dařilo, že jo, tak ta společnost byla, jsme byli malí kluci, něco málo přes 20. No.
1: A tak Pavlovi se taky docela pak dařilo, že jo, vlastně na většině těch štací.
2: No ne, vlastně ono to jako koresponduje. Já jsem to chtěl vlastně ještě říct na začátku, jsem to, jak jsem ten úvod trošku smě rozhodil tou...
1: Omlouvá se.
2: Ne, to je v pohodě. Ale chtěl jsem říct to, že vlastně když jsem Petra oslovoval, tak vlastně jsem říkal, to je jasný, Petr Janda, a určitě to není špičkový fotbalista, nebo není bývalý skvělý hokejista, je to současný výborný deblista, to můžeme prozradit, k tomu se určitě dostaneme. Ale vlastně pak jsem si říkal, ten hudební život nebo život takovýhleho člověka se hodně jako podobá tomu špičkovému sportovci. Prostě už třeba v tomhle, co jsi zmínil, že seš furt na cestách.
3: Jo, taky jako by, jo.
2: No, vidíš to. No, ale vy jste mohli i před zápasem.
3: Ne, trošku. My teda jsme kapela, která moc nepije. My máme takový rituálek, že pijeme rum teda, když už nedotujo, to jsem tam zavedl nedávno.
2: Nevím proč,
3: z nějakých politických důvodů, já už nevím proč. Tak já se to říkám samozřejmě. Prostě máme takový rituál, že náš bodyguard, kluk, který nás vozí a který nás hlídá, který je asi tak 3x silnější než my všichni dohromady, a nebojí se, tak tenhle ten člověk připraví 4 panáčky, toho rumu, a když skončí koncert, tak my se jdeme z toho jeviště a on tam už stojí připravený jak pingl a my si vezmeme ty panáčky jako na přátelství a na ten povedený koncert. To je takový rituál, který já mám hrozně rád, který je strašně takový lidský, takový přátelský, senzační. A pak jdeme dohrát ty přídavky, jo. Takže, ale po koncertě už, a tohle děláme jenom, když máme tour, když máme hotel, protože když nemáme hotel, tak ty kluci všichni řídějí. Tak bych si to mohl hrát akorát já, protože mě vozí domů, ale to mě nebaví zase. No.
2: No a to je trošku rozdíl, protože vlastně vy si to můžete rád po každém tom koncertě. My v Plzni třeba, samozřejmě když si vyhrál, tak se šlo, to vůbec se nikdo nic neptal, ale když se prohrálo, tak to nás bylo jenom pár statečných, že jako víš, že si jako i přes ten pocit, který, že ti ten zápas vlastně nevyšel, tak si přesně chtěl zažít ten rituál a rozebrat to nebo dohrát to s těma klukama, ale vy můžete vlastně po každém koncertě.
3: My můžeme, protože my vyhrajeme vždycky.
2: No jasně, no.
3: Ale chci říct, že jsem jednou, když jsem jako kluk chodil na fotbal, já chodím na fotbal od roku 51 mimochodem, jo. To mi bylo 9 let a to jsem byl poprvé na Bohemce, tak říkali ty starý pánové, a dneska se jde na černý, když jsme prohráli, tak chodili na černý, jasně, pivo, no. Někam na, ale my si to ještě pořád funguje.
2: No to může fungovat, já vím, že můj děda chodil k černému Volovi, k Hradu, tak taky chodili, no, na černý pivo, to si pamatuju velmi dobře. No, no dobře, teď to nakous, teda, tak jelikož jsme sportovní rádio, já jsem fotbalový expert, tak co Petr Janda a jeho jako fotbal jako prakticky?
3: Já jsem chodil hrát na Faru, to se říkalo na Vinohradech, já jsem vinohradský kluk, čili tady vlastně z téhle oblasti, a chodili jsme, ta na Vinohradech je taková fara veliká, obehnaná plotem, a z jedné strany byly dvě lampy, ty stojany, a hráli jsme na chodníku, který byl asi 2 metry široký, a když tam ten balon spadnul z toho chodníku, tak se blbě vykopával nahoru. Tam prostě, bylo to nebezpečný. Jasně, strašně. No.
2: Jo. Ještě nejezdilo tolik aut, ale...
3: To nebylo, tam nebyly vůbec žádný auta. Když přijelo auto na Vinohradech v tom 50. roce, tak jsme začali na něj podívat, co to tam stojí za fáru.
2: Jste přerušili zápas.
3: No, to bylo fakt. Hele, to bylo ještě v době, kdy jezdili koně s počtou.
1: Já teda musím říct, tomuhle mám blízký vztah k týmu Čavka, který sídlí v Záběrlicích a na Vinohradech u Orionky, měl snad 2 hřiště právě ještě někdy v tom minulém století, v první polovině, a když jsem viděl nějaké dobové záběry, tak to vypadalo teda trošku jinak.
3: No úplně, tam se teda nic jako by nezměnilo na těch Vinohradech, ty baráky pořád stojí, jsou pořád stejný, ty jsou aspoň opravený, až na ty auta. Tenkrát tam opravdu žádné auta nebyly. Já jsem byl na tom plácku, tady americká zářebská, a tam je nemírně z kopce, a tam se taky hrál fotbal. Tam se kdo vykopen vejš, si pamatuju ty velký kluci do toho kopilisky. Ale jedna věc je zásadní, my jsme neměli balón, jo. Kdo měl balón, to byl King prostě, to byl frajer,
2: nejoblíbenější.
3: To jsme ukecávali ještě, prosím tě, ještě, ten my jsme neměli čím hrát, to nebylo jako teď, že? Dneska si koupí člověk balón, tenkrát to bylo hrozně drahý, a ještě jsme měli žengly, pamatuješ, no, ještě ty žengly,
2: no.
3: A tkaničku, a když jsme to nafukovali, jsme to museli ten balón rozebrat, vyndat z toho takový ten čulibrk, no to jsme dofoukli, nadspali a žengli zašili vlastně. A když jsi zdal hlavičku zrovna na ten šef,
2: tak si jel na šití.
3: Tak jsi to měl tady
2: obtiskli.
1: Tak to byly opravdu asi zajímavé zážitky. Když Petr Janda naznačil, kde byl poprvé na fotbale, tak mu můžu zvukově připomenout, co možná má rád písničku, byť třeba on za ní nestojí.

0: Pane tak, Jando, tohle znáte dobře, no.
1: Takže to znamená, že jsi to měl z Vinohrad kousek, to je jasný.
2: No, my jsme neměli kam chodit, jako vinohradští kluci, to je Čechy a Vinohrady, tuším, ta byla někde u Hrigráku, ale tam se hrála nějaký přebor, ale to nevím přesně, to fakt nevím. Tak jsme chodili do Dolíčku, všichni kluci. A ještě když se chodilo tou francouzskou dolů z kopce, tak tam nějaký kino pilotů, tak tam byl zmrzlinář. A ten zmrzlinář, asi to byl Ital. A on se jmenoval Amadeo Bernacozzi. A to si nedělal srandu.
1: To je pro teenagery zajímavý jméno.
2: No jasně to. I pro nás tenkrát. Kali, to je teda jméno Bernacozzi. No prostě tenhle ten Bernacozzi dělal výbornou zlinku za korunu. Táta mi dal kačku vždycky.
1: Pozor, a to bylo hodně peněz, ale ne v tu dobu.
2: No hodně. Tak plat byl, tak táta měl myslím 900 měsíčně. No tak koruna nebylo se.
0: No lístek na tu Bohemku stál, tedy jsem četl 9 korun. Na ten zápas to
2: jste byl. Pro děti my jsme platili korunu, myslím.
0: Jo, aha.
2: My jsme chodili ze Zora za bránu, jako chodí Ultras dneska.
1: No, jasně.
2: Tam jako děti jsme chodili, že jo. Jsme pokřikovali, dělali jsme chytrý. A vlídali jsme tu zmrzlinu od Bernacozziho. A on měl 4 druhy a žijící normálně polívkovou na ten korunu, takhle dal jednu a jednu měl fialovou tu zmrzlinu. Fialovou, to jsme v životě neviděli, to bylo něco. Jsme se vytahovali. A těch zmrzlinářů bylo víc tenkrát v té době na Vinohradech.
1: Po cestě.
2: Tak, ale tohle tam byl ten zásadní zlom.
0: Bohemka taky nedávno hrála takových na fialových dresech, no.
1: Jo,
0: tak
1: to je moderní teďka. No dobře, tak to jsme jako fotbal samozřejmě to chápu a teďka já jsem taky ještě zažil tu dobu, že byl jenom fotbal a hokej vlastně. A dovedu si představit, já mám taky tu fotku, myslím si, že ji máme všichni, malej Péťa Janda stojí na bruslích, hokejku, kulíška, chodil si taky takhle.
2: No, hokejku myslím s těma... ne, protože vím, že na těch, tak to jsme se chodili do Grébovky. Vedle toho paláce, jak tam měl ten pan Grébe, pozdějšího pionierského domu, Klementa Gotta, to byly takový zvraty.
0: Tam mimochodem v Grébovce je dobře slyšet, když se faní v Dělíčku, tam se to nese nahoru.
2: Jo, No to mě taky slyšet. Já když dáme gol, tak se chovám jak úplný magor. A ono to je málo kdy teda, bohužel. A tak to já vždycky si stoupnu a pěstičkama takhle jako křičím gol a jak smyslu zbavený, já nevím. Ale já to dělám i doma, když jsem doma sám, jo. Čili to je nějaký mechanismus, který začne prostě, ty emoce jsou tak silný u mě. Teď když jsme dali gol těm Angličanům, já jsem doma řoval, manželka přiběhla, jestli mi něco není. No tak si musím dávat bacha, no.
1: No my jsme to komentovali s Mirem Osičem, ne, ty u to Anglii, myslím.
0: A to bylo Chorvatům, jsme dali gol podle mě a Španělům, ne?
1: Nebo Chorvatům, to je jedno, no a my taky vlastně pak to pouští a taky tam řešak blázen a přitom jako vlastně by si měl, nechci říct být jako distingovaný, ale řeš tam do toho mikrofonu a taky pak si říkáš, jestli to bylo jako úplně nutný, ale asi
2: jo,
1: to máme tak
2: to
1: rádi, no.
2: To je v pohodě, no.
0: Já jsem to odvrátil od té Pavlovy otázky, omlouvám se, ten Petr Janda maličký v kulíšku a na hokej v Grébovce jako...
1: No bez hokejky.
0: Nakonec, ale fotbal.
2: Já vím, že už to vypadá hodně muzeálně, ale možná, že máte představu, že jsem měl snad Kanady dokonce. Tak jsem Kanady opravdu neměl. Měl jsem normální křusky takzvaný. Mm-hmm. To bylo takové opovržení, hodný slovo. Ten má na nohou křusky, to bylo něco šíleného. A to byly normální kožené boty. A na to se šroubovaly ty brusle, jo. Každý měl nějakou kličku. To si nacvak na tu podrážku a naštrboval si tam ty boční stěny. Občas ta brusle upadla. Tak. A my jsme bruslili tak, že jsme se po těch šroubech vždycky rozeběhli. A pak jsme se postavili na ty šlajvky, tomu se říkalo šlajvky. A ujeli jsme pár metrů. Vím, že maminka tenkrát z tátou přišla do Grébovky se podívat, jak já měl bráchu ještě Jirku, rok staršího, jak synové brusli. A my jsme bruslili tímhle způsobem. A táta večer říkal, ale Peťo, tohle není žádný brusel, co to tam vyvádíte. No, takže takhle se brusilo dřív. No.
0: Vzpomíná Petr Janda v desíce, Pavle, promiň?
1: Ne, já jsem, jako, to je jasný, jak já jsem taky začínal na kačenkách, že jo, měl jsem ty dva nože, že jo, aby si vůbec na tom ledě měl ten pocit, že to, ale myslím si, že to nebylo úplně jako, že bych jako v 6-7 letech s tím skončil a pak mi dali brusle, myslím si, že jsem je ještě v těch 6-7 letech měl a vím, že se mi taky smáli, že jo, protože jsem prostě neměl znoží. nožem brusle. A pak jsem to, samozřejmě jsme jezdili po kotníkách, že jo, byl si unavený. A úplně teď jsem si úplně vzpomněl, nejvíc vždycky, když jsem přišel z té zimy, tak jsme se najedli samozřejmě, ale jsem si k topení a v Turánu jsem spal. Jako byl jsem tak vyřízený z té zimy, že se hned jsem spal a byl klid, žádný telefony, žádný iPady, nic.
2: My jsme tam hodně hráli hokej teda s bráchou, to jsme milovali, hokej jsme milovali. Vím, že když bylo mistrovství si zatřeba v hokej a to ještě jsme televizi neměli samozřejmě, tak jsme pouštěli v rádiu, mě se takový reprák v kuchyni a s bráchou jsme měli hokejky, uklidili jsme si ten stůl, ta kuchyň byla malinka a s takovým nějakým tenisákem jsme tam hráli ten, a když jsme hráli, jsme křičeli s bráchou gól. A ještě si pamatuju, že jsme hráli ve Finsku na nějakém stadionu, který se jmenoval Jordal Amfi. Nevím, proč si to pamatuju, takovou pičovinu z opuštění. Dnesky Jordal Amfi, hlásí se tady Jordal Amfi.
1: Tak to jste museli poslouchat český rozhled.
0: No, to asi tam bylo navná. Tak si můžeme připomenout jednu archivní ukázku opět. Aha. Jenom chci podotknout, Petr Janda, jeden z nejúspěšnějších vůbec frontmanů československé české historie u kapely Olympic, ale není to fanoušek úspěchu, respektive ve fotbalovém hledisku ho z toho nikdo obvinovat nemůže. Ono se to, pane Jando, občas používá v tom pejorativním smyslu slova, že jo, někdo fanoušek úspěchu, protože ten váš klub měl ten titul pouze v tomhle momentě, který si připomenem.
3: Poprvé v historii naší Kopané získalo mistrovský titul mužstvo Bohemians Praha a zaslouženě. Dnes porazili hráči Bohemians Žilinu 4-1 a 15 000 diváků několikrát s chutí zatleskalo jejich účelným a líbivým akcím. Celek Bohemians hrál dnes ve složení. Hruška, Jakubec, Bičovský, Prokeš Ondra, Zelenský, Chaloupka Koukal, Němec, Levý a Vladimír Hruška. Mistrovský titul je i zásluhou trenéra Tomáše Pospíchala a jeho bývalého asistenta Josefa Zadiny.
0: Rok 83, jediný titul
2: Bohemky. Si pamatuju z tuhle dobu úžasně, ale já jsem na tom zápase bohužel nebyl a teď slyším, že tam bylo 15 000 diváků, tak dneska by se tam nevešli.
0: Tak třeba zrekonstruujete, no.
2: Dneska, když je úplně narváno, tak je tam sedmička, víc se tam lidí prostě nevejde. A vím, že Zelenský to byl kluk z Trnavy, s tím jsme docela hodně kamarádili a bylo mi líto, že to na Paneka, který je vinohraďák jako já a s kterým kamarádíme momentálně hodně, tak v tom už to už nebyl, už byl v Rapidu, už byl ve Víni a tak mě to bylo nějak líto, že se toho nedožil prostě to. A musím říct, že na to jsou Bohemáci samozřejmě pyšní, včetně mě, na tenhle ten...
1: No to je jasný, jako když je unikátní.
2: No, že? No, a musím říct, že by se to opakovalo, to teda nevypadá.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Posloucháte Desítku Pavla Horváta s Pavlem a taky jeho exkluzivním speciálním hostem Petrem Jandou. Dostáváme se k další fázi, že přece jenom někdy ta kariéra může trvat dlouho, ale musí proto člověk něco dělat. Ty jsi, Pavle, mi vybral nějaké písničky tedy do playlistu, tak tu následující, kterou zahrajeme, máš tedy předpokládám asi hodně rád taky?
1: Já mám rád všechny, který umím. To je nejlepší, že si ty písničky můžeš zaspívat, že jo, samozřejmě. Korfautě, kde tě nikdo úplně neruší.
0: Dobře, já pouštím předehru, tak do toho asi přívat nebudem zatím.
1: No ne, tak tady to je samozřejmě písnička, jsem to jak zamladá, prostě to je, myslím si, hymna všech těch takových těch, ať už starších nebo úplně starých lidí, protože všichni si na to pamatujeme, no, jako.

0: naději.
1: Ale skvěle intonuje, pane Jardo, teda, to je kumšt. Takže známe ty videa, když přijdou někteří noví fotbalisti do kabiny a zpívají, tak to nestojí za moc a Pavel teda...
2: Pavel zpívá senzačně. No. Já jsem mu nabízel takovou určitou spolupráci, ale možná jsem mu to zapomněl říct.
1: Možná.
3: Tak po dnešku já si tady řeknu angažma.
1: Ale počkej, no, pane Jandra říkal během písničky, že to jako neslyšel. Vy jako nemáte moc času přeposlouchávat asi staré songy.
2: Já když vydám desku, tak ji slyším tolikrát v tom studiu, když se míchá, takže už nemám chuť si to doma ani posleknout. Takový ty časy, když jsem s tím LPčkem běžel z krámu a ukazoval jsem želvu, já jsem vydal želvu a byl jsem z toho úplně hotový, tak to už dneska, to asi jako s prvním sexem, už to taky není ono úplně.
1: Tak to nereferujete doma.
3: Tak želva zrovna, tím, že jako chodím na různý akce, tak i u těch mladých lidí ta želva ještě pořád má jako velký úspěch.
2: A ještě je zajímavý jedna věc, že ty mladí už vůbec netušejí, že to, my jsme vydali, to byla první rocková deska, která u nás vyšla. Čili to jsem na to pyšný, jo. Ale ta deska vyšla ve dvou verzích. Když se člověk podívá, každá deska má svoje číslo. Když se člověk podívá, tak je tam přečíslí. A to je buď 0, 1, 2, 3, 4 nebo co. A pak je pomlčka a pak je číslo desky. 0 znamená mono. A my jsme vydali tu želvu i mono. Čili někdo tuhle tu desku sežene třeba, podívá se na tu nulu, nepodívá se a hodí to na ten gramofon a zjistí, že mu to nehraje ze stran, že mu to hraje jenom rozprostředka, tak má pocit, že se mu rozbil gramofon. Já,
3: nebo že ho ošedili.
2: Tak je třeba se podívat na to číslo. Já. Ale tato deska je velmi cenná. Ta je na sběratelský úrovni hodně vysoko, právě protože jich bylo málo.
1: Ta otázka jenom souvisela s tím, co jsi chtěl nastolit to trénování, protože ty asi jaký musíš koukat občas na své zápasy, jak se odehrál a máš na to možná víc času, než pane Janda si poslechnou znova písničku.
3: No to taky nemáš čas, protože zase hraješ další týden, takže na to čumění, na to video nemáš jako taky čas a někdy hlavně, když prohraješ, tak nemáš ani chuť, jo, protože koukat se na to, jak jsi to kazil nebo jak se ti nedařilo, to není nic příjemného. A mě napadá jako otázka, zase v tom týmu jsou lídři, který vlastně by to mužstvo měli řídit. A v té kapele jste samozřejmě čtyři, máte zvukaře nějaký, který vám určitě jako řeknou, hele, tady to musíš ještě
2: jednou... Pátečné kapely, no.
3: Jasně, musíš tohle ještě jednou zaspívat nebo zahrát, protože to stálo za prd. A teď, jak třeba v tom menším kolektivu té kapely přijímáte kritiku, nebo jak se kritizujete? Je to obvyklý, nebo asi je to...
2: Opatrně. Tam se opatrně, jak neuvěřitelně, protože tam samozřejmě jsou ty emoce hrozně silný. V takový rokový kapele, kde všechno je takový jako na nervózní takový půdě. Ta půda není moc příznivá pro nějaký kritický mluvení. No, je to obtížný prostě. Ale já jako kapelník občas si najdu tu odvahu a pak se vždycky ze zlou potážu, protože třeba se mnou ten člověk 14 dní nemluví, nebo tak. Takže je to těžký.
3: Tak musíš vyhodnotit vlastně i kdo jaký je, že jo? Protože
2: jasně,
3: někdo
2: tak to už znám, že jo? Jasně, po těch letech už se známe dobře, no.
1: Četl jsem první ten velký hit 65. Dej mi víc své lásky, že jste tam trošku zasáhl Pavlu Chrastinovi s tou větou svět po zadku holou skálu. Kolik na tom jste musel pracovat času třeba? Jenom pro příklad.
2: To bylo hned, protože já jsem četl ten text a ten byl tak strašně šikovný ten text. Já jsem nic takového předtím nečet. Jo. To byl opravdu úplně nová čeština, nový text, úplně jiný téma. Tak jo. Když se zpívali takový texty, takový jakoby takový nezajímavý prostě. Já dám příklad třeba, kéž lavičko, kéž bys promluvila, no tak to nás nemohlo zaujmout.
3: To by mě asi taky
2: nebo nebavilo. Dva modré balónky, no koho by to bavilo. A teď přišlo prostě taková rána, dej mi víc své lásky, my jsme věděli, co chceme, že jo, tý lásky a tak. Bylo to všecko jasný. A tam byl v tom textu vzít si v létě zimní šálu. To mě přišlo slabý. Tak já jsem říkal Krastinovi, hele, teď mě napadá, co kdybychom tam dali sjet po zadku holou skálu. Ona už to, ta slovo holí s tím zadkem, jo, a ta skála, ono to je tak bizarní představa, jo, že Krastina říkal, no to je super, tak jsme to tam dali, ale nejsem tam uvedený jako spoluautor.
1: Ale dá se to samozřejmě i z tohle rozhovoru pak vyčíst, že to je důležitý vklad. Co se týče toho, kdyby Pavla Horváta někdo během kariéry opravoval, Pavliku, kopně to trošku jinak, ten roh.
3: No ne, ta kritika je prostě, jako musíš ji přijímat. Já vím, že na hřišti, ono na tom hřišti na to nemáš jako moc čas na ty reakce, jako aby si se urážel, protože ta hra jako běží hrozně rychle. Ale samozřejmě, když pak se bavíš třeba po zápase a ten trenér ti ukázal nějaký video, tak já si myslím, že jsem osobně to přijmul, protože vlastně tam to vidíš jasně, v té televizi to vidíš, co si zkazil, ale byli kluci, kteří jako i s tím trenérem byli schopní jako polemizovat o tom, že to je jinak a že oni to udělali dobře a že on to špatně vidí, no a to ten trenér úplně taky nechce slyšet.
2: No. Ale ty u nás podobný, taky spolu diskutujeme, no.
1: No, diskutuje se mezi spoluhráči, ale občas třeba máte nějakého rivala, soupeře. A Antonín Panenka, váš dobrý známý a teď náš taky, protože jezdí s námi na ty desítky živě celý rok, tak vzpomínal v jednom rozhovoru, který končí trošku zábavně, proto jsem ho i dal, tak ale vzpomínal na svého jednoho dlouholetého rivala.
0: Poslyšte, Antoníne, jak je to dnes s vašimi vztahy s tehdejším německým brankářem Seppem Mayerem?
4: Tak měli jste se možnost několikrát potkat osobně. Měl jsem možnost několikrát zažít to, že v různém pořadu, co například v televizi, padlo moje jméno.
0: Antonín Panenka vzpomněl, že v televizi padlo jeho jméno, zároveň s tímto souslovím vypadlo i telefonické spojení. Zatím se zdá, že telefonické spojení s Antonínem Panenkou je pro tuto chvíli neobnovitelné, takže se omlouváme, že rozhovor byl kratší než krátký.
1: Tohle je 20 let starý rozhovor pro Radiožurnál, Jan Pokorný to velmi vtipně glosoval. Ale přece jenom Antonín Panenka nám i na těch živých desítkách říkal, že se Mayer mu asi po čase odpustil, on si myslí, že na to zapomněl. Ale chci se vás zeptat, jako ta rivalita třeba uvnitř té kapely, možná k ní taky někdy došlo, ale...
3: No co... uvnitř kapely, anebo mezi kapelama taky.
2: Mezi kapelama to vždycky trošku vře, i teď. To je pořád stejný, jo. To, oni sice jsou kámoši, objímají si všecko, ale za rohem, jo, prostě, no... Logicky, je tam prostě konkurence velká. Ale vzpomínám si na určitý, co pak teď jsme v uklidněný pánové, v pohodě, nemáme žádný stres, v podstatě koncerty jsou skvělý, hraje nám to bezvadně, máme opravdu super zázemí, máme všechno, jenom tak pro vaši informaci, já mám pět kytar na jevišti, mám technika, který se o ně stará, za pak pámu nemusím to nosit v pohotelích, jo, který mě dává struny, čistí mi to, ladí mi to, jo. Teď máme v šatnu takovou pojízdnou, kterou rozbali v té šatně a tam máme na ramínkách v oblečení, tam to zase nahážeme a jedeme. Já chodím na koncerty úplně, vůbec nic nenosím na koncert, vůbec nic. Pokud není hotel, tak tam si samozřejmě beru kufřík. No ale v té době, v té mladosti takový, těch 60. letech, ty emoce byly tak silné. Já si pamatuju na jednu věc ve Francii, jsme hráli v Lens, to bylo nahoře u belgických hranic a já jsem tam nějak vytočil Jeníka Pacáka docela, prostě on mi něco vyprávěl a já jsem to nechtěl poslouchat, tak abych jako mu dal najevo, že na něj jako kašlu, tak jsem si začal pískat. A jo, to tak rozlobilo, že vzal židli a hodil ji po mně, jo. Takže to nebyla jen taková konfrontace, nějaká taková, jako, že by se jako ksichty k sobě, jo, nic takového.
3: Takže to bylo na žlutou v podstatě.
2: Ale to byl přesně moment, kdy jsme si uvědomili, že tudy fakt cesta nevede. Jo. Já jsem teda to vykryl rukama, takže jsem měl modřiny na rukách, ale neměl jsem obličej. To bylo mířený na ksicht samozřejmě. Že. A pak jsme se trošku uklidnili, musím říct. Ale jinak se tam běžně... Kluci prali v šatně, muzikanti, ty jsme tam jednou si pamatuju, to jsme hráli tady v barikádovně a Láďa Klein, náš tehdejší kytarista, najednou z ničeho nic položil kytaru, vyběh, tam ještě nebyli mříže, to je přízemí ten sál na barikádovně, vyskočil do takový zahrady a vylez na strom, jo. A stál tam asi v 5 metrech na větvi a my jsme teda přestali hrát a se lisal, koukal ticho. To bylo ticho jako kostel, jo. A my se to muselo vypadat strašně. A my pod tím stromem, jak pitomci, Láďo, pojď dolů.
3: A co se mu stalo?
2: A on, nebudu. Já proč tam vylez, ty. A mi to tam nezahrál, já jsem se s tím domluval, zase mi to tam nezahrál. Já prostě dolů neslezu.
3: No, no tak, to tak je podobný hrozně, no. Já teď jenom přeskočím k tomu...
2: A vy tam stromy nemáte někde.
3: Ne, že, ne, ale že někdo se urazí, že no. jako z toho vypadneš a to je špatně prostě no, v tu chvíli. Jo. Já se vrátím k tomu komfortu, protože jedna z těch věcí, které si myslím, že se jednoznačně prolínají a zase se vrátím k tobě domů, když jsme tam přijeli, tak vlastně jsme nějak došli k tématu, co jsi dělal a ty jsi říkal, já jsem teďka 2 hodiny trénoval. Hmm. Já říkám, a ty jako trénuješ ještě, když už to všechno...
2: My tomu říkáme jako, cvičit teda, jo.
3: No, no promiň, tak pro mě to byl trénink, jasně. Ale vlastně mě to tenkrát fakt jako úplně zarazilo a říkal jsem si, jako proč Petr Janda v tolika letech, když už všechno umí a má ty písničky několikrát, tisíckrát odehraný, tak proč trénuje? A vlastně jsem si říkal, no on ty nejlepší prostě nejvíc trénujou. No.
2: To bez toho to nejde prostě, zaprvé se taky teda vyvíjí neustále, pořád jsou nějaký nové techniky, v každou chvilku překvapí nějaký malý kytarista, že hraje prostě s prstem, nosí věci, které tam se vůbec nedopracuje.
3: A tohle taky sleduješ, jo?
2: No, sleduju to, já to mám rád strašně, já jsem teda bývalý houslista, jo. Já jsem hrál od 9 do 17 na housle a na kytaru jsem přišel až někdy ve 14 letech.
1: Takže kytara je lehčí, ne, pro vás?
2: No, kytara je určitě lehčí než housle, to jako určitě jo, protože má políčka. Má tam ty pražce.
1: A housle mají taky polička, když začínáte, tam máte ty bílé, měl jste taky, ne? Bílé šrafy neměl?
2: Neměl.
1: Na 16, ale... když jste začínal, ne? V 9 jste začínal, to už byly celé, to, asi ne?
2: No, 3/4 jsem měl, myslím, no. A tam samozřejmě, možná, že tam, to je na kontrabas, dělají ty čárky.
1: To dělali dětem, tak byste začínal v 9, vy jste
2: no, to no. Prostě tam je to těžké, ta intonovat na housle je strašně obtížný. Na kytaru ne, pokud teda to neohybá ty struny, některý to, tuhle tam zrovna byla jedna kytaristka, chtěla a ta ty to tak neladila, říkám, ty to ohýbáš ty struny, to nemůžeš tak ohýbat. No chci říct, že prostě cvičit je potřeba.
1: Mě tam fascinuje ještě ale ta věc, že přece jenom tohle ta mechanická věc se nějakým způsobem udržuje, ale paměť, to bývá často třeba zrádné a vyspíváte spoustu textů.
2: No já to klidně na sebe prásknu, jo. Já tam mám teda čtecí zařízení, jo. Ale já tam do něj moc nekoukám, já tam zásadně nechci do něj koukat. Když jsou nový písničky, tak se mi to nechce učit ten text, tak to tak tam juknu vždycky, ale jinak ne. Ale když hraju sám, jako někde s kytarou, tak nemám to čtecí zařízení, takže já si ty texty normálně zaplať pambu. To je slyšet, že ťukám tady, tak si je pamatuju.
3: No já musím říct, že jsem byl před nějakým měsícem v Přešticích a bohužel jsem se nedostal k tomu pódiu, protože tam bylo absolutně narváno, no ale ten hlas asi seděli jsme tam s chlapama takhle, jsem říkal, tyve, to není možný, ten Petr Janda zpívá, to je fakt jako fantastický, jak je to možný. Tak se tam bavili i o tom kouření. No. Říkáte, je to fakt jako zajímavý, že ten hlas je prostě nezaměnitelný, samozřejmě to asi ti jako říká každý, že to není překvapení, ale ten hlas se taky dá trénovat i v těchto letech.
2: Já jsem nikdy ten hlas netrénoval, protože jsem se nikdy necítil být zpěvákem. Jo. Já jsem nechtěl vlastně zpívat. Pak jsem se k tomu nějak dostal. Nějakou historii prostě v kapele a dlouho mi trvalo, než jsem si jako vlastně uvědomil, že to mám rád, to zpívání.
1: A že vám to jde? No, hlavně... no já bych vám pustil, že vám to jde.
2: Jo, můžu? Tak schválně, no.
1: To je nádherná písnička mimochodem.

cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš,

na mejdan.

0: Já začnu teda, já jsem tady tu písničku, nevím, jak mě to napadlo, vzali mě na nějaký pražský vajíčko, byla soutěž, a já jsem tam tuhle písničku zaspíval a vyhrál jsem to. V nějaký kategorii, já nevím, kolik mi bylo, 14, 15 prostě, mě tam vzali a já jsem bez doprovodu prostě tam tohle zaspíval, podle mě i většina těch lidí, kde tam byli takový jako hodně ty umělci, jako je tady náš kolega, takový ty spíš na vážnou hudbu nebo na dechovky, a já jsem tam zaspíval ten, i tenhle ten text vlastně, který jako...
1: Na dechovky, jak jsem propojil spolu tohle.
0: Tak dechovku to zase byla babička, že to zase já umím všechny ty odrhovačky, to umím taky, takže to, ale tahle písnička, jako tu jsem se učil a tam, to je jako něco.
1: To je zvláštní, já jsem ji naslyšel tuhle nahrávku snad, já nevím, leta, desítky let. Ale já to zpívám tak emotivně, že mě to samotného překvapilo, že mi to začalo bavit. Já tu písničku se přiznávám, že moc rád nemám, jo. Ona je obtížná na zpívání, obtížná na hraní, je to takovej vejlupek, nevím, co jsme si tenkrát chtěli dokázat. Navíc je to písnička, kterou jsem psal na text, jako skladatel, nikoliv opačně, jo. Navíc ten textař mě nebyl moc sympatický. To jsou takové věci.
2: To je vlastně už písnička, kterou jste nahráli i s Milanem Broumem?
1: Je to... Ne, tohle není ještě Milan, to byl ještě Láďa Chválkovský, tuším.
2: Protože jenom, mimochodem, rok 75 je významný nejen pro Olympik, že tam, myslím, pan Broum nastupoval, ale že se narodil Pavel Horvát, takhle.
0: No,
2: tak, abychom to datovali. Ale mě právě zaujalo, když si to člověk porovná třeba s těmi předchozími Big Beatovými písničkami, tak to je úplně jiný styl, prostě expresivní vibráto. A mě zajímalo v tomhle kontextu, jako jestli i Pavel si uvědomoval během kariéry, že se mění prostě. A ty hráči se asi mění, že prostě nejsi běhavý křídílko, ale
0: no,
2: třeba...
0: No, víš se, já si myslím, že je to zase, to je jedno z témat, který prostě je vlastně... nebo musí být podobný, protože taky jsme se tady bavili o tom, co si hledal ve 20 letech, že jo, chtěl si odehrát koncert a šel si se bavit, jo, a když je ti 20 a hraješ fotbal, tak vlastně já jsem to měl podobně. Těšil jsem se vlastně na ten zápas, ale vlastně jsem se těšil na to, co bude následovat, že si s klukama užijeme jako zábavu. No a když jsi starší, tak samozřejmě cítíš, že ti trošku ten čas jako profesionálního sportovce se krátí a vážíš si vlastně o to víc těch zápasů, chceš si je užívat taky, ale už to tolik neslavíš, protože víš, že chceš být jako ready na ty další zápasy. No. Je to jako i si myslím, že nevím jak Petr, ale já určitě jsem si nemohl dovolit prostě dva dny před zápasem ještě oslavovat ten předešlej, abych mohl hrát ten další. No.
1: My máme výhodu v tu, že hrajeme vždycky večer. Nemáme ráno žádný trénink. Takže máme celý den volno na takovou tu rekultivaci.
0: Jo, přípravu.
1: Přípravu, no. Takže jsme, ale chci říct, že samozřejmě se měnějí ty hráči, ale víte co, většinou se mění k horšímu teda. Někteří hráči přijdou, začnou hrát skvěle, jako novej kluk, samozřejmě se snaží cvičit doma, maká, jo. Udělá a větě, že ty vole, to je super, nádhera. Pak se to tak ustálí, člověk si zvykne, že už to tak hraje, už dobrý, a pak začne jít dolů. Jo. A bohužel musím říct, ať jsem letitý kapelník, jsem nepřišel na to, jak toho hráče motivovat, aby nešel dolů. Jo. To je obtížný. Dokonce vlastně ty rozchody jsou z těchto důvodů, že ten hráč už nestačí. Už prostě nemůže hrát, už nepřinese té kapele nic nového. Dokonce až tak nic nového, že ještě tu kapelu ještě ničí vlastně, jo. Tak je třeba se s ním rozloučit.
0: A tohle si musel řešit ty třeba?
1: A to je nepříjemný. A když jsme kamarádi, že jo, a když teď víš, že já si pamatuju jednou, když jsem dával výpověď, já nechci jmenovat, kapela o tom věděla a ty utekli do kina. Měli jsme zrovna večer na tur volno někde v Ostravě a on Zus taky nešel do kina a já taky ne. Tak teď to bylo prostě. Já úplně teď mám ještě úsí kůžisto. Tak jsem zaťukal na ten jeho pokoj, on odevřel, je, čau, dáš si, mám víno. A já, Láďo, ježiš, to jsem neměl říkat. No, prostě jsem mu dal padáka, no. A to bylo hrozně nepříjemné a 20 let jsme spolu jako nekamarádili. Dneska už zase jsme kamarádi, tak a to bylo tenkrát opravdu nepříjemné.
0: Dobře, a teď jenom jako, a ty jsi upozorňoval třeba, že by měl přidat, nebo rovnou
1: víš,
0: to bylo jako rozhodnutí?
1: Ano, jistě, on věděl, že mu to nejde, prostě on... hodně trhal struny. A, no prostě já to nechci.
2: Rozumíme.
1: Prostě nešlo to s ním a on by rád, ale on prostě na to jako by, znáš to, no.
0: No, on to musel na hostování, no.
2: Na hostování.
1: Takovou kratší nohu měl ten fotbalista. No.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Říká se ve fotbale, že samozřejmě může se hrát na krásu, ale důležité jsou body, na ostatní se to. A vítěz je důležité, bavili jsme se o tom teď v kontextu reprezentace. Mě zajímá pro vás, pane Jando, hudba samotná nebo ten text je důležitější?
1: Ono to je společný.
2: Jako bývalý houslista bych čekal, že řeknete hudbu.
0: Ale to seš ty, šmidlikáč. No.
1: Já potřebuji mít hezký text. Právě jak jsem o tom mluvil, já se necítím být zpěvákem, i když dneska už trošku po těch 100 letech zpívání. Trošku, jo. Ale já potřebuji vzdělení. Já potřebuji v tom textu, proto jsem takový pes na ty textaře. Já je fakt honím teda, až někdy se mě to hloupí. Teď zrovna zase děláme novou desku, tak mě posílají nový texty, já jim to vracím furt. Říkám, ježiš, takovou banalitu, tohle si strž za klobouk. Takže já potřebuji k tomu zpívání sdělení, proto říkám, že zpěv a text je nerozlučně spojený. Může se někdy stát, že ten text zkazí písničku a naopak, že opravdu jí pomůže.
2: Velké sdělení samozřejmě nabídl i příběh Viktorie Plzeň, ve které tedy končil svou úspěšnou kariéru Pavel Horvát. A ten úspěch souvisí i s mužem, který přesně před 18 lety převzal Viktorku Plzeň. A jeho jméno vlastně je úplně stejné jako jméno textaře písničky, kterou bychom si mohli pustit, tak já pustím to intro. Pavel Vrba dovedl Viktorku mnoha titulům, úspěchům společně s Pavlem Horvátem a co jsem četl, doufám, že se nemýlím, tak tady tuhle písničku otextoval. Jasná zpráva?
1: To je oblíbená mý dcery.
2: A mimochodem oblíbená Pavlova i?
0: Oblíbená, myslím si, stovky tisíců lidí. Já jsem tuhle písničku vlastně, Petr mi hrál ve Štuncových sadech, když jsem končil a myslím si, že tam teď trošku taky mi je smutno a bylo to jako hodně silný, jo.
1: A zase. To vzpomínáš si, že jsem tam měl trumpetistu?
0: No jasně, no.
1: Já jsem si tam lajmul trumpeťáka, aby hrál tohle posol.
0: Jo, jo.
1: Já jsem hrál jenom s kytarou, že jo.

0: Jo, tak pro mě to je zase vzpomínka. Zase musím zmínit Jirku Opršala, který prostě je můj jako asi i Petra, prostě můj jako dlouholetej, troufnu si říct, kamarád a zase zatím stál on. Bylo to takový překvapení pro mě. Já jsem to jako nevěděl, až pak, když jsem slyšel, já jsem vlastně byl na tom stáku a slyšel jsem tu trumpetu a říkám, to tady někdo zkouší Jasnou zprávu. No a pak mě to teda řekli a já myslím, že jsem byl, pak jsem se k tobě na chvilku připojil až ke konci, no. Ale...
1: jsi říkal, já to nedám.
0: No, já jsi jsem nemohl, no. Jako no. Takže to bylo...
1: Jako, ten Jirka Opršal je zajímavý, že ten je se strašně zkamarádil s mojí rodinou i s manželkou a moje manželka mu říká Svan, jako
2: Labuť,
1: no. Svan.
2: Jo. Mě zajímá.
0: Jirka je po operaci kolene, tak mu přejeme, aby byl fit. Včera už mi telefonoval, říkal, že telefonoval celý odpoledne, takže je na
1: to. Mimochodem, Jirka Opršal jednou nějaký výroční koncert v Lucerně moderoval.
0: Fakt,
1: Olympiku,
0: no.
2: Poslouchá nás, tak ho moc zdravíme, ať se mu daří, ať je fit a brzy na viděnou.
0: Já ještě řeknu jeden příběh. Já jsem vlastně Olympik úplně prvně zaregistroval, když jsem byl v Lucerně na koncertě, byla tam celá naše rodina. Vím, že táta stál na stole v tom nejvyšším patře. A já jsem se fakt v tu dobu bál, že spadne dolů, protože to bylo úplně napraný. Jako. Já říkám, to není možný, že je tady tolik lidí. Tam samozřejmě podle mě byla absolutně překročená kapacita, která tam vůbec mohla být.
1: A teklo mokro.
0: No, to bylo neskutečný. Jako. Já jsem říkal, jako samozřejmě muzika, protože jsem ty písničky znal, že jo, tak jsem si to jako užil. A toho tátu si pamatuju, jak se držel toho stropu na tom stole. A říkám, tak ten spadne a je konec. Prostě, ale vydržel to, takže dobrý.
2: No, já jsem to říkal ráno v našem vysílání, jsem to promoval, tak jsem říkal, že zazní slovo Karkulka, tak pochopitelně to souvisí s tím karlínským kulturním kabaretem a jsou to 60. léta a dnes tedy ale Petr Janda působí, co by frontman kapely Olympic, což je neuvěřitelná tedy dlouhověkost a v tomhle tématu vlastně bychom jsme se bavili, jsme nějak mohli jako dostat k fotbalu, že přece jenom to asi je docela rozdílné, ne, Pavle? Jako.
0: No, my jsme se o tom bavili, že ten konec vlastně u nás je omezený tím věkem, no, samozřejmě můžeš pokračovat v jiných rolích, ale už nejsi ten hráč, zrovna včera jsem nad tím přemýšlel, nějak jsem viděl nějakýho hokejistu, zmiňovali někde Lemie, někde šel na led a já říkám, jako je to super, je to legenda, no, ale už to nejseš ten hráč, na kterýho ty lidi prostě choděj, ale toto by se prostě neděje.
1: To, v muzice to neexistuje. Já si pamatuju, když jsem byl klub, to my jsme chodili s tátou hodně na koncerty vážné muziky, tak táta jednou říkal, Petříčku, prosím tě, přijede jeden španělský violončelista, ten je tak starý, že já to vůbec nechápu, jemu je představ si 90 let a on má v obecně nějakou koncert, Pablo Pascal, nebo...
2: Casals,
1: že jo, no, že to je... No. Jo. No a tak jsme byli na tom koncertě a tam opravdu staříčkej pán, už nevím, jestli si to violončelo přines, nebo mu ho tam přinesli, to už si nepamatuju, ale hrál senzačně.
2: No já jsem slyšel některý těch starých mistrech, že třeba nemusí dát úplně dokonale, ale zároveň to jejich, jak dokážou strhnout, byl houslista Ruggero Ricci, který pak už poslední Capriccia nahrával trošku už jako, jo, Paganiniho trošku jako jiným stylem, ale zároveň tam byl ten drive a energie a ten neuvěřitelné a člověka to vždycky strhne, no.
1: A už ten fotbalista prostě v těch 40 letech už pokulává zatím, už jsem logicky, už to tak nefunguje, ta motorika a všecko.
0: Já jsem pokulhával od 30.
1: Hele, já jsem si ještě dám přečet. No vlastně, že aby si člověk vyzkoušel, jak je starý, jo, tak je taková dobrá pomůcka je stoupnout si na jednu nohu a zkusit se na ní udržet, jo. Ale není to tak jednoduchý, teda. Zkoušte si to, pánovi, jste mladí kluci, ale já se teda ještě udržím, ale některý mi kolegové na tenisu ani omylem, jo, stoupli si a hned spadli, jo, tak...
0: No to... To určitě. To já si myslím, že na levý to bude špatný, na pravý to bude ještě dobrý. No,
2: no kolik jsi odehrál zápasů za v kariéru jako soutěžník? No těch, tak byly za 426, nevím, no, tak plus teda další v zahraničí, nějaký, tak třeba 700?
0: To ne, 600 třeba. Myslím.
1: To my jsme dělali za dva roky. No,
2: tak vy máte koncertů jako kolik tisíc?
1: My máme teď k 8000.
2: To jde, no. To je už víc než 5000 gólů Pepi Bicena, jak je ta knížka. No.
0: To je celkem svý. Myslím si, že jsme jako skloubili dva neporovnatelný nebo nesrovnatelný jako světy, ale vlastně tam prostě ty průsečíky nějaký jsou. No,
1: ten slovník je stejný, že jo? Cvičíte, trénujete, Góly teda my nedáváme, ale ještě je tam takový...
2: No třeba prstoklad mají fotbalisti až po zápase někde doma. No.
0: Hele, když dáš gól, tak je to hit.
1: Ten, no, taky máme, nemáme dresy teda, my máme oblečení samozřejmě.
0: Kostýmy, kostýmy.
1: Ale jako, ale děláme, hrajeme prostě, hrajeme, to je to důležitý, jo. Co děláš, hraju fotbal, a co děláš, hraju muziku, to je jako stejný
0: slovo. Děláš slovo, něco, co tě baví, no, prostě. No. No.
2: Ale je pravda, že teda, kdybyste si dávali panáčka Rumu ještě po zápase a pak teprve šli za publikem, tak na vás možná nepočkají, na Petra Jandu počkají.
1: Počkají, no, no, ono to netrvá tak dlouho, ono je to připravený, to je tak 3 minuty, no.
2: A ty panáčky 3 minuty, jo.
1: No ne, tak, tak to je malinký panáček.
2: Jo, tak já myslel, jako, že nejsou třeba jenom jeden. Jako.
1: Ne, jenom jeden, to, on už tam tu flašku nemá, on jenom přinese.
0: Proto, proto pak na jevišti kůlhaj.
2: Musíš do druhé nohy taky, ne?
0: No tak to až potom asi.
2: Dobře, no my jsme moc rádi, že jste přišel k nám, když máte tolik koncertu a myslím, že to bylo moc prýma.
1: Děkuju.
2: Pavle, děkujeme.
0: No já děkuju moc, vážím si toho a kdykoliv se budu moc revanžovat, tak jsem ready.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Lidé v Česku budou dnes a zítra vybírat nové obecní zastupitele. Třetina obvodů volí i senátory. Ukrajinská delegace bude ve Washingtonu jednat o obnovení mírových rozhovorů s Ruskem. Hokejisté Sparty prohráli v Tipsport Extralize s Kometou 3-4 v prodloužení. Dnes bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť, teploty do 17 stupňů. Je pátek 9. října, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. A k volebním urnám můžou voliči dorazit dnes od 14 do 22 hodin a v sobotu pak od 8 ráno do 14. Způsoby, jak si zaplentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvo vnitra Tomáš Jirovec.
3: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen na příštími sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
1: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat také pro kandidáty do Senátu. Některá města budou mít méně volebních okrsků než dřív. Jejich počty se měnily třeba v Děčíně, Plzni nebo Jihlavě. A tam se některé volební místnosti kvůli úsporám také přesunuly do městských budov.
4: Pracovník města Daniel Doležal uložil vybavení pro volby v mateřské škole, kde bude volební místnost.
5: Zástěny, velký urny, malá přenosná urna.
4: V Jihlavě zaniklo letos 23 volebních místností, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
6: Jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
4: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Radiožurnál.
1: Ruský útok na východoukrajinský Kramatorsk má další nejméně dvě oběti, informovala o tom městská rada. Celkem podle ní ve městě zemřelo ve čtvrtek 35 lidí, 30 z nich při ruském úderu na dva linkové autobusy. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko se zatím k útoku nevyjádřilo. Do Spojených států mezitím odcestovala delegace ukrajinských vyjednavačů. Ve Washingtonu budou dnes a zítra jednat o obnovení mírových rozhovorů s Ruskem.
7: Ukrajinskou delegaci vede šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov a jejím členem je i šéf rozvědky Rustem Umerov. Ve Spojených státech budou jednat nejen se zmocněnci prezidenta Donalda Trumpa. K dvoudenním rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie, i zástupci Evropské unie a NATO. Jednat budou o novém společném mírovém návrhu, který má podle Bílého domu zahrnout všechny aspekty války. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro a jeho manželka si v New Yorku vyslechli nová obvinění. Americká prokuratura je viní ze spiknutí s cílem mučit politické odpůrce. Soud zároveň zamítl žádost Madurovy manželky, aby kvůli nemocnému srdci mohla do procesu zůstat v domácím vězení. Oba jsou ve vazbě od ledna, kdy je americká armáda unesla z Caracasu.
8: Prokurátor Jamie McDonald, který za Spojené státy žalobu vede, popsal, že Maduro schvaloval metody mučení. Jednomu vězni vyhrožoval, že mu zabije dítě. Jeho žena Celia Floresová podle prokuratury pomáhala celý systém budovat. Obžaloba popisuje 9 obětí, mezi nimi 3 Američany. Soud Floresové domácí vězení zamítl, důkazy proti ní totiž považuje za silné. Maduro obvinění odmítá. Pokud je soud uzná vinnými ve všech bodech, hrozí oběma nejméně 50 let vězení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V německé vazbě je od minulého pátku údajný šéf hackerské skupiny Killin. 28-letého Rusa předala vyšetřovatelům japonská policie, která ho zadržela, když byl v Ázii na dovolené.
9: Skupina Killin je podezřelá, že v posledních dvou letech provedla nejenom v Německu několik tisíc hackerských útoků na různé firmy, nemocnice, ale třeba i politické strany, od kterých za obnovení přístupu k systémům a datům požadovala výkupné. V přepočtu skoro 3,5 miliardy korun skutečně inkasovala, shrnul Herbert Reul. Němečtí vyšetřovatelé podle něj skupinu infiltrovali a sledovali několik měsíců. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Po více než 24 hodinách se podařilo hasičům vyprostit kamion zaklíněný pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Praze. Nákladní auto, které převáží vrtnou soustavu, se tam zaseklo ve středu večer. Vyprostit se ho podařilo až hodinu před čtvrteční půlnocí pomocí dvou vyprošťovacích tanků a připojenému externímu hydrofonu. Ulice je i nadále neprůjezdná, pokračuje mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
10: Hasiči pomocí těch vyprošťovacích prací dostali tu soupravu mezi mostní konstrukci. Nyní budeme pokračovat v podstatě s rozebíráním té vrtné soupravy, abychom získali průjezdnou výšku a následně se tedy bude řešit vlastně vyjetí té soupravy spod toho mostu.
1: Kdy se podaří ulici zprůjezdnit, není podle mluvčího zatím jasné. Kvůli zásahu musela do hlavního města přijet speciální technika z Plzeňského a Olomouckého kraje. Sněmovna se příští týden mimořádně vrátí k zákonu o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel v září normu vetoval, protože podle něj nechrání vedoucí úředníky před politickými zásahy v zaměstnancích. Jak doporučuje Evropská komise.

0: misí u mezinárodních organizací a koalice je připravena veto přehlasovat. Norský Nobelův výbor dnes vyhlásí letošního nositele ceny za mír. Vybere z více než 280 nominací. S medailí a diplomem je spojená i finanční odměna v přepočtu přes 26 milionů korun. Loni dostala Nobelovu cenu za mír lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová.
1: Cenu by mohla získat například sudánská humanitární organizace Emergency Response Rooms nebo organizace pro pomoc dětem Save the Children. Za nejpravděpodobnější kandidáty je považuje největší světová firma pro obchodní predikce Polymarket. Mezi jednotlivci tato společnost dává největší šance Mikolovi Kulebovi, zakladateli a řediteli organizace Save Ukraine, která zachraňuje ukrajinské děti z Ruska a jim okupovaných území. Mezi další možné kandidáty řadí například pediatra a ředitele nemocnice v pásmu Gazy Husama Abu Safiju nebo papeže Lva 14. Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Sport. Spartanští hokejisté podlehli Kometě Brno 3-4 v prodloužení. Kometa celý zápas vedla domácí, ale vyrovnali v závěru díky dvěma gólům při hře bez brankáře. U obou branek byl obránce Ronald Knott, který pak mohl v jasné šanci v prodloužení i rozhodnout. Ale Knott netrefil prázdnou bránu.
2: Je to stejná chyba, jako kdybychom ten gól dostali. Prostě prázdná brána a měl jsem ten zápas na lopatě, bohužel jsem to nedal. No, bohužel potom soupeř z té šance v protiútoku v podstatě rozhodnul, že nás to de facto stálo vítězství. Takže mě to mrzí samozřejmě, ale nedá se nic dělat. No.
0: Kometa se po výhře posunula na 10. místo extraligové tabulky, Sparta je i přes porážku 8. A ve druhé čtvrteční předehrávce Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel kanadský obránce Robertson. A Plzeň díky vítězství poskočila na 4. příčku, Motor naopak klesl na 6. Jihočeši navíc venku prohráli po 4. za sebou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice na Prostějovsku. Na Pražském okruhu směr dálnice D1 je za sjezdem na Ořech noční uzavírka. Na kilometru 16,5 kvůli opravám mostu zavřený levý pruh projedete plynule, je to krátký úsek. Už jste slyšeli ve zprávách, Vídeňská ulice v Praze za jižní spojkou směr Krč stále neprůjezdná. Hasiči uvolnili z konstrukce mostu nákladní auto s vrtnou soupravou, práce na místě pokračují. U zavírku objedete po ulicích v Podzámčí a Sulické. A na Prostějovsku je neprůjezdná trasa Protivanov Niva. V úseku spadl na cestu strom, odklízet ho budou hasiči a ti jedou na místo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci se ochlazuje na 9 až 5 stupňů, při slabším větru až na 3 stupně. A přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat a večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměří až 17 stupňů. Tolik zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
5: Jsou vysoké školy černou dírou na peníze? Jak mohou tyto vzdělávací instituce racionálně šetřit? Proč máme dlouhodobě počet vysokoškolsky vzdělaných lidí hluboce pod evropským průměrem? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, předseda České konference rektorů Milan Pospíšil. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
5: Vysoké školy mají v příštím roce získat ze státního rozpočtu skoro 36 miliard korun. Proč to podle vás nestačí?
6: Dlouhodobě vlastně stát nekryje náklady studia na veřejných vysokých školách v plné výši. Existuje dlouhodobý deficit, který měl postupně srovnat model financování, který jsme domluvali s ministerstvem školství, a to byla varianta 3+3+3 v jednotlivých letech, to znamená 27, 28, 29.
5: No a 3+3+3 znamená 3+3+3 miliardy.
6: Ano. Tím by se srovnal ten deficit, který tam je dlouhodobě vyčíslený z různých našich výpočtů, nejenom teda Česká konference rektorů, ale Rada vysokých škol, zhruba asi na 10 miliard, takže by se postupně mělo snížit. A ta skutečnost, kterou teď máme, to znamená 1,1,1, to znamená 1 miliarda na rok 2027 a ten střednědobý rámcový výhled další miliarda každý rok, tak

0: úplně ten deficit nesnižuje a spíše ty nůžky do budoucna ještě prohloubí.
1: Co se kvůli tomu bude muset omezit? A nebo ten problém nastane až v roce 2028?
0: De facto ten problém nastane až v roce 2028, protože ty finanční prostředky, které má, tak je vlastně v provozních prostředcích na vzdělávání. Nutno podotknout, že to vzdělávání, aby to pochopili posluchači, aby jim to bylo jasné, protože ta problematika vysokých škol, si troufám říct, že poměrně náročná pro běžného posluchače, tak z té 1 miliardy vlastně musíme uhradit veškeré provozní náklady, to se týká i vlastně mest učitelů, mest ostatních zaměstnanců, energie, veškeré další služby, opravy materiálu a tak dále. A někdy se zdá, že vysokoškoláci nebo učitelé vysokých škol, že jsou vlastně klidu, protože na ně platí stejná pravidla jako na učitele střední školy. My nejsme sféra teda státních zaměstnanců. My musíme, že vystačit s tím, co teda získáme, že z těch ostatních peněz a všechno pokrýt. My jsme běžný podnikatel, který ale 90% vykonává nějakou zakázku, který si u nás objednává. Takže my máme, když to teď, jak jste se ptal, takže reálně hrozí, že nebudeme schopni motivovat naše učitele, tak se může stát, že by ty kvalitní učitelé mohli odejít a samozřejmě teď nám nastupují poměrně silné populační ročníky, takže budeme možná mít problém s tím, že kdo by učila, kvalitně učil.
1: Místopředseda školského výboru sněmovny Miroslav Krejčí za Motoristy řekl v České televizi, že vysoké školy jsou černou dírou na peníze a měly by svěřené prostředky vynakládat efektivněji. Lze jeho tvrzení zcela vyvrátit?
0: My tomu úplně nerozumíme, protože mělo by to být podložené nějakými fakty, protože toto prohlášení bereme čistě jako politické. Úplně nám nedává, nebo vůbec nám nedává smysl, protože každý opouští vysoké školy asi 70 tisíc absolventů, které najdou zaměstnání a jsou důležití pro společnost. Takže tam úplně tomu nerozumíme. Černá díra znamená, že ty peníze úplně propadnou někam pryč a tady prostě tomu tak není. Jinak ten financování vysokých škol podléhá auditu, máme každá vysoká škola, každý rok odezdává, že auditní stopu, stejně jako každý podnikatel, že v tomto státě, takže černá díra, tomu absolutně nechápeme, o co se může jednat.
1: No, cestu vidí poslanec Krejčí například ve větším využití elektronických nebo IT technologií ve výuce. Je tohle schůdná cesta k úsporám?
0: Já si myslím, že jinak elektronizace výuky od doby covidu, tak velice pokročila doba a dnes si troufám říct, že 50% výuky využívá nejmodernější elektronické technologie a e-learningy, všechno možné, ale samozřejmě elektronizace, co se týká třeba experimentálních prací nebo výuky lékařů, výuky techniků, tak samozřejmě všude elektronizaci a tyto pomůcky využít nemůžu. Takže elektronizace by asi nějakým řešením, neumím si úplně představit, co by ještě elektronizace nebo nějaký zefektivní použití elektronizace. Naopak se nám zdá, že řada těch úkolů, co na vysoké školy spadá, to se týká zavádění různých výkazních systémů a tak dále. Teď máme cyber security, kybernetickou bezpečnost, že to je daleko náročnější z hlediska pak finančního tyto systémy zavádět. Takže spíš ta elektronizace spojená ne přímo s výukou, s těmi ostatními záležitostmi, že spíše, že nám škodí těm vysokým školám, než pomáhá.
1: A kde vidíte tedy reálnou možnost ušetřit?
0: Otázka je, co se myslí tím ušetřit, protože když ty vysoké školy nějakým způsobem jsme financované tak, jak jsme, například jenom pro porovnání, teď jsme si samozřejmě dělali analýzu, jak to vypadá v ostatních státech, jenom pro ilustraci třeba ETH Zürich, což je prestižní vysoká škola švýcarská, která má 25 000 studentů, tak státu dostává zhruba 60-70% toho nesoutěžního financování, co dostanete z veřejných zdrojů, a to je ve výši 37 miliard korun ročně, takže to je více, než dostává celý sektor veřejných vysokých škol v České republice v součtu s Univerzita Karlova, Masarykova univerzita. Takže v tomto ještě dále více šetřit, tak samozřejmě se nad tím zamýšlíme. Příležitost by byla, a teď nás tomu samozřejmě nutí okolnosti, že bychom mohli, dejme tomu, slučovat studijní programy s menším počtem posluchačů do celků, že, aby se vyučovala větší množina studentů, tak to možná jediná možná úspora, kterou teď v současné době prověřujeme a dáváme dohromady. A tomu dojde každá škola časem, každá musí k tomu dojít.
1: No, jsou vůbec vysoké školy schopny se efektivně reformovat? V průběhu léta se v médiích podrobně probíral pokus vedení Pražské filozofické fakulty sloučit z úsporných důvodů některá pracoviště a ten narazil na houževnatý odpor učitelů i studentů.
0: Samozřejmě je jednodušší, pokud se nic nemění, běží všechno za běžných kolejích. Ta akademická obec je známá tím, že tam je ta svoboda bádání, svoboda vymýšlení nových věcí. A jakmile se musí něco reformovat, něco, co nějakou dobu fungovalo, tak samozřejmě v té akademické obci je to trochu složitější proces, než třeba v případě korporátu, kde hlavní velení zavělí a tak to se stane. Je to podloženo diskuzemi různými, je nutno hledat nějaký konsensus, protože zase vysoké školy nabízejí studijní programy a tu výuku, kterou je zájem. Když samozřejmě teď se změnou třeba AI, co se týká i na té filozofické fakultě, to se týká třeba překladatelství, tlumočnictví, vypadá to, že se ta doba trošku změní, tak nějaká reforma, ta reforma, že jo, nakonec sice tam byly, že jo, protesty, ale po vysvětlení poslední informace, co jsou, tak to proběhlo v řadě těch studijních programů, nakonec ta dohoda tam byla a situace se uklidní a zase to nějakým způsobem fungovat dál a myslím, že to bude ku prospěchu.
1: Profesor Milan Pospíšil je hostem 20 minut Radiožurnálu. V Česku je méně vysokoškolsky vzdělaných lidí, než je průměr Evropské unie. Takzvané terciální vzdělání má u nás 29% lidí ve věku 25 až 64 let. Průměr zemí OECD je 43%. Čím to je?
0: Je to dlouhodobá vlastně záležitost, to se ještě táhne, že z dob minulého režimu, kde byl omezený, velice omezený přístup ke studiu, tak teď, když to nějakým způsobem máme dohnat, dobře víme, že vzdělatelná na vysokých školách je kohorta lidí mezi 19. až tím 30. rokem. Když to rozšíříte na tu kohortu, že dejme tomu až do 65, tak samozřejmě musíme dohánět tou malou kohortou, která zrovna studuje, to chybějící procento, takže tam se to pak násobí. Jinak v současné době proto dělám maximum. My jsme se dívali teď na poslední statistiky, co jsou z loňského letošního roku, tak zhruba na vysoké školy nastupuje 56% úspěšných maturantů z daného ročníku, takže to je poměrně velké číslo. Takže to otázka času, kdy toto nějakým způsobem doplníme.
1: No, ale co pro to dělat víc? Protože přece jenom ta čísla jsou zatím alarmující, nebo ne? Je to jenom otázkou peněz?
0: Je to otázkou, nevím, jestli to úplně otázkou peněz, je to otázkou samozřejmě, kolik máme studentů na středních školách a kteří potom by chtěli pokračovat na těch vysokých školách. To číslo, které je teď, se bude nějakým způsobem navyšovat, teď máme k tomu prostor a šanci, protože teď budou následovat velice silné populační ročníky, kdy bude asi meziroční nárůst mezi teď 27, 28, 29, vypadá to, že bude mezi 8, 9 tisíci každý rok studentů, kteří by se mohli zapsat na vysoké školy, takže to by nám mohlo pomoci. Takže teď ten prostor je, abychom teda ten rozdíl trochu smazali a samozřejmě, když budou ty silné populační ročníky, tak tomu by měly teda odpovídat i ty finance, že, které potřebujeme pro zajištění kvalitní výuky těch studentů, abychom měli, že, kvalitní lékaře, myslím, že společnost potřebuje, jednoduše si představit, taky teď je třeba problém, co se týká praktických lékařů, dětských lékařů, co se týká psychologů a tak dále, takže teď ten prostor k tomu je a tomu by měl teda odpovídat, když bude větší kohorta studentů nastupovat, je i samozřejmě statistická pravděpodobnost, že bude i více studentů na těch žádaných oborech. Samozřejmě to by měl ten stát nějakým způsobem podpořit i finančně.
1: Podíl mladých dospělých s vysokoškolským vzděláním se v zemích OECD zvyšuje. Jak je to u nás? Jak jste řekl, u nás taky, ale stejným tempem?
0: To tempo je stejné, ale je stejné to tempo zhruba. To znamená, že ten rozdíl zůstává stejný. Se potřeba, aby to tempo bylo násobně vyšší, ale to je samozřejmě, to bude o nějakou desetinku nebo nějaké procento vyšší, dejme tomu, než těch zemích OECD. Takže ten časový horizont, kdybychom dohnali země OECD, tak samozřejmě to nějakou dobu bude trvat, protože pokud nastupovalo v dobách minulého režimu na vysoké školy do 15% populace daného ročníku, dnes nastupuje zhruba 56 nebo 60%, tak to je obrovský rozdíl, takže to se těžko samozřejmě dohání. Takže teď samozřejmě, jak budou odcházet i do důchodu, že jo, ty starší ročníky, je tam náhrada, že jo, těmi mladšími ročníky, kde už to vysokoškolské vzdělání je přece jenom daleko vyšší.
1: Zhruba 2/3 dospělých v České republice mají středoškolské vzdělání, s tím si tady v budoucnu nevystačíme.
0: Já si myslím, že nevystačíme, protože ty profese potřebujeme do budoucna, ten svět se mění hodně a ukazuje se, že právě vysokoškoláci díky tomu, že mají, teď hodně se diskutuje, jak mají být připraveni si komplexně nebo zaměřeni na určitou problematiku, ukazuje se, že ten svět půjde cestou přípravy komplexní, aby byli schopni reagovat na potřeby společnosti. Takže tady pak možná, co by mohlo pomoci do budoucna, na to také se připravujeme. To znamená vlastně další vzdělávání, rekvalifikace, zvyšování si kvalifikací. A tam by byl, dejme tomu, prostor, že i pro současné středoškoláky, kteří by si chtěli zlepšit kvalifikaci, tak se dá přes ten systém, který teď je docela propracovaný, i právě s využitím těch elektronických systémů e-learningu a všeho, takzvané mikrocertifikáty, že by ty středoškoláci, kteří neměli tu třeba v minulosti možnost studovat tu vysokou školu, tak by si v nějakém časovém okruhu mohli vlastně doplnit ty znalosti a mohli by, že, dejme tomu, že získat třeba ten bakalářský titul. Takže to další vzdělávání je skutečně a bude asi velice významné do budoucna i z hlediska té měnící se situace.
1: Na druhou stranu, nezmění náš vzdělanostní svět od základů AI, ostatně už jste na to sám narazil?
0: To je velký problém a změní. Určitě změní, protože bude muset se změnit celý přístup vlastně k výuce, ke vzdělávání. To znamená, že ten osvědčený starý model znalostní, tak půjde mírně řečeno stranou, protože dneska AI během několika sekund vám vygeneruje veškerý přehled, veškeré souhrny, všechno. Takže daleko větší tlak bude muset být na projektové uvažování, na vlastně analýzu celého komplexního systému, což úplně, dejme tomu, AI, že nám si může pomoci, ale tam ten člověk v tom hraje významnou roli. To znamená, když to řeknu, projektová výuka studentů, de facto každý student do budoucna bude muset mít něco jako osobní individuální plán a pro jejich učitele vyučující na vysokých školách to znamená to, že bude muset být, že jo, třeba výuka stažená, že jo, na skupinky maximálně pěti studentů do 10 studentů a budou pracovat projektově, budou řešit komplexní nějaký problém i třeba využitím AI, ale to znamená, že jo, daleko větší zátěži pro ty učitele, budou tomu se na to se připravit, individuální příprava, to znamená, že jeden učitel nepostihne, dejme tomu třeba 20 studentů ve studijní skupině, ale bude muset být se bude muset změnit poměr třeba počtu studentů na jednoho učitele, což samozřejmě může být problém z hlediska efektivity ekonomické, protože se změní významně třeba počet učitelů, které budeme potřebovat pro výchovu těch studentů.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s předsedou České konference rektorů Milanem Pospíšilem. Ministr školství Robert Plaga sám na vysoké škole působil, takže se dá říct, že problémy vysokých škol dobře zná. Jak vypadá jeho komunikace s Českou konferencí rektorů?
0: Ta komunikace, musím říct, že je velice dobrá. Je de facto na skoro na denní bázi, když je potřeba nějaký problém vzniká nebo něco vysvětlit, tak pan ministr komunikuje jeho tým, i celá vlastně sekce, která má na starosti vysoké školy, sekce, která má na starosti operační programy. A já oceňuji na panu ministrovi to, že se bavíme a je to podloženo daty. Takže když něco diskutujeme, tak říkal, tak vážené vysoké školy, vážení páni rektoři, máte to podložené daty. Takže ta diskuze skutečně není o dojmech, je na základě datových analýz. A z toho vlastně vyplývala i ta věc, jak jsme se vlastně shodli, jaké ty finanční prostředky by byly racionální pro ten vysokoškolský sektor, ty 3 miliardy, tak to je také podloženo dlouhodobými datovými analýzemi a co vlastně budeme potřebovat do budoucna.
1: Vládní výdaje na vzdělávání od základních po vysoké školy v Česku v roce 2023 činili 3,6% hrubého domácího produktu. Průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dosáhl 4%. No a vracím se k tomu, že podfinancování vysokých škol je podle rektorů celospolečenský problém, který bude mít dopad především na mladé lidi a jejich rodiny. Můžete tohle vysvětlit?
0: Je to samozřejmě problém v tom, že Česká republika si buduje značku dlouhodobě i do budoucna, jsme průmyslová i znalostní ekonomiky a tam je to samozřejmě založeno na tom, jak kvalitní budou že jo, top manažeři a vlastně lidé nejenom že jo, ve výrobě, ale i v oblasti služeb a všude okolo, abychom byli schopni že jo, prodat to naše známé že jo, ze Škody auto Simple Clever. Takže tam je potřeba a ukazuje se, že vysokoškolsky vzdělaní lidé vlastně té společnosti přinášejí hodnoty třeba v tom, že mají že jo, vyšší mzdy potom, že jo, i vyšší odvody, jsou schopni samostatně podnikat, zakládat nové směry podnikání, takže to je velice, velice důležité. Na druhou stranu studovat na vysokých školách, máme velice dobrou komunikaci se studentskou komorou Rady vysokých škol, není vůbec jednoduché, protože ty náklady spojené sice vzdělání bezplatné, ale ty ostatní náklady, které dopadají na rodiny, potom to se týká že, i třeba že, ubytování, to se týká stravování, to se týká pak dojíždění, jsou poměrně velké, takže ten dopad na ty rodiny je poměrně velký samozřejmě potom.
1: Dá se to chápat jako investice do budoucna, tedy individuální. Přichází v úvahu zavést na vysokých školách alespoň symbolické školné?
0: O tom je diskuze i třeba i ta, že by v případě, že nebude kapacita vysokých škol pro ty populační ročníky velice silné, které teď přijdou ze středních škol, takže by to vykryly soukromé školy, ale to je postupný přechod de facto že jo, i ke školnému, protože soukromé vysoké školy ty jsou založeny že jo, na školném. Notabene soukromé vysoké školy jsou součástí České konference rektorů. Tyto věci velice úzce komunikujeme a i sami soukromé vysoké školy říkají, ale my nejsme schopni pokrýt úplně všechny obory, studijní programy za úplatu. Jsou to většinou zdravotnické z těch hodně sledovaných, to jsou soukromé školy, ale ostatní jsou že ekonomika management, jsou tam nějaké větší společensko-vědního charakteru, ale ty, dejme tomu, co se týká technických oborů nebo přírodovědných oborů nebo lékařských, tak to samozřejmě střední školy nejsou schopny, soukromé pokryt.
1: Čem tady jsou specifické studijní programy, které nabízejí ty soukromé školy?
0: Jsou to studijní programy, o které velký zájem je třeba pro zvyšování kvalifikace třeba pro státní správu, tak většinou to byla že, ekonomika, management, jsou tam věci že, sociálního charakteru, jsou tam věci, že, co se týká politologie, jsou tam nějaké věci, co se týká i humanitních studií, takže to je doména soukromých vysokých škol, jak jsem říkal, i zdravotnická, nelékařská studia zdravotnictví, to znamená sestry zdravotní, takže Těch ale samozřejmě se nedostává, takže tam velice vysoké, vysoké školy v tomto mohou pomoci. Takže to je ta doména hlavně těch soukromých vysokých škol. Říkám, jako ty náročnější obory, kde je potřebná i infrastruktura, to znamená, že jo, laboratorní vybavení, speciální laboratoře, přístroje, takže tam samozřejmě ty vysoké, soukromé vysoké školy už z hlediska, že jo, i ekonomiky toto nejsou schopny, že jo, stát.
1: Podle rektorky Akademie muzických umění v Praze Ingeborg Radok-Žádné by vysoké školy měly být institucemi, které budou lidem poskytovat celoživotní vzdělávání. Bez toho se asi do budoucna neobejdeme.
0: To ano, to potvrzujeme do budoucna určitě, protože teď máme populační boom. Zhruba za 10 let se dá očekávat, že bude populační zase pokles těch absolventů středních škol bude méně a může být otázka, když teď nainvestujeme do vysokých škol nějaké finanční prostředky, vrátí se nám to potom? Ano, říkáme ano, vrátí se, budeme na to připraveni a právě to se týká toho dalšího nebo toho celoživotního vzdělávání, takže teď v současné době tvoří nějaké menší jednotky procent, takže předpokládáme, že do budoucna v nějakém horizontu 10-15 let se možná bude dostávat až jedné třetině, možná jedné polovině všech výukových kapacit vysokých škol formou právě toho celoživotního, to my neradi říkáme, protože z toho mají obyvatelé mají trošku problémy, že by se měli celý život vzdělávat, říkáme toho dalšího nebo toho rekvalifikačního vzdělávání.
1: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedou České konference rektorů a rektorem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, profesorem Milanem Pospíšilem. Děkuju vám, nashledanou.
0: Za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme necelé 4 minuty po půl jedné. Martin Matějka připravil krátké zprávy.
4: V Česku se o víkendu výrazně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Už dnes se teplotní maxima propadnou zhruba na 10 až 15 stupňů Celsia. Podobné teploty meteorologové očekávají i o víkendu. V sobotu bude oblačno a zataženo s deštěm a v neděli polojasno, místy s přeháňkami. Maloobchodní tržby letos v srpnu zpomalily meziroční růst na 4,3% z revidovaných zhruba 5% v červenci. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. K růstu tržeb v srpnu navíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se i prodejnám s obuví. Naopak pokles byl podle statistiků u pohonných hmot. A italská poslanecká sněmovna definitivně schválila spornou volební reformu prosazovanou premiérkou Giorgou Meloniovou. Nový systém zavádí poměrné zastoupení a bonus, který zajistí parlamentní většinu koalici, která získá více než 42% hlasů. Reforma může významně ovlivnit výsledek parlamentních voleb plánovaných na příští rok. Sport. Basketbalisté Hapoelu Tel Aviv s Tomášem Satoranským prohráli v evropské lize na palubavce Valencie 82-93. Domácí si vybudovali náskok už v první čtvrtině. Hapoel se po přestávce přiblížil na rozdíl 2 bodů, ale zápas otočit nedokázal. Satoranský zaznamenal 9 asistencí, 4 body a 4 doskoky. Valencie zůstává v soutěži neporažena.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D8 u hranic s Německem a nehoda na silnici 9 u Tábora. Na pražském okruhu směr Hruzině jede nadměrný náklad s doprovodem. Jsou mezi sjezdy na Stodůlky a D5 do Plzně kilometry 21 až 23. Má je za nimi hustší provoz. Na dálnici D8 ve směru z Drážďan do Ústí nad Labem za exitem 87 Petrovice stojí nadrozměrné vozidlo před tunelem. Je třeba ho přeměřit a v tunelu je proto zavřený pravý pruh. Na silnici 19 z Tábora do Milevska a Písku je hlášená nehoda se zraněním. Omezený průjezd čekejte u Oltyně na kruhovém objezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď v noci se ochlazuje na 9 až 5 stupňů při slabším větru až na 3. A přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměří až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Ano, začíná noční vysílání radiožurnálu s datem 9. října. Máme 7 minut po 12:30 a je tu pátek, konec pracovního týdne. Už jen den nás dělí od víkendu, ten sice bude, co se počasí týká, už dost podzimní, ale i tak si myslím, že 2 dny volna přijdou rozhodně vhod. A pojďme na první téma nočního vysílání. V okolí Dukovan teď můžete vidět stroje, které umí pomocí nože umístit kabely 2 metry pod zem a jen minimálně poškodit povrch. Takovým způsobem tam energetici dostávají do země kabely vysokého napětí. Uslyšíte o tom za chvíli v reportáži nočního radiožurnálu.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Giant Rooks v nočním radiožurnálu. Rychle a ekologicky pracuje soustava strojů, která umí hluboko pod zem dostat kabely vysokého napětí bez bagrování a enormního poškození půdy. Technologii teď využívá i společnost EGD, která kvůli dostavbě dalších bloků posiluje elektrickou síť v okolí dukovanské jaderné elektrárny.
1: Na poli těsně vedle dukovanské elektrárny pracuje stroj, respektive taková soustava tří strojů. Jako první je mohutný pásový tahač s obřím navijákem a ocelovým lanem, který táhne asi 50 metrů za ním něco, co by se dalo s trochou fantazie přirovnat k pluhu na čtyřech nohách, a uzavírá to traktor s dvěma přívěsy, na kterých veze sívky z kabely.
2: Robin Zimmer a já jsem od firmy Spiderplow. Zimmer se píše český Zimmer, jo.

0: jako váš Jaroslav Cimrman. Stroj pracuje asi tak 10 až 20 metrů za minutu. A to znamená, že my můžeme udělat úseky až 2 km za den. Celý ten stroj je vlastně kvůli tomu, že je to bezvýkopová metoda, udělá méně škody, je rychlejší.
1: Jak už jste možná pochopili, tak ten stroj tady pokládá kabely do země. A proč se to děje právě tady? Já zkusím najít Lubomíra Budného ze společnosti EGD.
2: Lokalita Dukovan se v následujících letech bude čím dál více rozvíjet s tím, jak se začnou stavět nové jaderné bloky. A my jako distributor musíme být připraveni na to, že poroste nárok na větší odběr elektrické energie.
1: A proč se to děje právě touto inovativní metodou?
3: Jsem vedoucí pilotního projektu pluhování v EGD. Obrovská výhoda téhle technologie je šetrnost k životnímu prostředí a hlavně rychlost pokládky. Navíc tahle technologie má velkou výhodu v tom, že po vlastně projetí toho stroje není ta zemina narušená a samotná úprava po projetí toho stroje, takzvaná rekultivace, je velmi jednoduchá.
1: V okolí elektrárny teď energetici položí zhruba 8 km kabelů. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Ať se vaše sny nepromění v noční můru. Poznejte díky radiožurnálu osamělý kemp uprostřed švédských lesů, sledujte bouři, která se přežene nad krajinou a místo odřízne od okolí. Na povrch začne vyplouvat něco, co mělo zůstat dávno pohřbené. Vzpomínky na dávnou tragédii a zlo, o němž není jisté, zda patří pouze do světa živých. Severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johana Theorina dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Experiment. Technologie budoucnosti,
2: lékařské novinky,
1: překvapivé vynálezy.
2: Sobotní ráno na radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
2: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
1: v sobotu
2: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je jedna hodina. Martin Matějka doplní zpravodajský přehled.
4: Dnes začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Spojené státy zavádí nové sankce na íránskou stínovou flotilu. Hokejisté Komety Brno zvítězili v tip sport extralize na ledě Sparty 4-3 v prodloužení. A dnes bude jasno až polojasno. Od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť. Teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Dnes se po celém Česku otevřou volební místnosti. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos skončí mandát 1/3 z nich. A volit můžou lidé dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách, případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Kvůli suchu dál ubývá vody v jihočeských nádržích. Třeba Římovská přehrada je naplněná už jen přibližně z poloviny. Nádrž přitom funguje jako zdroj pitné vody pro téměř 2/3 Jihočechů. Vedení kraje kvůli tomu vyhlásilo stav sucha.
5: Na odtoku můžeme vidět průtok 500 litrů vteřinových. Tento průtok bude snížen ještě o dalších 100 litrů.
6: Popisuje situaci ředitel závodu Horní Vltava z povodí Vltavy Jiří Baloun. Jihočeský kraj kvůli tomu vyhlásil stav sucha, který usnadní manipulaci s vodou na všech nádržích. Podle předsedy Jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince je přesto v nádrži stále dostatek vody.
7: Ta stávající zásoba při zachování tohoto stavu, to znamená meteorologické situace, je tam zásoba minimálně na 3/4 roku.
6: Jihočeský kraj současně s vyhlášením stavu sucha i přes nízký stav spouští provoz úpravny vody v písku na řece Otavě. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.
4: Spojené státy uvalily na Írán nové sankce, které se zaměřují na plavidla přepravující ropu nebo petrochemické výrobky. Informovalo o tom americké ministerstvo financí. To se tak snaží omezit íránské financování války se Spojenými státy. Spojené státy v červenci znovu zavedly blokádu íránských přístavů a tento krok má ještě víc omezit možnosti prodeje íránské ropy. Díky ochraně přírody se ve světě v poslední době zvýšily populace tygrů, mořských želv nebo slonů afrických. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy o živé planetě, kterou pravidelně publikuje Světový fond na ochranu přírody. Celkový trend je ale stále negativní, živočichů v přírodě rychle ubývá.
8: Nejrychleji vymírají sladkovodní ryby či obojživelníci. Ve volné přírodě se jejich počet za půl století snížil o 85%. Celkově zmizelo 73% sledovaných populací obratlovců.
9: I v české krajině nejohroženější skupinou jsou sladkovodní živočichové.
8: Říká ředitelka české pobočky Světového fondu na ochranu přírody Lenka Fričová. Dílčím úspěchem je například návrh

0: Vrat vlků do přírody. Mezi hlavní řešení krize světové přírody patří změny v zemědělství a šetrnější výroba potravin, odchod od ropy, uhlí a plynu coby zdrojů energie a přístup k dotacím. Finanční podpora činností, které přírodu poškozují, mnohonásobně převyšuje peníze vydávané na její ochranu. Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Sport. Sparta v hokejové typ Sport Extralize proti Kometě Brno prohrávala o 2 góly, ale v závěru při hře bez brankáře dokázala vyrovnat. V prodloužení měl Ronald Knot na hokejce vítězný gól, jenže minul prázdnou branku. Kometa nakonec vyhrála 4-3. Ve druhém čtvrtečním utkání Plzeň zdolala České Budějovice 4-1, když kanadský obránce Robertson prosadil 2x. Čeští judisté v hmotnosti kategorii do 90 kg se o medaile z mistrovství světa prát nebudou. David Klamert vypadl už v prvním kole šampionátu v Baku, když ho porazil Francouz Ngaia Pambu. Adam Kopecký pak prohrál v 8. finále s Francouzem Mitrovičem a nesplnil tak svůj cíl.
2: Já jsem před očima měl jenom medaily a samozřejmě mě to hrozně mrzí. Věřil jsem si, cítil jsem se dobře, ale bohužel jsme lidi, tohle je judo, chyby děláme.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8, Uroudnice a komplikace omezení na dálnici D1 u Ivanovic na Hané. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Roudnici na kilometru 32 nebo mezi kilometry 32 až 33 narazilo osobní auto do svodidel a je to čerstvá nehoda. Na D1 z Brna do Ostravy pozorně na sjezdu z exitu 286 na Ivanovice na Hané. V odbočovacím pruhu jsou kusy pneumatiky a na mostě nad dálnicí stojí nákladní auto zde. Efektem podle kamer tam stojí, bliká těch aut hned několik. Na dálnici D8 za hranicemi s Německem směr Ústí nad Labem už bez omezení. Za exitem 87 Petrovice před tunelem stálo nadrozměrné vozidlo, je pryč a v tunelu jsou opět průjezdné oba pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat a teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
5: Máme 6 minut po jedné, pokračuje noční Radiožurnál a dnes je pátek 9. října. Člověk, který byl podezřelý z trestného činu, se to nikdy nemusí dozvědět. Měla to změnit novela trestního řádu, rezort spravedlnosti ale od ní nakonec upustil. Jestli je to dobře, nebo nikoli, probereme za okamžik.
3: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Když se o vás zajímá policie, nemusíte to vůbec vědět. Případně vám nikdo neoznámí, že už v hledáčku kriminalistů nejste. Povinnost takového oznámení sice navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti, nakonec ale od změny upustilo. Bývalí podezřelí tak budou dál žít v nevědomosti.
1: Já jsem měla klienta nejednoho, který se na mě v podobné věci obrátil.
2: Říká advokátka Dagmar Raupachová.
1: Prostě z nějakých jiných pramenů se dozvěděl, nebo někdy to ti lidé tuší a chtějí mít jistotu, tak v takových případech lze podat žádost na policii. Pokud tomu nebrání nějaká jiná zákonná překážka, tak policie tu informaci vydá. Nám se to tehdy podařilo.
2: To ale zdaleka není běžný postup. Pro policisty je podezřelým člověk, kterého třeba zadrželi, ale ještě neobvinili. A nebo i ten, koho prověřují na základě oznámení nebo vlastních zjištění. V tu chvíli ale ani nemusí vědět, že se o něj policie zajímá, říká mluvčí jejího prezídia Jakub Vinčálek.
3: Aby podezřelý nemohl mařit vyšetřování, ničit důkazy nebo ovlivňovat svědky.
2: Že jsou případy, kde se o podezření nesmí člověk dozvědět ani zpětně, připouští vedoucí katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filip Ščerba. Jde podle něj hlavně o organizovanou trestnou činnost.
4: Protože pak by se mohlo, promiňte mi ty výraz, profláknout celé to prověřování a mohli by se o něm dozvědět i osoby, které se o tom fakt nemají dozvědět.
2: To by ale podle něj mělo být spíš výjimkou z pravidla. Právě velkým množstvím podezřelých argumentovalo Ministerstvo spravedlnosti jako jedním z důvodů, proč už netrvá na tom, že je bývalé podezřelé nutné informovat. Pokračuje mluvčí rezortu Vladimír Hřebka.
5: V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
2: Česko v tomto přístupu ale není výjimkou. Podobně to mají třeba i v Německu. Povinnost informovat člověka, že podezření o něm pominulo, by ale platit podle Ščerby měla.
4: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech mi přijde naprosto logické a žádoucí, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, vždyť je to základní slušnost.
2: Paragraf, který by povinnost zavedl, sice z novely trestního řádu Ministerstvo spravedlnosti vypustilo. Připouští ale, že se to může v budoucnu změnit. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: 34 metrů vysoká kamenná hrá Sousinecké přehrady je teď vidět skoro celá. Kvůli dlouhodobému suchu zůstalo v nádrži jen asi 1% běžné zásoby vody. I kvůli tomu se na hrázi přehrady shromažďují lidé. Chtějí na vlastní oči vidět, co to znamená, když přehrada vyschne.
1: Je to smutný, velice smutný. Příroda nás trestá.
2: Dětem pošlem fotky, aby viděli taky tu hrůzu. Bohužel, nic se neřeší.
3: Pohled na dno přehrady rozhodně na radosti nepřidá, je to ale zároveň svým způsobem fascinující podívaná, i když ke břehu se sestoupit nedá, na rozdíl třeba od Orlíku, protože v okolí Husinecké přehrady je ochranné pásmo. Slouží totiž jako záložní zdroj pitné vody pro Prachatice. Takže lidé sledují důsledky sucha jenom z hráze nebo ze silnice, kde někteří dokonce počítají kameny na hráze.
4: A podle toho se tak odhaduje, kolik schází vody.
5: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička. A to jsem nikdy neviděl, tohleto. To je ubohé.
6: Zdeněk si vyrazil z Klatov na Houby na Šumavu, ale žádné v podstatě nenašel. Je sucho. Tak místo hub máte takovouhle podívanou.
5: Ano, docela jako nepěknou. A predikce do budoucna je opravdu špatná teda. To by musela přijít sněhová pokrývka jako na těch mladých let, 2 metry sněhu na Šumavě a víc, potom možná.
3: Nejen Zdenka potěší ředitel z povodí Vltavy Jiří Baloun, ten naší stanici potvrdil, že když bude v zimě dostatečně sněžit nebo pršet, je reálné, že se Husinecká přehrada zase naplní. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Slyšeli jste americkou zpěvačku Dashu a její hudební novinku píseň Memo. A u hudby ještě zůstaneme. Je to jedno z nejvyšších hudebních ocenění, kterému se přezdívá hudební Oscar, a velký úspěch pro české umělce. Cenu britského hudebního magazínu Gramophone za letošní rok získal světově uznávaný Pavel Haas kvartet. A v kategorii komorní hudby to bylo za album se smyčcovými kvartety Bohuslava Martinů.
1: Pro kvartet je to už šesté vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Schuberta.
2: Upřímně povím, že u toho Martinu jsme to až tak nečekali, lebo ta hudba na prvé počutí je taká jednoznačná, nechci že stravitelná, ale taká, že to okamžitě tomu rozumíte, takže ta cesta se k tomu hledá těžší, ale napriek tomu se to takto dostalo na světlo a věřím tomu, že tím pádom aj tomu pomůže té hudbe aj do budoucna.
1: Komentuje toto ocenění Petr Jarůšek pro Český rozhlas, a to Veronika Jarůšková dodává, že hudba Bohuslava Martinů je jedinečná.
3: Má obrovské množstvo hlasů. V každém hlase v kvartetě se odohrává nějaký samostatný příběh. Je zábavná. Jsou v něj počuť vplyvy jazzu, taktěž ludovej hudby a určitej formy humoru absurdného. Tak si myslím, že toto může oslovit právě dnešného posluchače aj v té chaotické době, kde se toho vlastně odohrává veľa.
1: Na koncertech hrají hlavně kvartet číslo 5, protože je obrovskou love story.
3: Tak záleží samozřejmě na usporiadateľovi, ktorý si praje, aby sme hrali Martinu, a vraciame sa k nemu veľmi radi.
1: Pavel Haas kvartet pripravuje ve spolupráci se Suprafonem nové v pořadí už 11. studiové album. Vyjde příští rok na jaře. V Česku vystoupí 1. listopadu na festivalu Janáček Brno. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
4: Prosím, chtěl bych

0: hrůzám se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: vysíláme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Volební místnosti po celém Česku se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidi budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Bývalý britský princ Andrew uspěl u soudu v případu domovních prohlídek. Policie uznala, že příkazy k nim nebyly vydány řádně. Vyšetřování případu ale dál pokračuje. Bratra krále Karla III. Zadrželi v únoru kvůli kauze zesnulého odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Prince Andrew čelí podezření, že poskytoval Epsteinovi důvěrné informace v době, kdy byl britským zmocněncem pro mezinárodní obchod. K východnímu pobřeží Spojených států se blíží hurikán Isaias. Je prvním letošní sezóny a k pobřeží by měl podle meteorologu dorazit v noci z pátku na sobotu. Americký úřad pro hurikány varoval před vydatnými dešti a přívalovými povodněmi. Letošní sezóna hurikánu je v Atlantiku nezvykle klidná a podle meteorologů tomu přispívá silný klimatický jev El Niño. A Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová a kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné a vynalézavé dílo, které propojuje antickou tradici se současnou literaturou. V českém překladu loni vyšel jí román ve verších Autobiografie Rudé. Sport. Po téměř třech týdnech se znovu rozběhne první fotbalová liga. Vedoucí Slavia nastoupí v 6 večer na hřišti posledního Zlína. A Pražané v soutěži ještě neprohráli, zatímco domácí mají jediný bod a čekají na první vítězství. Slavia si 10. kolo předehrává kvůli úternímu zápasu Ligy mistrů v Baku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na dálnici D11 u sjezdu na Sadskou a uzavírka v Praze. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně za zavřeným sjezdem na Sadskou. V omezení na kilometru 33 stojí osobní auto, blokuje pravý pruh. Kolona se v místě netvoří. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy stále pozorně za sjezdem z exitu 236 na Ivanovice na Hané. Na mostě nad dálnicí stojí nákladní auto s defektem. V Praze je od středečního večera neprůjezdná Vídeňská ulice. Za jižní spojkou směr Krč pod mostem odklízí následky nehody nákladního auta s vrtnou soupravou. Objíždí se po ulicích v Podzámčí a Sulické. V Sulické teď pozorně srazila se tam dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: K noci se ochlazuje na 9 až 5 stupňů při slabším větru až na 3 stupně. Přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů na jižní Moravě naměří až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cerdou.
4: Necelé 4 minuty po půl druhé si v nočním radiožurnálu poslechněte The Rasmus s písní In the Shadows.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Chodby Evropského parlamentu jsou během zasedání téměř neustále plné lidí, kteří někam spěchají. Dánskému sochaři Jensi Galšiotovi se ale povedlo je zastavit. Jeho socha s názvem Oranžový mor, která má být kritikou amerického prezidenta, totiž ve Štrasburku vyvolala velký zájem. Představíme vám ji za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nazývá se oranžový mor, ovšem nenakazí vás, ale zaujme, a to hodně. Je to socha, která se při tomto plenárním zasedání objevila na jednom z nejfrekventovanějších míst Europarlamentu, u mostu mezi jeho budovami.
1: Jsou to dvě postavy na sobě, jedna taková útlá, hubená, nese velkou, obézní, pozlacenou postavu, která velmi připomíná Donalda Trumpa, v ruce má taky golfovou hůl.
2: Je to dobré vyobrazení toho, co Donald Trump dělá lidstvu. Můžete cítit tu váhu, kterou nesete na svých bedrech. Necítíte to taky?
1: Autor sochy Jens Galschiot, což je poměrně významný dánský sochař, tady celou dobu sedí vedle svého díla.
3: Tady se schází celá Evropa. A je to tedy dobré místo, kde si položit otázku, co pro nás Trump znamená. A taky je to dobré místo, kde se mu můžeme smát.
1: Jedním z těch, kdo se na tu sochu přišel podívat, tak je taky český europoslanec z TOP 09 Ondřej Kolář. Podle něj ta socha sem do Evropského parlamentu patří.
4: My tím ukazujeme, že tady pořád funguje a existuje svoboda projevu.
1: No a vlastně s tímhle úmyslem jsem Jense Galschiota pozval jeho hostitel, tedy dánský europoslanec Per Klassen, který je tady taky. On říká, že kritizovat ty, kteří jsou u moci, je podle něj nezbytné. No a právě kritika společnosti je tím, co vlastně propojuje všechny sochy Jense Galschiota. Jak on přiznává, tak je to proto, aby se z toho světa, tak jak svět existuje, nezbláznil. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Říko mám dobrý, jsem klas a klas, vlastně mám dlouhý jako Ivan Hlas. Mám slunce v duši, srdce silně puší, vytahují šípy a natahují kuši. Amorovi střely letí tam a sem, konverzaci zahajují tenisem. Pak volně přejdu k vaření a praní, mé zálibě v koních a lirickém psaní, tak

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Lidé budou dnes a zítra vybírat nové obecní zastupitele, třetina obvodů volí i senátory. Rusko podle městské rady zabilo v Kramatorsku ve čtvrtek nejméně 35 lidí. Hokejisté Komety Brno porazili v Tip Sport Extralize Spartu na jejím ledě 4-3 po prodloužení. A dnes bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť a teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a zavřou se v 10 večer. Zítra můžou lidé přijít hlasovat od 8 ráno do 14 hodin. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedivých komunálních volebních lístků i ty žluté se jmény senátorů. Pokračuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v 1/3 z celkových 1,80 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. V dopise je podle ní uvedeno, jak české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. Zpráva v dopise ujišťuje, že pokud střet zájmů zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Premiér opakovaně tvrdí, že svůj potenciální střet zájmů vyřešil, a když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Evropská komise se ale zajímá i o další premiéru biznis, například o společnost Symbiol. Celý článek najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Při ruském útoku na východoukrajinský Kramatorsk zemřelo nejméně 35 lidí, informovala o tom městská rada na platformě Telegram. Přibližně 30 z nich zahynulo při ruském úderu na 2 linkové autobusy. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Kreml se k útoku nevyjádřil.